0: Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Sandy Denglerové o životě Suzany Wesleyové, matky Johna a Charlese, zakladatelů metodismu. Susan se musela potýkat s nelehkým životem, peněz nebylo na zbyt a dluhy rostly. Služebnou propustili, protože zapříčinila zmrzačení malé dcerky Molly. Susan byla v 8. měsíci těhotenství, byla vyčerpaná. Zemřela její sestra i otec a Sam neudržel žádné peníze. Tato jemná a vzdělaná žena žila v bídě a její jedinou spřízněnou duší byla markýzova vdova. I tu Sam vykázal z domu. Suzanin vztah k Samovi se změnil, už ho tolik neobdivovala. Za čas přišel s možností nového farářského místa a mnohem více peněz. Snad to nebude znamenat, že Sam přestane kázat nekompromisně proti hříchu. Pro Susan to znamenalo, že ubudou dluhy, hospodaření s penězmi leželo na ní, čte Rosita Mertová.
1: Těžké časy v Epworthu. V Epworthu byly chýše z kamene a vepřovic, kryté došky, ale i několik zděných domů se skutečnými taškami. Obyvatelstvo, jak Susan zjistila, překročilo počet 2000, možná 2500. Navíc bydlelo asi 1000 lidí v okolních dvorech a samotách. Epworth měl skutečné obchody a kostel St. Andrews v Samově novém sboru byl sice starý, nebylo to však na něm znát. Epworth zajisté nebyl Londýn, ale také to nebylo maličké South Ormsby. Malý Sammy už vesele povídal, neustále kladl otázky a měl poznámky. Emilia, povídálek rodiny, neměla možnost uplatnit své komentáře. To však nezarazilo proud jejich slov a tak prostě mluvili jeden přes druhého. Susan uvažovala, co bude dělat, až Suki a Molly začnou mluvit. Bude muset zavést přísná pravidla, kdy a kdo bude mít slovo. Byl Epworth méně lačný novinek a pomluv než South Ormsby? Asi ne. Byl ještě příliš malý na městské způsoby. Mnohé zvědavé oči, které sledovali koňský povoz, věděli, že to je nový farář. Jeli kolem kostela St. Andrews a krátce na to zastavil vůz u fary. Protože děti i nadále švitořili, šeptala Susan svou děkovnou modlitbu potichu. Fara měla 3 podlaží. Sam seděl, opratě povolené, a díval se kritickým pohledem na budovu. Nutně potřebuje opravit, řekl. Jak je velká, konečně dost místa pro všechny. A ty trámy tam ve stodole je třeba vyměnit, stodola se začíná naklánět. Ale je to stodola. Kam až sahá náš pozemek? Nejsem sedlák, ale Hiram Wilkes v South Ormsby uměl vypočítat rozlohu pozemku, i když měl tvar rozlitého pudinku. Když se pokusím vypočítat to tak, jak to dělá Hiram, pak bych řekl, že máme 2 nebo 3 jítra, ne-li víc, protože pozemek se svažuje do malého údolí. 3 jitra půdy pro faráře. Seme, budeme moci mít pár krav, zeleninovou zahrádku a... Suki, uvaž, že nejsi selka. Když jsem se mohla naučit řecky a hebrejsky, naučím se snad také vysévat semena a dojit krávy. Bude to dobrý přínos pro výživu dětí. Nemusíme se tolik snažit, abychom ušetřili. Pomysli, že máme ročně 200 liber. Susan ho provrtala pohledem. Ale vzpomeň si, že máme 150 liber dluhů. Budeme šetřit na každém kroku, dokud dluhy nesplatíme. Rozčílí se. Pozorovala výraz jeho tváře. Ne, jeho oči stále zářily. Ano, paní, řekl, smál se a seskočil z vozu. Samueli, ty pomůžeš při vykládání, a ty také, Emilie. Aha, zde zřejmě přichází vítací výbor. Suki, ty jsi celá bledá, sedni si, dnes tě to dost vyčerpalo.

Susan se nevzpírala. Uchopila Semovu ruku, aby jí pomohl při vystupování. Pomalu šla k starému, sukovitému dubu a opřela se o něj. Jaký krásný strom, pomyslela si a obdivovala jeho rozložité větve s tmavými, stínícími listy. Zhluboka se nadechla. A ještě jednou. Ale nebyla to vůně dubů nebo trávy. Zavolala Emílii, aby dala pozor na malé sourozence a zvedla se, aby prozkoumala okolí. Fara byla z poloviny obložena dřevem a měla doškovou střechu. Hlína mezi trámy se tu a tam drolila. Před příchodem zimy bude třeba tato místa vyspravit. V této chvíli ji však dům nezajímal. Ta vůně zastavila se u vrzající branky do zahrady. Branka nutně potřebovala před zimou nový nátěr, ani klika nefungovala. Mohl by se na to podívat malý Sem, také se může ujmout natírání. Trhnutím otevřela branku a vstoupila do zahrady. Vysoká tráva pokrývala cesty. Záhony byly zarostlé různými druhy plevele. Kopr byl suchý, majoránka vybledlá a rozmarín se schlý. Někdo se tu zřejmě snažil pěstovat růže, nikdy je však nestříhal a teď keře růží a výhony bobulovin divoce prorůstaly do sebe. Avšak ta vůně. Susan šla stále dál, až nakonec našla, co hledala. Zde u zadní stěny domu rostly šípkové růže. Náhle ožily vzpomínky na dvůr a květinovou zahradu ve Spitalyardu. Jako malé děvče často obdivovala její nádheru a jak často si její matka, ač vytížena péčí o rozrůstající se rodinu, udělala čas a vyhřívala se v její kráse. Spitalyard, šípkové růže a Epworth. Susan měla dojem, že se kruh uzavírá.

0: Mami, sousedé nám připravili výbornou polévku a jakýsi pan Cooper už uvnitř rozdělává oheň v krbu. Tatínek říká, abys přišla. Děkuji, Sammy. Hned přijdu.
1: Mami, ty pláčeš.
0: Ale to jsou slzy radosti, drahoušku. Susan vzala synka za ruku a šla s ním zpátky k domu. Pomalu, neboť se zase projevila její slabost. Musíme dát zahradu do pořádku ještě před příchodem podzimu, to je to nejdůležitější. Myslíš si, že dokážeš natřít zahradní branku a spravit kliku?
1: Smím?
0: Jeho tvář se rozzářila. Byl jako jeho otec. Otevřel matce branku a zase ji za ní zavřel, pokud to šlo. Trochu plít můžeš taky. Až se počasí zhorší, dáme se do školních úkolů. S učením si už dost daleko. Tuto zimu začneme s latinou a matematikou.
1: Brzy budu velký, že ano?
0: Ano. Ach, zde jsou naši sousedé, jdou nás asi pozdravit. Po krátkém čase Susan opět porodila holčičku a nazvala jí Mehetable, Hetty. Susan se to jméno líbilo, protože v překladu znamená Bůh prokazuje dobrodiní. Bůh konal dobro nejen v jejím životě. Konat dobro odpovídá Boží podstatě. Susan měla to jméno ráda, protože znělo tak vesele a skotačivě. Pak Susanin krásný svět dostával trhliny. V South Ormsby pociťovala určité znechucení a netrpělivost s malicherným politikařením. Byla však zklamána, když zjistila, že i když byl Epworth 10x větší než South Ormsby, politikaření tam bylo 100x horší. Místní liberální seskupení Ostrované usilovalo o omezování královské moci, aniž by jasně vědělo, co vlastně zastává. Sam byl odjakživa zapřísáhlý Tory, konzervativní a oddaný králi, a čelil ostré opozici ve svém sboru. Susan znala podobné spory z minulosti, avšak v tomto rozhádaném a skličujícím městě byly mnohem horší.

fara, která tak nutně potřebovala opravu, zůstávala neopravena. Hetty se narodila dřív, než Susan stačila dát zahradu do pořádku. Mohla se denně chodit dívat na šípkové růže, ale byliny zašly v plevelu a všude bujela tráva. Susan by byla nejraději pronajala půdu schopným farmářům. Sem však v sobě objevila lásku k zemědělství a udělal další dluh 50 liber, aby se uvedl jako rolník a aby pak jako farmář neuspěl. Městský člověk těžko uspěje v zemědělství, neboť schopnosti, které k tomu jsou třeba, člověk dědí a získá spíše praxí než studiem knih. Semena nevzejdou jenom proto, že Sem, snílek, velice doufá, že vzejdou. Politické spory nakonec překonaly Susaniny nejhorší obavy. Král se rozhodl, že dá vysušit větší část bažin, aby z nich byla zemědělská půda. K tomu pozval odborníky z Nizozemí, kteří věděli, jak zakládat odvodňovací kanály. Holanďané přivedli své vlastní dělníky, kteří ji dostali dobře zaplaceno, zatímco místní lidé neměli práci a sledovali, jak peníze unikají do Holandska. Kromě toho kolovala zpráva, že král má v úmyslu dát Nizozemcům část nově získané půdy. Orná půda se měla rozdělit na 3 díly. Třetinu měli dostat Nizozemci, třetinu koruna a třetinu místní farmáři. Napětí v Epworthu dosáhlo vrcholu. Několik rolníků bylo pro, aby se dal událostem volný průchod. Jiní chtěli organizovat povstání. Mezi nimi byla řada menších skupin. Ať jsem řekl zkazatelny cokoliv, jedna i druhá strana si to vyložila proti němu. Byla to bezvýchodná situace. Také Susan tím velmi trpěla. Brzy poznala, že většina obyvatel města neumí číst a psát, snad ani jedna žena nebyla gramotná. Sam a Susan jim připadali jako lidé z jiné planety. Už malý Semi byl ve svém věku vzdělanější než diákoni v církvi. Ale přesto, že byli negramotní, počítat zřejmě uměli. A jak dovedli počítat pence a šilinky? Dluh 200 liber se nezmenšil ani o peny. Naopak, časem ještě narostl. Muselo se platit především služebné. Susan i děti byly často nemocné a jak se měla matka upoutaná na lůžko postarat o domácnost s 5 malými dětmi? V letech 1697 až 1701 porodila Susan Wesleyová dalších 5 dětí, mezi nimi opět dvojčata. Všech 5 zemřelo. V rodině se nepohnuli z místa. Snažili se, ale nebylo to znát. Zbor naslouchal svému faráři, ale nedocházelo k obrácením, nepřicházelo probuzení. Zbor žil, ale nerostl. Zahrada pustla, neboť Susan byla většinou příliš nemocná a slabá, aby se o ní mohla starat. Všude rostl jen plevel a bílý. I Sam, jinak spíš optimista, jevil známky vyčerpání. Hroužil se do svých knih, aby dal hladovému státci duchovní stravu, avšak státce se nechtělo dát nakrmit. K teologii měli odpor a učeností opovrhovali. Když jsem nedokázal vypěstovat pšenici ve zdejším světě, nevěřili mu, když mluvil o věcech onoho světa. Sem trávil hodiny a dny ve své studovně a psal dlouhé a složité básně. Žádná se však neprodala. A druh básní, které jeho přítel John Danton nazval kostrbatými veršíčky, se také neprodával. Sam stále hledal nové zdroje příjmů. Susan naslouchala jeho představám, pro které se nadchl. Dluhy však narůstaly. V rukou opatrného a uvážlivého muže by byly roční příjmy v Epworthu pro rodinu zcela stačily. Sam však nebyl opatrný a
uvážlivý muž. Jedno bylo stále jasnější. Život tímto způsobem pokračovat nemůže. Susan se vzdala naděje, že by sama předělala. Také přestěhování do městského sboru, kde by lidé mohli mít užitek ze Samových hlubokých znalostí a teologické učenosti, nepřicházelo v úvahu. Susan viděla, že Sam byl mužem na špatném místě a že jako pastýř sloužil špatnému státci. To však zřejmě nepoznala ani církev, ani Sam. Jakoby tloukl hlavou o kamennou zeď. Kázal obrácení a knižní vědomosti lidem, kteří ani neuměli číst. Nuže, je-li tomu tak a nezmění-li se ani Sam, ani okolnosti, nezbývá Susan nic jiného, než aby se změnila sama. Začne hospodařit. Farní pozemky nebyly řadu let obdělávány. Susan koupila několik krav, hubená zvířata s pěknými rohy a hnědou srstí a s polností udělala pastviny. Pozvala dvě manželky rolníků na čaj a nechala si od nich vysvětlit základy chovu. Od služky se je naučila dojít. Během času získala Susan skutečnou lásku ke kravám, jak nádherné byly jejich velké hnědé oči. A především, stejně jako Susan, milovali pravidelný denní řád. Pravidelné dojení vždy ve stejnou dobu, den po dni, týden po týdnu.

Susan také koupila pár salat, aby je pořádně vykrmila. Naštěstí se vepři a krávy dobře snášely na pastvě. S rolníky ve vsi smlouvala a kupovala polní plodiny vždy neloupané, protože tak byly levnější, a slupky dávala prasatům. Vždy znovu vzpomínala, jak ve Spitaliádu s takovým odporem smlouvala s rybářkami. Kdyby byla tenkrát tušila, co jí čeká. V chovu slepic byla dosti úspěšná, méně už v chovu hus. Jeden místní myslivec jí prodal několik divokých kačen, které chytil v močálech. Nevěděla však, že po přepeření musí zvířatům přistřihnout křídla, a tak si kachny vyhledali jiný životní prostor. Mléko, maso a vejce z jejího malého hospodářství byly určitou pomocí. Zdaleka to však nestačilo. Stále více se vzdalovala od Boha. Samozřejmě denně se modlila a naučila děti modlitbu Páně, jakmile uměli mluvit. Nepociťovala však Boží přítomnost jako dříve a také věděla, čím to je. Měla prostě příliš málo času zahloubat se do Božího slova a uvažovat o něm. Avšak tuto okolnost může změnit. Už jako dítě, když jí bylo asi 5 let, slíbila Bohu, že za každou hodinu, kterou stráví zábavou, stráví hodinu na modlitbě a v rozjímání. Dosud vždy dodržovala tento slib, ale v posledních letech nemívala čas na zábavu. Rozhodla se tedy, že slib změní. Chtěla věnovat každý den 2 hodiny rozjímání a modlitbě. Zpočátku se to zdálo těžko proveditelné, dokonce i za pomoci služebné. 5 dětí mělo konec konců své nároky a k tomu 6 hodin denně učila Semiho a Emílii. Slíbila však Bohu 2 hodiny a bude dbát na to, aby to byly 2 hodiny. I když ji nový režim rozjímání přivedl zase blíže k Bohu, finanční situace se nezměnila. Jak toužila potom, aby konečně žili dobře a bez dluhů. Změnila, co změnit mohla, ale hlodavá nespokojenost přetrvávala. A tak se modlila. Nemohl by něco změnit Bůh? A pak ke změně, a to důkladné, skutečně došlo. Už při raní pobožnosti Susan něco tušila. Vítr lomcoval okenicemi a sliboval další nevlídný den. Sam prošel denní modlitební seznam jako obvykle. Po společné modlitbě byl na jeho tváři zvláštní výraz nedůvěry. Byl nějak nesvůj. Jestli ho něco trápí, dříve či později to projeví. Sam nic neutají. Po večerní pobožnosti se to provalilo. Suki, proč si dnes ráno neřekla amen, když jsem se modlil za našeho krále? Víš přece, jaký je můj názor. Myslím si, že oranžský princ je usurpátorem. Mary měla určité právo na trůn, ta však už nežije. Na trůnu by měl být Stuartovec, nikoli William. Sam na ní hleděl s napjatým výrazem. Susan se snažila uhodnout, co se v něm odehrávalo, tentokrát se jí to však nepodařilo. Podíval se po dětech, potom se zvedl a řekl. Pojď se mnou do mé pracovny. Je čas jít spát se mi, řekni to služebné. Susan poslala prvorozeného do kuchyně a šla za Samem. V pracovně si sedla do koženého křesla a sepjala ruce. Nenáviděla politické spory. Proč Bůh nespojuje lidi se stejnými politickými názory?

Sem se k ní otočil. William je králem z boží milosti a ty se odvažuješ tvrdit, že by neměl být králem? Věřím v králování z boží milosti neméně než ty, Římanům 13. Není moci leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha. A William je zřízen od Boha. William je zřízen parlamentem. To snad je něco jiného. Věřím v králování z boží milosti neméně než ty. V Římanům 13. kapitole je napsáno, není moci leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha. A William je zřízen od Boha. William je zřízen parlamentem. To snad je něco.

Jsem si vědoma tvé náklonosti k Williamovi. Četla jsem tvé básně, které si věnoval jemu a Mary při nástupu na trůn. Vždycky jsi byl ctitelem Williama, toho však nekvalifikuje pro úřad krále, tím spíše ne, když je Mary mrtvá. Pochybuji, že by se William staral o to, zda spíš nebo nespíš v posteli své manželky. Věděla, že to neměla říkat. Ale už bylo pozdě. Sam vybuchl a na jeho tváři se objevil výraz ohnivého triumfu. Padl na kolena, lomil rukama, hleděl ke stropu a modlil se. Pane Bože, svolávám tvůj soud na mou hlavu, jestli se kdy dotknu této ženy nebo s ní budu sdílet postel, dokud tebe a mne nepožádá o odpuštění. Amen. Susan přišly na mysl nejméně tři vhodné odpovědi. Tentokrát však mlčela. Už natropila dost škody. Takovou frašku je nejlépe přejít mlčením. Odpověď by nic nespravila. Sam se zvedl. Myslím, že to je všechno. Omluv mne. Posadil se ke stolu a obrátil se k ní zády. Susan se rovněž zvedla. Tobě se omluvit? Za takové samolibé divadélko snad ani neexistuje omluva. Byla už skoro u dveří, když Sam suše pronesl. Smíš vstoupit kdykoliv, pokud se rozhodneš, že poprosíš o odpuštění. Susan na něj upřeně pohlédla. To jediné, za co se musím omluvit, je slovo samolibé. Je to příliš slabý výraz. Susan odolala nutkání zabouchnout za sebou dveře pracovny a tak je jenom zavřela co nejpevněji. Jak si to mohl dovolit? Žádat od ní formální prohlášení a hrozit jí odepřením manželských povinností? Právo zůstává právem a zásady jsou zásady. Susan se nikdy nevyhýbala odpovědnosti vzhledem k právu a povinnosti, ani tentokrát ne. Vyšla po schodech nahoru. S večerní toaletou si dala na čas. Stále ještě měla pěknou postavu, i když na tváři bylo vidět několik vrásek, které tam dříve nebyly, ale ve 32 letech to bylo přirozené. Za to v jejich černých vlasech ještě nebylo ani stopy po šedinách. Ne, nebylo důvodu se domnívat, že by se mu vzájem ochabl proto, že jeho žena přestala být přitažlivá. Jeho nesmyslná přísaha Bohu se dala hodnotit jenom jako teatrální gesto, které vyplynulo z chvilkové situace. Tak tomu bývalo vždy. Proč by to mělo být tentokrát jiné? Susan zalezla do své studené postele a zůstala nehybně ležet, dokud se pokrývky nezahřály. Venku dul vítr a rachotil okenicemi. Sam jistě přijde, až jeho hněv schladne. Nějakou chvíli se pokoušela zůstat vzhůru, pak vyčerpáním usnula. Když se ráno vzbudila, byla Samova postel prázdná. Oblékla se, česáním vlasů strávila poněkud více času než obvykle a sešla dolů. Pomalu začínalo být v domě živo, jak tomu bývalo každý den v tuto dobu. Dveře do Samovy pracovny byly otevřeny. Vstoupila. Zanechal tam lístek na uklizeném stole. Byla to poznámka napsaná jeho rukou, trochu větším písmem. Sděloval jí, že musí pryč, aby svolal diecézní shromáždění a že se v dohledné době nezamýšlí vrátit. Opustil ji a odcestoval do Lincolnu.

knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová, Služebnice Boží, četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. A už dnes ve 12.15 budeme otevírat další stránky této knihy.

Máte také srdce dobrodruha. Já si myslím, že každý z nás, když přistupujeme k Bohu a k jeho věcem, tak se v jeden moment musíme prostě stát dobrodruhy, už jenom proto, abychom dělali to, k čemu nás vybízí. A tak vám přeji, aby i dnes to pomyšlení na dobrodružství s Bohem vás spíše těšilo, než děsilo.

Jsou 3 hodiny. Posloucháte noční vysílání Rádia 7. Ladíte nás v pátek 24. července a od mikrofonu vás tímto zdraví Kateřina Fridrichová. Také vás zve k poslechu následující hodiny, kdy se dočkáme příběhu Vlasty Švejdové. Je tu totiž pořad Řeka života.

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém vám ráda představuju osobnosti, které vzali nejenom svůj život, ale také víru v Boha vážně. A v jejich životě to pak mělo důsledky a souvislosti. A tak moc ráda dnes vítám u mikrofonu paní Vlastu Švejdovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Vlasta Švejdová je výtvarnice, ilustrátorka, malířka a troufnu si říct, že snad každý její obrázky zná. Ale možná nevíte, že paní Švejdová je také upřímně vyznávající křesťanka, dlouholetá členka sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně. A tak bych ráda dnes, abychom si popovídali o vašem životě, aby posluchači měli možnost nahlédnout to, co vás utvářelo a jak se Bůh projevuje právě ve vašem konkrétním životě. Paní Švejdová, vezměme to od začátku. Kde jste se narodila? Jaká byla ta rodina, která vám dala základy?
1: Já jsem se narodila do nevěřící rodiny. Moje maminka a tatínek mě nikdy o víře nebo o Bohu neříkali. Já jsem kdysi chodila do náboženství, než ho zase zrušili. To byly takový určitý leta v 50. letech a pak nějak to nebylo žádoucí. No ale moje maminka, tatínek zemřel teda mladý předčasně, ale maminka uvěřila až skrze víru mou a mých dětí a dalo by se říct i vnoučat.
0: Rodiče byli výtvarně nadaní?
1: Moje maminka jako ráda malovala, ale ona byla ten ročník, který vlastně Baťa poslal totálně, nasadil celý ten její ročník do Německa za války, takže potom, když se vdala, tak se nemusela vrátit do Německa, takže já jsem pak vznikla tady z toho jejího manželství, který bylo tak trošičku nebo hodně nouzový a taky se pak rozpadlo.
0: Máte sourozence?
1: Měla jsem bratra, který, když mu bylo 17 let, zemřel a možná to byl takový ten hlavní bod. Mně bylo tenkrát 24 let a měla jsem už dvě malé holčičky, kdy jsem si uvědomila, proč odešel, kam odešel, kde je a začala jsem přemýšlet o existenci Boha.
0: Vraťme se ale ještě k počátkům vašeho života a k dětství. Vy jste tedy válečné dítě?
1: Já jsem tak těsně poválečné.
0: Těsně poválečné. A jaké jsou vaše vzpomínky na to útlé dětství? Právě na tu, ta doba je celkem výrazná a nepříliš šťastná.
1: Moje vzpomínky na dětství jsou úplně ty raný, takový jakoby vůně, pocity. Vzpomínám se, že jsem chodila velice taky brzo už malička do školky a že mě fascinovaly už tenkrát pastelky, že to měly nějakou ještě prvorepublikovou sadu značky, který vlastně nikdy pak, nebo mnoho let se nikde neobjevovali. To mě tak jako silně na mě zapůsobilo. A jinak já jsem měla báječnou babičku, ale ona byla v Praze a myslím si, že to byla ona, která mě říkala o Bohu, ale jenom tak malounko a naučila mě takovou tu dětskou modlitbu, kterou v podstatě jsem si říkala. Asi tak.
0: To anděličku, můj strážničku.
1: Ta klasika, no.
0: Zůstalo ve vás to povědomí Boha a věcí nad námi?
1: Určitě. Už v tom raném dětství vzpomínám se, že jsem měla něco, čemu se říká živá víra, protože jsem mamince vysvlékla pletení, celou tu řadu upletenou a pak ještě, když jsem se to snažila zpátky navlíct na ty jehlice, tak další tři řady. A že jsem opravdu, než oni byli někde na návštěvě, takže jsem doufala, že to tam samo naskočí, že to Pán Bůh zařídí. Čili dá se říct, že jsem měla silnou, živou víru v takovej ten zázrak.
0: Předpokládám, že tenhle zázrak se nestal. Jak to
1: se nestal, ale jako já nadále jsem, jako, já jsem Boha hledala a dokonce jsem se přidávala v ulici k věřícím katolíkům a v Černých Polích v jedné kapli, v kapli dětské nemocnice, tenkrát byly bohoslužby. A takže jsem se přidávala k ním a sice jsem moc tomu nerozuměla, protože se domnívám, že v té době se ještě sloužilo latinsky, ale jako hrozně se mě to líbilo.
0: Kdy jste sama vzala do ruky pastelky a začala kreslit?
1: Velice brzo. Maminka měla schované obrázky od 2 let, kdy ta fantazie a určitá jako i zručnost těch malých tlapek tam byla. Protože když to můžu posoudit, děti jsou hrozně šikovný, ale už se pozná, že jako to dítě tu tušku jako vezme za ten správný konec a snaží se udělat třeba i kolečko, že jen tak jako nečmárá.
0: A dalo by se říct, že to kreslení fakt bylo vaším zájmem nebo jedním z mnoha jenom v tu dobu?
1: Já myslím, že to byl hlavně můj zájem. Jako já jsem nikdy moc jako nesportovala. V podstatě celé prázdniny jsem prokreslila. To byly stohy a stohy všelijakých obrázků, ale i sošek, který jsem plácela z hlíny. Takže myslím si, jako, že u mě to jako bylo docela jasný.
0: A co je to, co vás na tom bavilo? Barvy, nebo že jste si fantazírovala a kreslila?
1: Tvorba. Tvorba. Dodnes o tom přemýšlím. Je to něco, co je mimo... To je takový dar. Já to teď, nebo už vždycky jsem to vnímala jako určitý dar. Tak jak někdo má hudební sluch a smysl pro melodii, tak já jsem chtěla vystvárnit něco, co si představuju, nebo co jsem viděla, nebo si to nějak upravit a toužila jsem to vytvořit.
0: Když si vzpomenete na tu svoji ranou tvorbu, tu dětskou,
1: ano.
0: Posouvala jste se někam, nebo jak jste uchopovala to řemeslo?
1: Řemeslo jsem uchopovala tak, že moje maminka, až už teda to bylo zřejmě se mnou k nevydržení, tak vzala kufr mých obrázků a navštívila jednoho brněnského starého malíře, o kterém věděla, že maluje obrazy a šla se s ním poradit, jestli teda jako mám nadání. No on si to chudák prohlédl, což bylo docela náročný, bylo toho velice mnoho a řekl, no nadání má, ale víte, ono je to o povaze. A to měl velkou pravdu, protože spoustu nadaných mladých lidí později, když jsem studovala, tak třeba pak nic nedělalo, ale ten talent tam byl, ale neměli na to povahu.
0: Tedy vytrvalost, myslíte?
1: Ano, to jako prosedět ty roky, léta, prostě na té židli a kreslit.
0: Vidíte, to jsme ještě nezmínili, když jste mluvila o brněnském malíři. Vy jste tedy z Brna?
1: Já jsem se narodila naproti Lužánek, tam byla kdysi porodnice, tak tam jsem od narození Brňačka.
0: A jak vnímáte svoje město dnes?
1: Brno?
0: Ano.
1: Tak léta jsem se snažila ho tak nějak pochopit a uchopit i malířsky. Myslím si, že nejsem takový ten brněnský občan, který teda nedá na Brno dopustit. Je spoustu nádherných měst v naší republice, ale i v zahraničí, ale až skrze cestování a různé nádherné města jsem začala přemýšlet, proč i vytvarně neuchopit to Brno, i když já nejsem typický krajinář nebo malířka obrazů s architekturou, ale vždycky ty obrazy nějak zabydlují těma svýma lidičkama, dětičkama, ženama a prostě krajina je a architektura nedílnou součástí jako mé tvorby, protože tak to chápu, že takto jsme postaveni do určitých míst.

0: Mým vzácným hostem u mikrofonu je paní Vlasta Švejdová, výtvarnice, malířka, ilustrátorka mnoha knížek, s kterou si dnes povídám i o malování, ale netoliko o malování. Vy jste v předchozím rozhovoru zmínila moment, kdy vám ve vašich 24 letech zemřel 17-letý bratr. A řekla jste, že to byl takový zásadní impuls k tomu, abyste začala hledat Boha nebo definovat nějak svoji víru v to něco. Jak to probíhalo to, že jste opravdu zakotvila v církvi a že jste se stala křesťankou?
1: No, já jsem vlastně už ještě před jeho teda smrtí, dalo by se říct v takovém předpubertálním období, začala přemýšlet hodně o tom smyslu života. A sice o existence, proč jsem to já, proč se takto cítím, proč takto vypadám, jaký to má význam. A je teda pravda, že jsem si uvědomovala, že všechno má svůj řád, jakože když voda roztaje, třeba zmrzlá voda, že prostě všecko nějak funguje. A uvědomovala jsem si tu originalitu té lidské bytosti, jo. Ale já jsem byla docela zoufalá, protože vlastně nikdo mě nedokázal ukázat jako mimo tu babičku a ta byla v té Praze na Boha nebo na nějaký větší dát si práci a vysvětlit mi některé věci. Dnes je spoustu možností, že přes média nebo přes různé časopisy se dozvědět o svých pocitech, proč je to tak a ne jinak. A právě ta smrt toho mého bratra, ta mě hluboce zasáhla, protože už jsem byla matkou a prostě jsem si říkala, tak kam on vlastně šel, co se s ním stalo a začala jsem jako víc Boha hledat. Ovšem, to byly takové jakoby pro křesťany třeba i jako povrchnější doba, kdy jako ty kostely byly prázdny. Jo. Já prostě si vzpomínám, že když tak jsem občas někde zašla, takže vlastně mimo nějakou hodně starou babičku tam téměř nikdo nebyl. Nicméně já jsem věděla, tak nějak vnitřně od toho svého dětství, že ten Bůh je. Jo. Ale nevěděla jsem, co s tím jako mám dělat. Nebyla jsem informovaná. To je tragédie strašně moc lidí, že nejsou informováni nebo špatně informováni. A mnoho lidí cítí právě, doufám, že to tak cítí od dětství, tu touhu být jako s Bohem. A bohužel v tom mým životě se to tak nějak zamotalo, že vlastně ty mý rodiče se brzo rozešli a já jsem toužila i po rodině. Člověk a hlavně ženy často zaměňují touhu po Bohu, zaměňují za rodinu a muže. To je velký omyl a tak vlastně jsem se velice brzo vdala a pochopitelně to špatně dopadlo, jak jinak. A byla bych tenkrát vděčná i za nějaký světský časopisy, ale to nevycházelo nic, co by rozebralo ženu nebo pomohlo jí najít se ve vztazích. To bylo vlastně všecko tak jako hrozně komunisticky laděný o práci, o výkonech a nikdy tam nebylo nic, co s tou duší, co s tou smyslí dělat, co s tou vírou a tak jsme se v tom jako plácali a protože jsem neměla žádné takové ty dobré základy pro život, nebyl kdo by mě poučil, tak jsem to v tom naprosto teda lítala.
0: A kde nastal ten moment, že jste objevila Boha?
1: No, já jsem velice silně jsem začala toužit po Bohu až v době, kdy už v podstatě jsem se prosadila umělecky, jo? Protože ty nápady a humor mě neopouštěly a naopak jsem byla plná myšlenek, takže jsem velice brzo se tenkrát dostala a stala jsem se pak později kmenovou autorkou časopisu Dikobraz a to mě přineslo velkou, jako bych, dnes bychom řekli, mediální úspěch a otevřely se mě i dveře do různých profesí, protože lidé ty obrázky měli rádi, rozuměli jim a dá se říct, že jsem se snažila je rozumět lidem a přes ten pohled i na ženu a na děti byl pro lidi tak sympatický, že jsem našla si tu svoji parketu a v té době jsem řekla, no a co dál? Jo, co bude? Teď to není jako všecko, přece ten život musí mít jiný, hlubší smysl, to mě bylo jasný, jo. Ale opravdu jsem nevěděla, co a jak dál. A já jsem tenkrát, myslím, to bylo u Minoritu, jsem tam zoufale volala ještě s jednou babičkou, to jsme šli po těch schodech, na kterým by se měl každý pomodlit, je to tam napsané, teda na tom schodu. A strašně jsem prosila jako o víru a aby mě někdo vysvětlil, protože opravdu v mém okolí nebyl nikdo, to byla úplná teda beznaděj. No a Pán Bůh mě začal velice vést, začal mě pomáhat. To bylo jako, když se dělá mozaika, když sazujete kamínky nebo sklíčka a z začátku je to takový ten obraz jako nepřesný, jakoby rozházený a najednou to dostává obrysy. A já jsem viděla, že to je Bůh, že to nejsou náhody, že to jsou pomoc pro mě, pro jako moji osobu, pro moje děti, moji rodinu a byla jsem velice zasažená, ale nevěděla jsem taky zase, co s tím. Pak jsem si vzpomněla, že jsem měla jednu spolužačku na škole, Petru Křížovou Karesovou, a tak jsem jí volala, aby přišla na návštěvu. Ona mě později říkala, že se jí teda moc nechtělo, ale její maminka říká, no tak běž za tou Vlastou, běž, teď ti už volala jako víckrát. Tak za mnou přišla a já jsem říkala, tak a Petro, všecko, co víš o Bohu, mě řekni, protože jsem si vzpomněla, že byla z věřící rodiny. Tak to vlastně začalo.
0: Petra vám povyprávěla a jaké to mělo důsledky?
1: No, ona tenkrát chodila do jiné církve a říká, víš, já chodím tam kousek odtuď, ale já tě přivedu na Smetanovu, do Bratrské jednoty baptistů, tam jako můžeš ještě, jsem byla docela mladá, jako i do mládeže a tak. No a takže tam mě jednoho dne jako přivedla a to kázání pro mě bylo docela jako těžký, protože já jsem Bibli nečetla a asi bych ani vůbec jako nerozuměla bez nějakého výkladu a pomoci, ale srdcem, duší jsem tak jak včelka, když cítí vůni květu, věděla, že jsou tam dobře, jakože, že prostě se dozvím o Bohu a tak vlastně od té doby jsem tam zůstala. Nikdy jsem nehledala další jiné možnosti, protože jsem si říkala, že to je dobrý pro mě.
0: Paní Švejdová, co se změnilo, když jste začala chodit do církve, nebo když jste opravdu celým srdcem našla Boha, uvěřila mu? Protože mnoho lidí říká, že to byl zásadní zlom v jejich životě, ale podle vašeho vyprávění vy jste šla takovou tou dlouhodobou cestou veliké touhy a hledání. Uh-huh. Mělo to pak nějaké konkrétní důsledky, to vaše zakotvení?
1: No, zaprvé jsem přivedla tam děti, a děti tam zůstaly a dodnes jsou, jako i když třeba žijí někde jinde a chodí někam jinam, ale jsou věřící, takže to byl velký pro mě zázrak. Zlom bylo v tom, že jsem věděla, že všechno, ale to já jsem tak jako tušila, že ten Pán Bůh všechno ví a o všem ví, ale že jsem některé věci už jako nemohla jako dělat. To znamená, že třeba v tom kresleném humoru jsem viděla, že některé věci nebo nějaký styl humoru je pro mě tabu, že rozhodně už jako já jsem nikdy moc nějak jako nebyla v těch obrázkách jako vulgárně, to v žádném případě ne, ale něco už jsem měla zábranu třeba jako, aby se tomu lidi smáli, takže to jsem tak jako cítila i v té tvorbě.
0: Mělo to nějakou odezvu?
1: Jako lidi si jako toho nevšimli a to je dobře, tak to má být. Jako nevšimli si toho, protože jsem až tak jako výrazně se nezměnila, ale jako já jsem byla velká evangelistka, jsem všechny hrozně evangelizovala a to do mě tak, třeba jsme jeli na služební cestu pracovně, tak do mě kopali a říkali, tady jsou dva komunisti v tom autě, já jsem říkala, no taky potřebuju slyšet Boží slovo, takže já jsem byla takový jako v tom mládí docela živel, no.
0: Vás nikdy nenutili, abyste se stala členkou strany?
1: Já jsem tomu nějak jako unikla. Nikdy nikdo, právě protože jsem byla takový externí pracovník, že jsem přispívala do různých časopisů a novin, takže jako nějak jsem jim unikla.
0: Vy jste vystudovala výtvarnou školu?
1: Já jsem studovala střední umělecko-průmyslovou školu tady v Brně na Husové a sice dostala jsem se na obor hračky a loutky a maturovala jsem s panenkou 35 cm vysokou a byla moc pěkná. V té době jsem byla na praxi ve Fatra na Pajedlích a tam se dělaly panenky, takže to byla taková pro mě inspirace udělat tu panenku jinak. No ale později jsem nepokračovala tady v té cestě. Začala jsem dělat ty kresby a později teda ty ilustrace. A převážná ta tvorba je věnována jako dětem.
0: Pojďme tady k vaší tvorbě, protože tam se opravdu krásným způsobem opakují, teď nechci, aby to vyznělo špatně. To opakování je vlastně to kouzelné na vaší tvorbě. Krásné krajinky, dokonce krásná města a domy, když jste říkala, že se tomu prvoplánově moc nevěnujete, ale především děti. A protože já jsem měla tu možnost se přátelit s jednou z vašich dcer, tak mě vždy připadalo, že tam tu svoji dceru kreslíte, že vidím ty vaše děti v těch obrázcích. Je to pravda?
1: No, říká se to dokonce, že i malíři malují sebe nebo tu svoji rodinu. A myslím si, že je to přirozené, že vlastně tím, že ty děti vychováváte, porodíte, jste jako stále s nimi, takže ten typ určitě jako ve vás jako zůstává. I když po určité době třeba děti mě říkali na besedách a vy malujete pořád jenom modrý oči, a jo, tak jsem si uvědomila, že je to pravda, začala jsem to jako i hnědý oči, i brejličky a tak různě, aby ty děti se tam opravdu jako našly, protože některým to jako docela vadilo. Já jsem se vždycky hájila tím, že ta modrá vždycky vyjde v tom tisku, jo.
0: Vy krásně zpracováváte krajinky do účesů různých žen a rozvíjíte tento nápad s různými směry. Jak vlastně došlo tady k tomu propojení?
1: No, mě krajina, jako ta krajina, ta žena připomíná opravdu ženu. Já, když takhle se jede na Vysočinu a teď vidíte, jak ty políčka se střídají s těma hnědýma pruhama, s oranýma a ty stohy a ta zelená barva, tak prostě mě to připadá, jako když žena se učeše, nebo jednou jsem udělala takový obrázek, to mě inspirovali, jak se začaly dělat do kolečka, ta sláma se dává, ty stroje to zpracovávají, dřív se dělaly snopy a teď se dělají všelijaký čtverečky a oválny a kolečka, tak mě to přišlo jako žena s natáčkama, jo, tak prostě vždycky vidím tu krajinu a k té krajině patří děti jako k ženě, tak.
0: Vy se taky nebojíte barev? Vaše obrázky jsou krásně barevné. Máte nějakou oblíbenou barvu?
1: S tou mojí barvou je to teda asi tak nějak daný. Já se domnívám, geneticky můj praděd kdysi dávno šel do Itálie na zkušenou a byl barvířem látek. Jo, toho se vyučil a když se vrátil z té Itálie, tak se začalo vše dělat v továrnách, takže musel změnit zaměstnání. A tak si myslím, že ty si té barvy nějak souvisí u mě možná i s tou genetikou, ale tím, že maluju pro děti převážně, tak vím, že oni mají rádi ty čistý a veselý tóny.
0: Ilustrujete hodně knížek, na kterou vzpomínáte opravdu s láskou?
1: Tak těch knížek je hodně. Každá knížka mě přirostla k srdci, protože někdy je to práce na půl roku intenzivní a těch titulů pěkných bylo hodně. Zmínila bych Budulínka, to byla moje první dětská knížka tady v brněnském bloku a teď po těch, já nevím, téměř 40 letech vyšla po druhý nedávno. No a potom to byly Karafiátovi Broučci, ty teda opravdu nám tenkrát i s paní nakladatelkou všem přirostly k srdci, protože ten mikrosvět jsme začínali tak nějak více intenzivně vnímat. Vzpomínám si, že jsme se shodli obě dvě na tom, že normálně, když by něco nám lezlo přes stůl nebo papír, tak to smeteme rukou a takhle jsme čekali, až přejde a tak různě jsme byli tím jako pozitivně pro ty Broučky poznamenaný. A teď ta knížka taky po 15 letech znovu vyšla. Byla nalita, jak se říká, do většího formátu, takže jsem tam musela minulý rok dodělávat 8 ilustrací, což byl docela pro mě problém, protože přece jenom po několika letech vždycky ta kresba, i když vypadá stejně, není stejná. Ono se to jako trošku vždycky nějak změní.
0: A posune kousek.
1: No, posune.
0: A jak vlastně takové ilustrace vznikají? Je to věc okamžiku, máte nápad, sednete a kreslíte, anebo se na to čeká?
1: No, probíhá to tak, že to nakladatelství už tak asi ví, co ode mě jako očekávat a tak mě pošlou třeba text, jestli jako bych do toho šla nebo ne. A když teda do toho jako jdu, tak si to přečtu několikrát a v průběhu ilustrací se k tomu vracím. Dělám si poznámky, skici. Prostě to, je to taková dlouhodobější práce.
2: Nestino jipy, chtěl bych ti říct. Často hádej se lidi, kdo má mý, kdo víc. Nestino jipy, chtěl bych ti říct. Že kdo Boha nezná, nemá nic, co hodně znamená na téhle zemi. Pro lidi jednou bude bezcenný smetí to, až Ježíš přijde pro svoje děti.

0: V dnešním pořadu si povídáme o životě a taky práci paní Vlasty Švejdové, výtvarnice, ilustrátorky. A mluvili jsme o tom, jak vznikají kresby do dětských knížek, kterým se hojně věnujete. Pojďme k jiné knize, knize s velkým K, tedy k Bibli. Napadlo vás někdy ilustrovat i Bibli? Nebo děláte si obrázky?
1: No, určitě. Já mám některé, ne obrázky, ale třeba oleje, které vychází z Bible. Oslovují mě různé, třeba chvála ženy statečné, anebo o moudrosti. A snažím se... Je to velká inspirace, ještě člověk si říká, teď udělám tady toto a tenhle ten nápad, protože to by se dalo neskutečně do nekonečna kreslit a ilustrovat, anebo volně stvárňovat moudrosti, ale vždycky do toho mě vleze nějaká dětská knížka, která je hodně náročná, takže mám spoustu i poznámek, a dá-li mě Pán Bůh zdraví a sílu, tak doufám, že ještě mnohé jako namaluji. Třeba jenom z knihy Přísloví a z moudrosti tam je mnoho momentů a vidíte, i ta moudrost je ta žena, že jo?
0: Čtete ráda Bibli?
1: Ano, velice ráda, velice si u toho odpočívám, posiluju se opravdu, jako dává mě to sílu, i když přiznávám se ze začátku, to bylo docela horor pro mě, se některýma věcima prokousat, že jsem měla období těžkých zápasů. A jednou mě jedna sestra řekla takovou rozumnou věc, podívej se, když, a otázek jsem měla, že mnoho, a ona mě řekla, podívej se, rybu taky nejíš s kostrou, jo, tak to prostě obudlož, přijde doba, kdy tomu porozumíš, a to se teda stalo. A je pravda, že prostě si nedokážu představit Boží slovo jako bez toho, aniž bych z něho čerpala sílu. Dokonce jsem, myslím, v určitém období svého života se učila Janovo evangelium nazpaměť.
0: Kam jste došla?
1: No, tak nějak, nebo snažila jsem se, no.
0: To je pěkné. Máte nějaké životní vzory? A teď nemyslím ty umělecké, ale spíše křesťané nebo možná i biblické postavy. Někoho, kdo tu vaši víru jaksi pomáhal formovat?
1: Nedávno jsem to zmínila, toho Komenského v jednom pořadu, že vlastně ještě jako teda ten nevěřící jsem... jako nevěřící prakticky jsem přemýšlela, proč on toho tolik byl schopen udělat, než jsem pochopila, že vlastně to bylo s Kristem, jo, že šel po jeho boku.

0: si v pokoji, že už jsou tam raději, že se přestěhovali z kuchyně tam. To jsou věci, které jako mě těší, protože já se za všechny knížky, za všechny obrazy a práci už od těch svých zhruba 30 let upřímně modlím, aby ji Pán Bůh požehnal.
1: Vy jste říkala, že jste byla vášnivá evangelistka po té, co jste našla Krista. No. I dnes jste vášnivá evangelistka?
0: Když jako mám příležitost, tak jako stále hovořím o Bohu lidem. A ne vždycky je to příznivě přijímáno. A ne všichni jsou ochotní to slyšet. Ale já si uvědomuji, že to bylo asi snažší v tom, že jsem byla mladá a půvabná, jo. A že když jsem prostě tyhle ty věci nadšeně říkala, tak dnes, když třeba mám už určitý ostych evangelizovat mladý lidi, jo, protože si řeknu, ta stará paní, jo, co ona mě bude říkat, jo, to je teda pravda. Tady je nevýhoda určitého, jako toho věku, že někteří lidi jako mě neberou, tak, ale zase mě Pán Bůh přináší, nebo přivádí a doufám bude přivádět do cesty lidí, kteří jsou zralí a kterým to jako pomůže. A tak se mně to stává, že mě přivede Pán Bůh do cesty lidí, anebo znovu přivádí. Jsem si uvědomila, že kdysi jsem jim svědčila a teď už dozráli, jsou unavení a najednou prostě si řeknou, tak co kdyby to byla opravdu pravda a i sami se ozvou.
1: To je veliká úleva, že člověk nemusí spěchat, že může spoléhat na ty boží cesty, hlavně to boží časování. No. Bůh ví, v kterém čase, kdy se co má stát. Paní Švejdová, vy jako výtvarnice určitě sklízíte mnohé pochvaly a mnoho se o vás mluví. Na druhé straně se musíte zákonitě tady setkávat i s kritikou. Setkáváte? A s jakou? Jak to na vás působí? Jak to berete?
0: Tak je fakt, že kritika je jako pro každého tvůrce asi těžká, a jako ale mě vždycky posune dál, protože si řeknu, co když je to pravda, jo, co když to takhle je. Takže kritiku prožívám tak, že pár dní jdu kanálem, jako bych nejradši se neviděla. A pak si řeknu, tak to asi jako něco na tom bude a musím buď to přidat, nebo něco opustit a takhle. No.
1: Takže nějaká zranění si v sobě nenesete, nehýčkáte?
0: Ne, nehýčkám, ne.
1: Vy máte 4 děti, ano. Jsme skončili u 2 dcer, ale přibyli ještě 2 synové a oba 2 jsou výtvarníci. Máte z nich radost?
0: Mám z nich velikou radost. Opravdu jsou velice požehnaní po té výtvarné stránce a jsou věřící. A tak doufám a věřím, že Pán Bůh je dál povede a budou dál oslovováni Bohem a že z nich i Pán Bůh bude mít velkou radost.
1: Já dnes, když se dívám na moderní umění, tak přiznávám, že mám víc otázek než odpovědí. Někdy mi to přijde značně nesrozumitelné umění. Jak se díváte na tu současnou výtvarnou scénu?
0: Tak já vždycky jsem šla trošku mimo tenhle ten proud, a jsem trošku jako opatrná při nějaké povrchním hodnocení třeba abstraktních věcí, kterým nerozumím. Prostě vždycky si vzpomenu, kolik úžasných věcí jsme udělali třeba v mládí, jen tak z legrace. A musím opravdu být velice jako opatrná a zkoumat toho umělce, jak to myslí, jestli je to skutečně vážně. Ale ono vždycky to nějak, ta opravdovost a upřímnost, jakýmkoliv stylu vyjde po letech nahoru. Ono nic takového rádoby jak vy říkáte, moderní umění. A teď otázka, co je moderní umění? Jo, co, to už prostě bych vůbec si já netroufám až tak jako zajít daleko.

0: A je teda pravda, že třeba úplně v mládí některým věcem třeba jsem nerozuměla, dnes jim rozumím. Jedná se o stejný autory, jo? Že přece mě obohacují.
1: Existuje něco jako křesťanské umění?
0: Já si myslím, že v minulosti to bylo především křesťanské umění, které celou naši kulturu a evropskou a ovlivnilo. A jde o to, nakolik byli ti lidé jako věřící skutečně, ale bylo pravda, že vykonávali nebo pracovali pro církev nebo pracovali pro věřící lidi. A předpokládám, že spoustu těch umělcích bylo hluboce věřících. To je vidět na těch životních jejich osudech a cestách. A dneska je to to samé. Prostě jsou různé styly a jde o to, že člověk to v podstatě pozná pocitem. Protože jak říct křesťanské umění třeba v abstrakci, že pocitem příjemně to působí na člověka, je to takový pozitivní, nadějný.

0: V dnešním pořadu si povídám s malířkou, ilustrátorkou, výtvarnicí paní Vlastou Švejdovou o jejím životě. A my už jsme tu několikrát naznačili, že ten váš osobní život vůbec nebyl jednoduchý. Bylo to velmi složité, vy za sebou máte několik vztahů, které nedopadly, ale ten poslední, ten dopadl moc dobře. I když jste vlastně velice krátce vdovou, ano, tak za sebou máte 21leté krásné manželství.
1: Ano.
0: Jaké to je vlastně z mnoha zklamání najednou vejít do vztahu, který funguje, který je nosný, který něco přináší?
1: No, já jsem vlastně, nebo dnes vidím, že to, že jsem nebyla věřící, jako nevychována ve víře, v určitých zásadách, nebylo mě pomáháno, tak jsem dělala jako špatná rozhodnutí. A kolikrát to byly rozhodnutí, které třeba byly kvůli dětem, nebo kvůli mně samotné, nebo jak ten život má vypadat, nebo jak, co říkají jiní. Nikdy to nebylo tak nějak promodlený a vedený tou správnou cestou, ale myslím si, že to samé prožívá dnes mnoho žen a dívek, a že si vždycky tak mateřsky říkají, tak ono to bude lepší a on se změní, nebo ona se změní. No, jako nikdo se nezmění, musíme se změnit především my sami. Takže moje nesprávná rozhodnutí jsou moje nesprávná rozhodnutí a když to tak vezmu, tak díky Bohu jako děti jsem jako vychovala. A v podstatě je zvláštní, že já jsem jako tak nějakýho, jako děvče, žádný, jako chození a vztahy nenavazovala, že já jsem si myslela, že vždycky se člověk má vdát, jo. Takže to nějak ve mně zůstalo, možná jsem to nějak slyšela od ty babičky, nebo že by se mělo vdát, že do určité doby. Prostě těžko soudit. Vím, že i já jsem dělala velké chyby a Pán Bůh mě to odpustil a kde jsem mohla, tak jsem se omluvila třeba. A dnes jsem velice pak vděčná, že Pán Bůh mě dal nádherného člověka do života, že ještě to byl kazatel, což byl takový jako zázrak pro mě a pro moji rodinu. Byl velkým přínosem, obohacením pro všechny děti, vnoučata i pravnoučata. A jenom tak humorně si vzpomínám, když mám moje maminka, když se mi říkala, že má o mě zájem jeden pan kazatel, tak ona říká, a ví, kolik máš dětí, vnoučat, úplně vyděšeně. Já jsem říkala, ano, ale on má velký sbor, on je zvyklý na pastýřskou péči, takže maminka tak jako se sklidnila a díky jemu potom odešla směřená s Bohem.
0: Vraťme se ještě k vašemu působení také v církvi. Dnes církev má velmi nelichotivý zvuk ve společnosti. Čím je pro vás?
1: Pro mě, jako já jsem už to zmínila, já jsem nikdy nehledala jinou církev. Mně to přišlo, jako když se člověk narodí do určité rodiny, že si nevybírá a mně tam bylo dobře, já jsem si je teda jako trošku vybrala. A bylo to pro mě jako důležité, v podstatě jsem tam přivezla spoustu kamarádek, kteří uvěřili, dodnes tam jsou členky dokonce a spoustu lidí jsem tam přivedla a později zakotvili v jiným společenství nějakým křesťanským, tak pro mě to znamenalo takové jako domov. Domov, místo, kde chodím teda načerpat na kázání, kde mám přátele a kde vím, že když někdo je na tom podobně, jak já, hledá a třeba to ani neřekne, já jsem to říkala, že teda chci slyšet o Bohu, tak že vím, kam ho mohu přivést. To pro mě znamená církev.
0: A když byste měla dnes, v té dnešní rozpolcené individualistické době, někomu opravdu říct, kým je pro vás osobně Pán Ježíš Kristus, co vám první vytane?
1: Pro mě Ježíš Kristus je osobní spasitel. To znamená přítel, rádce, Boží syn, čili tak, jak kdybych oslovovala Boha, strůjce pokoje a všeho toho, o čem se píše v Biblii, tak on skutečně je pro mě.
0: To říká paní Vlasta Švejdová, žena, která byla hostem dnešního pořadu. Já vám moc děkuji za vaši upřímnost, otevřenost a přeju hodně dobrých nápadů a také hodně sil k tomu, aby vznikla ještě spousta krásných obrázků.
1: Děkuji.
0: Od mikrofonu se loučí i Kateřina Hodecová. Naslyšenou.

V závěru pořadu posíláme Vlastě Švejdové velkou gratulaci k jejímu životnímu jubileu, které v těchto dnech slaví. Pořad Řeka života má premiéru vždy ve středu v 10 hodin a příště se můžete těšit na Olgu Fiercovou.

Znělka Rádia 7 ohlásila čtvrtou hodinu. Posloucháte noční vysílání na Rádiu 7 a společnost vám z brněnského studia stále dělá Kateřina Fridrichová. Ta vás také zve k poslechu i té následující hodiny na pořad Doteky. Uslyšíme ho od 16:15 a tentokrát se Charles Stanley dotýká jedné otázky, a to, že existuje mnoho křesťanů, kteří Boha hluboce milovali, často četli jeho slovo a usilovně mu sloužili a dnes už se ani nemodlí, ani nechodí do společenství věřících a někdy i propadají různým závislostem. Co s tím a jak se to stane, tak to je přesně jeho tématem s podtitulem Tvrdnoucí srdce. Nenechte si ujít za necelou čtvrt hodinku.

0: Dotýkat se lidských životů Božím slovem, to je biblické vyučování Charlese Stanleyho. Existuje mnoho křesťanů, kteří kdysi Boha hluboce milovali, často četli jeho slovo a usilovně mu sloužili. Dnes už se ani nemodlí, nechodí do společenství věřících a někdy i propadli nejrůznějším závislostem. Ze všech možných úhlů pohledu se to jeví, jako kdyby zavrhli svůj závazek k Pánu Ježíši a svou oddanost k němu. Možná jste přesvědčeni, že vám se nic takového nikdy nemůže stát. Ale než začnete na druhé vrhat odsuzující pohledy, pozorně si vyslechněte dnešní vyučování. Čte Pavel Hromádka.
1: Jak byste vysvětlili, že jsou lidé, kteří stále znovu a znovu slyší evangelium, částečně ho pochopí, budou schopni vám zopakovat, co slyšeli, a přesto k pozvání evangelia řeknou svoje ne? Jak je tohle možné? A co takoví křesťané, kteří uvěřili Ježíši Kristu jako svému zachránci a spasiteli, a po čase je vidíte, jak je život unáší kamsi jinam? A nejen, že je to unáší, oni dokonce hájí svůj způsob života v hříchu. Omlouvají to a vysvětlují. Do shromáždění věřících už nechodí. Bibli odložili na poličku, kde ji postupně pokrývá prach. Přesto kdysi Pánu Ježíši uvěřili jako svému spasiteli. Jak byste vysvětlili takové jednání? Právě o tom dnes budu mluvit v pořadu, který se jmenuje Nebezpečí tvrdnoucího srdce. Prosím, najděte si 3. kapitolu dopisu Židům. Začneme číst od 7. verše. A chci to s vámi přečíst až do verše 19. Nejdřív vám ale nastíním, o čem tady vlastně autor epištoly mluví. Pravděpodobně si vzpomenete na situaci, kdy Bůh Židy vyvedl z egyptského zajetí. Přešli Rudé moře a pokračovali dál do pouště. Netrvalo dlouho a začali naříkat a reptat a stěžovat si na chleba, vodu a vůbec na všecko. Jejich srdce se zatvrdila, přestože právě osobně zažili úžasný boží zázrak. Pak se dostali do zaslíbené země. A Mojžíš poslal na výzvědy 12 špehů, aby si tu zem prohlédli a ujistili se, že je jim jasné, co je čeká, s čím se tam setkají a co budou muset řešit. Po návratu jich 10 mluvilo o obrech, o pevněných městech a tak dále. 2 z nich, Jozue a Káleb, mluvili o skutečnosti, že jim tu zem Bůh dal a že by si ji tedy měli vzít. Možná si vzpomínáte, že lid popřál sluchu tomu negativnímu hlášení. V důsledku toho pak bloudili pouští 40 let, dokud nevymřeli všichni dospělí od věku 20 let a starší, kteří tehdy reptali proti Bohu. A tady máme text z Bible, který se dotýká právě vyjmenovaných událostí a který nás opakovaně vybízí, nezatvrzujte svoje srdce ve vzdoru. Takže čteme od 7. verše a všímejte si, co je tam řečeno. Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako v den pokušení na poušti. Tady je řeč o tom, o čem jsme právě mluvili. Kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem, jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. Ve svém hněvu jsem přísahal, nevejdou do mého odpočinutí. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu jen, když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? A na koho se Bůh hněval po 40 let? Zdali ne na ty, kdo zhřešili a jejich štěla padla na poušti? A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, neli těm, kdo se vzepřeli? Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru. To je vážné varování. A platí nejen pro lidi, kteří ještě nikdy Pánu Ježíši neuvěřili, ale je to varování i pro nás věřící. Ze všeho nejdřív bych se s vámi rád podíval na jednu věc. Co tím myslí, když říká, aby lidé nezatvrzovali svá srdce? Co je to zatvrzelé srdce? Kdybyste si to našli v hebrejštině a v řečtině, našli byste tam výrazy jako pevný a silný. To znamená srdce, na které Boží slovo přestalo působit. Je to srdce nepoddajné, neohebné a neochotné. Je tady řeč o srdci, které se obrnilo proti pravdě Božího slova. Srdce, na kterém vyrostla hroší kůže a po kterém se Boží slovo jen tak po povrchu sklouzne. A autor tady čtenáře upozorňuje, aby dávali dobrý pozor, nebo by se jim to mohlo stát také. Možná řeknete, tak to přeci není. Když člověk slyší evangelium, jen srdce hynoucího člověka se může zatvrdit. No podívejme se, jestli to tak opravdu je. Najdeme si několik textů z Markova evangelia. Jsou to oddíly, které jste už možná četli, ale ještě nikdy jste o nich v tomto světle nepřemýšleli. V Markově 6. kapitole v 52. verši si poslechněte, o co jde. Ježíš jde za svými učedníky po vodě a oni si myslí, že je to duch. A tak na něj volají. V tu chvíli, ale to si přečteme ve verši 51, vstoupil k něm na loď a vítr se utišil. I byli celí ohromení úžasem. A teď sledujte, jak je to dál. Nepochopili totiž, jak to bylo s chleby, neboť jejich mysl byla zatvrzelá. To je velmi zajímavý výrok o učednících Pána Ježíše. Teď spolu přeskočíme do 8. kapitoly a tam si s vámi chci všimnout dvou věcí. Osobně si z toho můžeme něco vzít, protože se tam možná trošku najdete. Tak od verše 14. Zapomněli si vzít sebou chleby. Na lodi měli jen jeden chléb. Domlouval jim. Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. Ježíš se nachází právě uprostřed procesu, kdy svoje učedníky učí nesmírně důležitý princip. A oni si spolu začali povídat o tom, že sebou nemají chleba. Ježíš se tady snaží varovat je před farizeji a to první, co je napadne, je, že si uvědomí, že zapomněli na chleba. Místo, aby se poučili a vzali si k srdci nový princip, dělá jim starosti skutečnost, že nemají chleba. A poslouchejte, jak je to dál. 17. verš. Když to Ježíš spozoroval, řekl jim, proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá? Věřící člověk může prožívat i to, že se jeho srdce začne zatvrzovat. Proto vás na to chci upozornit hned na začátku a uvedu několik příkladů. Řekněme, že chodíte někam do kostela, už několik týdnů a možná i měsíců. A pokaždé se na konci bohoslužby ozve pozvání. Je to výzva, aby lidé přijali Pána Ježíše jako svého spasitele. Je možné, že vy jste to zatím ještě nikdy neudělali. A tak slyšíte to pozvání. Slyšíte ho a příště ho slyšíte zase znova. A nějak si počase pomyslíte, že tohle už jste přece slyšeli. A zanedlouho to přestanete vnímat. Už to neslyšíte. Nebo jsme se znovu a znovu obraceli na některé lidi, aby se zapojili do služby Pánu. Možná vás Bůh volá. Možná vás osobně oslovil. Možná jste prožili jeho povolání. A tak jeho apel posloucháte opakovaně a počase už vás to vůbec neoslovuje, jako kdyby to neexistovalo. V podstatě jste se totiž svým způsobem rozhodli, že už to nechcete poslouchat. Víte, co se stalo? Srdce vám začíná obrůstat krystaly. Místo toho, aby bylo měkké, otevřené a citlivé, začínáte se vzpírat. A tenhle odpor se může obrnit proti Božím věcem a nastavit hroší kůži Božímu poselství, kterým Bůh chtěl oslovit právě vás. Je nebezpečné vzdorovat Boží opakované výzvě, kterou adresuje vašemu srdci. Když se tedy podíváme na náš text, znovu se tam opakuje to, co říká Duch Svatý. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Nezatvrzujte svoje srdce jako tehdy, když mne provokovali. V podstatě tím vyjadřuje, když svoje srdce zatvrdili ve starozákonní době a provokovali Hospodina svou vzpourou, totéž platí i dnes. Bohu jistě nedělá radost, když volá do našeho srdce a my ho provokujeme tím, že se proti němu zatvrdíme. Zbývá otázka. Když se tohle může stát, jak k tomu dojde? Jak to, že se tohle v životě člověka stane? Jak je to možné, když člověk chodí do církve nebo poslouchá náboženské pořady v rádiu či v televizi, nebo si poslouchá nahrávky, které mu někdo půjčil, týden za týdnem slyší evangelium, ví, že je to pravda, a přesto řekne, víš, já o to vlastně nestojím. Jak se to může stát? Není to tak, že by k tomu došlo nenadále. Je to záležitost, ke které se nějaký čas schyluje. Jak plyne čas, člověk se pokaždé rozhodne stejně. Ne Bože. Ne Bože. Ne Bože. Proč ne? Víš, prostě si nemyslím, že by to bylo nutné. A v tu chvíli se s lidským srdcem cosi začíná dít. Začíná se zatvrzovat proti Božím věcem. Dokonce se k tomu může dopracovat i člověk, který už dřív spasení přijal. Sami jste slyšeli, co Ježíš řekl svým učedníkům. Je to ve 12. verši. Dejte si pozor, bratři. Ne cizí lidé, ne nevěřící. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Vyjadřuje to tedy tak, že srdce, které nevěří, je nevěrné a zlé. A tady máme výsledek. Děje se to v důsledku opakovaného odmítnutí Boha. Když se stále znovu a znovu opakovalo. Takže tady došlo k tomu, že se cosi s lidským srdcem stalo. Změnila se jeho kapacita, jeho schopnost slyšet a citlivě reagovat. Jaksi se celé zcvrklo. Takže je to takhle. To si zapamatujte pro chvíle, až zase budeme přemýšlet, jak k tomu může dojít. Například si myslíme, máme člověka, který nejenže slyšel evangelium a řekl k němu svoje ne. Máme tu člověka, na kterém Bůh stále usilovně pracuje. Na jeho píše a aroganci. Bůh se snaží se s tím vypořádat a nakonec je srdce člověka tak zamotané do svých výmluv a vlastní spravedlnosti, že už Boha neslyší. Třeba člověk, který nedokáže a nechce odpustit a kterému Bůh říká, musíš být ochotný odpustit bez ohledu na to, co se děje v životě toho druhého. Všichni potřebujeme odpuštění Boží. Proto bychom si také měli vzájemně odpouštět. Počase si ale člověk svoje neodpuštění natolik ospravedlní, omluví a vysvětlí, že nakonec přestane Boží hlas slyšet úplně. Nezáleží na tom, o co jde. Bůh s člověkem může jednat v záležitosti podnikání, zaměstnání či finanční situace. Bůh říká, tohle po tobě chci. Takový člověk to pak už ale neslyší. Obrní se proti Božímu hlasu. Může se to stát hynoucímu člověku, který slyší evangelium, ale stejně se to může stát věřícímu. Je to nebezpečná známka toho, že člověk zatvrzuje svoje srdce před všemocným Bohem a před Božím slovem. Přesně to se ale stane. Jak? První krok k nevěrnému srdci je nedověra. Tak to vždycky začíná. Bůh říká, pojďte ke mně všichni, kdo pracujete a jste obtíženi, a já vám dám odpočinout. On také říká, že nás od Boha oddělil hřích, a Bůh také říká, že potřebujeme odpuštění svých hříchů. Potřebujeme spasení. Člověk však na to odpovídá, víš, je mi jasné, že to Bůh říká. Vím, že to je v Bibli. No a co? A začne se vymlouvat a vysvětlovat. A tak místo, abychom Bohu řekli svoje ano, nevěříme mu. Nedověra říká, nějak se do nebe dostanu, k Ježíši se obracet nemusím. Nepotřebuji Boží slovo, nepotřebuji ani církev. To všechno se začíná odvíjet, když člověk cítí nedůvěru. Nezáleží na tom, proč jsme se postavili proti Bohu. Začíná to nedověrou. Z jakéhosi záhadného důvodu si myslíme, že to zvládneme bez Boha. Známe lepší cestu, než je ta Boží. A tak se v nás nedověra usazuje. A bobtná. Další stádium je živit v sobě myšlenky, které Bohu nedělají žádnou radost. V takovém případě se člověk rozhodne nevěřit tomu, co Bůh říká, a začne si pohrávat s myšlenkami a zabydlí se v takových, které směřují k čemukoliv jinému, jen ne k Boží radosti. Až nakonec tyto věci zaujmou nejvyšší postavení v myšlenkách takového člověka a ten na ně zaměří svou pozornost. Jaký je pak výsledek? Hřích se stane opakovanou součástí jejich životního stylu. A to mne vede k tomu, abych se zeptal. Co bude s lidmi, které známe a o nichž víme, že přijali spasení, a přesto ve svém životě vyvinuli takový životní styl, který je naprosto bezbožný? Byli vůbec spaseni nebo ne? Ono totiž je možné, aby se věřící člověk zapletl do bezbožného způsobu života. Proč? Je to výsledek trvalého a opakovaného rozhodování ke hříchu, který vede k bezbožnosti, protože se takovým lidem stalo to, že se začali znovu a znovu stejně rozhodovat pro hřích, až už nakonec neslyší. Což mne přivádí k další fázi. Tou je, že ignorují svoje svědomí. Ignorují svoje svědomí a nevšímají si ho. V době, kdy k němu Boží duch mluvil, slyšeli a svědomí je hryzalo. Po čase je jejich nedověra dostala až do takového stupně pýchy a arogance, že už Boha neslyší. Už ho neslyší mluvit. Co se stalo s jejich svědomím? Když Duch Svatý mluví, mají velice napilno s vymlouváním, vysvětlováním a ospravedlňováním. Nebo je pohltí něco úplně jiného místo toho, aby přiznali skutečnost, že se Bůh pokouší jim něco sdělit. A to nás přivádí do další fáze. A tou je ospravedlňování vlastního hříchu. Určitě znáte lidi, kteří v životě Boha neposlouchají a umějí si to velmi dobře ospravedlnit, umějí to vysvětlit. Někteří poukazují na ostatní se slovy, podívej se na něj a podívej se, jak se v životě má. A tak ospravedlňují tyto opětované činy. A to nás přivádí k dalšímu stádiu zatvrzování. Jde o odmítání výtky. To znamená, že když Boží duch začne v jejich srdci pracovat, postaví se tomu na odpor. To se pak následně promění v návyk. Výsledkem toho je, že je s nimi velice špatné pořízení. Proč? Protože v odmítání Boží vůle čas hraje důležitou roli. Proto se tak často stává, že když mladí lidé přijmou pozvání k Bohu a ten je pak zavolá do misijní práce nebo ke zvěstování evangelia, je nesmírně důležité se o ně duchovně starat hned z počátku, dokud jsou ještě mladí. Možná si pomyslíte, Bůh se jejich života chopil hned na začátku, takže u nich není žádná zatvrzelost. Jsou otevření a tvární, jsou pro Božího ducha jako čerstvý tmel. Pak ale přijdou třicátníci, čtyřicátníci, padesátníci, nebo i sedmdesátníci. Proč je pro starého člověka tak těžké uvěřit Kristu? Je to kvůli všem těm uplynulým létům, kdy celé roky opakovali stále stejné rozhodnutí. Ne, ne, ne, ne. Ospravedlňování. Vysvětlování. Ne, ne, ne. Tak dlouho, až se dostaví další fáze. A tou je necitlivost. Celá léta vzdorujete Bohu. A myslíte si, jednou, až se na to připravím, uvěřím Pánu Ježíši Kristu jako svému spasiteli a zachránci. Přátelé, to nejde. Když se Boží duch s pozváním na vaše srdce neobrací a neusvědčuje vás a neukazuje vám pravdu. Ptáte se, co pak to nemohu udělat kdykoliv, kdy se mi bude chtít a až se proto rozhodnu? Ne, nemůžete. Spasení není k dispozici vždycky. A každému. Je k dispozici všem? Ano, to je. Ale dokud vás Boží duch nezačne zvát, dokud vás nepřitáhne a dokud si pod jeho vlivem neuvědomíte, jak zoufale potřebujete Krista, dokud vám nepomůže pochopit, o co tady vlastně jde, tak nemůžete přijmout spasení. A v tom tkví to obrovské nebezpečí, že když odmítáte a vzdorujete, a zase vzdorujete v postoji nepoddajném a zatvrzelém k Božím věcem, když vám takhle stvrdne srdce, nakonec nebudete Boha vůbec chtít znát. Nebudete chtít Boha znát. Nebudete stát o nic, protože se vaše srdce tak silně obalí hroší kůží. Třeba řeknete, chceš mi snad tvrdit, že až mi bude třeba 70, už pro mne nebude záchrany. Ne, nic takového netvrdím, jen vás upozorňuji, že čím starší budete a čím déle budete opakovat svoje staré rozhodnutí říkat Kristu svoje ne, tak to pak nebude tak lehké, jak si myslíte. A právě proto, právě teď, jestli pocítíte, že s vámi Bůh mluví a něco vám říká, když v duchu pocítíte, že vás varuje nebo k něčemu vybízí, naléhám na vás jménem Pána Ježíše. Nečekejte na příště, ale proste Boha, aby vám odpustil hřích a zachránil vás. On sám se o tom vyjadřuje slovy: dnes je den spasení. Nikdy od něj neuslyšíte: přijmi spasení zítra nebo příští měsíc, nebo ještě lépe napřes rok. Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Co tím myslím? Jednoduše toto: když Bůh promluví k vašemu srdci, nezatvrzujte ho. Je velice nebezpečné na volání Božího ducha odpovídat záporně. Nezáleží na tom, jestli se jedná o volání ke spasení, o připojení k církvi, o dávání desátků nebo o službu Bohu. Často se setkávám s lidmi, kteří říkají: kdysi dávno, když mi bylo 16 nebo 25, Bůh mne volal ke službě a já jsem šel na školu, možná dokonce na seminář. A pak jsem si nějak uvědomil, že vlastně chci v životě něco úplně jiného, takže jsem se pak rozhodl jinak. Přátelé, jsem tu teď proto, abych vám řekl, že to, co jste udělali, bylo, že jste vykročili velmi nebezpečným směrem. Obvykle lidé v takové situaci honem něco začnou horečně dělat, aby tím nahradili to, k čemu je Bůh původně zavolal. A pustí se do toho s vervou. Vydají ze sebe to nejlepší, budou pracovat s mimořádným nasazením, jen proto, aby dosáhli úspěchu ve věci, ke které je Bůh nikdy nevolal. Často jsem si v případě takových lidí také všiml, že se z nich stávají cynikové. Nebo jsou zase velmi kritičtí na adresu Boží práce, velmi kritičtí ve vztahu k ostatním věřícím, kritičtí na kázání evangelia. Proč? Protože kdesi hluboko uvnitř jim to nedá pokoj. Ať vás Bůh zavolal k čemukoli, jestli vás volá kázat evangelium, nebo jít do misijní práce, nebo cokoliv jiného, jakmile vás jednou k něčemu zavolá, nikdy se mu nestane, aby řekl: ouvej, tady jsem se spletl. Bůh svoje rozhodnutí nemění. To povolání je pořád ve vzduchu. A vy se můžete třeba stavět na hlavu, abyste ho nahradili něčím jiným. Poslušnost Bohu však ničím nahradit nelze. Proto jestli u toho chcete zůstat, musíte to obalit hroší kůží. Není totiž možné zůstávat v neposlušnosti bez následků. No někdy to vypadá, jako že to jde. Ale takoví lidé museli zabalit svoje srdce do hroší kůže. To znamená, že Bohu stále říkají ne, ne, ne. Tak to jde do té doby, než dojde k čemusi nesmírně zavádějícímu, co postupuje pomalu, zákeřně, zhoubně a nenápadně, že si člověk vůbec neuvědomí, co se děje. Odehrává se to postupně až do chvíle, kdy si člověk nakonec řekne: víš, já, Bůh ke mně kdysi sice mluvil. A začnou předefinovávat, co tehdy Bůh řekl. A pak v podstatě přepracují celý příběh. Jejich dnešní svědectví

Bohem se slovy Bože, chci jen tvou vůli, ať to stojí, co to stojí. Je velmi nebezpečné vzdorovat Božímu duchu. A proto je potřeba, abychom v duchu chodili každou chviličku svého života, den za dnem. Proto Bůh říká, abychom se vzájemně povzbuzovali. Máme se povzbuzovat, abychom svoje srdce nezatvrzovali. Vídám mladé lidi, kteří prohlašují, věřím, že mi tohle říká Bůh. Přátelé, jestli tomu věříte, že je to Boží vůle, pak se nezabývejte ničím jiným, dokud si nebudete jisti, k čemu vás Bůh volá. Boží vůli není možné nahradit vůbec ničím jiným.

dnešním pořadu nám Charles Stanley sdělil, že jediná cesta, jak si nenechat stvrdnout srdce, vede skrz poslušnost Bohu. Když Božím příkazům vzdorujeme nebo je ignorujeme, srdce může tvrdnout velmi snadno. Jestli k vám dnes Bůh promluvil, odpovězte mu prostou poslušností. Premiéra pořadu Doteky je vždy v neděli ve 20 hodin a 15 minut a i tentokrát se ještě zastavíme u tvrdnoucího srdce.

5 hodin. Posloucháte noční vysílání Rádia 7. Od mikrofonu vám ještě stále v té poslední hodině bude společnost dělat Kateřina Fridrichová, ale kromě písní, které jsou tu pro vás připravené, tak jsou tu také další dva pořady. Tentokrát to bude Klika, hned v zápětí Petr Hůšť a jeho série Pozor křehké pokračuje dílem s titulem Nikdy se nevzdáme a potom nás od 17:30 čeká další lekce angličtiny s Elzou Rendl a písní, která je skutečně krásná, jmenuje se Is he worthy, čili je hoden s otazníkem na konci a samozřejmě odpovědi se dočkáte po 17:30. Ještě přidávám, že je pátek 24. července a teď už Petr Hůšť a pořad Klika.

Dobrý den, Petr Hůšť vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Slyšeli jste píseň Nikdy se nevzdáme? Je to tak, že při zásadních událostech ve společnosti umělci stvoří vždycky nějakou píseň k tomu, co se děje. A tohle je píseň, kterou nahráli a naspívali David Koller, Lenka Dusilová, Monika Načová, Michal Pavlíček a společně s dalšími hudebníky, a byli to Češi, Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, a celé to dal dohromady hudebník a producent Igor Očepovský. A nově zaranžoval známé písně Obimi a Bez bojů. Jsou to písně od ukrajinské rockové kapely a je to o tom, že národy a životy spojují nejenom melodie, ale také témata, jako je láska, naděje, odvaha a odhodlání. A v té písni se často zpívá obejmi mě, anebo nikdy se nevzdáme bez boje. Je to vyjádření, určité vyjádření proti zlu. Musím říct, že tahle píseň se pro mě v poslední době stala každodenní modlitbou, protože byl jsem zapojený na pomoci pro uprchlíky a také do humanitární pomoci na Ukrajině. A když jsem cestoval autem sám, tak jsem si tuhle píseň pustil na plné pecky a u toho jsem tančil, plakal, modlil se a potřeboval jsem se tak nějak vnitřně postavit za ty, kteří trpí. Když jsem tenhle pořad psal, tak jsem byl zrovna na Ukrajině. Jel jsem po Zakarpatí a všude kvetly šeříky. Ale taky u měst a nebo velkých mostů byly kulometní hnízda. Také jsem viděl, že vracející vojáci na Zakarpatí přijíždí v rakvích a že je tam několik pohřbů. Najednou jsem si uvědomil, že jsem si tuhle píseň ještě nepustil ten den. Tak jsem si ji pustil, ale nebyl jsem doma v Česku, ale byl jsem někde úplně jinde a musím vám říct, že mě ta píseň rozsekala, úplně dostala. Vítejte v pořadu Klika na téma Nikdy se nevzdáme. Žalm 34, 13 a také 15. verš. Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v níž by užil dobra? Vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. V tom textu je: vyhýbá se zlu a koná dobro, vyhledává pokoj a snaží se o něj. Člověk, který miluje své dny, se vyhýbá zlu. A tak si říkám, stačí to? Stačí se vyhýbat zlu? Vždyť kněz a levita, kteří šli před milosrdným Samařanem, tak se také vyhnuli zlu nebo projevu zla. Stačí se jenom vyhnout? Jakub 4. kapitola 7. verš. Podříďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Tento text mám moc rád. Je to text, že se s Bohem potkáváme tak nějak na půl cesty. Že nejenom Bůh přichází do našeho života, ale také my máme jít vstříc k Bohu. Máme se potkat někde na půl cesty. Mám kamaráda Miro Tota z kapely Třetí den a za poslední dobu jsme hodně spolupracovali a hodně věcí spolu udělali. A nedávno jsem byl u něho doma na kávě a on má v obýváku velkým tenhle text. A přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. No jo, ale v tomhle verši je také: vzepřete se ďáblu, postavte se zlým věcem. O konání dobra se u nás říká za dobrotu na žebrotu. A o postavení se vůči zlému se říká nehas, co tě nepálí. Ano, tento přístup měl i kněz a levita ohledně umírajícího člověka. Lukáš, 6. kapitola, 29. verš. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A bude-li ti brát plášť, nech mu i košili. Slyšel jsem jeden příběh a nevím, jestli je pravdivý nebo smyšlený, ale je to o tom, že jeden křesťan šel z vesnice do vesnice a nevěřící mu zahradili cestu a chtěli ho zbít, a tak on se dal na útěk. A když utíkal,
tak ho doběhl, ne nevěřící, ale doběhl ho prý údajně Gandhi a ten mu říká, a znáš ten text Bible, že když tě někdo udeří do tváře, máš mu nastavit druhou? A člověče, musíš být připravený platit i nepříjemnou cenu za své přesvědčení. Protože pokud neplatíš cenu za své přesvědčení, tak si možná svým přesvědčením vůbec nemůžeš být jist. Tenhle text, když nás někdo udeří do tváře, takže máme nastavit druhou, najednou pro mě ožil úplně v novém významu. Protože konat dobro nemusí být tak těžké, jako postavit se zlu a zaplatit za to určitou nepříjemnou cenu. Zlo okolo nás může mít spoustu podob. Šikana, ponižování, diskriminace, násilí a někdy konat jenom dobro může být tak trošku alibismus. A protože potřebujeme v některých situacích se také postavit zlu. Nemyslím teď za každou cenu, bez hlavy, nebezpečně. Ale pokud se stavíme proti zlu, musíme někdy zaplatit cenu, která je nepříjemná. Jak se říká v pohádkách, kde se vzalo, tu se vzalo. No a kde se vzalo zlo? Jak se říká, každý pól má svůj protipól. Dobro má i opačnou stranu a to je zlo. Ale kde se tohle zlo bere? Římanům 7. kapitola 18. až 19. verš. Vím totiž, že ve mně, to je v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. V našem srdci není jenom touha dělat dobré věci, šířit pokoj, zastat se někoho, ale také dělat zlé věci. Jak se říká, dokážu si poručit, ale už neposlechnout. Dokážu chtít dělat dobro, ale nevždy se mi to daří. Chci dělat dobré věci, ale často dělám zlé. To zlo není za dveřmi, ale je v nás samotných. Tomáš Halík řekl, že jsme schopni honit teroristy až na sám konec země, ale někdy daleko těžší je podívat se do očí teroristovi ve svém srdci. Některé období, kdy jsem měl hodně kázání, cestoval jsem na konference, měl jsem těžké pastorační rozhovory a bylo jich hodně, byl jsem velmi vyčerpaný. V poslední období tohle také prožívám při pomoci na Ukrajině. A musím vám říct, že při velkém vyčerpání žasnu nad svým nitrem. Nad tím, že v něm objevuju závist, nenasytnost, agresi, touhu věci odplatit, někdy i zvrácené myšlenky. Oka, tak potřebuju více odpočívat, nedostávat se do vyčerpání? No jo, ano, ale není to jenom o tom, že zlo držím tak nějak pod pokličkou? Najednou si uvědomuju, že znovu potřebuju Boha, Ježíše Krista, který je schopen proměňovat moje nitro. 1. Petrova, 3. kapitola, 13. verš. Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Dobře, možná řekneme, nejsem jako kněz ani levita, nevyhýbám se zlu, stavím se proti němu, usiluju o dobro. Ale je to pravda, že když horlíme pro dobro, nikdo nám neublíží? To asi ne, protože někdy, když usilujeme o dobro, když se stavíme proti zlu, jsme také fyzicky a emocionálně vyčerpaní a o to víc jsme zranitelní. Tento text má pro mě více významů, více vrstev. Protože když konám dobro nebo stavím se proti zlu, když jsem fyzicky nebo psychicky vyčerpaný, tak se mě některé věci dotýkají daleko více, než když vyčerpaný nejsem. Jsem zranitelný. Ale já můžu v tom zranění jenom pasivně zůstávat. Můžu přijmout roli oběti. A jenom prožívám bolest, křivdu, zradu, prožívám někdy až jako zoufalství a zůstávám v roli pasivní oběti. A nebo můžu k tomu přistoupit aktivně. Že ty věci se dějí, ale já nejsem pasivní oběť, ale jsem schopen i při bolesti konat dál dobro.
a i pro ty, kteří mě zraňují, být požehnáním, přát jim dobré. A mám pocit, že najednou jsem daleko méně zranitelný, nebo minimálně v tom zranění nezůstávám. Vím, že to zní možná teď trošku složitě. Příklad. Nedávno jsem zažil něco těžkého, kdy jsem měl pocit, že mě dva blízcí lidé zradili, že mi ukřivdili. Mě to úplně zžíralo, úplně mě to tak nějak jako rozsekalo. A já jsem si neuměl pomoct a stále mě to zžíralo, až do doby, kdy jsem si uvědomil, že já v tom můžu být aktivní. Že můžu i pro ty dva své blízké přát dobré, být jim požehnáním, udělat něco dobrého. To není nějak to slepě přebít, ale nebýt v roli pasivní oběti, ale být v roli aktivního dobra nebo dělat to, co může být pro druhé požehnání. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Cvičení v klice neslouží k tomu, aby jsme splnili úkol a měli to za sebou nebo byli dobří, ale je to něco jako když ochutnáme jídlo nebo přivoníme ke květině nebo poslechneme si písničku. Je to jak mít zkušenost s tím, o čem přemýšlíme. A tak se chci zeptat, jaké zlo jsme v poslední době vnímali okolo sebe a co můžeme udělat proto, aby jsme se vůči tomu zlu nejenom vyhradili, ale aby jsme se proti němu postavili. A to je z dnešní kliky všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a těším se na vás zase za týden. Mějte se pěkně.

Ve středu od 8.30 nás čeká další díl pořadu Pozor křehké. Tentokrát s podtitulem Dívej se za to, co vidíš. No a pokud byste se chtěli k pořadu Klika ještě vrátit, tak si ho můžete poslechnout z archivu na webu Rádia 7 a nebo v podcastových aplikacích pod názvem pořadu tedy Klika.

A teď už je tu další rozhlasová lekce angličtiny a tentokrát skrze píseň, kterou pro vás vybrala naše rozhlasová lektorka Elsa Rendl a jmenuje se Is He Worthy, tedy je hoden s otazníkem.

FM, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Vážení a milí posluchači, dnešní noční vysílání na Rádiu 7 vlastně končí. Nezbývá mi, než vás pozvat k našemu dalšímu vysílání. Samozřejmě ranní moderátor už se na vás těší na druhé straně znělky, no a mě nezbývá, než se s vámi rozloučit. Požehnaný den 24. července, pátek, vám přeje Kateřina Fridrichová.

Přeju vám všem krásné, pokojné páteční ráno a jsem ráda, že jste si zvolili Radio 7 jako svého ranního společníka. Máme 6 hodin a pátek 24. července. Dnešní ráno budete trávit se mnou, Anetou Lofítkovou, a rovnou vám prozradím, jaké pořady jsou dnes před námi. Ranní vysílání vytvoří po čtvrt na sedm prostor k zastavení a modlitbě. Přidejte se k tichému času. Ježíšovým narozením se začaly psát nové dějiny. Vždyť od jeho narození počítáme náš letopočet. K této historické události se přiblížíme od 6:45 s Karlem Řežábkem. V 7:30 představíme v ranním telefonátu projekt s názvem Strom života. Objevování Boha není spojeno jen s pozitivními duchovními zážitky, ale také s objevováním sebe sama. Pojďme to společně objevovat od 8. hodiny v další části Bible Guide, ve kterém s Jiřím Zdráhalem otevíráme prorockou knihu Ezechiel. Sérii o doteku a dotecích se v pořadu Uši k duši dostane i na rovinu vyrábění hezkých pocitů. Většinou takové pocity nevydrží dlouho, proto potřebujeme trvalé hodnoty a skutečný dotek. Více o něm po 8:30. V 9:30 budeme pozorovat mouchu. Entomolog Petr Raus upozorní na klouby jejich křídel i specifický let a přidá své poučení ze světa hmyzu. Každá země má svá specifika. Tomáš a Eliška Vachutkovi dorazili na své cestě kolem světa do prostředí, kde jsou lidé velmi drzí, chtějí na vás vydělat a musíte velmi dávat pozor na to, co jíte či kde se pohybujete. Asi nejdobrodružnější zastávka na jejich cestě nás čeká v dalším pořadu Za obzor. Od 10 hodin navštívíme Indii. Takové pořady vás budou doprovázet v následujících několika hodinách. No a teď k vám posílám písničku, která nás hned z rána zavede do Boží přítomnosti. A za necelých 15 minut se ponoříme do Bible.

Je před námi tichý čas, což je čas, kdy se chceme ponořit do Bible, do Božího slova, do toho základu, ze kterého můžeme čerpat. A dnes konkrétně půjdeme do knihy proroka Izajáše. Izajáš 55. kapitola a budu číst od 6. verše. Hledejte Hospodina, dokud se dává najít. Volejte ho, dokud je blízko. Ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly. Ať se navrátí k Hospodinu a on se nad ním slituje, k našemu Bohu, protože je připraven mnoho odpustit. Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše. Ani vaše cesty nejsou cesty mé, je Hospodinův výrok. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše. Na tomhle úseku můžeme vidět něco úžasného. A co mě na tom pozbuzuje, je to uvědomění, že Bůh má pro můj život, pro náš život ten nejlepší plán a že ta Boží cesta je vždy lepší než ta naše. Jeho plán je lepší než jakýkoliv plán, který bychom si pro sebe dokázali vymyslet sami. A tak si přiznejme, že se každý najdeme určitě v tom, že jsme se už několikrát v životě snažili jít po své vlastní ose. Mysleli jsme si, že víme nejlíp, co děláme. A kolikrát se nám ty naše představy, ty naše plány nesplnily a tak vyprchaly. A pak většinou přichází taková ta typická otázka proč. A tenhle text má nás pozbudit k tomu, abychom se nesnažili Boha předbíhat, ale abychom se jeho plánu s námi poddali, podřídili, s tím vědomím, že ví, co je pro nás nejlepší, a s důvěrou a s pokorou ji přijali. Naše myšlení a touhy našeho srdce nás často pak nejvíc zklamou, když to Bůh nikdy nesklame. A pokud nějaké věci třeba nesplní tak, jak si představujeme, jak jsme si třeba naplánovali, tak to neznamená, že nám Bůh chce nějak škodit. Ale naopak chce nás ochránit, chce nás formovat ve víře a tak si nás vyzkoušet, potrénovat, jestli mu budeme plně důvěřovat, jestli mu zůstaneme věrní. A tak nás chci i pro ten dnešní den pozbudit, ať v našich životech obstojí Boží plán, ať i dnes chodíme po jeho dokonale naplánovaných cestách. Vzdejme se všeho a spoléhejme se na Boha, že on má vše pod kontrolou. Neplánujme bez něj, ale pozvěme ho i dnes do našich srdcí a my mějme na paměti verš z přísloví z 16. kapitoly, že srdce člověku vymýšlí cestu, ale jeho kroky určuje Hospodin. Tak nám všem přeji, ať si i dnes zvolíme Ježíše jako průvodce nejen dnešním dnem, ale i naším životem. Pojďme se modlit. Pane Bože, díky ti za dar nového dne, za to, že jsme se do něj mohli probudit s vědomím, že nad námi bdíš a že nás chráníš. Tak, Pane, je pro nás přirozené chodit po svých cestách, plánovat bez tebe. Tak tě prosím, aby si ty a tvůj plán a záměr s námi zvítězil v našich srdcích, abychom i v ten dnešní den spoléhali na tebe. Tak prosím, veď naše kroky tím správným směrem. Chceme se ti odevzdat ti naše cíle, naše myšlení, plány a s pokorou přijímat i dnes to, co nám chceš dát ty. Díky ti za to, jakou trpělivost s námi máš a že to s námi nevzdáváš. Tak buď oslaven i v tom dnešním dni, i v našich životech. Amen.

Možná to vidíme někdy ve světě nebo i u sebe, že jako lidé máme často tendence o sobě dost pochybovat. Mnohdy se necítíme být dobří, dostateční a často se topíme v takových pochybnostech. No a v takových chvílích a situacích mě často přichází na mysl píseň zpěvačky Lauren Daigle s názvem You Say, ve které se zpívá právě o chvílích, kdy člověk slyší v hlavě různé hlasy typu nejsem dost dobrý, selhávám a podobně. Bůh ale přitom říká, že každý člověk je milovaný, přijatý a dokonale stvořený. A on je ten, který definuje, kdo já vlastně jsem. A tak pokud třeba prožíváte období nejistot, tak mějme na paměti, že máme víru, která nám v takovém období může být tou největší oporou, stejně jako byla i pro zpěvačku Lauren.

Čeká nás ještě jedna píseň chvála od zpěváka Joshua Aarona, ve které zpívá kéž vše, co děláš nebo říkáš, děláš ve jménu Ježíšově. Vzdáváš skrz ní chválu Bohu Otci. Po téhle písničce už přichází na řadu biblická úvaha. Vyučování Karla Řežábka 3P nás zavede k počátku našeho letopočtu.

Ježíš Kristus je pro křesťanství naprosto ústřední postava. Samo slovo křesťan není, jak by se mohlo zdát, odvozeno od slova křest, ale od slova Christos, neboli Kristus. No ale s Ježíšem je trochu problém. I lidé, kteří se za křesťany nepovažují, mnohdy zastávají názor, že Ježíš byl moudrý člověk, který formuloval řadu vznešených ideí. To je pravda, formuloval. Ale jsou-li záznamy evangelií důvěryhodné, je patrné, že v době svého pozemského života o sobě Ježíš tvrdil, že má moc odpouštět hříchy, vyhánět démony nebo rozhodovat o věčném osudu jiných lidí. Stručně řečeno, prohlašoval se za Boha. Ze záznamů o různých událostech jeho života navíc jednoznačně vyplývá, že dělal věci, které byste od Boha očekávali. Uzdravoval nemocné nebo křísil mrtvé například. Dokonce tvrdil, kdo vidí mě, vidí Otce, a myslel tím Boha, nebo já a Otec jedno jsme. Pokud skutečně toto prohlašoval, tak jeho tvrzení musí být buď pravdivá, anebo nepravdivá. Pokud byla nepravdivá, tak Ježíš mohl být za A podvodník, který svým posluchačům záměrně lhal, jenže Ježíšův morální charakter, jeho pokora, nesobecká láska i ochota za pravdivost svých tvrzení zemřít mnoho lidí přesvědčuje, že nemohl záměrně lhát. V tom případě by byl Ježíš za B příklad pro psychiatra. Jako třeba někdo, kdo si myslí, že Napoleon nebo sázené vejce. Ale to zase nejde příliš dohromady s rozumností, přesností a promyšleností jeho argumentů, kterou projevoval při různých rozhovorech, které máme zapsané. Ani se sebeovládáním a vyrovnaností navzdory tělesným i duševním tlakům, které provázely třeba jeho zatčení a ukřižování, jak o tom čteme v evangeliích. Pokud se člověk podívá na hloubku všeho, co Ježíš učil a dělal, a na jeho vliv na celé dějiny, nezdá se, že jde o

člověka, který by žil celý svůj život v sebeklamu. Někdo namítne, proč bychom v tom případě měli brát Bibli jako zdroj nějakých věrohodných informací. Přece může být v těchto věcech nepřesná nebo dokonce nepravdivá. Co když Ježíš historicky vůbec neexistoval? Dobrá, ale pokud Ježíš neexistoval, jak potom vysvětlit vznik křesťanství? Tu se snaží vysvětlit hypotéza, která se říká hypotéza ztělesněného mýtu. Tato hypotéza v podstatě tvrdí, na začátku křesťanství nejsou žádné reálné události. Namísto toho je tam legenda, prastarý předkřesťanský mýtus o Bohu, který se vtělí, trpí, umře a vstane z mrtvých, aby spasil lidi. V jakémsi koutě římského impéria opředla skupina horlivců tímto komplexem mýtu jistého Ježíše, o němž se z historického hlediska nedá nic určitého říci. Možná byl vymyšlený, jen aby poskytl jméno, místo a život pro dávnou legendu o Bohu, který přemohl smrt a hřích. Má to ale háček. Mýtus totiž potřebuje ke svému vzniku čas a moderní výzkumy potvrzují, že vznik nového zákona v psané podobě lze datovat mnohem dřív, než se myslelo. Odhaduje se, že nejstarší části nového zákona byly napsány zhruba 25 až 40 let po Ježíšově smrti. A to už je tak blízko popisovaným věcem, řada očitých svědků těch událostí byla ještě naživu, že na to, aby mohl vzniknout mýtus, je to zkrátka příliš málo času. Takže otázka zůstává. Jak vysvětlit to, že křesťanství se po celém světě rozšířilo jako požár? V dnešní době je za křesťany považována 1/3 lidstva. Aby vznikl požár, musí existovat zápalka. Pokud křesťanství nevzniklo kolem mýtu stělesněném v Ježíši, na což nebylo dost času, co tedy bylo tou jiskrou? I v dnešní době se stále znovu objevují pokusy zpochybnit, že Ježíš vůbec kdy jako historická postava existoval. Je dobré si ale uvědomit, že pokud jde o Ježíšovu historickou existenci, až do konce 18. století nikomu nepřišlo na mysl o ní pochybovat. Dokonce ani těm nejzarytějším nepřátelům křesťanství. Nenapadlo to ani nejstarší protikřesťanské polemiky, kteří měli k dispozici ještě nedotčené císařské archivy. Ty už nyní neexistují. Veškerá historická tradice o antickém římském císařství se svýmkou Suetonia a Tacita ztratila. A oba, Suetonius i Tacitus, se o Ježíši zmiňují. Gaius Suetonius Tranquillus, který žil asi v letech 75 našeho letopočtu až 140 našeho letopočtu, patří k nejznámějším antickým životopiscům. V jeho díle Vita Claudii je zmínka o tom, že kvůli zbouřenci Kristovi byli Židé vyhnáni z Říma. Ten Gaius Suetonius rozhodně nebyl křesťanem, naopak o křesťanech psal jako o nebezpečné a zvrhlé sektě. Cornelius Tacitus, který žil zhruba v letech 55 našeho letopočtu až asi 120 našeho letopočtu a je považován patrně za nejvýznačnějšího historika římského císařství, má ve svých letopisech zápis o Ježíšově popravě podle nařízení Poncia Piláta za vlády císaře Tiberia. Popisuje historii Říma od smrti císaře Augusta a když dospěje k Neronovi, líčí veliký požár, který spustošil Řím v červenci roku 64 našeho letopočtu a poznamenává, že jak se poslýchalo, rozkázal ho založit Nero, aby si přestavbou města získal slávu. Aby tedy potlačil tu pověst, nastrčil Nero jako viníky a potrestal nejvybranějšími tresty ty, jež lid pro neřestný život nenáviděl a nazýval křesťani. Původce toho jména Kristus byl za vlády Tiberiovi prokurátorem Ponciem Pilátem popraven. Tato zhoubná pověra byla sice prozatím utlumena, ale znova propukla nejen v Judeji kolébce toho zla, nýbrž i v Římě, kde se všechny ohavnosti nebo hanebnosti soustředují a nalézají hojně ctitelů. Všimněme si zde několika věcí. Ačkoliv se Tacitus s křesťany v žádném případě neidentifikuje, nespochybňuje několik údajů, které zjevně považoval za spolehlivé. Za A. Kristus byl popraven Ponciem Pilátem mezi lety 26 až 36, protože to byla doba, kdy Poncius Pilát byl u vlády. Kolébkou toho učení byla Judea. Tyto základní informace se zcela shodují s podáním nového zákona. Za B. Ježíšovo učení bylo po jeho smrti zaraženo a přestalo. Za C. Náhle však propuklo znova a rozšířilo se i za hranice Izraele a v roce 64 našeho letopočtu již bylo v Římě a mělo mnoho stoupenců i mnoho odpůrců. O Ježíši nacházíme rovněž dvě zmínky u Josefa Flávia, který žil v letech zhruba 37 nebo 38 našeho letopočtu až asi 100 našeho letopočtu a ve svých židovských starožitnostech Josefu spíše o tom, jak velekněz Ananos využil absence římské moci po smrti prokurátora Festa a cituji, shromáždil Synedrion a postavil před něj Jakuba, bratra Ježíše, který byl nazýván Christos, a některé další. Obvinil je, že překračují zákon a nechali je ukamenovat.
Druhá zmínka je tzv. Testimonium Flavianum, Flaviovo svědectví. Tento text byl dlouho téměř všemi vědci, včetně křesťanských, považován za sfalšovaný nějakým křesťanským opisovačem. V roce 1971 ale učinil profesor Šlomo Pines z Jeruzalémské univerzity rozhodující objev. Profesor Pines upozornil na to, že existuje ještě jiná verze textu o Kristu ve starožitnostech, která se liší od klasického vydání považovaného za sfalšované. Tato verze se nachází v arabském díle Všeobecné dějiny, které napsal Agapius, arabský křesťanský historik z 10. století. Agapius uvádí Testimonium Flavianum bez oněch výrazů víry, kvůli kterým vědci tento text odmítali. Takže v té jeho verzi ten text zněl takto. V té době žil moudrý muž jménem Ježíš. Jeho způsob života byl dobrý a byl znám jako ctnostný. A mnoho lidí z Židů i z jiných národů se stalo jeho učedníky. Pilát ho odsoudil k ukřižování a ke smrti. Říkali, že se jim zjevil třetí den po ukřižování a že byl živ. Podle toho byl pokládán za mesiáše, o němž proroci předpovídali zázraky. Existuje ještě řada dalších zmínek, které potvrzují historicitu Ježíšovy existence, ale z nedostatku času už je nebudu teď probírat. Odborné kruhy mají tuto otázku, zda Ježíš skutečně existoval, za vyřešenou. Výmluvně o tom svědčí záznam ze známé Encyklopedie Britannica. Tyto nezávislé záznamy dokazují, že v raných časech i oponenti křesťanství nikdy nepochybovali nad Ježíšovou historicitou, která byla diskutována poprvé na neadekvátních základech několika autory na konci 18., během 19. a na začátku 20. století. Pokud Ježíš historicky skutečně existoval, stále to ještě nemusí znamenat, že byl tím, za koho se prohlašoval, anebo za koho ho považovali lidé, že byl Bohem nebo Mesiášem. Ale pokud by skutečně existoval a prohlašoval se za Mesiáše, tak by šlo nejspíše o podvodníka nebo o případ pro psychiatra. Tahle hypotéza, že to byl nějaký zboštěný člověk, který buď sám sebe za Mesiáš považoval, nebo za něj byl považován svými následovníky, tato hypotéza v podstatě říká, že na počátku křesťanské víry byl nějaký člověk, který skutečně žil, jistý Ježíš. Zřejmě byl něčím výjimečný, třeba léčitel, který dokázal pomoci hodně lidem. Nebo možná byl potulným kazatelem, jakých bylo tehdy v Palestině mnoho. Buď to byl podvodník, který se vydával za Mesiáše, kterého Židé očekávali, nebo blázen trpící megalomanii, který se ve svém blouznění sám prohlásil za Boha. Ale jak mohlo napadnout Židy, přesvědčené monoteisty, tedy uctívače jednoho Boha, uctívat Ježíše jako Božího syna, jako vtěleného Boha? Paul Louis Kouchou, sám ateista, který popíral Ježíšovu historickou existenci, napsal: vyhlásit za Boha nějakou výjimečnou osobu mohla být v některých částech impéria celkem jednoduchá záležitost. Ale v jednom národě, židovském, to bylo naprosto nemožné. Židé se klaněli Jahvemu, jedinému Bohu, transcendentnímu, nevyslovitelnému Bohu, jehož podobu nesměli znázornit a jehož jméno nevyslovovali, a který byl od stvoření oddělen nepřekročitelnou propastí. Spojovat Jahveho s nějakým člověkem, ať by to byl kdokoliv, to byla největší svatokrádež, nejodpornější hanebnost. Uvědomme si, že všichni první učedníci Nazareckého byli Židé. Byli to ke křesťanství obrácení Židé, kteří zanesli poselství Evangelia do celého římského impéria. Jak je mohlo napadnout zboštit jednoho ze svých spoluobčanů a považovat ho za Boha v lidské podobě? Z hlediska očekávání, která do něj jako do případného mesiáše byla vkládána, byl naprosto neúspěšný. Narodil se v malé bezvýznamné kolonii velkého významného impéria, v obyčejném městečku dvěma chudým lidem, a nějaký čas se živil truhlařinou. Nenapsal jedinou knihu, jenom 3 roky působil jako potulný kazatel, kterých v té době bylo skutečně mnoho. Poté, co jeho příchod do Jeruzaléma vyvolal nepokoje, byl zajat, uvězněn a popraven. Přesto jím a jeho schopnostmi byli někteří jeho spoluobčané do té míry fascinováni, že se nesmířili s jeho smrtí a prohlásili ho za zmrtvých stalého. A pak tomu skupina jiných blouznivců věřila a podařilo se jí o tom přesvědčit svět. Dává vám to smysl? V celé historii nebylo o nikom jiném napsáno více knih, o nikom jiném není na internetu více webových stránek, než o Ježíši Kristu, o tom od jehož narození navíc počítáme i náš letopočet. Zbývá tedy ještě další možnost. A to je ta možnost, že Ježíš skutečně byl tím, za koho se prohlašoval být, Božím synem, vtěleným Bohem. O vtělení, myslím, že velmi pěkně mluví Filip Jensi ve své knize Ježíš, jak jsem ho neznal. Říká toto. O vtělení jsem se hodně naučil, když jsem měl mořské akvárium. Přišel jsem na to, že starat se o takové akvárium není věc jednoduchá. Musel jsem obsluhovat přenosnou chemickou laboratoř, abych sledoval hladiny dusičnanů a obsah čpavku.
Háněl jsem do vody vitamíny, antibiotika, léky na bázi síry a tolik enzymů, že mi málem rostly i skalky. Filtroval jsem vodu přes skleněná vlákna a dřevěné uhlí a ozařoval ji ultrafialovým světlem. Člověk by čekal, že za všechnu tu energii, kterou jsem na ně vynaložil, mi moje rybičky budou aspoň vděčné. Ale to oni ne. Pokaždé, když se nad nádrží objevil můj stín, zapluli do bezpečí nejbližší mušle. Projevovali mi jen jeden cit – strach. I když jsem pravidelně otýral poklop a třikrát denně jim sypal krmení, na každou návštěvu reagovali jako na důkaz, že se chystám stírat. Nedokázal jsem je přesvědčit, že mi na nich opravdu záleží. Pro ty rybičky jsem byl božstvo. Byl jsem pro ně příliš velký, mé skutky příliš nepochopitelné. Mé projevy milosrdenství měly za krutost, mé pokusy o léčení vnímali jako ničivé zásahy. Začal jsem chápat, že na to, aby se jejich chápání změnilo, by bylo potřeba něco jako vtělení. Musel bych se stát rybičkou a v uvozovkách mluvit s nimi jazykem, kterému by rozuměli. Ježíš sám sebe chápal tak, že přišel na svět, aby nám o Bohu ukázal něco, co jsme o něm nemohli plně zjistit ani skrze krásu a velebnost přírody, ani skrze své svědomí. Přišel nám Boha představit jako milujícího otce. A tak to chápali i jeho žáci. Jeden z jeho nejbližších, Jan, o něm napsal: Boha nikdo z lidí neviděl. Jenom ten, kdo má k němu blízko jako jediný syn k otci, nám o něm sdělil pravdu. Ježíš přátelil s těmi, kdo byli v očích svých současníků odepsaní. Kamkoliv přišel, tito lidé ho vyhledávali, rádi byli v jeho společnosti. Přestože nedělal to, co dělali oni, přesto s ním rádi trávili čas. Jinými, zvláště těmi náboženskými lidmi, byl posměšně nazýván přítel hříšných. A asi to bylo skutečně, protože on dokázal v člověku vidět něco, co ostatní lidé ne. Dokázal v nich zachytit ten obraz božského originálu. Toho jedinečného božího díla, nebo božího záměru. Nestotožňoval člověka s jeho hříchem, ale vnímal ten hřích jako něco, co k člověku nepatří. Co ho jenom spoutává a ovládá. Co překáží lásce. Jeho současníci ho takto poznali a proto ho považovali za mesiáše. Ale poznal jsem ho taky já osobně. Můžu dosvědčit, že to, co člověka promění, to není víc pravidel, víc dobrých rad, ani víc náboženství. To, co člověka skutečně změní, je to, když poznáme Boha, jaký doopravdy je. A to se děje právě tím, že se osobně seznámíme s jeho synem, který nám ho přišel takto ukázat. A přijmeme tu jeho nabídku vstoupit s Bohem do vztahu, který má otec se svými dětmi.

Je krátce po 7. hodině a společnost vám dělá Rádio 7 s Anetou Lofítkou za mikrofonem. Vám všem, kteří jste se k nám nově připojili, přeju dobré ráno a taky příjemný ranní poslech. A doufám, že vám ho zpříjemní i kapela Heart of Worship s písní Si král.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Čeká nás ještě jedna píseň kapely KSP Music, a během které se pokusím spojit s naším dnešním hostem ranního telefonátu, který odstartuje v 7.30.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
0: Ranní telefonát Rádia 7.
2: Dnes nás čeká představení projektu Strom života, který nabízí pravidelné studium Tóry s využitím poznatků židovské tradice a ve světle křesťanské víry. Co je jeho cílem a komu je určen? Na to se zeptáme našeho dnešního telefonického hosta, viceprezidenta Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, Mojmíra Kaluse. Hezký den, vítejte ve vysílání.
3: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: Na úvod, prosím, představte projekt Strom života. Co si pod tím máme představit?
3: Je to v podstatě cyklus biblických úvah, který vychází z toho mezi Židy tradičního dělení písma. V synagogách se přečte celá Tóra, tedy 5 knih Mojžíšových za rok. A každý týden má přidělen určitý oddíl z těchto 5 knih Mojžíšových, který se pak doplňuje ještě čtením z proroků. A podle tohoto cyklu, řekněme, jsme koncipovali také cyklus těchto úvah, které nejsou jenom starozákonní, jsou tam novozákonní postřehy, které nás při tom čtení napadly. A funguje to tak, že ti, kteří se přihlásí, každý týden dostanou tuto úvahu, nad kterou mohou potom dále bádat. Nejsou to pouze okopírované komentáře, je tam řada otevřených otázek, takže je to vhodné pro biblické studium, ať už individuální nebo ve skupině.
2: A s jakou myšlenkou vlastně tenhle projekt vznikl? Co vás vedlo k jeho založení?
3: Vzniklo to tak, že v našem společenství Vinice jsme se začali zabývat hebrejskými kořeny naší víry a začali jsme právě studovat písmo podle tohoto rozpisu. Brzy jsme zjistili, že každý týden existuje nespočet komentářů k těmto textům a když jsme je začali studovat na našich biblických hodinách, tak jsme zjistili, že i když jsou to texty rabínů, kteří nejsou věřící v Ježíše, tedy klasické židovské ortodoxie, tak je tam spousta zajímavostí, které by nás při tom studiu písma třeba nenapadly. A tak jsme je začali číst, studovat a k tomu nás napadaly novozákonní různé paralely. Takže postupně během mnoha let vznikal tento cyklus a v nějakém okamžiku jsme se rozhodli, že ho zveřejníme a je ho tedy možné tímto způsobem získat.
2: Vy už jste to možná trošku naznačil, komu je ten projekt vlastně určen, ale zajímá mě, jestli se může zapojit i člověk, který Bibli teprve začíná poznávat, nebo je určen spíše těm, kteří chtějí při studiu Bible jít více do hloubky.
3: Já myslím, že je to určeno úplně každému, protože studovat písmo je vždycky užitečné a každý si tam najde něco. Víte, ty texty jsou vlastně takové, že každý rok se studuje stejný text, a pravděpodobně to posluchači budou znát, čtete Bibli jednou a potom za roky čtete znovu stejné místo a osloví vás nějakým novým způsobem. To znamená, je tam pořád co objevovat a podle toho, v jakém stavu člověk je, ať už je začátečník, pokročilý, cokoliv se děje v jeho životě, tak to písmo k němu mluví. Takže já bych řekl, že je to určeno úplně komukoliv, kdo má rád Boží slovo a chce se jim zabývat.
2: A v čem podle vás může být pro křesťany přínosné seznamovat se s židovskou tradicí výkladu písma?
3: V tom, že ty pohledy otvírají některé nové otázky, které třeba nejsou úplně tradičně v tom křesťanském světě řešeny, anebo otvírají nový pohled na písmo. Například se tam hodně řeší otázka Boží přítomnosti, což je pro nás křesťany zásadní, ale z těch textů, třeba i z takové třetí knihy Mojžíšovy, můžeme se mnohému naučit, protože věříme tomu, že celé písmo je Bohem inspirované, takzvaný starý i takzvaný nový zákon mají jednoho autora a jedno vykládá druhé. Také je to užitečné k tomu, abychom pochopili některá místa v Novém zákoně, která vlastně bez pochopení toho židovského základu nejsou úplně srozumitelná. Čili je to užitečné pro lepší porozumění, ale samozřejmě také k tomu, aby člověk byl konfrontován s Božím slovem a měl nové otázky, měl možnost uvažovat třeba nějakým novým směrem, tak myslím si, že v tom určitě máme možnost se poučit. A ještě bych teda dodal, že ten specifický židovský přístup k čtení a výkladu písma je takový, že nechává řadu věcí otevřených. Máte třeba nějaký text, který má několik možných výkladů a ty výklady jsou tam prostě nakladeny vedle sebe, a člověk si sám musí rozhodnout, čemu věří nebo jak tomu rozumí, a není tam nějaký definitivní závěr, je to tak a ne jinak. A to je, myslím, zásadní rozdíl mezi tím hebrejským způsobem uvažování a tím, čemu jsme uvyklí tady. My máme někdy tendenci brát písmo jako nějakou učebnici přírodovědnou, kde je všechno jasně definováno, ale písmo je trošku jiná kategorie a řekl bych, že Židé ve své historii se naučili lépe zvládat to napětí, které mezi některými úseky písma existuje, a myslím, že pro nás je užitečné se z toho poučit.
2: Určitě, věřím, že ano. A chci se ještě vrátit k tomu samotnému názvu, strom života. Jakou symboliku v sobě nese? Proč právě tenhle název?
3: Strom života v Biblii je určitě spojen právě s studiem písma, láskou k Božímu slovu. Přísloví je například napsáno, to je přísloví 3.18, stromem života je těm, kdo se jí chopí, plze těm, kdo se jí drží. Jím se rozumí ta moudrost, která je obsažena v tom slovu. V žalmech je také řeč o těch, kteří milují Boží slovo, že budou jako stromy zasazené u tekutých vod. Takže věříme tomu, že právě studiem písma můžeme dosáhnout něčeho pozitivního.
2: Děkuji za to, že jste nám připomněl, jak je důležité studovat vlastně Bibli více do hloubky. A tak pokud někoho třeba konkrétně váš projekt zaujal, tak jak se může zapojit? Kde najde více informací?
3: Nech navštíví stránky icej.cz, www.icej.cz. Tam je jeden z těch článků nazvaný Získejte výklady Tóry. A je tam taky e-mailová adresa, na kterou stačí napsat a přihlásit se, a potom bude dotyčný dostávat každý týden novou porci biblických otázek.
2: Naším dnešním telefonickým hostem byl viceprezident Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém Mojmír Kalus. Moc vám děkuji, že jste si na nás udělal čas, a přeju vám i projektu Strom života mnoho božího požehnání do další práce.
3: Pěkně děkuji, pěkný den také vám přeji.
2: Děkujeme.

Skladba O tichosti vznikla během pandemie a slouží jako taková modlitba odevzdání strachu z budoucnosti a důvěry v Boha. Budu v tichu ve tvé přítomnosti a nechám tě mluvit.

0: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: Je právě 8 hodin a ladíte Rádio 7. Ranním vysíláním vás provází Aneta Lofítková a rovnou předávám slovo Jiřímu Zdráhalovi.
2: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
3: Ezechiel, 22. kapitola. Prorok ohlašuje příchod soudného dne, zničení Jeruzaléma. O město, jež proléváním krve přivolává svůj soudný den, provinilo se z krví, kterou si prolilo. To můžeme jistě vztáhnout na Ezechielovu dobu, kdy bylo město zničeno. Předpověď vyhnání Izraele mezi všechny národy nám ale text spojuje s Ježíšovým proroctvím o zničení Jeruzaléma po svém ukřižování. V Ezechielovi čteme: rozptýlím tě mezi národy, rozpráším tě po zemích a s tvou nečistotou skoncuji. V očích národů budeš v opovržení a tehdy poznáš, že já jsem Hospodin. Ježíš před svým ukřižováním předpověděl zkázu Jeruzaléma a následné vyhnanství Izraele podobnými slovy. Čteme: tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi. Budou padat ostří meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní. Verš 14 z této kapitoly Ezechiele o blížícím se soudu použil autor knihy Poutníkova cesta John Bunyan pro vykreslení duchovního stavu člověka před svým obrácením se k Bohu. Ve verši 14 čteme: zdali pak zůstaneš tak smělé a silné, město Jeruzaléme, ve dnech, kdy s tebou zúčtuji. Bunyan ve své alegorii velmi trefně a biblicky popisuje vnitřní boj toho, kdo touží po Bohu a přestává si být jistý sám sebou. Pojďme si přečíst úryvek, který tuto vnitřní přípravu k přijetí Krista popisuje. I viděl jsem ho, poutníka hledajícího spásu, jak chodil po polích a četl si v knížce. Byla na něm vidět silná vnitřní úzkost. Když četl, tak propukl v hlasitý pláč a volal: co mám dělat, abych byl spasen? Viděl jsem ho, jak se dívá, kterou cestou se dát. A viděl jsem, že se k němu blíží muž, který se jmenoval Evangelista. Ten se ho zeptal: proč tak smutně voláš? On pak odpověděl: pane, z této knihy, kterou držím v ruce, jsem porozuměl, že jsem odsouzen k smrti a že bude soud. Nechci ale zemřít a na soud nejsem připraven. Evangelista mu na to odpověděl: proč nechceš umřít, když tento život provází tolik trápení? On odpověděl: bojím se, že břemeno, které mě tíží, stáhne mě níž než je hrob a já skončím v pekle. Nejsem připraven jít do vězení ani k soudu, protože se bojím, že nesnesu svůj rozsudek. Když na to pomyslím, úzkostí pláču. Evangelista na to řekl: jestli jsi na tom takhle, proč ještě stojíš a čekáš? Poutník odpověděl: nevím, kam mám jít. A evangelista mu dal list pergamenu, na kterém bylo napsáno: uteč před budoucím hněvem. Četl dál v tom listu a pak se tázavě otočil na evangelistu: kam ale mám utéct? Ten mu ukázal přes široké pole a řekl: vidíš tam tu těsnou branku? Nevidím, odpověděl poutník. Vidíš tedy tamto světlo? To se mi zdá, že vidím. Dobře, řekl evangelista, nespouštěj svůj zrak z toho světla a běž přímo k němu. Tam dojdeš k bráně. Když na ní zatlučeš, řeknou ti, co máš dělat. Poutník se vydal za světlem evangelia, prošel úzkou branou a vydal se na cestu spasení. Bunyan takto obrazně popisuje stav člověka před přijetím Kristovy spásy. Na příkladu Ezechielova verše ukazuje na důležitou součást duchovního hledání. Když se duše člověka blíží k poznání Boha, tak narazí na zeď. Tato zeď, kterou musí zdolat, je uvědomění si vlastní hříšnosti. V té chvíli člověk cítí svou křehkost, nedokonalost a špatnost. Předtím, než získá jistotu od Boha, musí svou vlastní jistotu ztratit. Proto objevování Boha není spojeno jen s pozitivními duchovními zážitky. Objevování Boha je totiž spojeno s objevováním sebe. Nemůžu plně vidět Boha bez toho, abych neviděl plně také sám sebe. A to nebývá příjemná pozitivní zkušenost. Světlo evangelia ozáří naše vnitřní já, náš myšlenkový svět a oblast našich přání. Ve světle evangelia nevidíme jen tu úzkou bránu, kterou máme projít, ale také svá pevně uzamčená temná tajemství. Když ale přijmeme pravdu o sobě, tak přijmeme také slavnou pravdu evangelia. Ježíš řekl, vcházejte těsnou branou, prostorná brána a široká cesta vede do záhuby. A kde kdo tudy kráčí? Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málo kdo ji nachází.

Poznávat a studovat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide zase v pondělí v 8 a v 18 hodin. Pořad připravil Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně.

Chci tě chválit na věky, vyznal ve své písni zpěvák Chris Tomlin. A ta další písnička poputuje všem Kristýnám, které dneska slaví svůj svátek. Toto půvabné jméno vychází z latinského přídavného jména s významem Kristova, náležející Kristu.

kalendárium. Pojďme nahlédnout taky do kalendária a připomenout pár událostí a jmen, která jsou spojena s 24. červencem. Začněme rokem 1969, kdy vesmírná loď Apollo 11 úspěšně přistála ve vodách Tichého oceánu po návratu z mise na Měsíc. V roku 1725 se narodil anglický teolog a autor písní John Newton. Z jeho pera vzešlo množství písňových textů, mimo jiné i snad jedna z nejznámějších křesťanských skladeb Amazing Grace, která za chvilku zazní. Předtím, než se stal anglikánským duchovním, působil v obchodu s otroky. Po svém obrácení proti otroctví bojoval a zdůrazňoval nevhodnost vykořisťování člověka člověkem. V roku 1860 se narodil český secesní malíř Alfons Mucha. Nejslavnější Muchovo období na přelomu 19. a 20. století je plné tvorby plakátů, obalů na čokolády, sušenky, cigarety, návrhu kalendářů a dekorativních zástěn a dalších předmětů. Celý život snil o realizaci cyklu velkoformátových obrazů nazvaného Slovanská epopej, který měl shrnovat dějiny slovanských národů. Cyklus velkých pláten maloval na zámku Zbyroch od roku 1910 a dokončil jej v roce 1928. Od léta 2021 je k vidění na zámku v Moravském Krumlově. Zde by měl být umístěn přinejmenším do roku 2026. Do té doby Praha přislíbila vybudovat vhodnou expozici pro vystavení celé slovanské epopeje.

Roku 1874 se narodil Oswald Chambers, byl to skotský baptistický kazatel a evangelista. Zemřel ve vojenském táboře u Káhyry, kde sloužil jako vojenský kaplan. Dodnes je velmi populární jeho kniha To nejlepší pro jeho slávu. A zmíním ještě jedno jméno. Roku 1991 zemřel Isaac Bashevis Singer, židovský spisovatel polského původu, usazený ve Spojených státech. Dnes je tomu tedy 35 let, co zemřel. Psal výhradně v jidiš. Jeho povídky i romány jsou četně vydávány také v češtině. Za své dílo obdržel Nobelovu cenu za literaturu.

Po téhle chvále o úžasné boží milosti, o tom uvědomění, kdo je tím králem slávy, kdo je tím králem nade vším, přidám ještě jednu klidnější chválu a po ní se už na vás těší uši k duši, o doteku jako naděje smyslu.

0: Lucie Endlicherová vítá každého, kdo si teď naladil naše vysílání a zdravím taky svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku, vítej.
1: Ahoj.
0: My mluvíme už pár týdnů o doteku. Já bych ráda to naše dnešní setkání tak propojila, protože my jsme o doteku mluvili o tom, jak je důležitý v mezilidském kontaktu, o tom, jak člověk skrze něj buduje vlastní identitu, poznává se. Mluvili jsme taky o doteku božím v životě člověka. A tak bych to vlastně ráda zobecnila a ptala se, jestli má dotek něco společného s životem celkově, možná s odvahou k životu. Jestli dotek může být něco, co člověka třeba motivuje k odvaze, poposouvá k odvaze, anebo naopak, jestli skrze něj je možné nějak se k odvaze prokopat?
1: Tak očima psychologa dotek s odvahou souvisí vlastně velmi napřímo, nebo souvisí s takovým jako nadějným postojem k životu. Dotek je naprosto základní zkušeností v prvním roce života, kdy potřebujeme být dotčeni a dotýkáni, potřebujeme, aby s náma bylo zacházeno něžně, abychom našli svoje hranice a ubytovali se dobře sami v sobě. Ale také to pomáhá k tomu, abychom se dobře ubytovali ve světě a cností prvního roku života, říká Erik Erikson, psycholog takový vývojový, tak je naděje. Cnosti prvního roku života, když to proběhne dobře a když člověka se dobře ten svět prostřednictvím té maminky a toho okolí dotkne, tak je nějaká naděje v tom, že ten svět je vlastně dobrý. Tak jak Bůh, když se díval na svět, tak říkal to dobré. Tak to se učíme. Tomu se učíme v prvním roce a tam, když zažijeme ten dotek doslovně fyzický, tak se to otiskává i do naší duše způsobem, který nám dává odvahu žít. A myslím si, že v dalším životě potom v dospělosti je to v něčem podobně. Jednak nás doznívá tahle základní zkušenost, kterou popisuju, pokud proběhla dobře. A druhá, ty vztahy, ve kterých druzí lidé, ať už zase doslovně fyzicky, v nějaké blízkosti přátelské, partnerské, rodinné, anebo v tom mentálním a duchovním smyslu slova, ve vztazích, ve kterých se nás umějí dotknout dobře, tak nám můžou dodat na odvahu právě. Můžou nám dodat jako chutit do věcí a naději, že má smysl se snažit a takový ten vnitřní pocit, takové to rozehřátí ve smyslu jdu dál, zkusím, jo, můžu, zvládnu to. Takže takhle si myslím, že je to propojené.
0: Já, když mluvíme o té odvaze k životu, tak úplně automaticky mi zvlášť při našem setkání naskakuje samozřejmě jméno Viktora Frankla. Možná bychom ho tady měli zmínit, protože tohle je něco, co je potřeba v souvislosti s vůlí k životu přece zmínit.
1: Určitě. Viktor Frankl tak byl židovský psychiatr, autor takzvané logoterapie a to je terapie smyslem, respektive terapie smyslu. A Frankl přišel s tím, že to, co nás dělá nejvíce lidmi, přestože jsme také biologické bytosti, že jsme také duševní stvoření, takže máme ten duchovní přesah a tím myslel to, že lidskost znamená být otevřen vůči světu kolem sebe, být napřáhnutý k něčemu, co nejsem já, a k něčemu, co mi dává smysl. Nakonec on myslí Boha, ale v konkrétním životě každého člověka tak je to nějaká věc, pro které nám dává smysl se vydat, pro které dává smysl se obětovat, zariskovat, vstoupit možná i do prostoru frustrace, protože právě to dává smysl. No, a tam se dotkneme něčeho právě hlubšího a myslím, že z druhé strany asi by řekl Martin Buber, o kterém jsme kdysi mluvili, tam se taky někdo dotkne nás.
0: A mně tam přijde zajímavé, že vlastně jeho jméno je hodně spojované i s přežitím druhé světové války a s tím, jak důležité právě to vědomí smyslu bylo pro spoustu těch přeživších holokaust a vůbec celou druhou světovou válku. A s tím dotekem se mi to taky hodně propojuje právě proto, že ten člověk žádný nemohl být sám za sebe, že jo? Nikdo z těch přeživších, speciálně v těch koncentračních táborech, nebyl nějaký izolovaný sám ostrov sám pro sebe, který jako si tam řekl, já to přežiju a zvládl to, že jo? Musel mít něco, ten důvod, a ten důvod jsou většinou ti druzí lidé a je tam nějaké propojení i skrze ten dotek.
1: Ano, já myslím, že smysluplné věci v životě nás vážou k druhým lidem. Jednak se vnímat smysl v životě a dotýkat se smyslu učíme od druhých lidí, kteří nás inspirují a kteří šli tak jako před námi, anebo nám v aktuálním čase ukazují, jak žít smysluplně. A druhá, když v něčem rozlišujeme smysl, tak se vydáváme pro něco, co nás přesahuje, co je větší než my, co je tady také pro druhé. Já myslím, že v těch hraničních situacích, jak je třeba ten koncentrák, tak právě lidi, kteří rezignují na dotek s druhými. Zase ať už ten fyzický, intimní ve smyslu blízkosti, anebo ten duševní ve smyslu natřáhnutí se k druhým, žití také pro druhé a s druhými. Takže právě ti lidi, co na to rezignují, jsou ti, kteří tam ztratí duši a nakonec i život rychlejš. Frankl si všimnul právě v koncentráku, že to není utrpení samotné, a že to není frustrace samotná, která tam byla hraniční, možná za hranicí únosného, co člověku smysl bere, ale že je to něco jiného, že se dá vlastně někdy dokonce objevit smysl teprve tehdy, když nám běžné způsoby, jak se cítit dobře a jak se cítit komfortně, tak vlastně selhávají. A tom to bylo ve velkém kontrastu s tím, s čím v podobné době přicházeli psychologové v západních zemích, kde zažívali komfort američtí psychologové, kteří přicházeli s tím, že nás zajímá smysl a ty, řekněme, vyšší hodnoty až tehdy, když máme nasycené několik těch úrovní, těch jako základních potřeb. A Frankl říká, ono to tak zdaleka vždy není, dokud jsme svobodní, respektive dokud jsme naživu a dokud si uvědomujeme sebe sama, dokud máme nějakou vůli, tak i když jsme velmi omezení, pořád se můžeme napřáhnout k smyslu, který se nám dává.
0: Když tě poslouchám, tak mě úplně napadá, jak důležité je být opatrný v dotýkání se života druhého člověka. Že to je možná taky schopnost, kterou pomalu ztrácíme, možná instantní komunikací přes nějaké sociální sítě, nebo tím, že blízké vztahy je něco, co je, nechci říct říčí, ale možná o to náročnější budovat. Takže mít tu citlivost k životu druhého člověka, nabídnout svůj život k tomu, aby byl dotknut, to je taky něco, co člověk potřebuje znovu objevovat a znovu budovat.
1: To je možná o nějaký ochotě vzít trochu zodpovědnost. Já nechci říct za toho druhého člověka. Tomu se chci právě vyhnout, ale možná vzít toho druhého člověka vážně s tím, že já mu teď můžu něco, dát něco víc. Že teď můžeme zažít v tom rozhovoru něco, co jde dál, než jenom to, že teď jdu říct, co si myslím, nebo teď jdu jenom říct, jak se cítím, nebo teď jdu jenom asi zaplnit čas. To jsou takové ty kontakty s lidma, u kterých vnímáte, že vás vidí. Jo, a že chtějí vás vidět komplexně a do hloubky a tudíž, že má smysl se s nima víc bavit. To je čas, který spolu, když strávíte, ať už je to kamarád, ať už je to v terapii, ať už je to někde jinde, tak který vám jako osmyslí život, jo, spíš odhalí tu hlubší rovinu smyslu. Zajímavě o tomhle píše Hilary Krep v knižce Řeč duše, kde právě mluví o tom, jak spolu lidi můžou mluvit tak, aby mohli v sobě navzájem rozněcovat povolání k něčemu právě, co nás přesahuje.
0: Proč ses, Marku, chtěl vyhnout té zodpovědnosti za druhého? Já to asi tuším, ale byla bych ráda, kdybychom to pojmenovali. Víš, když to říkal, tak se mi okamžitě vyjmenovalo ta tolikrát citovaná věta z Exuperyho rozhovoru Malého prince a Lišky, kde Liška malému princi říká, si navždy zodpovědný za to, co si k sobě připoutal.
1: Ano i ne. Asi jsem se chtěl vyhnout představě toho, že já jsem zodpovědný řešit problémy druhého člověka způsobem, který tomu druhému vlastně upírá jeho vlastní zodpovědnost a jeho vlastní zralost. Možná mám tam tu brzdu tím, že v bližších vztazích mám až moc tendenci řešit věci za druhé lidi a ono jim to bere potom energii, aby je řešili sami. No, já jsem se musel učit teprve stavět si v tomhle hranice a jedna z věcí, kterou si můžeme dát, když se náš život dotkne života druhého člověka, je také, že když dáváte druhému najevo vědomí toho a naději v tom, že on ten svůj život může zvládnout a že by taky měl. Je to takové jako rozněcování se ve zralosti. K tomu taky patří moje zodpovědnost za to, co druhému člověku říkám. A jakým způsobem mu to říkám, jakým způsobem se dotknu jeho života. Protože pokud příliš rychle jakoby utíkáme na pomoc každému, tak vlastně velmi snadno z lidí děláme děti. Jo? A pokud nejsou děti, Tak vlastně je to medvědí služba. I když můžeme mít dojem, že vlastně pomáháme. Můžeme mít jako skrytě takovou tu ušpiněnou radost z toho, že nás někdo potřebuje. A můžeme si to splést s křesťanskou láskou.
0: A ještě jedno to dotýkání života a jakési odvahy k životu se mi u toho našeho povídání vybavuje. To slovní spojení, které se často používá, když je někdo dotčený, ať už něčím negativně nebo pozitivně. Je to něco, co vstoupí do duše člověka, nějakým způsobem ho to zasáhne. Dotkne se nás krása a dotkne se nás taky zlé slovo. A i tady je člověk zodpovědný sám za sebe, za to, co se ho dotýká, ale taky za to, nakolik takhle dotýká někoho druhého.
1: To dotčení myslím, že souvisí s tím, že člověka něco osloví na hlubší rovině, než na které to v tu chvíli čekal, že nás to tak jako podebere ze spodu a že nás to trochu vymyká z naší vlastně takový ty běžný míry kontroly, kterou nad sebe vnímáme, a právě někdy se cítíme dotčeni způsobem, který je negativní, vlastně jsme najednou tam, kde jsme nechtěli být. Ale naopak jindy zjistíme, tyjo, tohle mě pozvedlo dobře, tohle se mi vlastně líbí, tohle mě otevřelo hloubš dobrým způsobem, tak myslím, že tam jsme dotčení dobře. Člověk je víc živý, člověk je víc přítomen, člověk je víc u toho příběhu a podobně, ale zároveň je víc u sebe. Je to taková ta chvíle prolnutí. Přesně v takových chvílích zažíváme hlubší smysl ve věci.
0: Na druhou stranu, když si tohleto budu chtít vyrábět, vyrobit, přivodit, znamená to, že jakoby ubírám tomu životu v sobě právě proto, jak je to umělé, uměle navozené?
1: Ano, když se mě něco v pozitivním smyslu slova dotkne a tak mě to podebere ze spodu, jo, tak vlastně jsem na chvilku mimo kontrolu. Ale dobrým způsobem, odstnu se někde jinde a zjistím, že je to jako dobrý, jo? Že jsem v něčem ve větším prostoru, než který jsem si sám uměl zařídit, a proto je protimluv to, že bychom si tohle mohli vyrábět. Jo? My v tu chvíli je to sebeklam, v tu chvíli si namlouvám a spíš je to hledání jako nějakých emocí, zážitků samých o sobě, ale není to kontakt s hlubší realitou. No, myslím, že v tom je ten rozdíl, proto tohle se vyrábět nedá. Dá se jít tam, kde

Před námi je teď píseň kapely Big Daddy Wave s názvem I Know. A hlavní myšlenkou téhle písně I Know v překladu Já vím je to, že Bůh nemusí odpovědět na všechny naše otázky. Ale i přes všechno to utrpení, ty těžkosti, je s člověkem v jeho bolesti a neopouští ho. Sdílí s ním jeho zármutek. Víra není založena na tom, že je život snadný, ale na tom přesvědčení, že Bůh je dobrý, že je laskavý, miluje nás a dává nám ten pocit bezpečí, i když okolnosti vypadají trochu jinak. Frontman kapely řekl, že tahle píseň vznikla v období, kdy jeho rodina procházela těžkým obdobím. Místo otázky, proč se to děje, se rozhodli držet toho, co vědí jistě, a to toho, že Ježíš je větší než jejich okolnosti a obavy a že Boží dobrota se nemění. Tak i nám všem přeji, ať i tohle silné vyznání můžeme prožívat taky a že se opravdu Bohu vyplatí plně důvěřovat.

Posloucháte ranní vysílání Rádia 7, na kterém jsme přivítali 9. hodinu. Máme krásných zhruba 17 stupňů, alespoň teda tady v Brně, tak věřím, že i u vás je počasí relativně přijatelné a že ho využíváte například k procházkám, k zahradničení a podobně. A i ta další chvála, která je teď před námi, bude taková tematická k tomu slunečnému dni, které dneska máme, a bude tak trochu právě o slunci, o tom, že Boha chválí všechno stvoření, včetně právě slunce.

Teď vás chci pozvat na několik blížících se akcí, které jsou před námi, na které můžete zavítat, které můžete navštívit. A první z nich je kurz Být sama sebou. Je to kurz pro dívky od 12 do 16 let, který pořádá Centrum naděje a pomoci. Dospívání je období plné změn, hledání vlastní identity i nejistot. Mnoho dívek v tomto věku řeší otázky sebevědomí, vztahu, vzhledu i přijetí sama sebe. Tento kurz se uskuteční 28. července až 31. července tohoto roku a více informací můžete hledat na stránkách Centra naděje a pomoci. Jako další akci tady mám pro vás křesťanský multižánrový Open Air Festival s názvem NG Fest, který se koná už zítra, tedy 25. července v malé vesnici Javorník nad Veličkou na místním fotbalovém hřišti. Letos proběhne již 13. ročník a na svých webových stránkách píšou, že jsme mezigenerační festival, takže našimi návštěvníky jsou mladí lidé, rodiny s dětmi a také i seniori, kteří přichází často s vnoučaty. Vstupné je dobrovolné a navštívit festival může úplně každý. Tak možná toho využijte a klidně se k festivalu přidejte.

Tohle byla chvála kapely SP, Těba následovat. A v Bibli čteme příběhy, kdy Ježíš povolal a vyzval učedníky, aby ho následovali. A pro ně to muselo být rozhodnutí, jestli se vydají za Ježíšem a jeho cestou, nebo ne. A taky dnes každý vlastně stojíme na takovém rozcestníku, kdy přemýšlíme, pro co a pro koho se rozhodnout ve svém životě, koho budu a koho chci následovat. A Ježíš každému člověku otevírá svou náruč a chce, abychom ve svém srdci měli jeho a rozhodli se právě pro život s ním. A možná nás teď poslouchá někdo, kdo je hledající, kdo Ježíše ještě třeba nepozval do svého srdce. A tak tě chci pozbudit i tou písní, která teďkon dozněla a byla právě o následování Krista. O tom rozhodnutí vydat se směrem k Ježíši na ten svatý vrch, jak jsme slyšeli. Následování není jenom nějaký pocit, ale je to rozhodnutí. Tak pokud si to rozhodnutí ještě neudělal nebo neudělala, tak i z vlastní zkušenosti tě chci pozbudit, že zvolit si cestu s Ježíšem je to nejlepší, co člověk může prožít.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

píseň o tom, že Bůh je nade vším a že má všechno ve svých rukou, ze kterých se mu nic nevymkne kontrole. No a už jenom jedna chvála nás dělí od dalšího dílu Kaleidoskopu, ve kterém budeme zkoumat mouchu.

0: V dalším setkání, které zve do světa hmyzu, vás vítá Broňa Procházková. Opět nás tam vezme Petr Raus. Petře, vítej.
1: Ahoj.
0: Už jsme v naší sérii zmínili, že hmyz je neuvěřitelně rozmanitý, že je neskutečně zajímavý. Nicméně nelze popřít, že je také leckdy dost otravný. A symbolem této nepříjemné stránky hmyzu je moucha. Tak dnes se vydáme za mouchami.
1: Ano, moucha umí být otravná, zejména když se uvědomíme, že moucha to není jenom moucha domácí, která nám lítá kolem nosu, když sedíme u jídla, ale k mouchám patří komáři, kteří dovedou být pěkně otravní, kloší, to jsou takové ty ploché mouchy, co běžně žijou na srncích a jelenech. Když vlezem do lesa, tak si na nás sedne a leze a nedá se zahnat. Ovádí všelijací bzíkavky, co bodají docela bolestivě, nebo ty malinké mušky, muchníčky říkáme, co bolestivě bodají, to všechno jsou mouchy. Much je velké množství.
0: Tak abychom je nezařadili do kategorie to nepříjemné, tak pojďme si říct latinský název této skupiny.
1: To je řád dvoukřídlého hmyzu, protože jim zůstal jenom první pár křídel a z toho druhého se stala taková maličká kivadélka, která pomáhají v rovnováze, mají jakousi funkci, ale mouchy létají pomocí jednoho páru křídel. Takže se jim říká hmyz dvoukřídlý, čili diptera.
0: Diptera zní lépe než to nepříjemné. Moucha. Já si opravdu představím u slova mouchy moucha domácí. Jaký je vývoj mouchy?
1: Moucha patří ke hmyzu s dokonalou proměnou, takzvaně dokonalou proměnou, to znamená z vajíčka se vylíhne larva, která se několikrát svléká, až dospěje, tak se zakuklí, v kukle se naprosto promění a z kukly vyleze hotová moucha, kterou známe, která umí létat. Přitom u much je ve většině případů tahle ta proměna velmi výrazná, nebo v mnoha případech u těch vyšších much, protože ta larva často bývá velmi jednoduchá. Nemá hlavu, nemá nohy, nemá vlastně skoro nic. A promění se v tvora, který dokáže úžasně létat, dokonce u jedné skupiny much, u střečků. Někteří autoři uvádějí, že létají nadzvukovou rychlostí. Někteří to popírají, ovšem, i když ta rychlost je, nebo by byla podzvuková, tak bude lehce podzvuková. Tedy rychlost těchto much je úžasná. Tím se dostáváme možná k jedné velmi zajímavé vlastnosti hmyzu. Potkáváme v té říši hmyzu druhy, které nemají křídla, nelétají, druhy, které létat sice umí, ale jsou velmi neobratní letci, některé muchnice třeba. Ale pak tam jsou tihleti skvělí, obratní a nejenom mouchy. Mohu jmenovat třeba takového svížníka, brouka, příbuzného střevlíkům, který dokáže tu mouchu chytit v letu. A přitom prakticky všechny druhy hmyzu nemají žádné svaly, které by se na ta křídla upínaly.
0: Jak to dělají?
1: Vkloubení těch křídel je tak důmyslné, že se dostávají do pohybu a opisují přesné křivky jenom tím, že se ta hrudní část těla hmyzu sploští a rozšíří, anebo naopak zúží a zvedne. To je to jediné, co ten hmyz může dělat. Zužovat a rozšiřovat tu svoji hrudní část. A těmito jednoduchými pohyby vznikají velmi komplikované pohyby křídel. Takže on vlastně, ten hmyz, vibruje hrudí a tím se dostává do pohybu. Tím dokáže manévrovat, tím dokáže létat.
0: Takže to ovládá i tou hrudí, ten let?
1: Ano, ale ovládá ho jenom v předem daných možnostech. Existuje jedna výjimka. Existuje řád hmyzu, který má svaly upnuté na křídla, a to jsou vášky. Z toho vyplývá, že vášky jsou ještě obratnější než ostatní hmyz, váška dokáže ovládat každé křídlo vědomně, takže váška je třeba jediný hmyz, který dokáže letět pospátku. To žádný jiný hmyz nedovede. Ale váška dokáže v letu couvat. Všichni ostatní mají ty. To křídlo většinou opisuje takový osmičkový tvar, ale ten je prostě daný. Dokáže hmyz měnit směr úpravami té vykreslované osmičky, dokáže zrychlovat, dokáže zpomalovat, ale ta paleta možných manévrů je omezená a je předem daná.
0: Čím je daná?
1: Tvarem těch kloubů. Ty klouby reagují na pohyb té hrudi předem přesně danými pohyby.
0: Když chci plácnout mouchu, tak vím, dlaněmi, když chci plácnout mouchu, tak vím, že nesmí mít přímo po ní a že musí mít kousek nad ní. Plácnu těmi dlaněmi, protože ta moucha má neskutečný postřeh a než já se rozhoupu, tak ona už něco udělá. A to, co udělá, tak je dáno ze tvaru jejich kloubů a z toho, jak je sestaveno její tělo. Chápu to dobře?
1: Jistě, ona musí reagovat, ona vidí, protože ten její postřeh je velmi rychlý, ale rozkmitá hruď a tím vyletí.
0: Tak jsou to neskuteční letci, to uznávám. Chytit mouchu není jednoduché, člověk se zapotí. Mluvil jsi tu o larvách mouchy, mluvil jsi tu o zakuklení. Když se řeknou nějaké kukly, tak se mi vybaví motýly. To dovedu najít v přírodě, našla jsem kuklu, ale kuklu mouchy, kde ji najdu, kde najdu ty larvy?
1: To záleží na tom, jaký druh mouchy to je. Dokud byly suché záchody a člověk se podíval dovnitř, tak tam těch larv much bylo obrovské množství. A buď visely po stěnách, anebo plavali přímo dole v tom obsahu, záleží na tom, o jakou mouchu šlo. Velké množství much se najde na zdechlinách obratlovců, protože mnoho much zpracovává mrtvou organickou hmotu. Ale třeba larvy pestřenek, o tom jsme mluvili v souvislosti se slunečkem sedmitečným, jsou samostatně žijící pohyblivé larvy s nožkami a hlavičkou, tedy vypadají jinak než u těch much, o kterých jsme zatím mluvili, ale jsou po větvičkách a žerou mšice, tak jak jsme to už zmiňovali. Takže zas ta rozmanitost je tady veliká.
0: Mouchy máme spojené s něčím nehygienickým, že člověk se musí vůči těm mouchám bránit. Skutečně je to tak, že ty mouchy přenášejí nemoci?
1: Může to tak být. Taková z těch hygienicky nejzávadnějších much je moucha, které se říká Lucilia Caesar. Asi ji znáte, je tak necelý centimetr velká, krásně zeleně kovově lesklá, tak to je moucha, která ráda sedá na různé výkaly. A samozřejmě bakterie z tohodle materiálu ji ulpí na nožkách a ona je potom roznáší. Navzdory tomu, že mouchy jsou nesmírně čistotné. Často vidíte mouchu, jak si čistí nožky, tykadýlka, křidýlka, aby na ní nic nečistého nezůstalo, jenomže ty bakterie jsou šikovné, dokážou se udržet. Takže ano, tyto typy much jsou hygienicky závadné. Na druhou stranu, mluvil jsem o tom, že mouchy často likvidují mrtvou organickou hmotu. A existují druhy much, které se využívají v medicíně, tam, kde jsou těžké záněty, nějaké bercové vředy nebo takové věci, tak existují druhy much, kde se nasadí larvy přímo do té rány, a oni dokážou velmi pečlivě odstranit veškerou mrtvou hmotu a tu ránu naprosto vyčistí. Je to trošku nepříjemné, svědí to, jak se tam ty larvy pohybují, ale je to skvělý čistič. Krásně to tu ránu vyčistí.
0: Nevídané oblasti objevují teďka s mouchami. Moucha je fascinující tvor i tím, když ji mohu pozorovat, jak leze po skle. Jak ona to dělá, že dovede takhle lézt po skle?
1: Má velmi jemně chlupaté nožky a přilnavost, samozřejmě s pomocí té její nevelké hmotnosti, přilnavost těch chlupů ke sklu dokáže celé tělo mouchy udržet i na té hladké skleněné ploše.
0: Výrazným prvkem na mouše jsou i oči.
1: Jsou to oči jako u mnoha druhů hmyzu složené oči, kde ta jednotlivá očka, omatidia, jsou jedno vedle druhého a jsou jich tam tisíce. Hmyzu to pomáhá, sice vidí jakousi mozaiku, ale tím, že se ten světelný paprsek posune z jednoho omatidia do druhého, tak moucha a každý hmyz velmi zřetelně rozpozná pohyb. Proto tak rychle
0: proto
1: reaguje,
0: ten postřeh. Mm-hmm.
1: Protože vidět pohyb je pro ně daleko snadnější, než ho vnímáme my.
0: Moucha je skutečně zajímavý tvor, nejen tím postřehem. Čím ještě může být zajímavá moucha? Čeho si ještě na mouše všimnout?
1: Možná bych upozornil na její tykadla. A teď mluvím o těch mouchách, které obvykle označíme slovem moucha. Hmyz má tykadla různá. Když se podíváte na mouchu, tak uvidíte jakési maličké, ploché, široké tykadélko a z něj trčí taková osina. Říká se jí arista. To tykadlo má mnoho článků, ten základní článek je velký, patrný a ty další už vytvářejí tu štětinu, tu osinu a ta funguje jako měřidlo odporu vzduchu. Takže když vědci upevnili mouchu, přilepili na nějaký stojánek do aerodynamického tunelu a proti ní foukal vzduch a ona měla pocit, že letí, tedy mávala křídly a oni jí potom tu aristu, tu štětinu na tykadlech posunuli trošičku dozadu, tak ona tím získala dojem, že má silnější protivítr a začala rychleji mávat křídly. Takže to je takové její měřidlo, jak rychle letí. Na druhou stranu velmi zajímavá tykadla mají pakomáři, což jsou takový ti tvorové, co někdy v lese se vznášejí ve vzduchu v obrovských hejnech. Tam samečci mají tykadla, říkáme keříčkovitá, velmi větvená, členěná, taková hustá. Je to podobný model, jako mají mnozí motýly. Jsou to velmi citlivé chemické senzory, takže ten hmyz je schopný rozpoznat partnera, samičku, která někde voní, a říká se u motýlů, že jim stačí jediná molekula, aby potom podle směru větru zareagovali a zdroj téhleté vůně našli.
0: Bavili jsme se tu o létání much, jak jsou úžasní letci, jak jsou zajímaví i ta tykadla, jak jsou zajímavá. Tak si říkám, jestli z oboru entomologie, z oblasti létání, přešly nějaké informace, nějaké poznatky do oboru létání lidí. Jestli to použilo se takhle mezioborově.
1: Tak to nedovedu říct. Jediný příklad, který mě napadá, je ve filmu Duna, kde ty jejich helikoptéry mají taková křídla jako vášky, ale jinak si neuvědomuju.
0: Dobrá. Co ti moucha připomíná? Teď mířím do té oblasti nějakého toho tvého podobenství, hmyzího podobenství Petra Rause.
1: Já bych tady upozornil na dvě věci. Jednak ta proměna,

0: Tají, i u člověka je důležitější, kým je, než co dokáže.
1: Z dnešního setkání si beru po naučení, že než tu mouchu, která mi může připadat jako otravná, než ji plácnu, tak si ji pořádně prohlédnu a nechám se od ní trochu poučit, tedy pokud to stihnu. Petře, děkuji za dnešní setkání, děkuji za dnešní povídání.
0: I já děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí Broňa Procházková a na setkání příště s Petrem Rausem se těší opět za týden.

krásný pohodový pátek 24. července vám i po 10. hodině přeje Aneta Lofítková. A ještě než předám slovo kolegovi Milanovi, tak vás zvu k poslechu pořadu Za obzor, ve kterém jsme již po třetí na cestě s manželi Vachutkovými. Během jejich výpravy kolem světa jsme již poznali rušnou Dubaj, ale i klidné parky v Keni. Naše další zastávka bude v Indii. Jaká je? Přeju vám krásný poslech.

0: cestovatelském pořadu Za obzor navštěvujeme a objevujeme různé kouty naší planety, různé země a také se setkáváme se zajímavými lidmi, kulturou a tyto díly pořadu Za obzor jsou trochu speciální, protože necestujeme do jedné země, ale prohlížíme, dá se říci, celý svět s manželi Vachutkovými, s Tomášem a Eliškou. Vítám je tady u mikrofonu.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Od mikrofonu vás zdraví také Pavel Kol. Už jsme cestovali přes Dubaj, Nairobi a vaše další cesta mířila do Indie. Možná pojďme zase na takové to první setkání s Indií. Jaké to bylo, když jste se odpoutali od Afriky, přeletěli do Indie a co tam?
1: Tak naše první cesta do Indie mířila do Mumbaje, neboli Bombaje, nebo různými jinými názvy se to nazývá podle toho, s kým si o tom povídáte. Každopádně toto město, které je známé taky svým Bollywoodem, je jedno z prvních měst, které jsme my poznali. My jsme přiletěli na letiště a měli jsme velice příjemnou cestu, protože jsme letěli velice dobrými aerolinkami, kde jsme se perfektně vyspali, takže jsme byli čerství a mohli jsme začít hned objevovat. Měli jsme na zádech už poměrně těžké batohy po cestách a začali jsme procházet k našemu hotelu. A naše první kroky mířily přes mumbajské ghetto, kde jsme viděli opravdu život té chudiny, která tam v Indii žije. A to byly naše první takové okamžiky, kdy jsme se setkali s Indií jako státem, který je nejen obrovsky přelidněný, ale taky v některých místech neuvěřitelně chudý a naopak někteří lidé tam jsou zase neuvěřitelně bohatí. A ty rozdíly se vlastně s námi táhly po celé té naší cestě po té Indii.
2: Já jenom doplním k tomu getu. Byla to opravdu chvíle až i hrůzy, když jsme koukali na lidi, kteří koukali zase na nás, možná i nevěřícně, co tam děláme v té jejich ulici, a opravdu zrychlili jsme krok a snažili jsme se projít dané ghetto co nejrychleji. Bylo to, pokud to mám nějak popsat, byly to plechové boudy, látky, plech, dřevo, v tomto lidé spali. Jedli, chodili i na záchod, častokrát to tam smrdělo nepříjemně a no, musím říct, že na to, jak jsme se tam báli, tak ty lidé se na nás i občas usmívali a vypadalo to jako upřímné úsměvy a obzvláště teda děti, které si hrály na ulicích. Takže s odstupem času musím říct, že nebyl důvod se tam bát, ale kdo ví, jak by to mohlo dopadnout, kdybychom neměli našeho Boha jako ochránce.
0: Možná už můžeme trošku porovnávat ty předchozí místa, ale i nahlédnout do těch dalších a ohledně té chudoby, ohledně lidí, kteří toho mnoho nemají. Určitě i v Africe takoví lidé byli, ale ta Indie byla asi nejvýraznější, nebo jak to na vás působilo?
1: My přesto, že jsme v Africe byli přímo v Nairobi, tak jsme nenavštívili to nairobijské ghetto, které je snad jedním z největších ghet v Africe. Takže to jsme neměli možnost porovnat s tímto. Ale v Indii jsme se dostali hned do několika takových míst, kde byla vidět, že to je opravdu ten spodek té společnosti, kde žijí ti úplně nejchudší, ti, kteří opravdu skoro nic nemají a to, co mají, tak je jenom pozbírané věci, které jsou od ostatních lidí nebo prostě ty, co tam jenom tak někde leželi. Takže tam jsme opravdu zažili tu chudobu možná nejintenzivněji. Možná to souviselo i s tím, že tam jsme se nejvíce odvážili jít úplně mimo ty hlavní stezky a možná je to i proto, že v těch ostatních zemích ta chudoba není tak výrazná právě jako v té Indii, která je opravdu, je to taková země takových extrémů. V Indii můžeme zažít vysoké hory, Himaláje a můžeme zažít poušť a moře a pláže, krásné rezorty. Zároveň člověk může zažít opravdu přepichové paláce zdobené zlatem a pak může přesně vidět tady tyhle lidi, kteří žijí v podstatě z ničeho k ničemu. A Indie pro nás byla právě tím místem, kde jsme si tady tohle to nejvíce uvědomovali.
0: Dubaj jste měli jako takovou přestupní stanici, Nairobi, tam jste chtěli vidět přírodu. Co vás táhlo do Indie? když mluvíme o chudobě, o těch lidech, kteří toho mnoho nemají, to asi nebylo to hlavní vodítko, nebo to, co vás tam táhlo.
2: Mě osobně do Indie táhlo to, že jsem chtěl poznat místní lidi. V Evropě nejsme moc zvyklí na to potkávat Indy jako jiné kultury a jiné národnosti a opravdu zajímala mě ta jejich nátura. Zajímalo mě i jejich stravování, protože indické jídlo mi v České republice chutná. A tak jsem si říkal, proč neskusit originál. Čeho jsem nakonec i litoval, ale musím říct, že mě zajímaly určitě i památky. Ovšem, to asi bylo to nejméně pro mě významné.
1: Já jsem měla hodně referencí od svých kamarádek, které do Indie pravidelně jezdí a básnili mi o tom, jak je ta země krásná a rozmanitá a taky, že je neuvěřitelně levná. Vzhledem tomu, že celá naše cesta byla tak trošku on budget, jak se říká, tak jsme se snažili ušetřit i na těch destinacích, kam jsme jezdili a Indie je opravdu jednou z těch téměř nejlevnějších zemí, které člověk může navštívit. V podstatě nejdražší na tom je ta letenka tam a zpět a tam život přímo v Indii je potom už opravdu za hubičku. Takže to byl další z důvodů, proč jsme se chtěli do Indie podívat a ještě jeden důvod byl právě ten, že jsme přesto, že jsme slyšeli, že je ta země krásná, tak jsme moc dobře věděli, že co se týče hygienických norem, Indie není zrovna na výši a věděli jsme, že pravděpodobně tam bychom své děti brát nechtěli, když budou malé, protože by to nebylo úplně bezpečné. Takže jsme do Indie chtěli zajet sami, dokud ty děti nemáme, takže to byl další z důvodů.
0: Možná můžeme u těch nebezpečí zůstat. Už jsme se pohybovali ve slamu, kde to zrovna vábně nevypadalo, nevonilo. A tak nějaké další takové setkání, které už třeba byste neradi opakovali?
1: Když jsme přiletěli potom z Bombaje do Dílí, do Nového Dílí, tak jsme šli do Starého Města, kde jsme měli hotel. A ten večer byl opravdu velice zajímavý a musím říct, že bych ho nechtěla opakovat. A to z jednoho důvodu. Dorazili jsme do toho Starého Města, začali jsme ten hotel hledat. Do té doby jsme neměli nikdy problém s tím něco někde najít. Měli jsme přece jenom GPSku v mobilu, měli jsme stažené velice podrobné mapy a nebyl většinou problém se někoho zeptat, kde co je. Ovšem v Indii mapy nefungují, aspoň speciálně ve Starém Dílí. GPSka nefunguje a mapy jsou absolutně, přestože jsou obnovované pravidelně, tak jsou nereálné oproti tomu, jak to tam opravdu vypadá. Tam totiž se věci staví ze dne na den bez jakéhokoliv stavebního povolení a podobně, takže ty ulice, které ještě před rokem takto vypadaly, tak po roce vypadají úplně jinak a je téměř nemožné zakreslit opravdu, jak ten plánek toho města, jak to tam vlastně doopravdy vypadá. Když jsme tedy v noci se svými bágly na zády dorazili do toho Starého Města, byla už tma a my jsme věděli, že musíme dorazit do hotelu co nejdříve, protože jinak nás recepce už neubytuje. A my měli na to asi hodinku, abychom se dostali do toho hotelu. Hodinka, to je chvilička na to, že jsme měli ujít jenom 2 kilometry. Ale, jak říkám, mapy vůbec nepomohly v té chvíli a my jsme se po pár minutách ztratili ve změti uliček, uzonkých uliček uprostřed Starého Města Nového Dílí. Ty uličky nebyly jak u nás v České republice. Uličky měly opravdu na šířku možná 1,5 metru a to se mezi námi ještě proplétali psy a nebo lidé na motorkách nebo na mopedech. Takže opravdu to místo, ten prostor, kterým jsme procházeli, tak byl opravdu uzonký. Baráky byly vysoké a my jsme se tak proplétali těmi uličkami a ty uličky se zužovaly a cesty už přestaly být nějaké dlážděné, začaly být opravdu jenom blátivé. A najednou jsme došli vždycky na nějakou slepou uličku, kdy jsme vešli do dvorku nějakého komplexu domů a tam si lidé prostě na dvorku na tom blátě nebo betonu podle toho, co tam měli, dělali ohníčky a opékali si tam různé párky nebo nevím, co tam všechno měli, tak to jsme si vždycky vycouvali pár metrů zpátky a snažili jsme se jít jinou ulicí. A takhle jsme procházeli asi 3/4 hodiny a nemohli jsme najít vůbec ani žádnou širokou silnici, od které bychom se odpíchli, že bychom našli nějaký název nějaké ulice nebo takhle. Vůbec jsme nemohli najít cestu a najednou nás zastavil takový mladík a říká, já vám poradím, já vám pomůžu, kam potřebujete jít. A tak my jsme říkali, no tak potřebujeme na tuhle a tuhle silnici, a on nám řekl, jasně, to vím, a začal nás vést. A my jsme šli začátku za ním, tak jsme se tak oddychli, že už někdo zná cestu, ale jak jsme šli za ním 2 minuty, 3 minuty, 4 minuty a šli jsme stále do temnějších a temnějších uliček, tak jsme se začali bát, že nás ten člověk vede někam, kdo ví kde, a že nás tam chce třeba okrást nebo něco. A opravdu jsme se začali modlit a já jsem se začala hodně intenzivně modlit, Pane Bože, prosím, zachraň, protože my se bojíme, že nás tady okradou, zbijou a už nás nikdo nikdy nenajde. No, ale Pán Bůh nás měl ve své péči i v tu chvíli a ten chlapík nebo mladík nás opravdu dovedl na tu silnici, na kterou sliboval, a tak jsme mu štědře zaplatili, dali jsme mu nějaký ten bakšiš, dorazili jsme tedy v pořádku do toho hotelu. A tak to byl takový okamžik opravdu takového intenzivního strachu, aspoň z mé strany, protože jsem přece jenom slyšela spoustu historek a myslím si, že spousta z nás slyšela, kde někde někdo někoho zabil právě v Indii z důvodu toho, že se chtěl získat nějaké peníze a podobně, takže samozřejmě nějaký strach tam byl na místě, ale Pán Bůh nás měl ve své péči a tak to dobře dopadlo.
2: Já k tomu jenom dodám to, že statistiky možná hovoří jinak, než budu já teďkom hovořit, ale v průběhu cestování po Indii jsme zjistili, že nemusíme mít ani tolik strach z toho, že nás někdo někde zamorduje nebo okrade nebo přepadne, jako spíš strach z toho, že nás někdo oblafne nebo zneužije naši nevědomost a využije to ve svůj prospěch. Byli tam více zdařilí obchodníci, pokud to tak můžu nazvat, než opravdoví zloději, jak známe v Evropě. Na strachu nám určitě neubíralo ani to, když jsme procházeli ulicemi nebo nádražími, kde se povalovali lidi na peronech a čekali na svůj vlak, což jsme v první momenty absolutně nechápali, co se tam děje, jestli nějaký přesun obyvatelstva nebo proč vlastně spí davy lidí na peronech. Potom, co jsme si objednali sami lístek na vlak a vydali se na naši cestu vlakem, tak jsme pochopili, protože člověk přijde na čas na odjezd a zjistí, že je několikatihodinové zpoždění, tak co mu zbývá? Buď to si ustale na peronu, a nebo se vrátí domů a přijde za pár hodin. A většina lidí to právě řešila tím, že si ustali na peronech. A když je člověk uprostřed toho houfu, tak to tak nevnímá, ale když to potom vidí z nadchodu přes koleje a vidí ty perony plných lidí, tak to vzbuzuje hrůzu.
0: Zatím ta cesta po Indii nevypadá moc vábně, moc přívětivě v tom poznávání. Doufám, že tam byly i nějaké světlejší chvíle, ze kterých jste potom mohli čerpat a radovat.
2: Mám jednu takovou světlejší, možná i spíš vtipnější chvíli, kdy jsme byli ještě v Mumbai a byli jsme u jedné z největších památek a najednou nás zastavovali lidi a říkali, můžeme si vás vyfotit, můžeme si vás vyfotit. A ze začátku to bylo i tak, že si vzali mě i Elišku a fotili se s námi rodiny a usmívali se u toho. A nakonec to dopadalo tak, že odstrkávali Elišku a brali si mezi sebe mě a hrozně se chtěli se mnou fotit. Byly to i takové fotky, že manžel strčil svou manželku ke mně a začal si nás fotit. Tak jsme přemýšleli nad tím, co se děje, a nakonec jsme časem přišli na to, že si mě nejspíš pletou s nějakým známým hercem nebo sportovcem. Takže takový vtipný moment.
1: Těch momentů tam určitě bylo více, tady tenhle ten moment byl opravdu hodně vtipný, tomu jsme se hodně zasmáli, ale měli jsme i tam momenty, například kdy jsme nasedli do Uberu, to znamená do taxíku někoho, kdo nás měl vést někam, a zjistili jsme, že ten člověk absolutně neví, kam jede, a museli my jsme navigovat toho člověka, který nás měl někam dovést. Tak to byly takové momentky, kdy jsme opravdu v tu chvíli nám možná jsme si říkali, že co se to tady děje, ale pak zpětně jsme se tomu opravdu hodně zasmáli. Určitě těch okamžiků bylo spousta. Ta pestrost těch možná špatných zážitků a těch vtipných zážitků vytvořila takovou speciální mixku, že když si člověk, nebo když my si představíme, nebo řekne nám někdo slovo Indie, tak máme naprosto jasný obraz v hlavě, který se nám vynoří, protože ta země byla opravdu v hodně ohledech opravdu výjimečná.

0: cestovatelském pořadu Za obzor jsme ochutnali Indii z té možná chudé stránky, vtipné stránky. Jaké další stránky z Indie jste měli možnost poznat?
1: Ještě bych dodala jedno. Ostré stránky. Byli jsme neuvěřitelně překvapení tím, jak tam chutnala zdejší strava. My známe českou indickou kuchyni, jak se říká, ale v Indii to chutnalo úplně jinak. Možná to bylo dáno tím, že jsme právě jedli jídlo speciálně z ulic, chodívali jsme do místních stánků, do místních úzovkách garáží, kde oni dávali k dispozici jídlo nebo kde prodávali jídlo. Nechodili jsme do žádných restaurací ani do žádných míst, které byly speciálně pro Evropany nebo pro turisty. Opravdu jsme chodili jenom do těch místních. To se naprosto jasně podepsalo i na tom, jakým způsobem nebo co jsme tam jako jedli. A ta jejich kuchyně je neuvěřitelně ostrá. Opravdu neuvěřitelně ostrá. Já sama mám ráda ostré jídlo a ráda používám v kuchyni chili a podobné jiné ostré ochucovadla. Ale v Indii to bylo natolik ostré, že já po několika dnech jsem vzdala jakékoliv zkoušení místní kuchyně a začala jsem jíst pouze hrozny, na kterých jsem vydržela asi skoro 2 týdny, kdy jsem opravdu jedla jenom na snídani to, co nám dali v hotelu, protože to nám dávali, nebo v hostelech, kde nám dávali ještě evropskou stravu, tam jsme měli pravidelně vajíčka, chleba a černý čaj, případně s mlékem. To byla pravidelná snídaně ve všech hotelech, každé ráno. V podstatě většinou nebyla ani na výběr, prostě tohle to byla snídaně, kterou jsme dostali. Takže jsme 14 dní v kuse jedli na snídani vajíčka s čajem. Potom v průběhu celého toho dne jsem já za sebe v podstatě jedla už celou dobu jenom hrozný, protože to bylo jediné, co jsem dokázala pozřít, protože všech ostatní bylo natolik ostré, že se to za mě nedalo vůbec jíst. Nešla vůbec cítit žádná chuť toho jídla. Oni byli schopni dát to ostré koření i třeba do nějakých taštiček z listového těsta s houbama. To jsem nechápala, že i do hub oni byli ochotní dát tolik pálivé, ostré chili směsi. Takže já jsem to opravdu po pár dnech vzdala a začala jsem jíst pouze hrozny.
0: Tomáši, ty si vydržel déle, nebo i na tebe bylo ostré?
2: Já vzhledem k tomu, že nemám rád, když se vyhazuje jídlo, tak mě nezbývalo nic jiného, než dojídat po Elišce a dojídat všechno, co jsme chtěli zkusit. Takže můj jícen se časem navykl, má ústa taky a těžko popisovat do rádia, ale i na záchodě jsem si musel navyknout, protože takto ostré jídlo bylo cítit takzvaně dvakrát. Poprvé, když jsme ho jedli, podruhé, když jsme byli v intimních chvílích na záchodech. Ale musím říct jedno, nesnažili jsme se vyhledávat evropskou kuchyni, nesnažili jsme se vyhledávat nějaké luxusní restaurace. Jedli jsme opravdu z toho, co jsme našli zastánky na místních trzích nebo místních garážích, protože oni si otevírali v restaurace vyloženě v takových garážích. A jedli jsme opravdu to místní jídlo. Takže možná, že bychom se najedli i lépe, kdybychom se snažili více utrácet za jídlo a chodili do luxusních restaurací.
0: Tak to byly ostré zážitky a přemýšlím, jestli se ptát ještě na nějaké další, nebo jaké překvapení mě ještě může potkat, když se vás zeptám na Indii.
1: Tomáš už to tady zmínil o tom, jakým způsobem tam fungují lidé, jaké tam jsou vztahy mezi turistou a místními. To jsme zažili opravdu hlavně v Indii a myslím si, že nikde jinde jsme to nezažili v takové intenzitě. Tím, jak je Indie z velké části chudá země, tak ti lidé místní, když vidí turistu, tak pro ně je to někdo, kdo přináší peníze do té země. Samozřejmě hodnotím to z pohledu toho, že jsme navštěvovali hlavně města. Věřím tomu, že někde pod horami a v jiných místech to může fungovat jinak a lidé můžou možná reagovat jinak. Ale v těch městech, kde jsou už přece jenom trošku na ty turisty zvyklí, tak tam turista se rovná balíku peněz. A takovým způsobem většina lidí i k turistům přistupuje. Když tedy se objeví jakýkoliv běloch v jejich okolí, tak se s něho snaží vylížovat co nejvíce. A je to častokrát děláno i takovým způsobem, který je otravný a zároveň dost nepříjemný. Stalo se nám několikrát, že jsme přistihli místní, jak se snaží nás v podstatě podvést a získat z nás poměrně hodně peněz. Dokonce se jim to i několikrát podařilo, že jsme přeplatili nějakou službu poměrně hodně, aniž bychom chtěli. Ale tak potom samozřejmě jsme se po několika dnech na to navykli trošičku a začali jsme být trošku, jak se říká, oprsklejší. Začali jsme si trošičku více hlídat to, jakým způsobem, kde ty peníze dáváme a kde ne a kolik by to mělo stát a zjišťovali jsme si daleko více dopodrobna, kolik bychom měli za jaké služby platit. V Indii ale funguje pravidlo, nebo v těch místech, kde jsme byli my, tak v podstatě fungovalo pravidlo, že pokud si člověk nezařval, tak neměl. A to bylo zase další věc, co nás učila takové asertivitě. Možná to byla taková lekce spíš více pro Toma, který je takový vždycky klidný a vyrovnaný a mluví vždycky neuvěřitelně milé a tiše a snaží se vždycky najít nějaký dobrý kompromis, tak zjistil, že v Indii to úplně tak nefunguje, že přece jenom i on si musí dupnout a občas zvýšit hlas. A tak byly takové momenty, kdy opravdu jsme se učili tady těchto věcem, jako je například asertivita.
2: Já k tomu teda jenom dodám jeden takový zářný příklad, kdy jsme přijeli do hotelu, který jsme měli poctivě zabukovaný dopředu a bylo nám zde oznámeno, že je plný. Ovšem měli samozřejmě hnedka východisko a řešení, že nás ubytují v hotelu, který má stejného majitele a je hnedka vedle. Tak jsme tedy šli ochotně do vedlejšího hotelu a tam nám začali ukazovat jejich pokoje. Ty pokoje vypadaly poměrně opraveně, ale rozhodně to nebylo to, co bylo na fotkách, když jsme si hotel rezervovali a říkali jsme si, to není nic moc. Každopádně při návštěvě těch pokojů nás zarazil takový zvláštní pach. Byl to pach plísně. V prvním pokoji jsme žádnou plíseň nenašli, ale ten pach nám vadil natolik, že jsme říkali, že chceme něco jiného. V druhém pokoji Eliška jenom říká, je, tady mají hezkou tapetu. A já jsem přišel ke zdi a říkám, to není tapeta, to je plíseň. A to byla taková zvláštní bílá plíseň, vystupující 2 cm od zdi. A to už byla taková poslední kapka, kdy jsme už po setmění a dlouhém cestování chtěli být konečně v teplé posteli a už jsme opravdu nevěděli, co dělat pro to, aby nám dali to, za co jsme si zaplatili. Takže jsme se chvíli slušně dohadovali s místními recepčními, až jsme si nakonec dupli. A museli jsme opravdu zvýšit hlas a řekli jsme, že takhle to nejde, že hygienické podmínky v těchto místech nejsou vůbec dobré a ať se začnou snažit. Na což zavolali nějaké manažerce hotelu a ta nám nabídla svůj soukromý pokoj jakoby nad jedním z těch hotelů, který měla určený pro své vlastní hosty, jako rodinné hosty. A ten pokoj byl více než dobrý, musím říct, ale rozhodně by nám ho nenabídli okamžitě. Takže člověk musí si stát za svým.
0: Při cestování po indických památkách jste se museli nějak orientovat, dopravovat z místa na místo, tak už jsme slyšeli, jak se těžko orientuje ve starém městě v Novém Dillí. A bylo to podobné i na zbytku Indie, nebo už na těch turistických trasách byly ukazatele tudy na Taj Mahal.
1: Ve zbytku Indie jsme se orientovali už poměrně dobře. Opravdu to staré město bylo tím specifické, že ty ulice byly úplně jinak vypadaly, než by podle těch map vypadat měly. Ale v ostatních místech už to tak intenzivní nebylo a tak nám GPSky většinou pomohly a dali nám správný směr. Každopádně ta doprava samotná sama o sobě v Indii je opravdu zajímavá. Samozřejmě v městech samotných jsme se dopravovali buď pěšky, anebo jsme využívali takzvané rikši, kdy někdo před náma jel na motorce nebo na kole a měl za sebou vozík, ve kterém jsme jeli my. Takže to jsme využívali hojně ve městech, ale potom samozřejmě došlo k situaci, kdy jsme se museli přesouvat mezi těmi daminými městy, jako mezi Dillím, Jaipurem, Agrou a Varanasi. A tak k tomu jsme využívali druhou nebo jednu z nejlevnějších možností dopravy, a to vlakem. A byli jsme na to zvědaví. Slyšeli jsme o indických vlacích už hodně a tak jsme si říkali, že to zkoušíme na vlastní kůži. První moment byl, jak už Tomáš říkal, to čekání na nádraží. Nějaké jízdní řády tam sice jsou, ale musím říct, že častokrát to neodpovídá vůbec realitě. Většinou ten vlak vyjede relativně v tom časovém intervalu, ve kterém má vyjet z té prvotní stanice. Ale ty následující stanice tam bývají opravdu několika desítkaminutové až hodinové zpoždění těch vlaků. A tak jsme to zažili v podstatě mezi každým tím městem nějaké to zpoždění, ale největší zážitek byl, když jsme projížděli mezi Agrou a Varanasim, což byla asi 12 nebo 13 hodinová cesta vlakem. Musím říct, že to byl zážitek sám o sobě. Vagón byl totiž byl tam několik obrovských vagónů. Stejně tak, jak jsme zvyklí z českých vlaků, že máme vagón rozdělený na kupéčka, tak tam to bylo také částečně rozdělené, ale chyběly tam ty dveře mezi těmi jednotlivými kupé. Takže vlastně to byl jeden propojený celek mezi všemi těmi kupé navzájem. A v tom jednom kupé, které bylo zhruba podobně velké jako to české, spalo 8 osob. Samozřejmě ten vzduch, který tam byl po té několika hodinové cestě, kdy tam spalo tolik lidí najednou, tak to samo o sobě bylo zajímavé. Ale další jev, nebo co další zajímavost byla samozřejmě toaleta, protože člověk při tom takové dlouhé cestě musí jít i občas tam. A to o tom vám možná může říct víc Tomáš, protože já jsem se neodvážila. Přestože jsme jeli tak dlouhou cestu, tak já jsem se modlila opravdu intenzivně, abych nemusela na tu toaletu jít, protože jsem očekávala nejhorší a to se potom vyplnilo. A každopádně ta cesta sama o sobě tím rozhrkaným vlakem, bez klimatizace, s tolika lidmi najednou, no, můžu říct, že je to zážitek, který bych asi nedoporučovala, ale na druhou stranu musím říct, že to asi si budu pamatovat do smrti.
2: Co se týče toalet, jak říkala Liška, tak já bych to asi raději nerozváděl. Ono opravdu není o co stát. Mají tam i turecké záchody, mají tam i evropské záchody v jednom vagónu třeba. Ale místní lidé jsou tak zvyklí na turecké záchody, že i ty evropské používají jako turecké. Takže stojí na prkínku a vykonávají potřebu a v tom rozhrkaném vlaku prostě občas se netrefí, občas jo. Takže není o co stát. Yeah!

chudých lidí, tam vidíte, že chodí v obnošených tričkách, mikinách a často i hodně špinavých a je to tam takové hodně znatelné na té ulici.

0: Eliškou a Tomášem Vachutkovými cestujeme kolem světa a naše další zastávka je v Indii. Už jsme Indii zakusili různými chutěmi, barvami, nevábnými vůněmi. A tak pojďme navštívit jednotlivá místa, která jste mohli navštívit, která jste viděli, ty památky, něco, co možná táhne ty turisty, kteří tam jsou a přinášejí peníze, tak pojďme projít ty zastávky, které jste měli.
1: Tak když jsme vybírali, kam se podíváme v Indii, tak jsme měli docela na výběr z hodně míst, protože přece jenom Indie je obrovská země. A tak jsme se zaměřili tentokrát na ty místa, která jsou velice dobře známá. A proto jsme navštívili takzvaný Zlatý trojúhelník, což je Dili, Agra a Jaipur. A pak jsme k tomu přidali ještě to Varanasi, což je takové pro ně posvátné město a takové jedno z těch hodně významných měst. Byli jsme tedy hlavně ve městech. A samozřejmě viděli jsme památky jak v tom Dili, tak i v tom Jaipuru jsme viděli ty nejhlavnější památky, které tam jsou. V Agře jsme samozřejmě viděli Taj Mahal, který je asi všeobecně velice dobře známý. A v tom Varanasi jsme právě viděli řeku Gangu a ty přilehlé chrámy, které

0: tam byly. Naše pocity z toho byly častokrát smíšené. Některé věci byly opravdu krásné. Taj Mahal sám o sobě je velice pěkně zpracovaný architektonicky, kolem jsou krásně upravované zahrady, všechno je naprosto čisté, opravdu dávají si záležet na tom, aby to bylo perfektně upravené a právě pro turisty hlavně. Když to ale srovnáme s jinými místy, které jsou jen pár metrů od toho Taj Mahalu, tak vidíme právě ten propastný rozdíl mezi tím, co je připraveno pro turisty a co už turisté vidět nemají. Protože hned pár metrů za Taj Mahalem je jedno z malých get, které tam jsme tam právě procházeli po cestě k Taj Mahalu. A tam tudy se běžně turisté nedostanou, ale je tam vidět opět zase ten rozdíl mezi tou chudbou a tím bohatstvím. Jinak co se týká těch památek, tak je tam velice zajímavá jedna věc a to, že v Indii je zakotveno, že jsou dvojí ceny. Jsou ceny pro místní a jsou ceny pro turisty. A ty ceny jsou opravdu diametrálně odlišné. Kdybychom to porovnali na české peníze, tak tam, kde by Čech zaplatil 10 korun, tak kdyby přišel Američan, tak tam zaplatí třeba tisícovku. Tak takhle rozdílné byly ceny i v Indii. U Taj Mahalu jste byli schopni zaplatit třeba, nevím, 20 rupií, nebo kolik, já nevím teďka přesně ty ceny, kolik to bylo, už si to nepamatuju, ale ten Evropan, nebo ten kdokoliv jiný turista, kterého oni rozpoznali jako turistu, tak ten zaplatil opravdu třeba 200, 400, nebo tak nějak. Takže to bylo opravdu zajímavé, že měli takhle dvojí standardy i právě na cenách při vstupech do těch památek jednotlivých.
1: U toho Taj Mahalu se já pozastavím a zmíním, jak místní obchodníci, nebo jak to říct hezky česky, vychytralí lidi jsou schopni s váma manipulovat. Představte si to, že stojíte u pokladny a přijde k vám pán a řekne, já vám poradím, běžte, budete platit kartou, běžte k tomuto okýnku, tam vám to půjde rychle, je tam možnost platit kartou, rychle si kupte lístek a já vám potom dám dalších pár tipů. Poslechli jsme ho, nakoupili jsme si lístek, všechno nám přišlo být v pořádku a on pokračoval dál. A říkal, nemůžete si tam brát batohy, musíte je odložit na místě k tomu určeném. To místo najdete tam a tam. Jo, a když už jste si koupili lístek, tak máte možnost si k tomu vzít jednu láhev vody zdarma. Protože tu máme častokrát případy, že lidi omdlévají, tak jsme začali dávat vodu zdarma. A všechno byly takové plnohodnotné informace, kterých jsme rádi využili. A rádi jsme uposlechli. A jak jsme si odložili batohy, vzali si vodu, koupili si lístek, tak nám ten samý pán zase si nás vyhlídl, zase si nás našel a říká, chcete další radu, vidíte tady tu frontu, jsem ochotný vám prostě za mírný poplatek vás dostat dovnitř o dost dříve, během pár minut a provedu vás povnitřku, nebo dovedu vás dovnitř. My jsme si říkali, to je nějaký divný, chce strašně moc peněz za to, že nás protáhne přes obrovskou frontu. Na jednu stranu jsme si říkali, jo, na tom něco je, ale říkali jsme si, kdo mu dává to právo nás protáhnout přes takovou frontu. Protože ta fronta tam byla několika tiset metrová, plná indických lidí a plná Indů. A když jsme to viděli, tak jsme si říkali, no tak tady strávíme hodně hodin v té frontě. No a nakonec jsme ho odmítli. Ani nevím, na základě čeho jsme ho odmítli, protože do té doby mluvil samou pravdu a bylo dobré využívat jeho rad. Ale prostě se nám něco nezdálo. A nakonec, jak jsme si stoupli do té fronty, tak jsem říkal lišce, to není možný. My tady platíme o tolik víc peněz oproti místním lidem a máme čekat tolik hodin ve frontě proto, aby jsme viděli jednu hrobku. No a nedalo mi to a vzal jsem Elišku a šli jsme blíž a blíž k těm vchodovým branám. A najednou jsme si všimli nápisu vstup pro drahé lístky. A my jsme si říkali, co to je drahý lístek? Protože byla možnost na pokladně koupit 3 lístky, ne 2, jak říkala Eliška, ale 3. A to bylo pro místňáky, dražší pro místňáky a pro turisty, ty nejdražší. A já jsem říkal, no, my máme rozhodně drahý lístek, tak jdeme. Ta ulička pro ty drahé lístky byla úplně prázdná. Trošku jsme se styděli předběhnout tisíce a tisíce lidí, ale říkal jsem, to není možný. Prostě jdeme. Šli jsme a najednou jsme přišli jakoby k ochrance, která nás měla za úkol prohledat a zkontrolovat lístky. A úplně v pořádku všechno proběhlo, prošli jsme a najednou jsme byli uvnitř. A říkali jsme, aha, tak za tohle to chtěl ten pán tolik peněz. Člověk, když tam vidí tu obrovskou frontu, tak ho ani nenapadne jako jít před ní, protože mu to slušnost většinou nedá, ale tohle to byl tak zvláštní případ, že nám to nedalo a šli jsme a vyplatilo se to. Takže tolik k tomu, jak jsou lidi vypočítaví a jak vás se snaží napálit. Třeba i za to, že vám dají několik pravdivých informací a pak si to vychutnají a chcou vás zkásnout.
2: Indie zní velmi až nevěřícně podle toho, co poslouchám v tom vašem cestování, ale určitě jste si i něco odvezli, něco, co pak možná putovalo s vámi další cesty, kromě teda těch silných zážitků.
0: Tak tím, že Indie byla i tak velice levná, tak jsme věděli, že tam budeme nakupovat. A nakupovali jsme tam spoustu věcí, nakupovali jsme tam boty, pásky, oblečení a opravdu nakoupili jsme toho hodně. A protože toho bylo až tak moc, tak jsme se rozhodli, že pošleme celý jeden kufr domů do České republiky. A tak jsme po známém poslali celý jeden kufr suvenýrů a oblečení zpátky do České republiky, abychom to nemuseli tahat sebou. Tím se nám zase zredukovaly trošičku zavazadla, které už byly pomaličku přeplněné. A tak mezi těmi věcmi, co jsme si odvezli, byly například to, že jsem si tam koupila sárí, což je vlastně jejich takový slavnostní oděv, který je dělaný z těch jejich krásných zdobených látek. A odvezli jsme si opravdu velice dobré a kvalitní boty, které se tam dali koupit za hubičku a další věci. Takže to byla taková pozitivní tečka a vlastně, když jsme odjížděli z Indie, tak jsme si říkali, že sice se nám tam moc nelíbilo, ale kdybychom si chtěli jít někde levně nakoupit a přitom kvalitně, tak Indie je zrovna jedna z takových zemí, kde se to dá určitě udělat.
2: Indii tedy necháváme za zády a kam budeme cestovat dál, kam budeme cestovat příště?
1: Z Indie jsme cestovali do Malajzie, kde jsme strávili teda ani ne 24 hodin při přestupu mezi letadly a pokračovali jsme do krás Kambodži.
2: Takže Malajzie a Kambodža nás budou čekat v pořadu Za obzor příště. Já děkuji Tomášovi a Elišce Vachutkovým za zprostředkování, za ochutnání Indie a od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Kohl.

pořadu Za obzor jsme se s manželi Tomášem a Eliškou Vachutkovými na jejich cestě kolem světa zastavili v Indii. Dnešní vyprávění naladíte ještě v neděli v 19 hodin. Za týden, tedy v pátek, zase od 11 hodin s nimi vyrazíme na cesty a naším cílem tentokrát budou Malajzie a Kambodža. Hodiny ukazují pár minut po 11. hodině. Je pátek 24. července 2026 a společnost vám dělá Křesťanské rádio 7, které je s vámi 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a které vám chce přinášet dobré zprávy, povzbuzení, potěšení, ale také inspiraci a témata k zamyšlení. U vysílání vás vítá moderátor Milan Remeš, který vám nyní představí pořadová osvěžení, která jsou společně s písničkami namíchána pro následující letní hodiny.

Jako setkání Ježíše se samarskou ženou může působit vyprávění Marie Komendové, které ve 11:15 nabídne relace Život víry. V minulém dílu čtení na pokračování z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová, služebnice boží, jsme sledovali, jak se Wesleyova rodina přestěhovala do Epworthu, kde se Sam stal farářem. Byla to příležitost k novému začátku a zlepšení rodinných poměrů. Nepodařilo se. Místo toho po hádce Sam Wesley odešel od rodiny. Vrátí se? Poslouchejte od 12:45. Závěrečný díl našeho rozhlasového minikurzu efektivního rodičovství uzavřeme debatou nad tématem, na které při výchově narazí každý rodič, ať chce nebo ne. V repríze pořadu Rozmarína se moderátorka Petra Eliášová zaměří na disciplínu a řád. Její host Eliška Vondráčková z Brněnského centra pro rodinu a sociální péči vám nabídne inspiraci, jak nastavit pravidla s respektem a bez zbytečného křiku. Nalaďte si od 13 hodin. A písničky s přáním pro potěšení a povzbuzení posíláme k vám. Stačí si napsat a ladit Rádio 7 od 14 do 15 hodin. Doufám, že s námi prožijete příjemné chvíle, které vám přinesou to, co právě v životě potřebujete. A posílám vám písničky Ty si světlo, chválící skupiny AC Bratislava a kapely Dor. Jděte za ním.

Teď nás čeká písnička, ve které Hillsong Worship zpívají chvalte toho, od kterého proudí všechno požehnání. Tak si přeji, aby Boží požehnání proudilo i k vám, do vašich domovů, do vašich srdcí. Po písničce už zazní příběh Marie Komendové v pořadu Život víry.

0: Tři manželství nenaplnila touhu Marie Komendové po takovém zdroji lásky, který by ji naplnil, aby se mohla o lásku dále dělit. Bylo v tom zlomem setkání s Bohem? To uslyšíme v následujícím pořadu, který pro Rádio 7 připravila Jiřina Gina Čunková. Hezký poslech.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Já všechny zdravím jménem našeho pána, já se jmenuji Maruška. Možná, že mě někteří poznáte podle hlasu nebo podle přízvuku, protože tam zní trochu toho polského původu. Narodila jsem se do rodiny, o které se nedá říct ateistická, ale taky nebyla tak zcela věřící, to znamená ne ve smyslu toho, jak to známe my, znovu zrození křesťané, byla to, nebo je to rodina teď už tedy znovu zrozených křesťanů, ale v té době jenom takových nominálních. Takže povědomí Boha vždycky bylo nějaké, nicméně bylo to jenom povědomí, pak samozřejmě došlo i k takovému náboženskému úkonu, kterým je konfirmace. To jsem absolvovala ve svých 10 letech, takže v té době jsem měla, dá se říct, živý vztah s panem Ježíšem, i když mě nikdo nevedl způsobem, jaký známe, to znamená skrze modlitbu pokání a rozpoznání toho, že jsme hříšníky. Ale prostě tím způsobem, kterým mi bylo sdělena pravda o Kristu, takový jsem jej přijala. Nějakou dobu toho svého dětského života jsem chodila s pánem, ale pak jak život šel dál, tak jsem pana opouštěla a až jsem ho úplně opustila. A tak ten můj život i podle toho vypadal. Vdala jsem se, když mi bylo asi 20 let, z toho manželství mám jednoho syna. Dlužno podotknout, že můj první manžel byl Židem, i když nepraktikujícím, ale tak nějak Bůh začal své dílo v mém životě skrze to, že mi dal posléze až za několik, dá se říct, 10 let do srdce lásku k Židům. A s tímto je spojena i moje služba. Ale vzhledem k tomu, že v té době jsem už s panem nekračila a žila jsem světským způsobem, tak to manželství nebylo šťastné, ne proto jenom, že jsem nebyla věřící, ale také proto, že manžel se uchyloval k alkoholu a i ta zodpovědnost tam nějak scházela v té péči o rodinu. I když tam to snažení bylo, ale prostě síla hříchu jak si převládala, jak u něho, tak u mě, takže jsme neřešili tyhle ty problémy božím způsobem. Po 3 letech to manželství skončilo. Ale vzhledem k tomu, že každý člověk jaksi ve svém nitru touží po lásce a zejména my ženy jsme takové hodně citlivé a potřebujeme tu lásku čerpat, abychom ji mohli dávat dál, protože jsem chtěla rozdávat lásku, jenom mi chyběl ten zdroj, který jsem tehdy ještě neznala, tak jsem ji samozřejmě hledala u mužů. Z toho vlastně vzešlo moje druhé manželství a druhý syn. Manželství taky nedopadlo dobře, protože druhý manžel byl alkoholik, tomu byl nesmírně žárlivý, takže i přesto, že jsem podle mého soudu nedávala žádné důvody, ale ti, kteří víte, nebo vy, kteří víte, co je to žárlivost, tak tam nemusí být nějaké zřejmé důvody, žárlivec si vždycky důvod k žárlení najde. Takže to manželství taky neskončilo dobře, skončilo rozvodem a já jsem šla svojí cestou dál bez pána. Žila jsem životem, o který jsem si myslela, že je dobrý, protože jsem měla ráda lidi, nikoho jsem nezabila, možná okradla, ale nevědomě. Ale prostě takový ten svůj život jsem si žila, vychovávala jsem syny, měla takové různé vztahy, které samozřejmě byly více nebo méně šťastné, spíše to druhé, nebo teda byly nešťastné, mám líbit upřímná. No, ale věřím, že tak, jak já jsem zapomněla na Boha, takže Bůh na mě nezapomněl, protože on je věrný, když my jsme nevěrní, a tak už tak vkládal do mého života různé lidi. Takže jednoho takového človíčka mi dal v práci, tehdy jsem dělala v České televizi a on dělal, tomu se říká, myslím, ajťák, tak mi tam nějak instaloval počítač a rozmlouvali jsme spolu. Ač byl mladší ode mě skoro jednu generaci, tak jsem si s ním velmi rozuměla. Tak jsem se zmiňovala i o tom, že tehdy jsem už koketovala vlastně s Bohem, jestli tak můžu říct tímto způsobem, protože jsem si procházela některýma věcma, protože se zakonitě dostavily deprese do mého života, tak jsem se rozpomenula na modlitbu Otčenáš. Tak tuto modlitbu, když jsem se modlila, tak ty tlaky vždycky ustoupily a já jsem tak nějak začala více hledat Pána, začala jsem se modlit a už nejenom Otčenáš, ale i svými slovy a už jsem do toho vždycky pojala i svoji rodinu a širší okruh svých přátel, na kterých mi záleželo. Takže jednoho dne, když jsem šla do práce, vím, že to bylo přesně u církve Bratrské v Ostravě, tak přišlo takové prostě zjevení z hůry, tak by Bůh mi řekl, já jsem. A já jsem opravdu věděla, že Bůh je. Začala jsem se o tom prostě i sdílet s lidma, ale bylo to spíše takové duchovno, bylo tam prostě, byla tam taková všeho chuť. Byl tam Bůh a byl tam i okultismus, protože jsem četla různé duchovní knížky, četla jsem všechno možné, kromě Bible, když se mi přihodilo to, že jsem ležela v posteli, nad posteli byla polička, z té poličky mi spadla přímo na polštář Bible. A namísto toho, abych si ji otevřela, začala číst, tak jsem jenom tak se zatvářila a Bibli jsem dala zpátky na poličku. Nicméně tento zážitek ve mně zůstal. No a pak se stalo to, že jsem v určité etapě svého života právě s tím člověkem, kterého jsem potkala v televizi, tak mě po té, co jsme se sdíleli prostě o těch božích věcech a já jsem tak mu ten svůj gulášek vyklopila, tak on mi řekl o tom, že v Ostravě je skupina křesťanů, kteří nejsou nějak náboženští, nepraktikují tu víru, jakou jsem znala já, takové to chození do kostela a tiché sezení v lavicích se skloněnou hlavou a takový ten osobně neosobní vztah s Bohem. Bylo to pro mě docela přitažlivé, ta pozvánka do toho sboru, protože už v té době jsem jednou za čas, tak asi dvakrát za rok, šla navštívit evangelický sbor v Ostravě. Takže jsem přijala tu pozvánku, vzala jsem i sebou staršího syna a šli jsme do toho sboru. A tam jsem vyslechla kázání, nevím, o čem bylo, vím jenom, že tam byla spousta radostných lidí, pozvedajících ruce k Bohu a zpívajících, chválících a radujících se. Vím, že tehdy nějak to kázání, nespomínám si, že by se mi nějak zvlášť dotklo, spíše se mě dotkla ta atmosféra. A odcházeje zpátky jsem si půjčila knížku od Steva Rydera, jejíž název si už nepamatuji, ale bylo to osobní svědectví Steva Rydera o tom, jak uvěřil v Krista, takže já jsem si tu knihu půjčila, přečetla jsem si ji a ještě téhož dne, myslím, že jsem ji přečetla na jeden zátah, tak jsem poklekla a odevzdala jsem svůj život Pánu, protože jeho svědectví se mě hluboce dotklo. Jeho svědectví o tom, jak Bůh vstoupil do jeho života, jak ho zachránil před doživotním vězením a jak si ho používal v té věznici a jak si ho používá i nadále. Takže na základě tohoto svědectví jsem uvěřila a můj život se začal nějakým směrem už odvíjet s tím, že až jsem navštěvovala domácí skupinky i ten sbor, tak nějak jsem si za nějakou dobu řekla, že to by mi už tak stačilo, že prostě jsem spasená, že znám tu pravdu, takže si budu prostě v poklidu svého domova praktikovat svoji víru, takže jsem tak nějak v tichosti toto shromáždění opustila. Nebylo to určitě dobré, protože nepřítel, který mi tuto myšlenku vštěpil, tak si pak na mě zgusnul do slova, do písmene, protože jsem poznala svého posledního manžela. Lépe řečeno jsem ho znala z televize, ale v té době už jsem věděla, že s tím člověkem můžu být tak na nejvýš kamarád, a to ještě velmi opatrně, že nebylo jaksi moudré se spřáhat do jednoho jha. Nicméně jsem tak učinila a pak to manželství bylo opravdu velmi nešťastné, protože byl vážně nemocný psychicky a svůj život ukončil sám, když já už jsem 3 roky jsem ho nesla na modlitbách a v podstatě mi pomohl, nebo Pán si použil tu moji neposlušnost nebo i nevědomost si použil k tomu, protože když jsem ještě neznala to slovo, že se nemáme spřáhat s nevěřícími, takže si Pán použil to k tomu, abych se vrátila k němu, což jsem učinila a s takovým tím odhodláním, že už se ho nikdy více nepustím, takže jsem se vrátila v pokání do z svého mateřského sboru a začala jsem vlastně sát to mléko Božího slova. Začala jsem vlastně jít za Pánem celým srdcem a Pán začal můj život měnit s tím, že opravdu v tom manželství mi dával sílu, abych procházela těma všema situacema a bylo to prostě o chvále především a o modlitbě, protože jsem se rozhodla, že budu Boha chválit za vše okolnosti. Ale celé ty 3 roky jsem v podstatě proplakala. A pak, když se stalo to, co se stalo, a byla jsem zavolána k identifikaci tehdy už mrtvého manžela, tak jsem řekla Bohu, že nezávisle na tom, co se stalo, i když jsem si to představovala jinak, představovala jsem si, že prostě můj muž bude spasen a že budeme spolu sloužit, tak Pán to udělal svým způsobem, ale Bůh prostě je moudrý a je nad tím vším vyvyšený, on vidí prostě ten začátek i konec. Takže dopustil prostě, že se stalo, co se stalo, ale taky poctil to mé rozhodnutí a dal mi úžasnou sílu a takovou radost nadpřirozenou. Takže jsem se mohla i v té bolesti prostě radovat a radovala jsem se v Pánu. To je prostě svatá radost, to nemá s tou lidskou vůbec nic společného. Dostala jsem od Pana spoustu zaslíbení a především to bylo zaslíbení o úžasných věcech, které pro mě má a o jeho věrnosti a o jeho lásce ke mně. A tak to Pan postupně v mém životě naplňoval a stále naplňuje a vrátím se ještě tedy k té lásce, k tomu židovskému národu. Započal to Pan opravdu tím prvním manželem, ačkoliv jsem to tehdy netušila. Takže tam cítím prostě to povolání a jdu tím směrem. Závěrem můžu říct to, že ač jsem procházela, stále procházím různýma údolíma a pouštěma, které jsou, řekla bych, k mému dobru, protože opravdu na těch pouštích si mě Pán namlouvá a jsem tam s ním sama a jsem schopná ho vnímat a slyšet to, co bych normálně slyšet nemohla nebo možná ani nechtěla. Takže jsem mu vděčná za ta období a nikdo z mých manželů už tedy nežije, takže všichni odešli, smířila jsem se s těma, s kterýma jsem se rozvedla. Odpustili jsme si navzájem, ten první manžel přijal Pána Ježíše a i když se s něho stal bezdomovec a alkohol mu zatemnil mysl, tak Pána přijal zcela přivědomí a odevzdal mu svůj život a dneska vím, že je u Pána. Druhý manžel, věřím, že je taky u Pána, protože jsem prosila Pána po té, co jsem zjistila, že má smrtelnou nemoc. A bylo už to v takovém stádiu, že tam Pán samozřejmě může učinit zázrak, za který jsem ho také prosila, ale předně jsem ho prosila, aby mali odejít, aby odešel smířený s Kristem. A on ještě téhož dne odešel, v noci odešel a já věřím, že odešel k Pánu, že ta modlitba byla vyslyšena. Pán si použil prostě všechny tyto mé přehmaty, ačkoliv jsem přesvědčena, že kdybych zůstala věrna Pánu a kračela s Pánem, tak bych zůstala u toho prvního manželství a že bych to prostě vybojovala, ale vzhledem k tomu, že jsem si žila život z vlastních sil a dle vlastní moudrosti, tak to dopadlo, jak to dopadlo, ale Bůh si toto všechno stejně použil ke své slávě a já mu za to moc děkuji.
3: Maruško, ty jsi mluvila o těžkých věcech. Jak se učíš konkrétně radovat na té poušti? Jde to? Jak to děláš?
2: Jde to těžce, nejde to tak samo od sebe nebo ze sebe. Potřebuji k tomu samozřejmě Pánovu sílu a Pánovu radost, protože je to Pánova radost. Sama ze sebe nejsem schopna vydolovat nic, zejména v takových situacích a v takových okamžicích. Ale vzhledem k tomu, že vím, že to je od Pána, že Pán je tím zdrojem, tak se prostě upnu na něj a hledám Pána. Hledám ho způsobem jakýmkoliv, skrze četbu písma, skrze sdílení se s blízkýma sestrama, skrze chválu a uctívání. Jsou to sice takové způsoby nebo cesty, do kterých se člověku v tu chvíli vůbec nechce, protože by se neraději třeba někde zahrabal pod listí a procitl, až bude lépe, ale vy, kdo víte, o čem mluvím, tak víte, že tak to nefunguje a že opravdu přilnout k Pánu celým srdcem a celou myslí je ten jediný způsob, takže ten se mi osvědčil a ten tak nějak praktikuji.
3: Když se podíváš do svého nitra, tak jsou tam jizvy, jsou tam věci, které byly zraňující. Je možné, aby Pán Bůh tyhle věci všechny uzdravil?
2: Určitě je to možné. Dokáže to jenom on, protože my sami ze sebe prostě tu sílu nemáme. Říká se, že čas hojí všechny rány. Nemyslím si, že je to pravda. Čas nám možná pomůže zapomenout, ale stačí prostě nějaký spouštěcí mechanismus. Může to být cokoliv. Nějaký příběh, který slyšíme nebo vidíme ve filmu nebo si přečteme a ono se to všechno obnáží a ta bolest je tam zase a to zranění prostě ožije. Ale když tam přijde to boží uzdravení, protože jenom Bůh je schopen vložit ruku do našeho nitra a dotknout se našeho srdce, tak on to může udělat dokonale a dokonce nejenom, že to tu ranu zacelí, ale dokonce odstraní i tu jizvu.
3: Možná, že poslouchá někdo, kdo právě se na té poušti ocitá, je tam. Ty jsi mluvila o tom, že tam si tě Pán namlouvá. Jak to dělá?
2: Způsobem jemu vlastním. Zjevuje mi především svoji věrnost. To znamená, že je věrný v tom, co zaslíbil. Zaslíbil ve svém slovu a platí to pro každého jednoho z nás. Bůh nemá své vyvolené jednotlivce. On vyvolil všechny nás, kteří jsme se rozhodli následovat jeho syna, našeho Pana Spasitele. Především je to boží věrnost, která mě prostě jímá, která se mě velmi hluboce dotýká, protože tam můžu odpočinout si, tak nějak spočnout v té jeho věrnosti, tak je to jeho milosrdenství a slitování a jeho láska. Jejíž rozměry stále nejsem schopna pojmout nebo je pochopit, ale přijímám to prostě s vděčností a s pokorou a prostě je to boží dotek, který a ten boží dotek se projevuje v těchto aspektech, té věrnosti, milosrdenství, soucitu a lásce.
3: My křesťané říkáme, že naše budoucnost je někde jinde. Je v tom božím království, v tom nebi. My se máme na co těšit. Ale v čem spatřuješ tady tu budoucnost tady na zemi? Ty osobně.
2: Budoucnost tady na zemi. Já věřím, že ano, máme tady i budoucnost na zemi. Že to není jenom s tou perspektivou té věčnosti, když ta budoucnost tady na zemi se o to lépe realizuje, když člověk má tu perspektivu té věčnosti. Protože není pod takovým tlakem, nemá pocit, že prostě něco nestihne, že nebo něco musí prostě nějak dohnat a dostihnout, protože Pán má svoje načasování a on nás uvádí do těch věcí v tom čase, který pro nás připravil a který pro danou věc připravil, pro danou situaci, pro danou službu, pro uzdravení, pro vysvobození, všechno, co Bůh pro nás má, takže ta budoucnost není jenom v té službě, kterou bych ráda pro Pána vykonala pro jeho slávu a pro jeho čest, ale taky je v tom, abych byla pro lidi tím nositelem té boží lásky, toho světla. Moc bych si přála, aby ti, kteří hledají nebo kteří jsou v poušti, může se jednat i o lidi, nevěřící, protože my věřící tomu rozumíme, nevěřící můžou být v poušti a třeba to tak nenazvou, ale tak nějak se cítí. Pán má tu budoucnost pro každého z nás a je to dobrá budoucnost, protože Pán zaslíbil ve svém slovu, že to, co on s námi zamýšlí, zná jen on sám a že to jsou dobré věci, že to jsou myšlenky o dobru, nikoliv o zlu a že nám chce dát naději do budoucnosti.

S Marií Komendovou natáčela Jiřina Gina Čunková. Její příběh naladíte na Rádiu 7 ještě v sobotu ráno od 5.15 a také v neděli od 10.15 a v pondělí odpoledne od 18.30. Rádi druhým zprostředkujeme i váš příběh o setkání s Bohem a proměně, kterou toto setkání přináší. Pokud byste měli zájem, určitě nás kontaktujte na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Za týden bude v pořadu Život víry hovořit Petr Štěcha. Další svědectví o životě s Bohem nabízí také relace Stopy, kterou si můžete naladit v pondělí ráno od 8.30 a kde zazní příběh jednoho z našich moderátorů, kterého slýcháte v našem vysílání Kuby Lofítka. Je 5 minut po 10:30 a páteční dopolední jízda na Rádiu 7 pokračuje písničkami skupiny Adonai Král srdcí a také Meta Redmana Shine, po kterých se podíváme, jaké jméno dnes najdeme v kalendáři.

Pane, viděli jsme vycházející slunce, probouzející ranní úsvit a povstáváme, abychom ti vzdali chválu. Pane, viděli jsme hvězdy a měsíc, jak září, září pro tebe a ty nás voláš, abychom udělali totéž. A my povstáváme s písní a voláním a dáváme ti své životy. Budeme zářit jako hvězdy ve vesmíru, držíce se tvou pravdu na nejtemnějším místě. Budeme hořet, tak jasní tvou chválou, Bože, a hlásat tvé světlo tomuto zlomenému světu. To byla část textu písně Meta Redmana Shine, tedy Zař, inspirované slovy biblického listu Filipským. Teď už nás čeká slibovaný pohled do kalendáře. Dnes je 24. července a kalendář dnes připomíná ženské jméno Kristýna, či Kristina, chcete-li. Toto půvabné a oblíbené jméno vychází z latinského přídavného jména s významem Kristova, tedy náležející Kristu. Podle údajů žije v tuzemsku přes 50 tisíc nositelek tohoto jména a jednou z nich je i moje milovaná dcerka. Nezapomeňte těm vašim Kristýnám, Kristýnkám popřát a udělat jim něčím radost. Ta moje Kristýnka má ráda palačinky, takže moje volba je jasná. Pokud ale nevíte nebo si nejste jistí, můžete se nechat inspirovat dnešním kalendářem, kde jsou zmíněni Alfons Mucha, Alexander Dima a také Machu Picchu. Takže si můžete udělat o víkendu výlet do Moravského Krumlova a prohlédnout si zde vystavenou

2430 metrů. Samozřejmě i kytička a milý úsměv potěší, stejně jako písnička s přáním radosti, pokojnosti a požehnanosti, kterou všem Kristýnkám posíláme z Rádia 7. A protože si dnes mimo jiné připomínáme narození Johna Newtona, tak to bude jedna z jeho písní. Amazing Grace, úžasná milost v podání a kapely.

s písní Úžasná milost, kterou jsme hráli pro všechny Kristýnky, které dnes mají svátek, jsme se přiblížili na dohled pátečnímu poledni. K němu nás

Svátečný den s datem 24. července právě dospěl do své poloviny. To je čas, kdy se mnozí z nás radují, protože usedají k prostřenému stolu, aby potěšili své chuťové pohárky a uspokojili své hlasitě volající žaludky. Od mikrofonu Rádia 7 vám přeje dobrou chuť. I dobré odpoledne Milan Remeš, který vám kromě písniček nabídne i další pokračování z knihy Sandy Denglerové o životě Suzany Wesleyové. To nás čeká ve čtvrt na jednu. A protože nasytit nepotřebují jen naše žaludky, ale i naše nitro a duše, zvu vás nyní ke společné modlitbě vděčnosti, abychom vydali do Božích rukou i to dnešní odpoledne. Nebeský Otče, s vděčností a chválou přicházím před tvou svatou tvář a děkuji ti za den, který jsi nám dal. A děkuji ti za to, že ať v něm prožíváme radosti nebo starosti, výšiny nebo hlubiny, že ty jsi v tom všem s námi. Prosím tě, veď naši mysl i ruce v tom, co budeme dnes odpoledne dělat, a požehnej nám. Myslím na všechny páry a rodiny, které jsou na dovolené, a prosím tě, abys jim požehnal ve vztazích, aby se posilovalo a prohlubovalo pouto lásky mezi manželi, rodiči a dětmi, abys jim pomáhal tišit všechny vztahové bouřky a napětí, aby mezi nimi vládlo pochopení, odpuštění a tvoje láska. Prosím tě také za všechny osamělé lidi, abys potěšoval jejich srdce i mysl, aby prožívali tvou blízkost a aby mohli prožívat i lásku a porozumění lidí ve svém okolí. A prosím tě, aby i dnes mohlo znít tvé slovo ve všech koutech naší země a přinášet radostnou zprávu o naději ve tvém synu Ježíši Kristu všem lidem, aby nacházelo otevřená srdce. Chvála tobě, Bože náš, ve jménu našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista. Amen.

To byla polská skupina Ovca a její písnička Půjdu za tebou. V další skladbě nás Jan Krištof vyzývá, abychom stejně jako praotec Abraham zvedli oči ke hvězdám, a po ní už zamíříme v četbě na pokračování do Anglie, kde opět navštívíme rodinu Wesleyových.

0: minulém dílu čtení na pokračování z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová, služebnice boží, jsme sledovali, jak se Wesleyova rodina přestěhovala do Epworthu, kde se Sam stal farářem. Susana byla nadšená z velké trojpodlažní fary i ze zahrady. Sam se pokoušel farmařit, ale nebyl úspěšný a brzy se opět přihlásil nedostatek peněz a dluhy. Rodina byla opět vystavena těžkým časům. Susana porodila dalších 5 dětí, které umřely. Ve sboru se lidé neobraceli, nedařilo se jim opravit dům ani upravit zahradu. Sam psal básně, které se mu nedařilo prodat. Hledal stále nové zdroje příjmů, ale nedařilo se. Dluhy rostly a proto Susana začala hospodařit sama. Tak zabezpečila rodině alespoň základní potravu. V důsledku toho ale měla málo času a vzdalovala se od Boha. Rozhodla se věnovat každý den 2 hodiny čtení z Bible a modlitbě. Toužila po změně. A pak došlo k zásadní roztržce mezi ní a manželem. Každý měl jiný názor na to, kdo by měl být králem. Oba byli neústupní. Sam se na svou ženu rozlobil a s přísahou Bohu vyřkl, že se své ženy už nikdy nedotkne, pokud se mu neomluví. Druhý den ráno odcestoval. Čte Rosita Mertová.
1: Žlutá obálka obsahovala 3 jednolibrové bankovky. To bylo vše. Co si sama myslel? Jak dlouho asi vystačí s 3 librami, když je každý obchodník ve městě upomínal kvůli dluhům? S povzdechem vložila peníze zpět do obálky. Březnový vítr pronikal chladnými prsty mezi volné záhyby její šály. Březen zatím ještě nepřinesl žádné náznaky jara, ani teplo, ani slibné vůně. Ne, jaro si tentokrát zřejmě dávalo na čas. Zklamaná se vrátila do domu. Semi seděl vedle ohniště a vzhlédl od břidlicové tabulky. — Vrátí se tatínek brzy? — zeptal se jako vždy. — Nic o tom nepsal. — odpověděla jako vždy. Chlapci bylo nedávno 12. Susan pochybovala, že by věděl, co je manželství, ještě s ním o těchto věcech nemluvila. Byl však dosti starý na to, aby si uvědomil, že rozchod rodičů nebyl přirozený. Musel na něho doléhat. Doléhal také na Susan. Služebná se vrátila z nákupu. Zavřela dveře před větrem a odhrnula si kapuci. Dnes bude pršet, cítím to. Velké novinky. Král William zemřel před týdnem, 8. Anne je královnou. Služebná se odmlčela a pokračovala pak hlasem plným naděje. Je to přece Stuartka, ne? Správná královna, že? Ano, správná královna. Ale prosím, mluvte v celých větách, alespoň před dětmi. Ano, paní. Teď už neexistuje žádný problém. Vy a pan farář se můžete shodnout na tom, kdo má vládnout. Velice doufám. Susan poslala Emílii k jejím početním úkolům, procvičovala z Molly abecedu a číslice a poslouchala Siuky, která se musela naučit báseň nazpaměť. Tato činnost zaměstnávala její vědomí. Avšak její podvědomí se už celých 5 měsíců trápilo. Sam byl paličák a Susan byla svým způsobem neméně paličatá. To však bylo něco, v čem nehodlala povolit a ani povolit nemohla. William totiž už nebyl kamenem úrazu. Nebo přece jen byl? Byla Samova věrnost Williamovi pravým důvodem nešťastného rozdělení, nebo zatím vězelo něco, co už se možná nedalo změnit? Velikonoce připadly v tomto roce na 5. dubna. Velikonoce byly oslavou života a obnovy v duchovním i přirozeném smyslu. Ze sporu, který začal tak nevinně, se mezitím stal požár, který se vymkl kontrole. Ne požár, ale ledová smršť, která mrazí srdce i duši.

Jak se Susan obávala, trvalo ještě notnou dobu, než se zima úplně vzdala. Dokonce i velikonoční neděle byla ještě chladná. Mladý, pomocný duchovní měl velikonoční kázání, které bylo stejně lajdácké jako jeho oděv. Sem totiž odešel do Londýna. Susan byla trpce zklamána a napsala dopis doktoru Georgi Hikesovi. Ten byl pro své náboženské a politické přesvědčení pronásledován a získal si v té době její respekt. Věděla, že i Sam ho respektoval. Možná, že moudrá rada zvenčí pomůže překonat jejich potíže. Ve svém dopise zmínila jméno ženy, která ji na doktora Hikese odkázala. Byla to její přítelkyně. Susan vypsala, jak nejlépe dovedla své i Samovi důvody roztržky. Prosila doktora Hikese, aby se stal mezi nimi prostředníkem. A pak už jen čekala na odpověď. Vzpomněla si, jak kdysi doma už zdaleka poznala kroky poštovního koně v době, kdy čekala na dopisy od své velké lásky, Sema. Mladá láska. Ta mladá láska zestárla a vyzrála. Její láska teď byla jiná. Miluje ještě svého muže? Zkoumala své srdce a došla k závěru, že ano. Milovala ho i s jeho paličatostí a neschopností hospodařit s penězi, o co všechno se pohádali. A také ve výchově dětí byli málo kdy stejného názoru a přece ho milovala. Toužila po jeho blízkosti, po jeho optimismu, když se jí život zdál těžký. A toužila také potom, aby ji zase vzal do náruče. K tomu došlo už dávno. Hodně dávno. 29. dne v měsíci dostala od doktora Hikese odpověď. Začala zase ožívat, neboť bylo zřejmé, že doktor Hikes stál na její straně. Samuelova přísaha je v rozporu s jeho manželským slibem a proto je neplatná, psal. Byla to falešná přísaha a pokud se jí Samuel bude držet i nadále, je vinen falešnou přísahou. Radím vám, abyste konzultovala arcibiskupa v Yorku a biskupa v Lincolnu. Budou-li se mnou souhlasit, že přísaha je nezákonná, poproste je, aby Samuelovi uložili, ať se zřekne falešného závazku, který odporuje božím i lidským zákonům. A i kdybyste neuspěla, chtěl bych vás povzbudit, abyste zůstala pevná. Zůstat pevná. V tom už byla Susan vycvičena, i když to pro ní bylo v poslední době stále těžší. Rada doktora Hikese jí dodala novou odvahu a sílu, kterou nenalézala ani ve svých každodenních pobožnostech. Zůstat pevná. Doktoru Hikesovi se to dobře řekne. Je to tak těžké. Ve stručném dopise, k němuž připojil příliš málo peněz, jsem striktně odmítl přijmout zprostředkování třetí strany. A zmínil, že se bude ucházet o místo duchovního na válečné lodi. Susan se snažila najít na tom něco kladného. Sam bude dobře vydělávat a bude jí posílat peníze, když bude na moři. Ona bude spravovat peníze a Sam nebude mít možnost je utrácet. Možná se jí potom podaří dát finance zase do pořádku. Avšak Sam bude daleko na moři. Strávila odpoledne v pláči, a ani po večerní pobožnosti se jí nevedlo lépe než předtím. Vždycky jí bylo jasné, že jenom Bůh může najít východisko. Nikdy mu však k tomu nedala příležitost. Poprvé v životě Susan Ansley Wesleyová přiznala, že je v koncích. Sam nebyl ochoten povolit a ona také ne. Její postoj, pokud šlo o boží přikázání, byl správný. To potvrdil i doktor Hikes. Problémem už nebyla otázka, kdo seděl na anglickém trůnu. Problémem byla Samova přísaha. O tom už nepochybovala. Mohl na ní trvat jen s tichým božím souhlasem. Susan se rozhodla, že složí ruce do klína a přenechá celou záležitost Bohu. A v tomto zmatku porodila své 14. dítě, dceru.
Královna Anna byla právoplatnou královnou a její nástup na trůn by měl vlastně vyřešit tragický rozkol, kdyby oba paličáci nebránili řešení. Ať tomu bylo jakkoliv, Susan dala té maličké jméno N. Nastal červenec. Slunce vycházelo brzy a svítilo dlouho. Teplo dělalo Susan dobře a pomáhalo jí zapudit vzpomínky na chladné a hořké jaro. Susan načas vysadila výuku dětí a šípkové růže ukázaly dlouho očekávané květy. Tentokrát potřebovala po porodu neobvykle dlouhou dobu, aby se zotavila. Po řadě týdnů v posteli mohla konečně vstát a trochu se procházet po zahradě. Také tohoto večera vstoupila čerstvě natřenou brankou do zahrady, která už nebyla tak spustlá. Podél cest byl plevel vytrhán, i když v zadní části zahrady bylo ještě mnoho práce. Susan se rozhodla pověřit Molly úkolem vytrhávat plevel a bodláky. Ta mohla při svém zmrzačení vykonávat jen činnosti, při nichž mohla posedávat. Bylo jí teď 6 a bylo na čase, aby začala pomáhat v domácnosti. Ty její šípkové růže, které začínají rozkvétat. Hluboce vdechuje jejich vůni, je to nádherné. Když život přináší těžkosti, trochu vůně znamená mnoho. Jak nesmyslné to musí připadat Bohu, když se lidé hádají, uvažovala. A jak musí být potěšen vůní poslušných služebníků. Jsme Kristovou libou vůní. Kde to jen stálo? Asi v 2. listu Korinským, vzpomínala si. Pak zaslechla kroky v zahradě. Rychle se otočila. Zatajil se jí dech. Seme! Siuky! Jeho jezdecké kalhoty byly celé zaprášené, zřejmě právě dorazil. Toužila ho obejmout, zůstala však stát, kde byla. Už si viděl naši nejmenší? En? Emílie mi to řekla. Opravdu krásné dítě. Jedno z našich nejhezčích. Navlhčila si rty jazykem. Musí teď být opatrná, hodně opatrná. Myslela jsem, že N je jméno, se kterým budeme oba souhlasit. Ano, jistě. Předpokládám, že oba souhlasíme, že královna Anna je právoplatnou nástupkyní trůnu. Sem šel k záhonu, aby si prohlédl lilie. Tvé lilie ještě nekvetou. Je ještě brzo. Příští měsíc. Šel dál a zastavil se u západní zdi, kde byl keř rozmaríny. Kde kvete rozmarína, tam vládne žena. Susan toto přísloví slýchala často a znala i jiné. Kdo pomine rozmarínu a neutrhne snítku, na lásku ženy nedbá a dbát nebude, co bude živ. Sem se obrátil a podíval se na ní. Jeho oči se leskly a vrásky kolem nich se prohloubily. Co si však myslel? Utrhl větévku rozmaríny, přičichl k ní a hluboce vdechl její vůni. Pak ji hodil své ženě a šel dál. Susan zachytila snítku oběma rukama. Lístky se při trhání zlomily. Vůně zatlačila vzpomínku na vůni šípkových růží. Susan byla praktická, přímá žena a nevyhýbala se problémům. Nechoďme tu v zahradě jako kočka kolem horké kaše. Přišel si, abys zůstal? Uvidíme. Obrátil se a pohledil jí do očí. Jsi ochotna podřídit svou vůli mé, a to v každém ohledu, jak se sluší na správnou manželku? Chceš tím říci, zda jsem ochotna vzdát se jakéhokoliv vlastního názoru? Byly doby, kdy jsi s mých názorů cenil, i když neodpovídali tvým. Přestala jsem být osobností. Muž je hlavou a pánem domu, a ty se zdráháš to uznat. Vždy jsi byl pánem a hlavou, a já si troufám tvrdit, že kdybys nespravoval finance, neměli bychom dnes o něch více než 250 liber dluhů.
Možná nesouhlasím s tvým názorem na krále nebo na výchovu, ale tvé názory se stejně vždycky prosadí. Jsou to tvoje modlitby, které děti slyší, pokud si ovšem zde. Uhýbáš. Mluvím o podanosti ženy. Ne, jde o víc. Prostě nedokážu věřit, že to je pravý důvod tvého chování. Jsme víc než 12 let spolu. A není to poprvé, co mám jiný názor než ty. Hledáš jen výmluvu, aby ses vytratil? Je Lincoln a Londýn o tolik krásnější než Epworth? Semovy rysy, už tak velice napjaté, se stále více zachmuřovaly. Prozradili víc, než by bylo řeklo 1000 slov. Otočil se a zase se věnoval květinám. Tam mě respektují. Jsem poslancem diecéze. Udávám tón. Mluvím-li o symbolickém obsahu knihy Job, naslouchají mi. Mohu sedět v kavárně a mluvit o knize, kterou jsem četl, a určitě se najde někdo, kdo ji četl také. Zde nikdo neumí číst a lidé se nebaví o ničem jiném než o počasí a o ceně vajec nebo pšenice. Mohu ti připomenout, že ti tento sbor nesvěřili lidé, ale Bůh? Ty patříš sem. Pomalu šel po cestě, aby si prohlédl levanduly. Její nádherná vůně zvítězila nad vůní sousední routy. Roky už kážu obnovu, probuzení, ale v této Bohem opuštěné divočině žádné probuzení není, jen nevědomost a hloupost. Lidé, kteří jsou na svou nevědomost hrdí a vzdělaností pohrdají. Boha ctí jen ústy a mě nechtějí. Kdybych sem skutečně patřil, byl by mi dal Bůh nějaké znamení. Napsal si, že ses ucházel o místo námořního kaplana. Myslíš si, že to je místo, kam patříš? Možná. Svou žádost jsem dosud nestáhl. Obrátil se a pohleděl na ní. Byla bys dobře zaopatřena. Dostávala bys můj plat a sama si tvrdila víc než jednou, že s penězi umíš zacházet lépe. Byla by to příležitost, abys to dokázala. Pokud na moři zahyneš, já tu zůstanu opuštěná se 6 malými dětmi, bez střechy nad hlavou a s kupou dluhů. To chceš pro své syny a dcery? Probuzení chci, Sjuky. A zde v Epworthu žádné probuzení nepřijde. A na moři ano? Na jedné lodi za druhou? Susan cítila, že se jí zase dělá nevolno. Šla k lavici, která stála vedle Mařinky, a sedla si. Jak víš, napsala jsem několik dopisů. Doktor Hikes naléhal, abych se obrátila na arcibiskupa a na biskupa. Zatím jsem to neučinila. Chtěla jsem tě poprosit, abychom své problémy předložili těmto... Ne! Odmítám řešit věc před cizími lidmi. Týká se to jenom tebe a mne. Výhradně nás dvou, nikomu do toho nic není. Ani tvému biskupovi a arcibiskupovi, nikomu. Dobře, pak už není o čem mluvit. Přesto tě prosím, aby sis alespoň přečetl dopis od doktora Hikese. Měl bys vědět, jak se dívají na věc jiní, ať souhlasíš se zprostředkováním či nikoli. A před večeří bys mohl strávit trochu času se Semim. Často se na tebe ptá. Stál těsně před ní. Jeho stín padal na její tvář. Ty všechno kroutíš tak, jako by to byla jenom moje vina, jako bych jenom já byl tvrdohlavý. Kdybych měl svou Bibli po ruce, zamával bych ji před tebou. Boží prst ukazuje na tebe, Sjuky. Odešel do domu. Boží prst. Přece vzala si, že ještě ten večer bude hledat v Bibli, co říká o Božím prstu.

Byla ona tím problémem? Byla to skutečně ona? I když začala trochu pochybovat, čím více o tom uvažovala, tím méně tomu věřila. Sem byl na útěku z farářského místa, které nebylo ideální, před lidmi, se kterými se nezhodl. On to byl, ne ona. A ještě jedno pochopila. Nikdy ho nezmění. On nedá na nikoho. Musí vše přenechat Bohu. On se stará o polní ptactvo, on dává růst lílijím na poli, on se postará o její děti. Musí mu důvěřovat. Chtěla mu důvěřovat. Bůh dá řešení. Sem zůstal 2 dny, aby uspořádal svůj dům, jak se vyjádřil. Spal nahoře, v Semiho pokoji. Přísahal, že se své ženy nedotkne, pokud Boha a jeho nepožádá o odpuštění, a za svou přísahou stál. Neměla nejmenších pochyb o jeho paličatosti. Další den brzy ráno, právě když začali zpívat ptáci, vyrazil do Londýna. Navždy. Susan proplakala celou ranní pobožnost. Že byl v domě, ale ne u ní, to bolelo víc, než kdyby byl 50 mil daleko v Lincolnu, nebo 200 mil daleko v Londýně. Cítit jeho blízkost, vidět pohyby jeho rukou, slyšet jeho hlas, to bylo víc, než dokázala unést. Což už vůbec nic necítí? Všechno, co mezi nimi bylo, už skončilo? Zřejmě ano. Alespoň zase neotěhotněla. Sousedka paní Vyplíjová vždycky tvrdila, že Suzanino chatrné zdraví je důsledkem stálých těhotenství. Tato žena neuměla číst ani psát a nebyla vzdělaná v duchovních věcech, avšak o zdraví věděla víc než doktoři. Měla-li pravdu, pak Susan bude zdravější, až bude vyhozena na ulici. Dokončila svou pobožnost o hodinu později než obvykle. Nechtěla, aby ji její roztěkanost oloupila o zbožné myšlenky. Poslala Molly a Suky plít plevel, musela však vyjít ven, aby jim vysvětlila, co měli vytrhnout a co nechat. Bodláky pak musel vytrhat Semi, protože děvčata se jich odmítala i jen dotknout. Poslala služebnou k pekaři na druhém konci ulice. Za tu dobu, kdy byl Sem doma, zásoba chleba se stenčila dříve než jindy. Když všechny zaměstnala a zůstala sama, šla do chléva, aby prohlédla zanícené vemeno stračeny. Pak si vzala šití a sedla si na lavičku, aby spravila díru v Semiho kalhotách. Husté, temné mraky zakrývaly slunce a den byl chladný. Díra v Semiho kalhotách byla větší, než si myslela. 2x se je hloupíchla do prstu. Toho dne se jí nic nedařilo. Jak taky, když jí manžel právě navždy odešel? Zase měla slzy na krajičku. Kvůli dětem se však ovládla. Stín jí prozradil, že někdo vstoupil do zahrady. Sem se vrátil. Položila jehlu a nit a pohleděla mu do očí. Také děti ho spatřili a přiběhli. Polaskal je, řekl jim něco milého a poslal je zpátky k jejich práci. Suky, vzpomínáš na starého faráře, který někdy projíždí vesnicí na koni? Ano, vím, koho myslíš. Když jsem dnes ráno vyjížděl ze vsi, on právě přijížděl. 5 minut jsme spolu mluvili a já jsem se zmínil, že mám v úmyslu odejít navždy. Naléhal na mne, abych zůstal a plnil své povinnosti jako farář. Řekl, že náhradní kazatelé, které sem církev posílá, nejsou dobří. Měl pravdu. Jsou to prázdné hlavy. Nemají biblické znalosti. Mluví o politických otázkách, kterým nerozumí. Kromě toho způsobují, že lidé jsou pak proti tobě ještě zaujatější, prostě proto, že patříš k St. Andrews. Přesně to řekl. Kýval jsem a dodal tichým hlasem. Rozhodl jsem se proto, že se zase ujmu svých povinností jako farář. Ale jenom jako farář. A k té přísaze... Doktor Hikes říká, a já s ním souhlasím, že je neplatná, protože je v rozporu s tvým manželským slibem. Nepřestoupím ji. Hlas se mu zlomil. Nemohu. Je-li to tak,
pak by mi bylo milejší, kdybys tu nebyl. Susan si šla toho večera brzy lehnout, avšak její unavené tělo se bránilo spánku. Slyšela vrzat schody. Sam šel konečně nahoru. Když v zápětí uslyšela vrzat podlahu vzadu na chodbě, věděla, že šel dál. Schody do druhého poschodí už byly tiší. Stráví noc v Samyho pokoji. Susan chvíli plakala, nakonec usnula. Vzbudila se, když z dálky slyšela dětské hlasy volající hoří. Co to říkají děti o ohni? Pak ucítila, jak jedno z dětí tahá za její přikrývku. Chlad způsobil, že si ji přitáhla k sobě. Mami, hoří, rychle vstávej! Ječivý hlas ji konečně probral. Emília odtáhla přikrývku a loncovala s ní. Co se děje? Sam ji silnými pažemi vyzvedl z postele na svou teplou, širokou hruď. Stačila ještě sáhnout po přikrývce a omotat si ji kolem sebe. Sam šel k oknu a volal do temné zahrady. — Seme, je moli u tebe? — Ano, tati. Susan se namáhavě vypotácela z pokoje. Chodba byla plná kouře. Spíše po paměti než po hmatu se jim podařilo sejít dolů. Něco za nimi spadlo na zem. Susan pálily oči i plíce. Horko jí sálalo do tváře. Neslyšela nic než praskání dřeva. Její krásná kuchyně byla jediným mořem plamenů. Plameny zablokovaly dveře do zahrady. Pod schodištěm byly ještě jedny dveře, které používali zřídka. Byly zkroucené a nedaly se otevřít. Sam se do nich opřel celou vahou svého těla. Konečně pobolili. Susan běžela co nejrychleji ven. Zase jí uchopili Samovi paže a táhli jí dál, když jí docházely síly. Konečně chladný vzduch, neustále běželi. Pojďte všichni sem! Hlas pána domu byl pevný a dodával odvahu. Služebná tu stála s pohledem plným zděšení. V náručí jí držela malou N. Byl zde Sammy, také Molly. Hety se chytla Emílie, nechyběla ani Siuky. Byli všichni. Sousedé křičeli a zmateně pobíhali kolem. Susan však věděla, že je nevyhnala ven ochota pomoci, nýbrž strach, aby se požár nerozšířil na jejich domy. Susan kašlala a plakala zároveň. Snažila se ovládnout, nedařilo se jí to. Sam tiskl její tvář smáčenou slzami k sobě a pokoušel se jí utěšit lacinými frázemi. Hromová rána obrátila její zrak k domu. S ohlušujícím rachotem se zřítila část střechy. Sprška jisker se rozlétla kolem. Plameny šlehaly do temného nočního nebe. Okna byla doruda rozpálena. Okejnice létaly kolem, jako by zasažené dechem nějakého draka. Odtrhla se od Sama. Fráze. To je vše, co jí může nabídnout? S pláčem ukázala na to, co bývalo jejím domovem. Tady vidíš, Sam Wesley, co si nebeský soudce myslí o tvé přísaze. Toto je prst Boží.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice boží četla Rosita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. Dnešní díl uslyšíte v našem vysílání ještě ve 23 hodin a 15 minut. Pokračování naladíte opět v pondělí 15 minut popoledni. Teď už na Rádiu 7 KSP Music a to je můj Bůh.

jak David tančil, jak Pavel víno mý, jak sila zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálím kůži mou, mám Boha jak Šadrák, Mešak a Abednego. Jako Mojžíš projdu, vody se rozdělí, uvidím zemi za svý

všechno, co můžu, jak Marie chci dát. A mezi lvy tam pěny, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

0: rád jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Jak zpívali KSP Music, každá minuta se počítá. Je 11 minut před 13. hodinou, po které vám na Rádiu 7 nabídneme závěrečný díl minikurzu efektivního rodičovství v pořadu Rozmarína. Tématem povídání Petry Eliášové s Eliškou Vondráčkovou z brněnského centra pro rodinu a sociální péči tentokrát bude disciplína a řád, což jsou věci, na které ve výchově chtě nechtě narazí každý rodič. Dnešní povídání vám ale nabídne inspiraci, jak nastavit pravidla s respektem a bez zbytečného křiku. Tak zůstaňte s námi. Do celé nám budou hrát a zpívat Mária Podhradská, On Fire a také Matt Maher.

který vyčnívají zrad. To jsme my dva, ty a já. Jdeme kolem tam, kde stojí dav. Nemusíš, nemusíš se bát. Nedokážeš mluvit, nemůžeš to zvládnout. Zastav zpomál, zkus natí.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Dnes je pátek 24. července 2026 a právě odbyla 13. hodina, ke které nás doprovodila píseň Meta Mára, protože žije, ve které zaznělo Věřím v syna, který vstal z mrtvých. Jsem naživu, protože on žije a protože žije, můžu se postavit zítřku. Pohled z okna a Český hydrometeorologický ústav nám říkají, že dnešní počasí je polojasné, místy oblačné, ojediněle se vyskytují slabé přehánky, nejvyšší teploty jsou milosrdné 21 až 25 stupňů Celsia. Kdo jste právě na severu či severovýchodě, tam jsou teploty o něco nižší, kolem 20 stupňů. Na horách, které mají nad 1000 metrů nad mořem, tam je ještě o 3 stupně méně. Později odpoledne by mělo oblačnosti i srážek ubývat a doufejme, že tomu tak bude i v našich rodinných nebo dalších vztazích, pokud v nich tedy není jasno, slunečno a hřejivo. A třeba k tomu přispěje i pořada Rozmarína, který vám nyní ve vysílání Rádia 7 nabídneme a který přináší závěrečný díl cyklu věnovaného efektivnímu rodičovství, který se dnes zaměří na disciplínu a řád. Od mikrofonu vám přeje inspirující poslech Milan Remeš.

0: Z brněnského studia Rádia 7 pro vás voní Rozmarína. Pořad pro všechny, které zajímá problematika rodiny a vztahů v ní. Od mikrofonu vám dobrý čas přeje Petra Eliášová. Už nějakou dobu se vracíme v Rozmarínách k tématu takzvaného efektivního rodičovství. Toho, aby se naše výchovné snahy nemíjely účinkem, ale aby naopak nesly vytoužené ovoce. Tak to jsme společně nahlédli do potřeb našich dětí, probrali jsme dosah a rozdíl mezi chválením a povzbuzováním a dostali jsme se samozřejmě i k pravidlům zdravé komunikace, vzájemného naslouchání i vyjadřování emocí a potřeb. Jeden podstatný kamínek nám ale do naší mozaiky chybí. A jaký, to možná už tušíte a také vám to prozradí náš dnešní už pravidelný host z brněnského centra pro rodinu a sociální péči Eliška Vondráčková. Dobrý den, vítám vás tady.
1: Dobrý den.
0: Co přijde dnes na přetřes? Nechám to na vás.
1: Tak dnes přijde ta pověstná špička ledovce, která se týká toho, jak děti přivést k určitým pravidlům, k řádu, jak je naučit, aby nás poslouchali. Protože to je to, co rodiče často trápí a s tím přichází. Ty děti jsou jak utržené z řetězu, dělají si, co chtějí. Chtějí mít jenom svoje práva, ale nechtějí mít žádné povinnosti. A my jsme se celou tu dobu, co jsme se tu spolu scházeli a vykládali, zabývali tím, co je pod tady touto špičkou ledovce, co není vidět. To znamená podpora dítěte, jeho povzbuzování, některé preventivní opatření, které by měly být ta hlavní část výchovy. Ale to, že dítě někdy se chová jinak, než se chovat má, to, že udělá něco špatného, něco nevhodného, něco zlého, toho se nevyhneme, tomu se nevyhneme, to prostě v tom životě tak je a děti někdy dělají věci, které dělat nemají a my musíme zasáhnout. A o tom se budeme bavit dnes.
0: Takže dnes o disciplíně a řádu, pravidlech. Chceme-li se bavit o řádu, disciplíně, tak na prvním místě tady budou ta pravidla. To, abychom je nějak stanovili, vymezili, deklarovali. Takže moje první otázka zní, jestli v rodině pravidla vyplynou nějak přirozeně, jestli se jí všichni dovtípí, anebo ne.
1: Tak to určitě ne, protože to dítě, které k nám přijde do našeho života jako malý ten nepopsaný list papíru, tak samozřejmě žádná pravidla, žádný řád nezná, je mu úplně cizí. A možná je ten problém v tom, že my jako rodiče předpokládáme, že přece to je jasné, to jsme už říkali mockrát, to už opakujeme, nebo my jsme o tom vnitřně přesvědčeni, že toto je takhle, takhle to má být, takhle je to správné. Jenže ty pravidla a řád je potřeba vytvářet samozřejmě vzhledem k věku dítěte, to znamená, že se mění ve vývoji té rodiny. A druhá věc je, že někdy je problém, že my jako dospělí sami v sobě ten řád a pravidla nemáme. A přitom nás to třeba i zlobí, neumíme s tím zacházet a chceme, aby naše děti s tím uměly zacházet. A to může být někdy kámen úrazu úplně ten prvopočáteční, že ten chaos, který je v nás, přenášíme do té rodiny, přenášíme na dítě a pak se divíme výsledkům.
0: Můžeme se to tady společně učit, protože to by asi byl alibismus, že bychom si řekli, no tak já to v sobě stejně nemám, tak co
1: ne,
0: bývá.
1: Ne. Já jsem určitě veliký podporovatel řádu a nějakého takového, nechci říct stereotypu, i když u těch malých dětí, u maminek, které jsou na mateřské, ten otravný a nepříjemný a nenáviděný stereotyp je jako velice dobrý a prospěšný a já je vždycky podporuji maminky, aby samozřejmě si pro sebe našli třeba nějaké rozptýlení a nějaké zdroje, kde by načerpali, ale aby jako věřili tomu, že pro zvlášť malé děti taková ta všední každodennost, která se pořád opakuje, že má pro ně ohromný význam a vlastně ve svém důsledku ulehčí tu samotnou výchovu, protože pak už se o některých věcech nemusí diskutovat, nemusí přemýšlet, nemusí řešit, jak budou. Oni prostě sami od sebe plynou denně pořád stejně. A tím se dostávají do krve tomu dítěti.
0: Když se tedy naše děti nedovtípí a nevyplyne to tak nějak přirozeně, co se má a co se nemá, tak jakým způsobem to budeme dělat, aby našim dětem přešli do krve a aby si to uvědomovali? Určitě záleží zase na věku, ale jestli to můžete třeba pro ty menší, pro ty větší děti?
1: Ono samozřejmě na věku bude záležet na tom, o co nám jde, o jaký je ten problém. Že něco opravdu vychází tak nějak přirozeně z toho vývoje dítěte, které nejdřív z toho miminka se začne nějak pohybovat, začne mít nějaký takový pravidelný denní režim. Ale i tak bychom, bylo dobré, abychom si to sformulovali, o co nám jde. Někdy bývá třeba večerní ukládání do postýlky problém. Můžeme si udělat nějaký ten rituál, který ale jako kdyby máme nějak pojmenovaný. Jdeme si umýt zoubky, umyjeme si, já nevím, ručičky, převlečeme do pyžámka, lehneme do postýlky. A dennodenně pořád toto stejně, jakože se to bude opakovat pořád ve stejném pořadí, ve stejném systému, nejlépe ve stejnou hodinu, což už možná je takový požadavek, co mnoho rodičů, je pro ně problém, že jednou chtějí jít na návštěvu, jednou chtějí jít nakupovat, jednou jsou díl na procházce. Takže snažit se co nejvíc to nějak tak udržovat v takovém opakovaném režimu. No a pak samozřejmě to dítě roste, už se na něho přenáší některé požadavky, které chceme, aby dělalo samo. Ale když mu to jasně neřekneme a třeba i několikrát nezopakujeme a neskusíme s ním několikrát udělat, tak nemůžeme čekat, že jednou to řekneme nebo jednou si to myslíme, nějak tak mezi řádky to prohlásíme a už všichni budou vědět, o co se jedná.
0: No a pak jsou taková ta pravidla, kdy vyžadujeme třeba už po těch větších dětech nějaké práce, plnění nějakých povinností, taková ta pravidla rodinného života. No a tam můžou pomoci opravdu nějaké takové ty tabulky, nebo to, že se to někam napíše, zaznačí. Co si myslíte o tomhle?
1: No, tabulky nemusí být špatné, nemusí být na škodu, ale určitě nebudou fungovat, pokud já si jako maminka odpoledne nemám co dělat, tak si sednu a vymyslím úžasnou tabulku, propracuji barevněji, vybarvím, vyvěsím ji na ledničku a seznámím všechny příchozí s tím, jak jsem ji vymyslela. A dva dny mě to bude bavit a třetí den už budu mít jinou starost a čtvrtý den na to už úplně zapomenu a po 14 dnech si všimnu, že tam visí tabulka, které si nikdo vůbec nevšímá. Takže toto se mně nezdá úplně dobrá cesta. Čím jsou děti větší a čím jsou víc schopné nějakým způsobem komunikovat, tak je dobré je do toho to zatahovat. Zatahovat je do toho, protože oni jsou právoplatní členové naší rodiny a měli by se na chodu a prostě programu té rodiny podílet. Je dobré, když toto vědomí oni mají, protože ne, že o tom budeme s nimi diskutovat, ale bude nás zajímat ten jejich názor. Necháme je ten jejich názor vyjádřit, říct a dovolíme jí, aby nad nějakými problémy, které v té rodině jsou, tak aby nad nimi spolu s námi uvažovali. A těmi problémy bývají třeba domácí práce. To je taková obvyklý balík takových problematických situací, kdy třeba chceme po dětech, aby se nějak podíleli na tom, co se v té rodině děje. Je dobré je od toho vést od malička. Myslím si, že už velmi malé děti jsou schopné od nás přijímat ty signály, že nejsou jenom takový princátka, který sedí na sedačce a čekají, že je ta maminka obslouží. Tam je dobré zase jít ještě o krůček dál a říct si, jak chceme být rodiče, jestli chceme být ti hodní rodiče nebo ti zodpovědní rodiče. A mnoho maminek, řekla bych, že hlavně maminek, chce být těmi hodnými maminkami a proto to svoje děťátko samozřejmě v půl roce přebaluje, chová, houpá. V roce přebaluje, chová, houpá, ale pak ho už chová, houpá ve dvou letech, ve tří, v pěti a některé jsou takhle opečovávané i v 15, ve 20 letech. vztah. Takže jak to dítě roste a bude to dané věkem a bude to dané i vyzrálosti toho dítěte tím, jak je schopné, každé dítě bude v jiném věku schopné něčeho jiného, ale čím dál tím víc by se mělo podílet na tom chodu domácnosti. Takový úplně nejjednodušší příklad je, chystáme na stůl a už velmi malé dítě může mít svůj úkol při tom společném stolování, třeba chystání příborů. Jo, nebo chystání prostírek. Cokoliv, co může být, protože já jako máma chystám oběd, třeba starší dítě chystá talířky a mladší dítě chystá příbory a prostírky. A všichni na tom společném jídle máme nějaký svůj úkol a bez toho našeho... Bez té naší pomoci nebo bez té naší spolupráce by vlastně to jídlo nemohlo být. Když se nám toto podaří těm dětem vštípit, že vlastně je to ne jejich, nemají to za trest a není to něco otravného, ale je to jako kdyby takové privilegium, že už se můžou podílet na tom chodu domácnosti, tak je to úžasný krok. To je to právě, že je získáme, že oni jsou důležité. Víte, že malé děti hodně říkají to já sám, všechno chtějí, jako se prosadit, tak jim to dopřejme. Ano, seš šikovný, seš důležitý, toto už můžeš dělat.
2: Přesto padá ta otázka, proč to musím dělat zrovna já?
1: Tak tam je právě ta odpověď, když se k tomu dostaneme, když nastane, že už je to přestane bavit ty děti, že už se toho třeba nabaží a už je to otravuje. Prostě to tak je, žijeme tedy spolu v té rodině, já dělám něco, tatínek dělá něco, starší sourozenec dělá něco a ty taky děláš něco. Všichni tady nějak musíme přispívat do té rodiny. A tam samozřejmě hodně hraje roli, jestli já se tím jako rodič nechám vytočit, anebo jestli to beru jako, že je to normální. Ono je to normální, že to dítě najednou chce být ten sobeček, že každý, myslím si, že každý to tak nějak přirozeně v sobě má, že by mu vyhovovalo být takový sobec, ať mě všichni obskakují. Ale to je vlastně úkol té výchovy, aby jsme z toho egocentrického jedince, malého děťátka, které se narodí a vůbec jako je jenom samo na světě, tak aby jsme vytvořili někoho, kdo je schopen spolupracovat, spolupodílet se na vytváření nějakých hodnot, nějakého dobra.
2: Pak jsou taková ta pravidla, která se týkají třeba doby, kdy se půjde spát, kdy přijdou děti domů, když už jsou větší, tak kdy se mají vrátit, můžou někam odejít, odjet. A tohle by měly být možná věci, které už s nimi budeme diskutovat.
1: No, je rozdíl diskutovat a diskutovat. Co se tím myslí diskutovat, že? My jsme si říkali, že jako rodič v tom výchovném stylu, kterému říkáme demokratický, tak dávám svobodu dítěti, volnost, možnost se rozhodovat, ale úměrně jeho věku, jeho zodpovědnosti, jeho vývoji. A v určité fázi já jako rodič, který jsem zodpovědnější, rozumnější, tak hlídám nějaké hranice, nějaký konec tady toho svobodného rozhodování. A ty hranice, nebo to, kdy je už dost, kdy je takový ten vykřičník, tam za to už se nesmí, tak to můžu vytvářet spolu s tím dítětem. Můžu o tom s ním mluvit, můžu o tom s ním diskutovat, můžu mu sdělovat svoje důvody a svoje požadavky a možná se někam posuneme. Pokud budu tomu dítěti naslouchat, tak možná se dostanu někam jinam, než já jsem si to rozhodl. Když řeknu konkrétní případ třeba s tím příchodem domů. Já můžu mít jako rodič velký strach o svoje dítě a můžu říct, já nevím, do 9 hodin musíš být doma, protože já potom mám strach. Je dobré mu i říct, to jsme si minule o tom vykládali, vyjadřovat ty svoje pocity a ty důvody. Tomu děcku to vůbec nemusí docházet. Proč bych měl být v 9 doma? To je jenom nějaký takový kapric toho rodiče, jenom to, že mě chce ponížit před těma spolužákama, kteří můžou být do 10. Ale já jako rodič, když mu to vysvětlím, že opravdu mám strach, že třeba bydlíme na ulici, na které nechodí tolik lidí, nebo jakýkoliv důvod tomu můžu mít, když mu to vysvětlím, tak už to máme vyjasněnější ty důvody. Ale pak může nastat ta situace, že nám tady to naše dítě třeba řekne, no ale já jsem s tím kamarádem u nich doma a jeho máma mě pak přiveze domů v 10 hodin, tak já nepřijdu sám. A v té chvíli vlastně ten můj důvod, proč jsem chtěla, aby byl v 9 doma, úplně padá a já můžu naprosto s klidným svědomím říct, no tak to je v pořádku, tím pádem já se nebudu bát a ať tě ta máma přiveze.
2: Takže měli bychom být i k sobě pravdiví a uvádět dětem ty pravé důvody.
1: No, určitě, to teda se o tom vůbec nepochybují. Děti můžou vědět naprosto přesně, co nás k našim rozhodnutím vede. A ono to často pomůže i nám jako rodičům, protože my někdy chceme nějaká pravidla a vlastně, když nad tím začneme přemýšlet, tak proč to chceme? Proč tady na tomhle mě záleží? Proč musí být pořádek v pokojíčku? Jaký k tomu mám důvod, že? Tak když si to takhle jako vyjasním, tak třeba to dítě mě řekne, no dobře, tak já to udělám, ale jinak. Já si tu cestu k tomu tvému cíli zvolím, ale jinou. A pak mě to může být jedno, kterou tu cestu si zvolil. Tak nebude pořádek třeba teď, já třeba mám představu, že musí se jednou za týden uklidit, aby jsme měli celý byt takový čistý a voňavý. Ale to neznamená, že třeba každý den musím kontrolovat, že je tam pořádek. Třeba teď mě tak napadá, je taková možnost. A ta cesta k tomu, že tam bude jednou za týden krásně pořádek, bude, že to dítě se tomu bude v sobotu věnovat 2 hodiny. Celý týden si tam bude vršit ten nepořádek, ale v sobotu se tomu fakt ty 2 hodiny bude věnovat. A já bych mu v tomhle ten prostor měl dát, protože ten můj cíl bude splněný. To, co mě jde, tak to jako kdyby k tomu se dostaneme. Druhá věc je, že ta pravidla by měly postupně vyrůstat. Měly by tak, jak roste to dítě, tak by se měly rozšiřovat. Problém nastává, když já dlouho žádný pravidla nemám, pak mám třeba 8leté dítě a najednou chci změnit úplně všechno v té rodině, úplně to všechno zpřeházíme a bude to úplně jiné. A teď ty pravidla začnu zavádět úplně ve všem možném, v hygieně, ve škole, v domácích pracech, prostě ve všem. Vzpomínám si jednu maminku, která vzpomínala na svoje dětství a říkala, jak její rodiče byli takový, že jako moc neřešili takový nějaký právě pořádek doma, něco tady ty pravidla a řád, ale čas od času jim to přerostlo přes hlavu a vlítli k ním do pokojíčku, k těm dětem, strašně se rozčilili, všechno jim vyházeli a vykřikovali, že teď tady začne úplně jiný režim. A ty děti, že už to moc dobře znali a věděli, že musí půl dne vydržet a být někde potichoučku a další den, že už to zase pomine a zase se všechno dostane do svých kolejí. Takže v těch pravidlech je takové pravidlo, že někdy méně je více. To znamená, pokud ty pravidla zatím nemáte, nezvládáte, nějak se vám to nedařilo úplně, tak začněte něčím maličkým, něčím jednoduchým a začněte od toho nejjednoduššího, co byste na to mohli začít nabalovat. Tak je dobré si uvědomit, že to zavedení pravidla chce nějaký čas, protože s dětmi i s těmi staršími musíme si vyjasnit, co chceme, proč to chceme, jak to chceme, dohodnout se s nima. Pak to vyžaduje nějaký čas na nácvik, na to, aby jsme to zkoušeli třeba společně. Vraťme se k malým dětem a ukládání. My děti krásně vysvětlíme, že chceme, aby si před spaním umyl ručičky, vyčistil zoubky, dal pyžamko a lehl do postele. Sedneme si třeba do obyváku, už chceme mít ten klid, když jsme mu to vysvětlili, když jsem ti řekl, co máš dělat, tak to běž udělat. Je to stejné, jak kdyby vás někoho, kdo neumíte třeba řídit auto, tak vám někdo krásně vysvětlil, jak se řídí auto a poslal vás, ať to auto jdete řídit. Taky to nebudete umět, taky potřebujete chodit do autoškoly nejdřív si to nechat vysvětlit, zkoušet na trenažéru, pak hopsat po tom parkovišti, pak dělat ostudu ve městě, kde jezdíte s tou autoškolou a otravujete vlastně všechny ty ostatní řidiče, protože to děláte špatně, pak dlouhou dobu jezdit a pak teprve si říct, ano, jsem vyježděný řidič, který umí řídit auto. A stejně tak je to s těma dětma. Oni potřebují nějaký čas na to, aby si to zkoušeli s váma, jako s dospělým, jako s rodiči, zkoušeli něco. Teď si spolu spolu půjdeme umyt ruce, spolu vyčistit zuby, spolu převlít, spolu lehnout. A ne takhle jednou, ale třeba 100krát to takhle s tím dítětem udělat, až ho můžu pustit a třeba jenom z dálky dohlížet, jestli to takhle dělá. A když to takhle nedělá, tak ne ho trestat, ale ukázat mu. Stejně jako ten instruktor v té autoškole vás neplácne přes ruku, když se rozjíždíte na trojku, ale vysvětlí vám, teď ne na trojku, teď si tam dejte tu jedničku. Takže stejně s tím dítětem, ne hned trestat, ale pomáhat, aby se to jako kdyby dostalo do krve. Až takhle projdeme spolu nějakou cestu, tak a já z té kontroly z dálky vidím, že už jsme dosáhli určité úrovně, tak teprve můžu to dítě vypustit a můžu si říct, ano, teď ho můžu nechat samotné.
2: Povídáme si v Rozmaríně s Eliškou Vondráčkovou o disciplíně, řádu. Zatím jsme se bavili nebo bavíme se o pravidlech, o jejich správném a zdravém vymezování.

0: Stopy anděla ve vysílání Rádia 7 a v dnešní Rozmaríně, kde se bavíme o disciplíně a řádu jako nedílné součásti výchovy a fungování rodiny. Vy jste si během písničky vzpomněla ještě na jeden dobrý příklad toho tréninku uzdravení například.
1: Je to takový obvyklý právě problém, který rodiče řeší, že děti nezdraví, že s nima jdete po ulici s malým dítětem, potkáte někoho, koho víte, že znáte, chcete ho pozdravit a to dítě nepozdraví. A mnoho rodičů v té chvíli dělá takový, co se říká, pozdrav, jo? To je teda nepěkný, že nezdravíš, takové to peskování. Toto dítě, i to malé dítě, věřte tomu, hrozně jako tak zatíná a ponižuje, protože stejně tak, jak vám by bylo nepříjemné, kdyby vás někdo takhle zhazoval před cizím člověkem. Takže tam je taková docela dobrá finta, kterou si můžete jako rodiče pomoci. Za první, že to samozřejmě dítěti vysvětlíte, můžete mu nějakou pohádku povykládat, proč se má zdravit, proč chcete, abyste zdravili. Druhá věc, že sami zdravíte, že to není tak, že jako se s půlkou vesnice třeba nebavíte a zdravíte jenom někoho, takže i to je tam důležitý aspekt. No a pak můžete tomu dítěti pomoct v tom, že si domluvíte takový signál, že když vidíte někoho, koho chcete, aby se pozdravilo, že toho člověka pozdravíte, tak tomu dítěti, ale jste s ním dopředu domluvili, třeba zmáčknete silněji ručičku. Je to jenom mezi váma, takové vaše společné heslo, třeba na sebe mrknete, můžete to trošku do legrace obrátit, to vždycky pomůže, když si tady z těchto věcí dokážete dělat trošku legraci, jako to je naše finta, naše takové heslo. A už můžete hezky pozdravit. A hodně tady takovéhle fintičky pomáhají, že z toho není takové to břemeno a teď musíme a tvrdě a ta pravidla a všechno dodržovat, ale jdeme na to s takovým trošičku nadhledem.
0: Nám přišel jeden mail. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na radu, jak zapojit do příprav k obědu tatínka, který nemá zájem se zúčastnit. Já i manžel jsme věřící znovuzrození lidé, máme syny ve věku 7 a 10 let. Manžel je často unavený, jí jindy a u televize, protože si u toho může lehnout na sedačku. Vadí mi, že manžel dává dětem špatný příklad. Vždyť jsem chtěla razit ten princip, že jídlo se jí jen v kuchyni. V obýváku nemáme jídelní kout, jako třeba někdo jiný. Poslední dobou jsem rezignovala. Vznikl nový princip. Já ti nikam po bytě jídlo nosit nebudu. Když chceš jíst jinde, musíš si to přinést tam i zpět. Ke stolu i do kuchyně. Tady už jsem méně přísná i na sebe samu. Mnohdy se jdu sníst jídlo k počítači. Takže asi jedno takové pravidlo, které by ráda posluchačka naplňovala. Ono se to v tom
1: toto je častá bolest účastníků našich kurzů, že se ho účastní jenom jeden z nich a ten druhý v tom nespolupracuje. Tady já říkám za první, že mluvíme o kurzech efektivního rodičovství a ne kurzech efektivního partnerství. A zdá se mně, že kurzy efektivního partnerství já bych nebyla schopná vést, protože v tomto nedokážu říct, jak toho partnera k tomu přivést a přinutit, protože on je samostatná dospělá osoba, tam k němu nemáme ten postoj toho rodičovství. Ale na druhé straně, abych aspoň nějak povzbudila, tak za první je dobré, vychovávám já jako rodič a nemůžu nutit druhého, aby vychovával stejně. A ono, nebojte se toho, že by to dítě se v tom nějak zorientuje. Prostě pochopí, že maminka má tenhle výchovný styl, tatínek má tenhle výchovný styl, babička má úplně jiný výchovný styl. Pokud vám vyloženě neškodí ten partner, nezhazuje ten váš přístup, nekazí vám to, tak to, že dává špatný příklad, tak to prostě berte jako takové nutné zlo nebo něco s tím, s čím se nedá nic dělat. Opravdu my můžeme měnit jenom naše vlastní chování, jenom to, co já sám jako dělám jinak. Nemůžu donutit toho druhého, aby jednal jinak. A myslím si, že je velice dobré, my přijdeme k těm rodinným radám a tam o tom budeme taky mluvit, to společné jídlo. Já jsem toho opravdu velký propagátor, protože čím budou vaše děti větší, tak tím méně nalákáte, aby s váma trávili nějaký společný čas. čas. A pokud máte nějaký zvyk, ať je to společná snídaně, společná večeře, nebo aspoň o víkendu třeba společný oběd, tak je to úžasná šance na to sejít se jako rodina a sedět spolu a třeba si spolu povídat. Když to budete dělat tak, že manžel se toho nebude účastnit a vy takhle budete s dětma a manžel vás aspoň podpoří v tom, že řekne buďte s maminkou dětská, jako ne takový, že by říkala, to je hloupost, jo, pusti, ať si jdou kam chtějí, tak bych jako máma o to fakt se snažila, usilovala. Budeme aspoň my tři s dětma tady sedět a tatínek, když bude chtít, tak ať za náma přijde, když nebude chtít, tak ho necháme. Samozřejmě ne takové to zhazování toho partnera před dětma, nějaké hádky před nima. Úplně jako bych to nechala běžet, ať opravdu ten manžel se rozhodne, jak chce. No a třetí věc je, že je dobré si třeba v klidu, když máme nějaký takový klidný večer nebo klidnou chvilku, tak si s tím partnerem o tom promluvit. Jestli by třeba nebyl ochoten aspoň někdy, aspoň když se cítí trošku míň unavený, tak si takhle s náma sednout a tu večeři trávit společně.
0: Možná i to, když tedy partner je unavený a na tu pohovku si lehne, tak slovně vyjádří to, že ta rodina, že podpoří vlastně tu manželku, uh-huh. ať teda jdou za ní a společně jí, tak už tohle pomůže, když příklady vždycky nejvíc táhnou, takže možná, když pak budou děti jenom s tatínkem, tak hold budou všichni na pohovce. Ale
1: jo, je to možné, ano, je to jako neovlivním. Nemůžu ovlivnit to, jak bude ty děti vychovávat ten druhý, jak na ně bude působit. A velice bych toho partnera ocenila, když by aspoň takhle mě slovně podpořil. Řekl, já bych s váma byl třeba rád, je to dobrý, ale já fakt nemůžu, já jsem hrozně unavený.
0: Mm-hmm. A to už je zase něco, co třeba starší děti můžou pochopit, že to
1: já nevím, jestli to pochopí, ale aspoň je to pro ně nějaký signál, že aspoň ví, co se děje. Jo, i ty malé děti, aspoň ví, co se děje. No a proč to jídlo je tak důležité? Protože my mluvíme tady v tom našem kurzu o rodinných radách, což je takový institut, který má připomínat to, že rodina, byť by měla jenom tři členy, tak už je to jako kdyby malý podnik, jako když máte malou firmu. Aby ta firma fungovala a aby to v ní prostě dobře všechno běželo, tak ti pracovníci se musí nějak scházet a musí řešit to, co se v té firmě děje. A to stejné by se mělo dít v rodině. No a takhle, když to popíšu jako rodinná rada, tak je to hrozná křeč, tak to působí takovým dojmem něčeho velice umělého a hraného. Ale vlastně princip té rodinné rady je ten, že se pravidelně v určitém čase scházíme, mluvíme o tom, co nás těší, čím si děláme radost, co se nám na sobě navzájem líbí, co se nám daří. Tady toto by mělo být to těžiště toho našeho společného setkání. A vždycky je fajn, když je to spojené s něčím příjemným. No a co je příjemnější než společné jídlo, dobré jídlo, třeba s nějakým zákuskem, u kterého razím teda ne to, co my jsme ve školce zažívali, teď se jí, když se jí, tak se nemluví, ale naopak, když společně jíme, tak mluvíme, můžeme u toho mluvit, samozřejmě ne se překřikovat a hádat se, ale můžeme si sdělovat svoje třeba pozitivní nějaké zkušenosti. Je dobré, když zvlášť rodiče toto učí děti, takže zase jim dávají ten signál, že na sobě hledají to dobré. Hledat, co na sobě můžu, jak na těch dětech, tak třeba na sobě navzájem s tím partnerem najít dobré a to tam nahlas říct. Potěšilo mě, že jsi tento týden chodil vždycky včas ze školy domů. Nebo potěšilo mě, že tatínek mě pomohl s nákupem. Jo, cokoliv tam najdete, co můžete ocenit, tak to tady sem patří. No ale patří sem i to, že máme třeba nějaký problém, který potřebujeme vyřešit, ať už je to jako problém, že třeba řešíme, kam pojedeme v sobotu na výlet. A je to takový jako taková pěkná věc, které můžeme diskutovat, můžeme tam dětem dát obrovský prostor pro jejich nápady, můžeme se těm nápadům podřídit, v dětech tím roste ten pocit, že jsou důležité, že na jejich názoru nám záleží, takže to v nich takhle posilujeme. No ale můžeme tam i řešit i nějaký problém třeba s tím, že je věčně přetékající koš, že potřebujeme to nějak vyřešit, protože já jako máma mám spoustu dalších povinností a nemůžu ten koš pořád vynášet. Jsem třeba jednou takhle sepsala, když jsem skončila po x letech, asi 12 letech na mateřské, kdy bylo všechno na mě, začala jsem chodit do práce a najednou jsem viděla, že to fakt nejde, abych to všechno zvládla já. Tak jsem opravdu na lísteček sepsala všechno, co já v té domácnosti dělám a brala jsem to přes prádlo, žehlení, úklid, napsala jsem tam i takové to umývání záchodu a koupelny a všechno jsem tam takhle sepsala a řekla jsem, tak co si z toho kdo vemete? Já si beru a vzala jsem si jako první ten záchod, což všechny ohromně potěšilo. Takže pak se třeba snadno dá říct, tak děcka si vemou koš, jaký v tom bude systém. Jo, a už můžete nějak se od toho odpíchnout a třeba opravdu v tomhle dát těm dětem kompetenci. Vy řeknete, ano, potřebuju, aby někdo jiný než já vynášel koš. Co si o tom myslíte? A už je tam velký prostor pro tu diskuzi, pro to hledání pravidla tak, aby bylo účinné, aby bylo všem jasné, pochopitelné, aby to bylo jasně řečené, aby bylo jasné, v pondělí vynáší jedno dítě koš, v úterý vynáší druhé dítě koš a třeba ve středu vynáší tatínek koš v ideálním případě a pak se to opakuje.
0: Takže není to, že vyvěsím po večeři ceduly rodinná rada a teď se změní úplně atmosféra do něčeho umělého, ale to, co možná běžně, pokud fungují tady ty sedánky u jídla, tak to, co běžně funguje, tak to jen využít ještě k něčemu dalšímu, přidat k tomu něco.
1: Tak nějak cíleně to využít, opravdu se zaměřit, opravdu by ta rodinná rada neměla být to, že se u toho hádáme o nějakém problému. To bych odsunula až úplně na poslední místo, ale takový ten čas společného setkání, společného sdílení, společného oceňování, hledání toho dobrého, společného plánování, což už může být prostor fakt pro takového posilování sebevědomí dětí. No a třetí věc, řešení problému, ale ne formou hádky, ne formou dohadování, ale hledání nějakého společné možnosti, co s tím.
0: Při tom vymezování pravidel se nám také může stát, že nám nějaké to pravidlo nefunguje, nebo není to tak, jak jsme si představovali, jak jsme chtěli. Může to být chyba v nás, že třeba myšlenka byla dobrá, ale nějak špatně jsme to realizovali?
1: No určitě může, že jsme to nastavili nějak špatně, nejsme schopni my to uhlídat, nebo ti ostatní to s tím vnitřně nesouhlasí, nebo se vám tam může vykouzlit něco, že zjistíte, řeknu vám konkrétní případ, my jsme takhle měli rozdělené dětské služby a opravdu 2 dny to nefungovalo. A zjistili jsme, že vlastně jsme si to nastavili tak, že ty děti naše chodí ten den, kdy měli mít jako kdyby tu službu, i když ta služba opravdu je minimální povinnosti, takže zrovna mají tak dlouho školu a tolik kroužků, že to vlastně nemají kdy udělat, protože se doma sotva otočí. Nebo jsem si uvědomila, že musím si sama hlídat, abych to prádlo nebo to nádobí pustila ráno, aby se umylo, aby oni měli co odpoledne z té myčky vyklízet, aby měli co vytahovat ven, protože když prostě to nádobí umyté není, tak se to tam vrší, že?
0: Už jsme se taky v některém z minulých pořadů bavili o konkrétním vymezování těch pravidel, zrovna u toho uklizeného pokojíčku. Je to asi takové markantní, že co to znamená pro děti uklizený pokoj?
1: No určitě to pro ně znamená něco jiného než pro nás. To je úplně jisté. Vždycky takové ty všeobecné požadavky, které my jako rodiče řekneme, hezky si hrajte, buď hodný, chovej se slušně, hezky si to uklid. Jo, všechno tady musí být v pořádku, tak to se tak budeme s těmi dětmi míjet, to si můžeme být 100% jistí. Je dobré opravdu být co nejkonkrétnější a čím jsou děti menší, tak tím být konkrétnější, protože samozřejmě ty větší děti už ví, co my si pod tím představujeme, ale malé děti to neví. Takže ty naše požadavky nebo ty naše pravidla, která třeba stanovíme my jako rodiče, tak by měly být jasně popsané úplně co nejkonkrétněji a co nejvíc odpovídat věku toho dítěte. Nemůžu chtít po 5letém dítěti, aby opravdu dokázalo to, co potom dokáže třeba 15leté.
0: Takže když to zkusím nějak shrnout, tak pravidla měla by být jasně vyslovená, konkrétně, měla by být reálná po zvážení našich sil a možností.
1: Tak to je důležité, reálná vůči dítěti, ale vůči i vůči nám samotným, abych já jako rodič, protože musí být vynutitelná, skáču vám do toho, ale to je ten poslední bod, ano. Musí být vynutitelná. A když já jako rodiče nejsem schopen uhlídat, tak je nikdy nejsem schopen ani vynutit. A pak je zbytečné takové pravidlo dávat. Ta pravidla, která dám, bych potom měl opravdu být schopen je uhlídat.
0: No a když jsme se dostali ke slovu vynutitelná, tak tady už se překlápíme do té druhé oblasti pravidel, a to, když se nesplňují. Tedy když potřebujeme nastolit nějakou sankci nebo důsledky toho, že pravidlo není dodrženo. No a tohle je asi velká další kapitola, pojďme se jí teď věnovat. Tedy co, když pravidlo není dodrženo?
1: Určitě nastanou důvody nebo situace, kdy ty děti jako kdyby poruší to, na čem jsme se dohodli, přestoupí nějakou tu hranici, prostě dělají si, co chcou, z takového toho vzdoru, zloby nebo prostě lenosti, z jakéhokoliv důvodu. Tehdy většina rodičů řekne, musím ho potrestat. Bude to ten spravedlivý trest. Ale co se myslí tím spravedlivým trestem? To je velká otázka. Teď je taková ta kampaň se proti násilí na dětech projevuje a já se toho docela zúčastňuju a slyším tam ty negativní ohlasy na to, kdy často slyším od lidí, že říkají, no takový záhlavec někdy v pravou chvíli působí výchovně. Tak já v tom vidím dvě polohy. Ono to může působit výchovně. Ano, fakt to dítě se vzpamatuje a třeba si řekne, no fakt jsem to přehnal. A věřím, že takové situace, kdy jako kdyby vyletí ta ruka sama od sebe, nastanou a nebyla bych příznivcem toho, aby za to rodiče byli nějak extra trestáni. Ale na druhé straně jsem se nesetkala s rodičem, který by fyzicky trestal dítě a byl u toho, jako vychovával ho tím. To, jestli znáte ten film Páni kluci, tak tam je ta krásná scénka, kdy ten strýček bere jednoho z těch zlobivých kluků, co něco provedl, a teď ho jde jako exemplárně potrestat, zavře ho někam do toho domečku a bouchá tam rákoskou do polštáře, aby to ta tetička slyšela, že teď je teda exemplárně potrestán. Ale nesetkala jsem se v současné době s rodičem, který by takhle jako uvážlivě, prostě v klidu, s rozvahou a teď si tě teda přehnu přes koleno a naplácám ti. Většina tady těchto fyzických trestů je v té situaci, kdy já se jako rodič strašně vytočím a ta ruka mě prostě vyletí. A to si myslím, že opravdu není projev nějaké výchovnosti, výchovného působení, ale že je to projev jenom nezvládnutí vlastních emocí. A znovu říkám, jako dovedu si představit, že je situace, kdy to jako rodič udělám a nikdo se mě nemůže divit. Dítě mě vběhne do silnice a já prostě z toho strachu, z toho rozčilení ho prostě začnu plácat a přitom ho objímám a raduju se, že se mu nic nestalo. Nebo dítě bouchne třeba někoho, bouchne mladší miminko, bouchne. A já jsem u toho, no tak v té chvíli ho bouchnu taky. Ale jaký tím dávám signál? Jakou tím dávám, jako, co tím vysílám na to dítě? Ty nemůžeš bouchat toho malého bratříčka, ale já tě bouchat můžu. Vlastně to stejné, co ty děláš tomu druhému, tak dělám já tobě. Nemůžeš psát třeba, nemůžeš ho tahat, nemůžeš ho škubat, plácnu ti po ručičce. To, co ty děláš psovi, tak já udělám tobě, abys to nedělal. Je to takový začarovaný kruh, takže toto, ono se říká, že u těch malých dětí to jakože funguje, že tím nejvíc to jako pocítí, ale já jsem měla s jedním, teď nevím, s kterým svých synů, jsem se setkala s tím, že opravdu, když jsem ho takhle plácala po ručičce, tak on to dělal pořád a musela jsem plácat víc a víc, až prostě jsem říkala, co jako teď dělám, proč ho tady tak mlátím, protože to jako to dítě pořád a víc a víc a vydrží, děti vydrží strašně moc a někdy jste se možná jako rodiče setkali s takovým tím pohledem a stejně to nebolí. A teď to vydržím a dělej si, co chceš a stejně to nebolí. A budou mít slzičky v očích, zatnuté zuby, některé ty vzdorné děti a stejně to nebolí. Takže ten trest tady v této podobě fyzické opravdu nemá vůbec žádný smysl v tom, my jako možná zabráníme té činnosti tím, že takhle zasáhneme a to dítě má strach, nechce v tom pokračovat. Ale to, čeho jsme tím chtěli dosáhnout, nějaké poučení, nějaký rozvoj zodpovědnosti, nějaký posun v tom vývoji dítěte, tak tím jsem si jistá, že tím to nedosáhneme.
0: Než se ale dostaneme k té alternativě, kterou určitě máte na jazyku, tak potom ale existují rodiče, kteří nebijí jakoby v emoci hněvu a vzteku a touhy nějakého ponížení, to už vůbec ne, ale opravdu v klidu teďka tohle si udělal, to je špatně, budeš potrestaný, dones si vařečku nebo rákosku, nebo ten rodič sám vezme tu vařečku a naplácá na zadek. A to dítě už ví, že tohle přijde jako trest. A zase, já přiznám se, znám spoustu rodin, kde toto funguje. Je to velký jakoby nárok na ty rodiče, aby to nebylo tedy z té emoce teď tě zmlátím, protože jsi udělal něco špatného, ale protože chci, aby se zapamatovalo, že tohle se nedělá. Tohle je pravidla.
1: To je potom podoba opravdu toho trestu. Ona může mít buď to teda tady tu podobu v toho fyzického naplácání, nebo může mít podobu nějakého zákazu, nějakého zaracha, nějakého třeba dřív opisování ve škole, opíšeš 100krát, toto se nedělá, nebo půjdeš teď uklízet třeba dvůr, nebo něco co jsem rozhodl já jako rodič z pozice své autority, že za toto špatné chování uděláš něco, nebo se ti něco stane, nebo něco nedostaneš, něco nesmíš. Tam je veliký důraz kladený na tu osobní moc toho rodiče. Já jsem to teď rozhodl. Většinou nemá vůbec žádnou souvislost s tím, co jsem udělal. Já nevím, rozbil jsem rozbil okno a za trest se nebudu dívat na televizi. Nějak to spolu nesouvisí, není to v žádné návaznosti. Většinou je tam i takový ten pohled, to je teda zlý kluk, zlá holka, tak teď musíme ukázat. Jo, většinou tam je to spojené s tím, že neoddělíme tu osobu od toho nevhodného chování, ale spojujeme je dohromady. Častokrát se tam vracíme i do minulosti. Vždycky se takhle chováš, jo? Minule to taky tak bylo, opakuje se to pořád. Často je v tom cítit i to, že teď tě nemám rád, teď jako ztratil jsi tu moji lásku tím svým nevhodným chováním. Někdy to je i vyslovené, někdy je to nevyslovené, někdy je to jenom takové trošku jako v podvědomí. Taky to vyžaduje to, aby se to dítě teda úplně podrobilo. To nebezpečí těch trestů je v tom, že opravdu to je vyloženě projev takového toho autoritativního působení výchovného, které buď to může vést k takovému potlačení té, opravdu já se podřídím té autoritě. A tyto děti pak mají hrozný problém s tím najednou jako být sami autoritou. Najednou si říct, že ten, kdo je silnější než já a může to být nějaký vůdce party, může

0: volávalo. Jestli to člověk takhle dobře si zpracoval, anebo jestli opravdu se cítil ponížený, ublížený, uražený, naštvaný, takový jako jen si počkejte, co uvidíte, až já vám ukážu, až budu silnější. A toto je opravdu důsledek toho trestání, pokud ta výchova je založena na tomto trestání. Ono se říká, že tady to trestání, pokud je hodně vyváženo láskou a dobrým vztahem, takže by snad ty takovéhle důsledky nemuselo mít. To asi by musel někdo udělat nějaký statistický výzkum nebo nějaké takové zkoumání. Podle mého názoru je opravdu lepší hledat tu alternativní cestu, kterou jsou ty přirozené logické důsledky. Protože každé to chování, které je třeba nevhodné, pokud máme jasně předem domluvené, jak to má být, co v té naší rodině funguje, nebo co chceme, aby fungovalo, tak každé to chování s sebou nese nějaký důsledek. Když něco zničím, tak se to musí opravit. Když někomu ublížím, tak mu musím nějak pomoct, nějak ho potěšit. Když nejsem schopen být zodpovědný, tak se mě musí zúžit ten můj prostor rozhodovací a nějaký řešící, protože ještě nemám dostatek zodpovědnosti, abych ho měl takhle velký. Takže vždycky se tam dá jako najít, co to moje nevhodné chování, jaké to nese důsledky pro okolí, pro mě samotného. A ty důsledky někdy jsou naprosto přirozené, naprosto automatické, bez toho, aby někdo se do toho nějakým způsobem zapojoval, aby do toho nějak zasahoval. A je strašně dobré, když děti tady ty přirozené důsledky zažívají.
1: Takže když rozbiju vázu, tak přirozeným důsledkem, jestli tomu správně rozumím, by bylo vybrat svou kasičku a přispět na novou vázu.
0: Tak první krok je, že tam máte hromadu střepů a vody, takže někdo to musí uklidit, že to rozbité. Druhá věc je, že ta váza se asi bude muset koupit nová, někdo na ní musí dát peníze, že? Takže pokud já jako dítě nějaký ty peníze mám, tak bych jim na to měl dát. A my jako rodiče někdy uděláme to, že nenecháme na děti dopadnout tady tyhle důsledky, ale protože se nám zdá, že něco se dělat musí, tak je potrestáme. Takže třeba tady v tom případě toho rozbití nějakého nepořádku, tak v té chvíli na dítě zakřičím, třeba mu nařežu nebo odložím to nařezání na později, řeknu, nebudeš se večer dívat na televizi a máš záracha a běž odsuď pryč a vemu tu hadru, jdu to zamést, jdu to uklidit a jdu zaplatit a koupit novou vázu. No a tím jako ochráním dítě před tím nesením důsledku jeho činu a potrestám ho. To znamená, dítě se nijak nepoučí a vlastně ten signál, který mu vysílám, je, pokud vydržíš můj trest, pokud vydržíš těch pár facek a pokud vydržíš se večer nedívat na televizi, tak si tady klidně rozbíjej vázy každý den.
1: Ta váza nebo nějaké rozbité okno, to je asi takový možná jednoduchý příklad, kdy si ještě dokážeme představit, co udělat, ale pak jsou důsledky dětských činů, které jsou na hranici toho, kdy bychom je nechali to jakoby vyžrat, když si vezmu u těch starších dětí puberťáků, kdy se fakt pouští do nějakých samostatných akcí a někde třeba jdou do prvních tanečních a popijou víc, než by měli a mohli v tom věku. A tak pak můžou taky skončit docela nepěkně a nechat je vyžrat ty důsledky, tak to nám jich je třeba pěkně líto.
0: Nevím, jestli je
1: to nejvhodnější příklad.
0: Možná se vy nebo někteří posluchači setkali s lidmi, kteří byli hodně drženi na krátkém řetěze, hodně přísně vedení, jako kdyby neměli ten prostor na to vlastní iniciativu skoro žádný, právě z toho důvodu, aby na ně nepadly nějaké špatné důsledky. A potom třeba ve 20 letech se z té rodiny dostali se někde, že žili samostatně, ať už ve škole nebo někde v zaměstnání a začali se chovat jak utržení z řetězu. Úplně prostě nedokázali s tou svou svobodou nakládat. Najednou té svobody na ně bylo moc. Proto je dobré ty důsledky učit nést už malé děti. Už od malička jim opravdu tu svobodu nabízet, pokud nehrozí nějaké nebezpečí, poškození zdraví, nevratné poškození.

0: vaření čehokoliv, tak jim ten prostor zvětšovat, ať oni si zkouší, co se stane. Co se stane, když udělám to a to? Co se stane, když půjdu ven bez rukavic? I když mě ta máma řekne, že bych si je měla vzít. Tak nikdo mě nepotrestá, já to třeba nikdy nepřiznám, ale vím, že mě bude strašná zima na ruce. A možná to tak udělám 10krát za sebou a budu ty ruce mít úplně zmrzlé. A pak třeba jednoho dne mě to dojde a řeknu si, abych si ty rukavice měl vzít. A toto je vlastně ten cíl, kterého chceme dosáhnout. Protože my jednoho dne ty děti budeme muset vypustit. Jednoho dne na ty děti přestaneme dohlížet, nebudeme jim moc stát vedle nich od rána do večera. A my bychom potřebovali, aby oni ty naše pravidla a to, co my považujeme za důležité, aby byli schopni dodržovat, třeba kdyby byli sami na pustém ostrově. Jo, aby to měli tak jako, aby byli natolik přesvědčení, že je to důležité a dobré, aby to vydrželi. S tím alkoholem třeba, to je jako typická věc, kterou mnoho lidí potvrdí, že to, že je alkohol nebezpečným, došlo až ve chvíli, kdy opravdu pocítili, co to je, když ho vypijou příliš. A je dobré, že tady v tomto je to, jako nemůžeme nabádat rodiče, aby nechali 15-leté děti se opíjet. To je samozřejmě nesmysl. Tam tady v těchto takových jako drogových záležitostech a hodnotových záležitostech je samozřejmě důležité o tom s dětmi mluvit, bavit se s nima o tom, dávat jim, ukazovat jim ty příklady, ty situace, kdy třeba jsou lidi, kteří jsou závislí na alkoholu, mluvit s nima o tom, mít tu podporu vytvořenou. Ale už třeba se známkama, když dítě se neučí a dostane špatné známky, je lepší, když toto pochopí třeba v 5. třídě, než když to pak chápe v 9. A když už já jako rodič vím, že ten důsledek, ty špatné známky, je velký průšvih, protože ovlivní jeho další život, další vývoj. Takže je vždycky lepší, čím menší dítě si přijde na to, jaké jsou důsledky jeho činů, tak tím je to lepší.
1: Takže řešením by nebylo, když si dítě ráno vzpomene, že je písemka a neumí to, tak ne ho nechat doma, aby ho ochránil před tím, že se to nenaučilo, ale jen běž a napiš si to a schytej nějakou tu stoličku či horší známku.
0: No, to si myslím, že je úplně typický příklad, kdy ten rodič opravdu měl říct, no to máš teda blbý, když máš takovýhle den a nezvládl to, co s tím budeš dělat, jak to uděláš, jak to vyřešíš. To je opravdu jako tvoje kompetence a tvoje starost, to mě se v podstatě jako rodiče netýká. Taky se nebude nikdo starat o to, když já mám v práci něco odevzdávat a neudělala jsem to.
1: Velmi mě mrzí, že naše Rozmarína je opět krátká na naše povídání. Dalo by se určitě těch příkladů vylovit ještě mnoho, ale snad aspoň to zásadní o vymezování pravidel a tom trestání v uvozovkách či nesení důsledků vlastních činů jsme řekli. Vy jste na závěrečné povzbuzení přinesla text, který s vaším dovolením přečtu pro povzbuzení nás všech rodičů s tím, že to bude dobré. Jednoho dne se stane, že křiknete na své děti. Proč už konečně vy zpropadené děti nevyrostete a nechováte se podle toho? A oni toho uposlechnou na slovo. Nebo řeknete, jděte prosím vás ven a najděte si nějakou jinou zábavu a nebouchejte s dveřmi. A oni s těmi dveřmi skutečně nebouchnou. Narovnáte po milion té pomuchlané peřiny poraním vstávání, pozbíráte hračky a kusy oblečení, porovnáte poličky, odklidíte kelímky od jogurtů, hračky urovnáte do krabic, srovnáte obrázek s medvídkem či nějakou rockstar visící na křivo a pomyslíte si, teď kéž by to tak už zůstalo hezky uklizené na věky. A ono to tak zůstane. Večer připravíte perfektní večeři se salámem, vše urovnané, čisté a nakrájené na vzorné porce a tvary. Na svátečním dortu nejsou žádné známky dětských prstů na polevě, ani nechybí vydoubané třešinky. A vy si řeknete, no, takhle přece vypadá slavnostně prostřený stůl a večeře. A sednete si k tomu krásně prostřenému stolu. Sami. Řeknete si, já už konečně potřebuji klid a soukromí při telefonování, žádné poskakování kolem, tahání za rukáv. Prostě klid. Slyšíte? klid, ticho. A budete je mít. Už nikdy více umělé mističky, tácky, sklenice oleptané od špinavých rukou a špagety po celém stole. Už žádné gumičky na šuplíky u kuchyňské linky, dvířka bránící východu z dětského pokoje či pádu se schodů. Už ani pod gaučem nenajdete autíčko či zapomenutou panenku. Už jsou pryč ty časy bezesných nocí s dítětem v náručí či pod osuškou nad inhalací. Postýlka už není plná drobků a v kočárku už bys nenašel stvrdlou špičku od rohlíku. Konec potopám v koupelně. Kdy naposled jste nažehlovali poslední záplatu na děravé tepláky, zase prodřené na průlesce. Už žádné promáchané boty či ucmundané tkaničky od bot, odřená kolena a prošoupané zadnice na kalhotách. Dovedete si to představit? Mít rtěnku s hladce obroušenou špičkou a ne žádný pahýl? Nemuset někoho zhánět na hlídání, když chcete jít do kina či na večírek? Nebo prát jen jednou týdně, či nakupovat jen s košíkem v ruce? Konec rodičákům a poznámkám. Konec hlídání času, kde má které dítě být na jakém kroužku. Žádné balení a odcházení z domu na poslední chvíli, hlídajíce tomu rukavici onomu botu. Už si ani nikdo nepůjčuje auto a pásku na zalepení balíku najdete na svém místě, dokonce i nůžky. Popřemýšlejte o tom. Žádné vánoční dárky zabalené do obyčejného balícího papíru či krabice od sušenek s trčícími neuměle přilepenými rohy. Žádná políbení ulepená od žvíkačky či rohlíku s marmeládou. Žádné chichotání a šuškání ve tmě večerního pokojíčku. Žádná odřená kolena k ošetření, žádná odpovědnost, žádný strach. A ten hlas se vrací a říká, kéž byste pro pána už vyrostli. A ticho vám odpovídá, vždyť už jsme přece už dospělí. Tak tímto textem se s vámi loučíme z dnešní Rozmaríny. Děkuju paní Elišce za návštěvu, za to, že jsem několikrát přišla do Rozmaríny a povídala nám o tom, jak si s tou výchovou lépe a dobře poradit. Já vám moc krát děkuju.
0: Taky děkuju, nashledanou.

S Rozmarínou, která přinesla závěrečnou část čtyřdílného cyklu o efektivním rodičovství zaměřenou na disciplínu a řád, jsme se přenesli přes 14. hodinu prázdninového pátečního odpoledne s datem 24. července. Reprízu dnešního povídání Petry Eliášové s Eliškou Vondráčkovou naladíte ještě v neděli v 11 dopoledne. Příští vydání Rozmaríny, které premiérově naladíte ve čtvrtek od 10 hodin, přinese rozhovor Lídy Pohankové s pastorským párem Jirkou a Dášou Pospíšilovými. Řeč bude o tom, že manželství potřebuje podporu. Milan Remeš vás provází vysíláním Rádia 7, jehož následující chvíle budou patřit hlavně vám, protože je čas písniček na přání.

0: Známá znělka ohlásila hodinku mezi 14. a 15., která patří hlavně vám a vaším písničkovým přáním. Začínají písničky na přání na Rádiu 7 a já vám teď pustím všechny kontaktní informace, které můžete využít k tomu, abyste se k nám buď dovolali do studia, nebo dopsali přes různé komunikační kanály a nechali zahrát ať sobě, nebo někomu, na koho právě myslíte a koho chcete potěšit, udělat mu radost a nechali si zahrát ty vaše písničková přání. Takže tady jsou kontaktní informace na Rádio 7.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako radio7.cz.
0: Takže to byly kontaktní informace, které můžete využít. Já už tady mám nějaké volající, takže poběžím. Jdu zvednout ty telefony a mezi tím vám pustím první písničku od Pavla Helena, Vyprávěj.

To byla písnička Pavla Helena Vyprávěj. Posloucháte písničky na přání, kterými vás provází dneska na Rádiu 7 Milan Remeš. Já jsem měl teď dva velmi milé telefonáty a přiznám se, musím ještě písničky dohledat, takže vám pustím teďka písničku od kapely Continental s Tancujem k výškám. Ale budu se těšit na další telefonáty, na další zprávy, protože tohle je hodinka, která patří hlavně vám a těm vaším písničkovým přáním. Takže tady je kapela Continental s písnička Tancujem k výškám a užívejte si hezké chvíle v tom dnešním pátečním odpoledni.

To byla kapela Continentals a Tancujem k výškám. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7. A první telefonát s písničkovým přáním, který jsme tady dnes měli, byl od naší věrné posluchačky Ivy. Iva si dnes přála zahrát od Jiřího Zmoška píseň Vděčnosti a jako obvykle tu písničku posílá svým milým přátelům, milence do Prahy, Radce do Jilemnice, také dědovi Mílovi do Vizovic. A taky nám do rádia a hlavně také vám všem posluchačům. Takže rádi plníme toto dnešní Ivino přání a posíláme všem zmíněným, o kterých jsme mluvili, píseň Vděčnosti od Jiřího Zmoška. Píseň vděčnosti Pánu Bohu, ale Pánu Bohu i za to, že máme přátelé a rodinu ve svém životě, lidi, na kterých nám záleží, a taky lidi, na kterých nebo kterým záleží na nás. Takže tady je píseň vděčnosti od Jiřího Zmoška.

Píseň vděčnosti ti zpívám, pane můj, ty jsi na trůnu. Píseň vděčnosti

0: děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. Poté jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němu jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a Otci.
1: Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7. Dozněla píseň vděčnosti Jiřího Zmoška, kterou jsme hráli na přání naší věrné posluchačky Ivy a která letěla k vám všem a jmenovitě také k milence Radce a dědečkovi Mílovi do Vizavic. Posloucháte Rádio 7 a další přání, které jsme měli, další telefonát, byl od našeho posluchače Davida ze Zlína, který nám tak řekl a potěšil nás tím, že ho tak povzbuzuje a líbí se mu i naše vysílání. A tak další písničku, kterou budeme hrát na jeho přání od kapely Učedníci, vybral jsem písničku Bílá růže, budeme hrát pro něj i pro nás tady do rádia a posíláme ji také vám všem, kteří v tuto chvíli Rádio 7 posloucháte. Učedníci a jejich písnička Bílá růže.

To byla kapela Učedníci a jejich písnička Bílá růže, kterou jsme hráli v písničkách na přání na Rádiu 7 našemu posluchači Davidovi ze Zlína, který si přál i písničku pro nás a posílali jsme ji také vám všem, kteří právě teď posloucháte. Já jsem dostal další zprávy, měl jsem tady další milý telefonát, písničky se vydám hledat a tak tady máme jedno písničkové přání, nebo spíše blahopřání. Je určeno Kristýnce do Rýmařova a rádi bychom jí zahráli písničku od kapely Worship Vision. Tohle je láska tvá, protože měla narozeniny, takže jí přejeme všechno nejlepší, hodně božího požehnání, nejenom jí, ale také celé její rodince a jejím nebo jejich dvěma malým chlapcům, Adámkovi a Šimonovi, a přejeme, ať si užijí i s manželem a s celou rodinou krásné a požehnané odpoledne. Takže tady je písnička Tohle je láska tvá, Worship Vision, ale tato písnička ať zní nám všem a potěší a pozbudí nás všechny, protože ta boží láska je opravdu úžasná a patří a vylévá se nám všem.

Tak jsem si tady zpíval ve studiu s kapelou Worship Vision Tohle je láska tvá, písnička, kterou jsme hráli Kristýnce Dorimařová k jejím narozeninám. A doufám, že se jí líbila, že poslouchala a že jí přinesla potěšení i povzbuzení do těch dalších dnů jejího života. My jsme tady, jak už jsem říkal, měli další telefonát, za který jsem taky moc vděčný, který mě potěšil. Volala taky naše věrná posluchačka Emílie, která je dnes zavřená doma, protože tam na severu není zrovna teplo, a tak se schovává, poslouchá rádio. Já jsem rád, že ji můžeme potěšit a dělat jí společnost i v tom dnešním odpolední, stejně jako vám. A přála si zahrát písničku nejenom pro sebe, i pro náš kolektiv, a určitě ji posíláme také vám všem, písničku od kapely Asaf Rozhodl jsem se jít za Ježíšem. Takže tady je, milá Emílie, ať vám udělá radost i v těchto chvílích. Písnička od kapely Asaf Rozhodl jsem se jít za Ježíšem.

To byla rytmická písnička Rozhodl jsem se jít za Ježíšem od kapely Asaf, kterou jsme hráli na přání naší věrné posluchačky Emílie. Tak doufám, že jí udělala radost stejně jako mě a doufám, že udělala radost a potěšila vás, vás všechny, kteří posloucháte. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a já ještě jednou zopakuju informace kontaktní, které můžete využít pro to, abyste nám buď zavolali přímo do studia, nebo si napsali o tu vaši písničku, kterou byste si rádi nechali zahrát, ať pro sebe, nebo pro někoho, na koho myslíte, komu chcete udělat dnešní páteční odpoledne radost. Můžete se dovolat na telefon přímo sem do studia, číslo je 515-535-485, SMSku nebo WhatsAppovou zprávu můžete poslat na mobilní číslo 608-566-773. Můžete využít také Messenger, tedy Facebookový kanál Rádia 7, a nebo můžete poslat i e-mailovou zprávu na adresu studio@radio7.cz. Další zpráva, kterou tady máme. Ahoj Milane, pro sedmičku i posluchačke prosím o Oázu a jejich písničku Prosba. Děkuju a jako obvykle klidný víkend, Jiří. Jiří, děkujeme za toto písničkové přání i za to přání klidného víkendu a věřím, že tato písnička od kapely Oáza Prosba opravdu přinese povzbuzení i klid nejenom pro to dnešní odpoledne, ale i pro ten nadcházející víkend. Tady je.

Tak teď se omlouvám, teď jsem tu písničku od kapely Oáza trošičku utnul, protože jsem, jak už to tak bývá, zmáčknul špatný cuplík. Ale omlouvám se, že nedohrála, ale písničku kapely Oáza. Písničku kapely Oáza Prosba jsme hráli na přání našeho posluchače Jiřího. Posloucháte písničky na přání na Rádiu 7 a další písničkové přání, které tady máme, je prosím, zahrajte nějakou polskou veselou pěseň. Děkujem. Tato zpráva přišla od posluchačky Lenky. Já jsem vybral písničku od kapely Ovca, písničku Jesteš, která zpívá nechci dýchat bez tebe, nechci se bát, co bylo minulo, zraněné srdce uzdravuješ a ono bije znovu. Nechci už nikdy odejít z tvého domu. Doufám, že bude dostatečně radostná a veselá. Tady je, takže hrajeme na přání naší posluchačky Lenky kapelu Ovca a písničku Jesteš.

To byla písnička kapely Ovca Jesteš, kterou jsme hráli na přání naší posluchačky Lenky. Doufám, že jí i vám taky udělala radost. Na Rádiu 7 pokračují písničky na přání a během toho předchozího vstupu jsem tady minul jeden telefonát, tak vás chci jenom pozbudit, kdo jste to byli, abyste to zkusili ještě jednou třeba během písničky, abych měl možnost vám to vzít a poslechnout si i to vaše přání, aby jsme je mohli pustit všem i k vám do éteru. Mezitím bych rád pozdravil svou maminku, která vím, že i dnes poslouchá, a rád bych nejenom jí, ale všem maminkám poslal písničku od Shiloben Hoda You Were There, byl jsi tam, ve které se zpívá: ty jsi byl u mého zrození, abys slyšel první zvuk, co mi vyjde z úst. Ty jsi byl se mnou, když jsem vyrůstal a učil se chodit. Vždy, když jsem spadl, tvé ruce tam byly, aby mě zachytili. I když jsem to zrovna cítil nebo ne, ty jsi byl se mnou každý den. Tu písničku je to vyznání Bohu, protože Pán Bůh s námi je nejenom při narození, ale už dávno předtím, protože, jak psal v jednom z žalmů král David, Pán Bůh byl ten, který nás tvořil v útrobách země ještě předtím, než jsme se narodili. On je ten, který vytvořil a stvořil každého z nás. On byl ten, který nám dal do vínku všechny ty vlastnosti a dary, ještě když jsme byli v lůně svých maminek. Ale tato slova, že Pán Bůh je s námi předtím i během našeho života, vlastně v každé chvíli, uvědomil jsem si, že i ty maminky s námi byly nejenom při narození, ale že nás nosili pod srdcem, že na nás mluvili, hladili nás, že s nimi jsme vyrůstali, a stejně jako Pán Bůh, i oni byli ty, které slyšeli ten náš první zvuk, oni byli ty, které nás učili chodit a byli s námi, když jsme vyrůstali. A tak i proto, pro tu jejich péči, pro tu jejich lásku, bych jim rád poslal tu následující písničku. Shiloh Ben-Hod a You Were There. Byla jsi tam, nebo byl jsi tam.

To byla písnička Shilo Ben Hoda, You Were There, Byl Si Tam, kterou jsme hráli všem maminkám. A já jsem ji poslal taky té svojí mamince, která vím, že poslouchá, tak ji zdravím a doufám, že i s naším vysíláním prožívá hezké chvíle a příjemné odpoledne. Já jsem měl před chviličkou telefonát od naší posluchačky Laděnky z Loučky u Vizovic, která si přála písničku Budu jako strom zasazený u vody. Já ji ještě musím někde pohledat a najít. A mezi tím vám pustím písničku Joshua Aarona, One Big Family. Já jsem si uvědomil, dneska si v kalendáři připomínáme narození spisovatele Alexandra Dima, kterého možná si nespomenete na jméno, ale je to autor Tří mušketýrů a o těch jste určitě v životě alespoň jednou slyšeli. Je to historický román, knížka, kterou jsme čítávali ať jako děti nebo jako dospělí. Je podle na její námět byla natočena spousta filmů i různých muzikálů. A já jsem si na něj vzpomněl z toho důvodu, že ti Tři mušketýři měli takové moto, heslo, které bylo jeden za všechny a všichni za jednoho. A já jsem si říkal, že to je krásné motto, kterým bychom se mohli řídit i v našem životě, nejenom jako křesťané, jako v té boží rodině, ale i vůči svým bližním v té naší společnosti navzájem.

abychom nemysleli jenom na sebe, ale i na ty druhé. A já bych teda rád poslal a pustil písničku Joshua Aarona, právě která má název One Big Family, jedna velká rodina. Tak kéž je to i pro nás takovým povzbuzením, aby jsme se rozhlíželi kolem sebe a uvědomovali si, že jako lidé máme jednu velkou rodinu a jako lidé knihy Boží lid jsme jednou velkou rodinou.

A všechny boží děti řeknou amen. Dozněla písnička Jedna velká rodina One Big Family od Joshua Aarona, kterou jsem tak posílal na vlnách Rádia 7 nám všem, abychom si tak uvědomili, že jako lidé jsme opravdu jedním lidem a jednou velkou rodinou, jako ti, kdo znají Pána Boha, tak právě díky němu. Ten nás přivádí všechny k sobě a jsme jednou velkou rodinou. Takže doufám, že prožíváte i toto vnímáte v tom svém životě, ve svém srdci. Pokud ne, tak doufám, že k tomu dojdete a uvědomíte si, že díky Bohu jsme opravdu v Bohu jedna velká rodina. Dnešní písničky na přání na Rádiu 7 se pomalu chýlí ke konci. Já jsem našel písničku Strom, ve které se zpívá Budu jako strom zasazený u vody. Je to písnička, kterou zpívá dětská kapela Brouci. A budeme ji přát na přání naší posluchačky Laděnky z Loučky u Vizovic pro všechny míly a hlavně pro Mílu Šimka, dědečka Mílu do Vizovic. S touto písničkou se dnes rozloučíme. Písničky na přání pro vás budou zase připravené v pondělí mezi 2. a 3. hodinou odpolední, takže můžete počkat i do toho příštího týdne, kdy si na Rádiu 7 budete opět moci nechat zahrát tu písničku podle toho vašeho přání. Teď se loučíme, kapela Brouci a jejich písnička Strom.

Písničky Na přání nás doprovodily až k 15. hodině i v dnešním pátečním odpoledni s datem 24. července 2026 vám dělá společnost Rádio 7, jehož vysíláním vás provází Milan Remeš, který vám teď představí pořady, na které se můžete těšit v následujících hodinách.

Ježíšovým narozením se začaly psát nové dějiny. Vždyť od jeho narození počítáme náš letopočet. K této historické události se přiblížíme ve čtvrt na čtyři s Karlem Řežábkem. Do Getsemanské zahrady, kde probíhal velký Ježíšův zápas, se proplížíme v 15.45, kdy ve čtení z Bible zazní 18. kapitola novozákonního evangelia podle Jana. V pohoří Javorníky na hranicích České a Slovenské republiky leží vrchol i celá oblast, podle které nese název také místní ski centrum i horský hotel. Objevovat malebné místa české přírody můžete prostřednictvím letní pohlednice v 16 hodin. Na hory vás vezme Kuba Lofítek. V 16.30 si připomeneme ranní telefonát s viceprezidentem Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, Mojmírem Kalusem, který představí projekt Strom života. Celý červenec patří v intervalu nahrávkám skupiny Trabant. Poslední řadovou deskou tohoto uskupení je Vlnobít z roku 2014. Deska břitká, ostrá, ale ve své přímočarosti zároveň velmi pravdivá a nepřikrášlená. Písně o tom, jak láska zvítězila nad pravdou, lží a nenávistí, zazní v intervalu v 5 odpoledne. Objevování Boha není spojeno jen s pozitivními duchovními zážitky, ale také s objevováním sebe sama. Pojďme to společně objevovat v 18 hodin v další části Bible Guideu, ve kterém s Jiřím Zdráhalem otevíráme prorockou knihu Ezechiel. Tolik nabídka pořadů, které pro vás připravila redakce Rádia 7 pro dnešní odpoledne. A nyní vás pozvu, abyste se ke mně připojili v modlitbě za Ukrajinu a další země, které stejnají pod tíhou války.

Nebeský Otče, vzýváme Tvé svaté jméno a děkujeme Ti, že k Tobě můžeme přicházet neustále s našimi radostmi, starostmi i prosbami. A že nás slyšíš, nasloucháš nám a vyslýcháš nás v souladu se svou vůlí. I dnes k Tobě chceme pozvednout všechna místa, na kterých zuří války, a také lidi, kteří tam žijí a musí nést všechnu tu tíhu bolestí a těžkostí, které války přinášejí. Podle zpráv je jen na Ukrajině 11 milionů lidí, kteří potřebují humanitární pomoc, protože chybí léky, potraviny, voda, nefunguje elektřina. Miliony lidí přišli o střechu nad hlavou, jsou zranění, nemocní, vystrašení, osamocení. Prosím Tě za ně, aby v těchto chvílích mohli prožívat Tvou blízkost a útěchu, aby v Tobě viděli svou naději, aby jim v temnotě svítilo Tvé světlo pravdy a lásky, vykoupení ve Tvém Synu Ježíši Kristu. Veď i nás, abychom se neobraceli zády ke svým bližním, abychom nebyli lhostejní vůči jejich potřebám a dělali, že se nás to netýká. Otevři naše srdce ku pomoci všem potřebným, aby se jim dostalo potřebné pomoci, materiální i duchovní. A provázej a ochraňuj i dnes všechny, kdo přináší do postižených oblastí pomoc. Veď jejich kroky, aby se dostali k těm opravdu potřebným. Aby jim přinesli i Tvé slovo, Tvou laskavou náruč, soucit, sounáležitost, pochopení, lásku. Nebeský Otče, z Tvého slova víme, že války ve světě budou, dokud se Pán Ježíš nevrátí, ale prosíme Tě, aby ty, které zuří v tuto chvíli, skončily a přišla úleva pro ty země a jejich lid. Ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.

připravené písnička Amy Neeson Gotta Have Faith. Musíš mít víru, kterou napsala v době, kdy přišla o směr ve svém životě, protože přišla o hlas, musela na operaci a nevěděla, jestli vůbec ještě někdy bude zpívat. A přitom zpěv byl něco, co milovala a chtěla se mu v životě věnovat. Tato píseň je jejím vyznáním a modlitbou a může být povzbuzením nám všem, ať procházíme jakoukoliv životní situací, abychom nezoufali, ale věřili a všechno svěřili do Božích rukou. Po této písničce už nás čeká biblická úvaha Karla Řežábka.

To byla Eva Neeson a její písnička Gotta Have Faith, musíš mít víru. Teď už vyučování Karla Řežábka 3P, které nás zavede k počátku našeho letopočtu. Tak vám přeju historicky objevný poslech.

Ježíš Kristus je pro křesťanství naprosto ústřední postava. Samo slovo křesťan není, jak by se mohlo zdát, odvozeno od slova křest, ale od slova Christos, neboli Kristus. No ale s Ježíšem je trochu problém. I lidé, kteří se za křesťany nepovažují, mnohdy zastávají názor, že Ježíš byl moudrý člověk, který formuloval řadu vznešených ideí. To je pravda, formuloval. Ale jsou-li záznamy evangelií důvěryhodné, je patrné, že v době svého pozemského života o sobě Ježíš tvrdil, že má moc odpouštět hříchy, vyhánět démony nebo rozhodovat o věčném osudu jiných lidí. Stručně řečeno, prohlašoval se za Boha. Ze záznamů o různých událostech jeho života navíc jednoznačně vyplývá, že dělal věci, které byste od Boha očekávali. Uzdravoval nemocné nebo křísil mrtvé například. Dokonce tvrdil, kdo vidí mě, vidí Otce, a myslel tím Boha, nebo já a Otec jedno jsme. Pokud skutečně toto prohlašoval, tak jeho tvrzení musí být buď pravdivá, anebo nepravdivá. Pokud byla nepravdivá, tak Ježíš mohl být za A podvodník, který svým posluchačům záměrně lhal, jenže Ježíšův morální charakter, jeho pokora, nesobecká láska i ochota za pravdivost svých tvrzení zemřít mnoho lidí přesvědčuje, že nemohl záměrně lhát. V tom případě by byl Ježíš za B příklad pro psychiatra. Jako třeba někdo, kdo si myslí, že je Napoleon nebo sázené vejce. Ale to zase nejde příliš dohromady s rozumností, přesností a promyšleností jeho argumentů, kterou projevoval při různých rozhovorech, které máme zapsané. Ani se sebeovládáním a vyrovnaností navzdory tělesným i duševním tlakům, které provázely třeba jeho zatčení a ukřižování, jak o tom čteme v evangeliích. Pokud se člověk podívá na hloubku všeho, co Ježíš učil a dělal, a na jeho vliv na celé dějiny, nezdá se, že jde o člověka, který by žil celý svůj život v sebeklamu. Někdo namítne, proč bychom v tom případě měli brát Bibli jako zdroj nějakých věrohodných informací. Přece může být v těchto věcech nepřesná nebo dokonce nepravdivá. Co když Ježíš historicky vůbec neexistoval? Dobrá, ale pokud Ježíš neexistoval, jak potom vysvětlit vznik křesťanství? Tu se snaží vysvětlit hypotéza, která se říká hypotéza ztělesněného mýtu. Tato hypotéza v podstatě tvrdí, na začátku křesťanství nejsou žádné reálné události. Namísto toho je tam legenda, prastarý předkřesťanský mýtus o Bohu, který se vtělí, trpí, umře a vstane z mrtvých, aby spasil lidi. V jakémsi koutě římského impéria opředla skupina horlivců tímto komplexem mýtu jistého Ježíše, o němž se z historického hlediska nedá nic určitého říci. Možná byl vymyšlený, jen aby poskytl jméno, místo a život pro dávnou legendu o Bohu, který přemohl smrt a hřích. Má to ale háček. Mýtus totiž potřebuje ke svému vzniku čas a moderní výzkumy potvrzují, že vznik nového zákona v psané podobě lze datovat mnohem dřív, než se myslelo. Odhaduje se, že nejstarší části nového zákona byly napsány zhruba 25 až 40 let po Ježíšově smrti. A to už je tak blízko popisovaným věcem, řada očitých svědků těch událostí byla ještě naživu, že na to, aby mohl vzniknout mýtus, je to zkrátka příliš málo času. Takže otázka zůstává. Jak vysvětlit to, že křesťanství se po celém světě rozšířilo jako požár? V dnešní době je za křesťany považována 1/3 lidstva. Aby vznikl požár, musí existovat zápalka. Pokud křesťanství nevzniklo kolem mýtu stělesněném Ježíši, na což nebylo dost času, co tedy bylo tou jiskrou? I v dnešní době se stále znovu objevují pokusy zpochybnit, že Ježíš vůbec kdy jako historická postava existoval. Je dobré si ale uvědomit, že pokud jde o Ježíšovu historickou existenci, až do konce 18. století nikomu nepřišlo na mysl o ní pochybovat, dokonce ani těm nejzarytějším nepřátelům křesťanství. Nenapadlo to ani nejstarší protikřesťanské polemiky, kteří měli k dispozici ještě nedotčené císařské archivy. Ty už nyní neexistují. Veškerá historická tradice o antickém římském císařství se svýmkou Suetonia a Tacita ztratila. A oba, Suetonius i Tacitus, se o Ježíši zmiňují. Gaius Suetonius Tranquillus, který žil asi v letech 75 našeho letopočtu až 140 našeho letopočtu, patří k nejznámějším antickým životopiscům. V jeho díle Vita Claudii je zmínka o tom, že kvůli zbouřenci Kristovi byli Židé vyhnáni z Říma. Ten Gaius Suetonius rozhodně nebyl křesťanem, naopak o křesťanech psal jako o nebezpečné a zvrhlé sektě. Cornelius Tacitus, který žil zhruba v letech 55 našeho letopočtu až asi 120 našeho letopočtu a je považován patrně za nejvýznačnějšího historika římského císařství, má ve svých letopisech zápis o Ježíšově popravě podle nařízení Poncia Piláta za vlády císaře Tiberia. Popisuje historii Říma od smrti císaře Augusta
A když dospěje k Neronovi, líčí veliký požár, který spustošil Řím v červenci roku 64 našeho letopočtu. A poznamenává, že jak se poslýchalo, rozkázal ho založit Nero, aby si přestavbou města získal slávu. Aby tedy potlačil tu pověst, nastrčil Nero jako viníky a potrestal nejvybranějšími tresty ty, jež lid pro neřestný život nenáviděl a nazýval křesťani. Původce toho jména Kristus byl za vlády Tiberiovi prokurátorem Ponciem Pilátem popraven. Tato zhoubná pověra byla sice prozatím utlumena, ale znova propukla nejen v Judeji kolébce toho zla, nýbrž i v Římě, kde se všechny ohavnosti nebo hanebnosti soustředují a nalézají hojně ctitelů. Všimněme si zde několika věcí. Ačkoliv se Tacitus s křesťany v žádném případě neidentifikuje, nespochybňuje několik údajů, které zjevně považoval za spolehlivé. Za A. Kristus byl popraven Ponciem Pilátem mezi lety 26 až 36, protože to byla doba, kdy Poncius Pilát byl u vlády. Kolébkou toho učení byla Judea. Tyto základní informace se zcela shodují s podáním Nového zákona. Za B. Ježíšovo učení bylo po jeho smrti zaraženo a přestalo. Za C. Náhle však propuklo znova a rozšířilo se i za hranice Izraele a v roce 64 našeho letopočtu již bylo v Římě a mělo mnoho stoupenců i mnoho odpůrců. O Ježíši nacházíme rovněž dvě zmínky u Josefa Flávia, který žil v letech zhruba 37 nebo 38 našeho letopočtu až asi 100 našeho letopočtu a ve svých židovských starožitnostech Josefu spíše o tom, jak velekněz Ananos využil absence římské moci po smrti prokurátora Festa a cituji, shromáždil Synedrion a postavil před něj Jakuba, bratra Ježíše, který byl nazýván Christos a některé další. Obvinil je, že překračují zákon a nechali je ukamenovat. Druhá zmínka je tzv. Testimonium Flavianum, Flaviovo svědectví. Tento text byl dlouho téměř všemi vědci, včetně křesťanských, považován za sfalšovaný nějakým křesťanským opisovačem. V roce 1971 ale učinil profesor Šlomo Pines z Jeruzalémské univerzity rozhodující objev. Profesor Pines upozornil na to, že existuje ještě jiná verze textu o Kristu ve starožitnostech, která se liší od klasického vydání považovaného za sfalšované. Tato verze se nachází v arabském díle Všeobecné dějiny, které napsal Agapius, arabský křesťanský historik z 10. století. Agapius uvádí Testimonium Flavianum bez oněch výrazů víry, kvůli kterým vědci tento text odmítali. Takže v té jeho verzi ten text zněl takto. V té době žil moudrý muž jménem Ježíš. Jeho způsob života byl dobrý a byl znám jako ctnostný. A mnoho lidí z Židů i z jiných národů se stalo jeho učedníky. Pilát ho odsoudil k ukřižování a ke smrti. Říkali, že se jim zjevil třetí den po ukřižování a že byl živ. Podle toho byl pokládán za mesiáše, o němž proroci předpovídali zázraky. Existuje ještě řada dalších zmínek, které potvrzují historicitu Ježíšovy existence. Ale z nedostatku času už je nebudu teď probírat. Odborné kruhy mají tuto otázku, zda Ježíš skutečně existoval, za vyřešenou. Výmluvně o tom svědčí záznam ze známé Encyklopedie Britannica. Tyto nezávislé záznamy dokazují, že v raných časech i oponenti křesťanství nikdy nepochybovali nad Ježíšovou historicitou, která byla diskutována poprvé na neadekvátních základech několika autory na konci 18., během 19. a na začátku 20. století. Pokud Ježíš historicky skutečně existoval, stále to ještě nemusí znamenat, že byl tím, za koho se prohlašoval, anebo za koho ho považovali lidé, že byl Bohem nebo Mesiášem. Ale pokud by skutečně existoval a prohlašoval se za Mesiáše, tak by šlo nejspíše od podvodníka nebo o případ pro psychiatra. Tahle hypotéza, že to byl nějaký zboštěný člověk, který buď sám sebe za mesiáš považoval, nebo za něj byl považován svými následovníky, tato hypotéza v podstatě říká, že na počátku křesťanské víry byl nějaký člověk, který skutečně žil, jistý Ježíš. Zřejmě byl něčím výjimečný, třeba léčitel, který dokázal pomoci hodně lidem. Nebo možná byl potulným kazatelem, jakých bylo tehdy v Palestině mnoho. Buď to byl podvodník, který se vydával za mesiáše, kterého Židé očekávali, nebo blázen trpící megalomanii, který se ve svém blouznění sám prohlásil za Boha. Ale jak mohlo napadnout Židy, přesvědčené monoteisty, tedy uctívače jednoho Boha, uctívat Ježíše jako Božího syna, jako vtěleného Boha? Paul Louis Couchou, sám ateista, který popíral Ježíšovu historickou existenci, napsal: vyhlásit za Boha nějakou výjimečnou osobu mohla být v některých částech impéria celkem jednoduchá záležitost. Ale v jednom národě, židovském, to bylo naprosto nemožné. Židé se klaněli Jahvemu, jedinému Bohu, transcendentnímu, nevyslovitelnému Bohu, jehož podobu nesměli znázornit a jehož jméno nevyslovovali.
a který byl od stvoření oddělen nepřekročitelnou propastí. Spojovat Jahveho s nějakým člověkem, ať by to byl kdokoliv, to byla největší svatokrádež, nejodpornější hanebnost. Uvědomme si, že všichni první učedníci Nazareckého byli Židé. Byli to ke křesťanství obrácení Židé, kteří zanesli poselství Evangelia do celého římského impéria. Jak je mohlo napadnout zboštit jednoho ze svých spoluobčanů a považovat ho za Boha v lidské podobě? Z hlediska očekávání, která do něj jako do případného mesiáše byla vkládána, byl naprosto neúspěšný. Narodil se v malé bezvýznamné kolonii velkého významného impéria, v obyčejném městečku dvěma chudým lidem a nějaký čas se živil truhlařinou. Nenapsal jedinou knihu, jenom 3 roky působil jako potulný kazatel, kterých v té době bylo skutečně mnoho. Poté, co jeho příchod do Jeruzaléma vyvolal nepokoje, byl zajat, uvězněn a popraven. Přesto jím a jeho schopnostmi byli někteří jeho spoluobčané do té míry fascinováni, že se nesmířili s jeho smrtí a prohlásili ho za zmrtvých stalého. A pak k tomu skupina jiných blouznivců věřila a podařilo se jí o tom přesvědčit svět. Dává vám to smysl? V celé historii nebylo o nikom jiném napsáno více knih, o nikom jiném není na internetu více webových stránek, než o Ježíši Kristu, o tom, od jehož narození navíc počítáme i náš letopočet. Zbývá tedy ještě další možnost. A to je ta možnost, že Ježíš skutečně byl tím, za koho se prohlašoval být, Božím synem, vtěleným Bohem. O vtělení, myslím, že velmi pěkně mluví Filipianci ve své knize Ježíš, jak jsem ho neznal. Říká toto. O vtělení jsem se hodně naučil, když jsem měl mořské akvárium. Přišel jsem na to, že starat se o takové akvárium není věc jednoduchá. Musel jsem obsluhovat přenosnou chemickou laboratoř, abych sledoval hladiny dusičnanů a obsah čpavku. Vháněl jsem do vody vitamíny, antibiotika, léky na bázi síry a tolik enzymů, že mi málem rostly i skalky. Filtroval jsem vodu přes skleněná vlákna a dřevěné uhlí a ozařoval ji ultrafialovým světlem. Člověk by čekal, že za všechnu tu energii, kterou jsem na ně vynaložil, mi moje rybičky budou aspoň vděčné. Ale to oni ne. Pokaždé, když se nad nádrží objevil můj stín, zapluli do bezpečí nejbližší mušle. Projevovali mi jen jeden cit – strach. I když jsem pravidelně otýral poklop a 3x denně jim sypal krmení, na každou návštěvu reagovali jako na důkaz, že se chystám stírat. Nedokázal jsem je přesvědčit, že mi na nich opravdu záleží. Pro ty rybičky jsem byl božstvo. Byl jsem pro ně příliš velký, mé skutky příliš nepochopitelné. Mé projevy milosrdenství měly zakrutost, mé pokusy o léčení vnímali jako ničivé zásahy. Začal jsem chápat, že na to, aby se jejich chápání změnilo, by bylo potřeba něco jako vtělení. Musel bych se stát rybičkou a v uvozovkách mluvit s nimi jazykem, kterému by rozuměli. Ježíš sám sebe chápal tak, že přišel na svět, aby nám o Bohu ukázal něco, co jsme o něm nemohli plně zjistit ani skrze krásu a velebnost přírody, ani skrze své svědomí. Přišel nám Boha představit jako milujícího otce. A tak to chápali i jeho žáci. Jeden z jeho nejbližších, Jan, o něm napsal, Boha nikdo z lidí neviděl. Jenom ten, kdo má k němu blízko jako jediný syn k otci, nám o něm sdělil pravdu. Ježíš přátelil s těmi, kdo byli v očích svých současníků odepsaní. Kamkoliv přišel, tito lidé ho vyhledávali, rádi byli v jeho společnosti. Přestože nedělal to, co dělali oni, přesto s ním rádi trávili čas. Jinými, zvláště těmi náboženskými lidmi, byl posměšně nazýván přítel hříšných. A asi to bylo skutečně, protože on dokázal v člověku vidět něco, co ostatní lidé ne. Dokázal v nich zachytit ten obraz božského originálu, toho jedinečného božího díla nebo božího záměru. Nestotožňoval člověka s jeho hříchem, ale vnímal ten hřích jako něco, co k člověku nepatří, co ho jenom spoutává a ovládá, co překáží lásce. Jeho současníci ho takto poznali a proto ho považovali za mesiáše. Ale poznal jsem ho taky já osobně. Můžu dosvědčit, že to, co člověka promění, to není víc pravidel, víc dobrých rad, ani víc náboženství. To, co člověka skutečně změní, je to, když poznáme Boha, jaký doopravdy je. A to se děje právě tím, že se osobně seznámíme s jeho synem, který nám ho přišel takto ukázat. A přijmeme tu jeho nabídku vstoupit s Bohem do vztahu, který má otec se svými dětmi.

Další zamyšlení si můžete poslechnout zítra ráno o 6:45. Karel Řežábek bude pokračovat ve své sérii vyučování 3P úvahou s názvem Zákon zachování špíny a poprava nevinného. Je pár minut po 16:30 na Rádiu 7, uslyšíte písničky kapel Souznění a Adonai, po nich se podíváme do kalendáře a o 3:45 vás pozveme do 18. kapitoly Janova Evangelia ve čtení z Bible. Tak zůstaňte s námi.

dozněla písnička Ty jsi s námi od kapely Adonaj, která nám připomínala, že ta boží přítomnost je vždycky s námi. Sliboval jsem vám ještě jednou pohled do dnešního kalendáře. Je 20. července a v kalendáři dnes se najdeme ženské jméno Kristýna. Toto půvabné a oblíbené jméno vychází z latinského přídavného jména s významem Kristova, náležející Kristu. U nás žije přibližně 50 tisíc nositelek tohoto jména a jednou z nich, se přiznám, je i moje milovaná dcerka. Nezapomeňte těm svým Kristýnkám, Týnkám a Kikinkám, které žijí ve vašich rodinách nebo je máte někde kolem sebe, popřát a udělat jim něčím radost. Ta moje Kristýnka má ráda palačinky, takže moje volba je jasná. Pokud ale nevíte nebo si nejste jistí, můžete se nechat inspirovat dnešním kalendářem. Tam jsou zmíněni Alfons Mucha, Alexandr Dima a také Machu Picchu, takže si s nimi můžete udělat o víkendu výlet třeba do Moravského Krumlova a prohlédnout si zde vystavenou Muchovu slovanskou epopej, nebo ji vezměte na muzikál podle Dimova románu Hrabě Monte Cristo. Případně pokud je akčnější, tak můžete zajít na ukázku historického šermu Ála tři mušketýři. A pokud ráda cestuje a miluje výšlapy, tak neváhejte. A zaleďte si do Peru podívat se na Machu Picchu, slavné horské sedlo v jeho amerických Andách, s ruinami předkolumbovského inského města, které bylo objeveno právě dnes před 115 lety a které leží v nadmořské výšce 2430 metrů nad mořem. Samozřejmě i kytička a milý úsměv určitě potěší. Stejně jako písnička s přáním radosti, pokojnosti a požehnanosti, kterou všem Kristýnkám posíláme z Rádia 7. A protože dnes si mimo jiné připomínáme také narození Johna Newtona, tak to bude jedna z jeho písní. Slavná Amazing Grace, úžasná milost, její reggae verze v podání kapely Kristafary. A po této písničce už nás čeká 18. kapitola Janova evangelia ve čtení z Bible.

0: Když to Ježíš dořekl, odešel se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Do té se svými učedníky vešel. To místo však znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš s učedníky často scházel. Jidáš vzal s sebou oddíl vojáků a chrámovou stráž od vrchních kněží a farizeů a přišel tam s lucernami, pochodněmi a zbraněmi. Ježíš, vědom si všeho, co jej čekalo, jim vyšel vstříc se slovy: Koho hledáte?
1: Ježíše Nazareckého, odpověděli.
0: To jsem já, řekl jim. Jeho zrádce Jidáš stál mezi nimi. Jakmile jim Ježíš řekl: To jsem já, ucouvli a padli k zemi. Koho hledáte? Zeptal se jich znovu.
1: Ježíše Nazareckého, opakovali.
0: Už jsem vám řekl, že to jsem já, odpověděl Ježíš. Když hledáte mě, nechte ostatní odejít. To řekl, aby splnil své slovo. Z těch, které si mi dal, jsem nestratil nikoho. Tehdy Šimon Petr vytasil meč, který měl sebou, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus.
1: Vrať svůj meč do pochvy, řekl Ježíš Petrovi. Nemám snad pít kalich, který mi dal otec?
0: Oddíl s velitelem a s židovskou stráží tehdy Ježíše zatkli a spoutali. Přivedli ho nejdříve k Anášovi. Byl totiž tchánem Kajfáše, který byl toho roku veleknězem. To byl ten Kajfáš, který židovským vůdcům poradil, že je lepší, aby jeden člověk zemřel za lid. Petr s dalším učedníkem šli za Ježíšem. Onen učedník se znal s veleknězem a tak mohl zajít za Ježíšem do veleknězova dvora. Petr ale zůstal venku u dveří. Onen druhý učedník, který se znal s veleknězem, tedy vyšel, promluvil s vrátnou a uvedl Petra dovnitř. Vrátná se Petra zeptala:
2: Nepatříš také k jeho učedníkům?
0: Nepatřím, řekl. Protože bylo chladno, otroci a strážní rozdělali oheň. Stáli okolo a ohřívali se. Petr tam stál a ohříval se s nimi. Velekněz Ježíše vyslýchal ohledně jeho učedníků a jeho učení. Ježíš mu odpověděl: Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagogách nebo v chrámě, kde se scházejí všichni židé. Nic jsem neříkal potají. Proč se ptáš mě? Zeptej se těch, kdo mě slyšeli mluvit. Ti vědí, co jsem říkal. Když to řekl, jeden z kolem stojících strážních udeřil Ježíše do tváře. Takhle se odpovídá veleknězi. Ježíš mu odpověděl: Pokud jsem řekl něco špatného, dokaž to. Pokud ne, proč mě biješ? A náš

0: právě svítalo. Sami ovšem do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před hodem beránka. A tak Pilát vyšel k ním.
1: Z čeho toho muže viníte?
0: Ptal se. Kdyby to nebyl zločinec, nevodili bychom ho k tobě, odpověděli.
1: Nechte si ho,
0: řekl jim Pilát.
1: Suďte ho podle vlastního zákona.
0: Židovští představení mu odpověděli. My nesmíme nikoho popravit. Tak se naplnila Ježíšova slova, jimiž naznačoval, jakou smrtí má zemřít. Pilát se vrátil do paláce a zavolal si Ježíše.
1: Tak ty jsi židovský král?
0: Zeptal se ho. Ježíš odpověděl. Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli?
1: Jsem snad žid?
0: Řekl Pilát.
1: Tvůj národ a vrchní kněží mi tě vydali. Co jsi udělal?
0: Ježíš odpověděl. Mé království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. Mé království ale není odsud.
1: Takže jsi král?
0: Zeptal se ho Pilát. Sám říkáš, že jsem král, odpověděl Ježíš. Narodil jsem se a přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, mě poslouchá.
1: Co je pravda?
0: Řekl Pilát. Po těch slovech vyšel znovu k Židům a řekl jim...
1: Podle mě je nevinný. Jak je tu zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně. Chcete, abych propustil židovského krále?
0: Tehdy všichni vykřikli, jeho ne, Barabáše. A ten Barabáš byl zločinec.
2: Osmnáctou kapitolu Janova evangelia z překladu Bible pro 21. století četli Jan Potměšil, David Vávra a Lucie Trmíková. 16. hodina je na dohled a s ní přistane na Rádiu 7 letní pohlednice od Kuby Lofítka, která nás pozve na hory. Jsme rádi, že jste i dnes s námi a posíláme vám písničku Taurína Velse.

Všichni jsme boží děti, stvořené k jeho obrazu, dokonale milované, hodné svobody. Dospíval Taurine Wells na Rádiu 7. O vzniku této písničky prohlásil, odhaduje se, že každé 2 minuty je někde na světě prodán lidský život, jako by to byla nějaká komodita určená k obchodování. Lidské bytosti, nositelé božího obrazu, se dostávají do zajetí, jsou zneužívány a svazovány moderním otroctvím. Věděl jsem, že se to děje, ale tahle realita se mého srdce doopravdy dotkla, teprve nedávno. Další písnička, kterou nám zaspívají Kristýna Exnerová a Jiřina Gina Čunková, mluví o realitě toho, že Pán Bůh ty naše životy v Pánu Ježíši Kristu vykoupil a že můžeme tedy prožívat svobodu božích dětí. O tom je i tato písnička. A po ní už hlavní znělka a také letní pohlednice Kuby Lofítka. Tak zůstaňte s námi.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Posloucháte Rádio 7. Rádio, které má pro vás dobré zprávy.
1: Na vlnách Rádia 7 jsme dopluli k 16. hodině pátečního odpoledne 24. července 2026. Vysíláním vás od mikrofonu provází Milan Remeš. Následující hodinka nabídne připomenutí dnešního ranního telefonátu s Mojmírem Kalusem o projektu Strom života. To nás čeká o 16:30. Nahlédneme společně do kalendária, pozveme vás na jednu víkendovou akci a v tuto chvíli už je připravena letní pohlednice Kuby Lofítka, která nás pozve na jedné konkrétní oblasti v pohoří Javorníky. Tak ať se vám dobře letně poslouchá.
2: Tyčí se do výšky 913 metrů nad mořem, leží v pohoří Javorníky a v její bezprostřední blízkosti se nachází stejnojmenné ski centrum, vodní plocha i horský hotel. Ano, je to Kohoutka. Pozor, neplést si s Kohoutkem, zapsaným spolkem, který je dle slov zakladatelů něco mezi školou, kroužkem a platformou. Kohoutka je nejenom hora či její vrchol, ale i přilehlá oblast na hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. Dáváte-li přednost místům, ze kterých máte rozhled do širokého okolí na všechny strany, který není rušen žádným turistickým ruchem v podobě hotelů, restaurací, aut a podobných výdobytků moderní společnosti, zkuste třeba Beskydský smrk. My s rodinou jsme se, žel, nepřijeli jen pokochat pohledem, ale i ubytovat. Za celou touto výpravou stojí štědrý donátor, který nás s manželkou oslovil, abychom si vybrali víkendový pobyt do nějaké částky, že jej za nás uhradí. Taková nabídka nepřichází každý den a proto jsme chtěli udělat výběr místa pečlivě. S ohledem na naše děti by se nám líbilo jet někam do hor, ale být v podstatě na vrcholu, abychom mohli dělat hřebenové túry, rozuměj krátké procházky. Zároveň daná lokalita musela být přístupná autem a nesměla být příliš daleko od našeho bydliště. K tomu všemu se přidala ještě podmínka, že se musí jednat o místo, které jsme ještě s manželkou nenavštívili. Po důkladném průzkumu mapy naší pozemské vlasti padla volba právě na Kohoutku. Chystání a balení probíhalo podobně, jako kdybychom se chystali na jakoukoliv jinou víkendovou akci. Byl slunečný den a cestou jsme to vzali přes Vsetín, kde o týden později měl proběhnout multižánrový křesťanský festival United, v jehož programu neměly chybět rozhovory z altánu Rádia 7. Poslal jsem tedy jednu fotku zbytku pracovního týmu, že jsem na místě, ale nikoho z nich nevidím. Nepamatuji si, kdy naposled jsem projížděl obcemi Huslenky, Halenkov nebo Nový Hrozenkov, jestli vůbec. V paměti mi ovšem utkvěla informace, že z posledních dvou zmiňovaných míst pocházeli moji prarodiče, takže valašské kořeny nezapřu. V Novém Hrozenkově jsme odbočili z hlavní silnice a pak už to bylo jenom vzhůru. Po delší době jsem si vychutnával skutečnost, že jsme po příjezdu nemuseli parkovat na parkovišti veřejném, ale jako hosté na tom hotelovém, které bylo přeci jenom naší cílové destinaci o nějakých 300 metrů blíže. Dopředu jsme věděli, že nebudeme ubytovaní v budově hotelu, ale v jedné z přilehlých chalup. Co jsme dopředu nevěděli, byl fakt, že to byla chalupa ze všech nejvzdálenější a s nejsložitějším přístupem, takže kočárek jsem rovnou nechal v autě. Přivítání na recepci bylo milé a cesta do našeho apartmánu, který byl v dané chalupě jedním ze čtyř, dobrodružná. Aklimatizace proběhla rychle, pokoj byl prostorný a z oken jsme měli překrásný výhled na slovenskou část Javorníků. Do večeře zbývala zhruba hodinka a tak jsme vyzkoušeli místní dětské hřiště a udělali základní průzkum nejbližšího okolí. Panoramata v skutku vybízela člověka, aby neseděl na zadku, tudíž jsme si po vydatné večeři udělali hřebenovou procházku a pozorovali nejen vrcholky Javorníků, ale i hor spadajících pod Hostýnsko-Vsetínskou hornatinu. Název samozřejmě nelovím z hlavy, ale z internetu. Cesta byla lemovaná hraničními kameny, což byla příležitost jednak zasvětit starší dcerku do základů geografie a zároveň si zahrát hru, při které se část rodiny nacházela v Česku a druhá část na Slovensku. Večer začalo být manželce nevolno a nevypadalo to na brzké zlepšení. Naše dvě dcerky jsou navíc ranní ptáčata, takže jsme spolu druhý den ráno opouštěli apartmán před 6:30, abychom nerušili mámu ani sousedy. Představa, že je budu mít celý den sám na povel, nebyla příliš povzbudivá. Ale neznámé a neprobádané prostředí, které zvalo k objevování, mi tyto vyhlídky trochu zpříjemňovalo. Začali jsme tedy procházkou směrem za sluncem a kochali se jeho východem. Včasnou ranní hodinu jsme byli venku na čerstvém vzduchu téměř jedinými turisty. Po snídani jsme se společně se starší dcerkou modlili za uzdravení mámy a úlevu od bolesti a vyšli jsme opět na vzduch. Starší dcerka se zabavila sbíráním pampelišek a mladší po nějaké době usnula v kočárku. Pán Bůh naše volání vyslyšel a mámě se udělalo lépe natolik, že byla schopná jít s námi na minitúru proloženou obědem. Od některých členů rodiny jsem slyšel, že na Kohoutku se jezdí mimo jiné kvůli borůvkovým knedlíkům. To jsem si samozřejmě nechtěl nechat ujít, i vzhledem k tomu, že to je jedno z mých nejoblíbenějších jídel. A tak byla na portáši volba jasná. Děti měly pro změnu možnost využít další z hřišť a celkově jsme si to spolu moc užili, i když jsme ušli dohromady necelé 4 kilometry. Při návratu na naši základnu jsme jen litovali toho, že starší dcerka měla rýmu, takže nemohla využít venkovní bazén, který měli hoteloví hosté k dispozici. Po večeři jsme čas využili pro další z procházek a u majestátního dřevěného kříže jsme společně děkovali za vyslyšení dopoledních modliteb. Možností k turistickému vyžití je v okolí Kohoutky celá řada. Pro nás je to výzva, abychom přijeli za pár let znovu a prozkoumali širší okolí s většími dětmi o něco více. Ať už byste rádi naplánovali nějakou hřebenovku, nebo hledáte místo, kde si v čase oběda dát výborné jídlo, Kohoutku můžeme vřele doporučit.

Pohlednici Kuby Lofítka z Kohoutky si můžete ve vysílání Rádia 7 přečíst ještě ve čtvrtek dopoledne v 9.30. Za týden bude naším výletovým cílem v letní pohlednici hrad Veveří, kde prožila nečekané setkání Karolína Vološinová. O jaké setkání šlo, se dozvíte v pátek v 16 hodin. Před námi je písnička Ten, který je nad nebesy skupiny Not an Idol a po ní nahlédneme do dnešního kalendária.

0: Kalendárium.
1: Pojďme společně nahlédnout na osobnosti a události, které jsou v historii spojené s datem 24. července.

roce 1911 byla objevena v peruánské džungli plošina Machu Picchu s ruinami předkolumbovského inského kultovního města. Je tomu na den přesně 115 let. V roce 1969 přistála vesmírná loď Apollo 11 ve vodách Tichého oceánu po návratu z mise na měsíc. Její velitel Neil Armstrong se během mise stal prvním člověkem v historii, který vstoupil na měsíční povrch. Čtvrtého července roku 1725 se narodil anglický teolog, autor písní John Newton. Z jeho pera vzešlo množství písňových textů, mimo jiné i snad jedna z nejznámějších křesťanských skladeb Amazing Grace, tedy úžasná milost. Předtím, než se stal anglikánským duchovním, působil v obchodu s otroky. Po svém obrácení proti otroctví bojoval a zdůrazňoval nevhodnost vykořisťování člověka člověkem. V roce 1802 se narodil Alexandre Dumas starší, francouzský romanopisec, autor slavných Tří mušketýrů, Hraběte Monte Krista a dalších historických románů. Český secesní malíř Alfons Mucha se narodil 24. července roku 1860. Nejslavnější Muchovo období na přelomu 19. a 20. století je plné tvorby plakátů, obalů na čokolády, sušenky, cigarety, návrhů kalendářů a dekorativních zástěn a dalších předmětů. Celý život snil o realizaci cyklu velkoformátových obrazů nazvaného Slovanská epopej. Ten měl shrnovat dějiny slovanských národů. Cyklus velkých pláten maloval na zámku Zbyroch od roku 1910 a dokončil jej v roce 1928. Od léta 2021 je k vidění na zámku v Moravském Krumlově. Zde by měl být umístěn přinejmenším do roku 2031. Do té doby Praha přislíbila vybudovat vhodnou expozici pro vystavení celé slovanské epopeje. Července se narodil také skotský baptistický kazatel a evangelista Oswald Chambers. Bylo to v roce 1874. Zemřel ve vojenském táboře u Káhyry, kde sloužil jako vojenský kaplan. Dodnes je velmi populární jeho kniha To nejlepší pro jeho slávu. V roce 1940 se narodil americký teolog Stanley Hauer Voss. Časopis Time jej v roce 2001 ocenil titulem Nejlepší teolog 20. století. Hauer Voss reagoval lakonicky. Nejlepší není teologická kategorie. V roce 1973 umírá Adolf Hofmeister, český spisovatel, dramatik a karikaturista. Od roku 1927 spolupracoval s Osvobozeným divadlem, později pracoval jako redaktor v Lidových novinách. V roce 1920 se stal zakladatelem Svazu moderní kultury Devět silu. V letech 1965 až 1967 byl předsedou Svazu československých výtvarných umělců a předsedou Československého PEN klubu. A poslední osobností, kterou dnes vzpomeneme, je Izák Bašewicz Singer, židovský spisovatel polského původu usazený ve Spojených státech amerických. Ten umírá 24. července roku 1991.
psal výhradně v jidiš. Jeho povídky i romány jsou četně vydávány také v češtině. Za své dílo obdržel Nobelovu cenu za literaturu. To je z dnešního kalendária vše. Připravili je pro nás Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Na další se můžete těšit zase zítra. Teď už kapela Nad čarou a její písnička Na čem záleží.

To byla kapela Nad čerou a písnička Na čem záleží. V tuto chvíli máme prostor pro to, abych vás pozval na jednu sobotní akci, která proběhne tento víkend, tedy už zítra od 16 hodin v Javorníku nad Veličkou na fotbalovém hřišti. Je to událost, která se nazývá NG Fest 2026 a má název Proč zrovna já? Je to hudební open air festival a je to již 13. ročník tohoto mezigeneračního festivalu. To znamená, že je může navštívit úplně každý. Vstupné je dobrovolné, akci pořádá spolek Didymos a jejich touhou je, aby zde mohli vytvářet nová přátelství, skvělou atmosféru a zábavu, ale především, aby mohli všichni, kteří tam budou, poznávat Boha a aby on jednal v životech každého člověka. Na programu jsou koncerty, semináře, divadlo, ohňová show, sporty, hry a jiné. Budou tam kapely Gina a Kirsten, Heart of Worship, Team 4D a také Peter Křemen. Bude tam také zamyšlení. Letošním řečníkem bude Marek Kačkoš, což je vikář Českobratrské církve evangelické v Javorníku, který předtím mnoho let sloužil jako farář v reformované křesťanské církvi na Slovensku. Také tam bude horolezecká stěna pro děti, prodej knih a také tichá místa, tedy prostor, kde můžete na chvíli zpomalit, zastavit se a zamyslet se nad tím, co je ve vašem životě opravdu důležité. Čekají vás interaktivní a kreativní zastavení plná inspirace, objevování a nových podnětů. Takže to je pozvánka na mezigenerační festival, hudební open air festival NG Fest, který se pořádá v Javorníku nad Veličkou na fotbalovém hřišti již zítra v sobotu od 16 hodin. Takže vás zvu, aby se tam všichni přišli. Budou tam i naše spolupracovnice Kirsten a Gina Čunková. A pokud byste chtěli vědět více informací, můžete se podívat na webové stránky www.ngfest.cz. Na Rádiu 7 vám teď posíláme pozvánku od Petra Křemena a jeho, který bude právě jedním z hudebníků, kteří budou vystupovat na NG Festu, a posíláme vám písničku Kdo nás odlučí.

0: To byl Petr Křemen, který bude jedním z vystupujících na před chvílí avizovaném NG Festu v Javorníku nad Veličkou. Jen dodám, že akce bude zítra od 16 hodin na tamním fotbalovém hřišti. Javorník nad Veličkou je asi 10 kilometrů od Veselí nad Moravou a festival, to je důležitá informace, bude za každého počasí. Teď už vás pozvu k repríze, k připomenutí dnešního ranního telefonátu, ve kterém Mojmír Kalus představí projekt Strom života.
1: Dnes nás čeká představení projektu Strom života, který nabízí pravidelné studium Tóry s využitím poznatků židovské tradice a ve světle křesťanské víry. Co je jeho cílem a komu je určen? Na to se zeptáme našeho dnešního telefonického hosta, viceprezidenta Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, Mojmíra Kaluse. Hezký den, vítejte ve vysílání.
2: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
1: Na úvod, prosím, představte projekt Strom života. Co si pod tím máme představit?
2: Je to v podstatě cyklus biblických úvah, který vychází z mezi židy tradičního dělení písma. V synagogách se přečte celá Tóra, tedy 5 knih Mojžíšových za rok. A každý týden má přidělen určitý oddíl z těchto 5 knih Mojžíšových, který se pak doplňuje ještě čtením z proroků. A podle tohoto cyklu, řekněme, jsme koncipovali také cyklus těchto úvah, které nejsou jenom starozákonní, jsou tam novozákonní postřehy, které nás při tom čtení napadly. A funguje to tak, že ti, kteří se přihlásí, každý týden dostanou tuto úvahu, nad kterou mohou potom dále bádat. Nejsou to pouze okopírované komentáře, je tam řada otevřených otázek, takže je to vhodné pro biblické studium, ať už individuální nebo ve skupině.
1: A s jakou myšlenkou vlastně tenhle projekt vznikl? Co vás vedlo k jeho založení?
2: Vzniklo to tak, že v našem společenství Vinice jsme se začali zabývat hebrejskými kořeny naší víry a začali jsme právě studovat písmo podle tohoto rozpisu. Brzy jsme zjistili, že každý týden existuje nespočet komentářů k těmto textům a když jsme je začali studovat na našich biblických hodinách, tak jsme zjistili, že i když jsou to texty rabínů, kteří nejsou věřící v Ježíše, tedy klasické židovské ortodoxie, tak je tam spousta zajímavostí, které by nás při tom studiu písma třeba nenapadly. A tak jsme je začali číst, studovat a k tomu nás napadaly novozákonní různé paralely. Takže postupně během mnoha let vznikal tento cyklus a v nějakém okamžiku jsme se rozhodli, že ho zveřejníme a je ho tedy možné tímto způsobem získat.
1: Vy už jste to možná trošku naznačil, komu je ten projekt vlastně určen, ale zajímá mě, jestli se může zapojit i člověk, který Bibli teprve začíná poznávat, nebo je určen spíše těm, kteří chtějí při studiu Bible jít více do hloubky.
2: Já myslím, že to určeno úplně každému, protože studovat písmo je vždycky užitečné a každý si tam najde něco. Víte, ty texty jsou vlastně takové, že každý rok se studuje stejný text. A pravděpodobně to posluchači budou znát, čtete Bibli jednou a potom za roky čtete znovu stejné místo a osloví vás nějakým novým způsobem. To znamená, je tam pořád co objevovat a podle toho, v jakém stavu člověk je, ať už je začátečník, pokročilý, cokoliv se děje v jeho životě, tak to písmo k němu mluví. Takže já bych řekl, že je to určeno úplně komukoliv, kdo má rád Boží slovo a chce se jim zabývat.
1: A v čem podle vás může být pro křesťany přínosné seznamovat se s židovskou tradicí výkladu písma?
2: V tom, že ty pohledy otvírají některé nové otázky, které třeba nejsou úplně tradičně v tom křesťanském světě řešeny, anebo otvírají nový pohled na písmo. Například se tam hodně řeší otázka Boží přítomnosti, což je pro nás křesťany zásadní, ale z těch textů třeba i z takové 3. knihy Mojžíšovy můžeme se mnohému naučit, protože věříme tomu, že celé písmo je Bohem inspirované, takzvaný starý i takzvaný nový zákon mají jednoho autora a jedno vykládá druhé. Také je to užitečné k tomu, abychom pochopili některá místa v Novém zákoně, která vlastně bez pochopení toho židovského hebrejského základu nejsou úplně srozumitelná, čili je to užitečné pro lepší porozumění, ale samozřejmě také k tomu, aby člověk byl konfrontován s Božím slovem a měl nové otázky, měl možnost uvažovat třeba nějakým novým směrem, tak myslím si, že v tom určitě máme možnost se poučit. A ještě bych teda dodal, že ten specifický židovský přístup k čtení výkladů písma je takový, že nechává řadu věcí otevřených. Máte třeba nějaký text, který má několik možných výkladů a ty výklady jsou tam prostě nakladeny vedle sebe a člověk sám musí rozhodnout, čemu věří nebo jak tomu rozumí a není tam nějaký definitivní závěr, je to tak a ne jinak. A to je, myslím, zásadní rozdíl mezi tím hebrejským způsobem uvažování a tím, čemu jsme uvyklí tady. My máme někdy tendenci brát písmo jako nějakou učebnici přírodovědnou, kde je všechno jasně definováno, ale písmo je trošku jiná kategorie a řekl bych, že Židé ve své historii se naučili lépe zvládat to napětí, které mezi některými úseky písma existuje a myslím, že pro nás je užitečné se z toho poučit.
1: Určitě, věřím, že ano. A chci se ještě vrátit k tomu samotnému názvu, Strom života. Jakou symboliku v sobě nese? Proč právě tenhle název?
2: Strom života v Biblii je určitě spojen právě s studiem písma, láskou k Božímu slovu. Přísloví je například napsáno, to je přísloví 3.18, stromem života je těm, kdo se jí chopí, pleze těm, kdo se jí drží. Jím se rozumí ta moudrost, která je obsažena v tom slovu. V žalmech je také řeč o těch, kteří milují Boží slovo, že budou jako stromy zasazené u tekutých vod. Takže věříme tomu, že právě studiem písma můžeme dosáhnout něčeho pozitivního.
1: Děkuji za to, že jste nám připomněl, jak je důležité studovat Bibli více do hloubky. Pokud někoho třeba konkrétně váš projekt zaujal, jak se může zapojit, kde najde více informací?
2: Nechť navštíví stránky icej.cz, www.icej.cz. Tam je jeden z těch článků nazvaný Získejte výklady Tóry a je tam taky e-mailová adresa, na kterou stačí napsat a přihlásit se a potom bude dotyčný dostávat každý týden novou porci biblických otázek.
1: Naším dnešním telefonickým hostem byl viceprezident Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém Mojmír Kalus. Moc vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a přeju vám i projektu Strom života mnoho božího požehnání do další práce.
2: Pěkně děkuji, pěkný den také vám přeji.
0: Tak to byla repríza dnešního ranního telefonátu a teď už na Rádiu 7 asi 22 minut před 5. hodinou písničky Jany Zibalové Daj sa mi napiť a také kapely We Are Messengers Never Change Your Mind, ty neměníš svůj názor.

Ty nedáváš, abys nám to následně vzal. Ty dáváš lásku, která není vázána na okolnosti. V lásce nikdy neměníš svůj názor. Dospívala na rádiu 7 kapela We Are Messengers. Je to velmi povzbudivé vědět, že ta boží láska není jako ta lidská, která je často velmi přelétavá. Ta boží je neměnná a věčná. Dnes jsme si v kalendáriu připomínali úspěšný návrat vesmírné lodi Apollo 11 z její mise na měsíc, během které vstoupil na měsíční povrch první člověk v historii, Neil Armstrong. Při výstupu pronesl památnou větu: je to malý krůček pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. U této mise nešlo jen o cestu tam, ale samozřejmě i o úspěšný návrat, který se podařil, a v současné době vesmírné agentury plánují návrat na měsíc. Pán Ježíš také přišel za námi na zem a jeho krok ke kříži na Golgotě znamenal velký skok pro celé lidstvo. Otevřené dveře zpět do boží přítomnosti. Po úspěšné a splněné misi se vrátil zpět ke svému otci, ale my víme, že se zase vrátí zpátky a vyhlížíme nedočkavě jeho návrat, protože víme, věříme, že to bude pro celé stvoření nový začátek pod spravedlivou boží vládou, která už nikdy, nikdy neskončí. Jak je uklidňující vědět, že když k Bohu v Pánu Ježíši přicházíme, on nás zachraňuje a je to on, kdo pak už navždy opatruje naši duši. A o tom zpívá i Jana Pestová: Opatruj mou duši.

Blíží se 17. hodina, která na Rádiu 7 přinese pořad Interval, který v těchto týdnech nabízí vzpomínkové procházení tvorbou skupiny Trabant. Dnes je před námi poslední řadová deska Vlnobít, kterou představí Lucie Endlicherová. V tuto chvíli se s vámi také od mikrofonu loučí moderátor Milan Remeš, kterého vystřídá Kateřina Hodecová. Přeji vám požehnaný zbytek pátečního odpoledne a také odpočinkový požehnaný víkend a zůstávejme s Bohem.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Dobrý den. Interval se hlásí svou tradiční znělkou a od mikrofonu posílá tradiční pozdrav Lucie Endlicherová. Interpret, jehož skladby budou dnešním pořadem znít, je vlastně taky tradiční. Rozhodně z oněch 7 nahrávek, které má skupina Trabant na kontě, se podstatná část objevila taky v našem vysílání, v tomto programu. A tak je všechno vlastně na svém místě a vše, jak má být. Teď je jen otázka, jestli je všechno, jak má být, taky u Trabandu. Pauza od poslední vydané desky byla přece jen trošku větší. Předchozí řadovka Neslýchané spatřila světlo světa na jaře 2011 a o to zajímavější tedy bude sledovat, co se mezi tím s kapelou událo. Navíc Trabant slaví 20 let své existence, desku Vlnobít vydal v listopadu 2014 a opatřil ji pod titulem Láska vítězí nad pravdou, lží a nenávistí, a tedy jasným odkazem na oslavy výročí sametové revoluce. Prostě spousta nejrůznějších konotací, které už dopředu určují, jakým způsobem bude posluchač k desce přistupovat. Nebude lepší, než shromažďovat data, prostě poslouchat?

Jarda Svoboda je bezesporu velmi obratný textař. Jeho schopnost zkratky a vypíchnutí toho podstatného, cit pro detail, radost ze života, to vše v každé písni zaslechnete po prvních tónech, po prvních slovech. Už po první písni alba Vlnobít je jasné, že půjde o nahrávku plnou energie, takovou, na kterou jsme přece jen chvíli čekali. Tahle poloha Trabandu sluší. Energie, hutné tóny, radost z muziky, vyhrávky, které objevíte někdy při prvním a někdy až při x-tém poslechu. Tak co tam máme dál? Aha, Kabát 66. Taková písničková autobiografie.

Není třeba příliš hloubat, aby bylo jasné, že svoboda zpívá sám o sobě a proto se do 60. let vrací hudebně, aranžemi, ale přes klávesy přesně ve stylu 60. let se nese banjo, nástroj, kterému rozhodně tehdejší doba nepřála tolik a dnešní doba mu v mnohém holduje. Ale text o zvířeti, které ještě žije, a o kráse a harmonii, ukazuje na to podstatné. Po čem toužíme? Co v životě skutečně chceme mít? A na druhou stranu, až si to uvědomíte a nadefinujete, stejně budete muset onen žebříček hodnot obhájit a vystavovat ho běžné realitě. Jaká je ta realita v roce 2014? Třeba taková, jako o ní zpívá píseň Trofeje?

Tak nevím. Je to klišé, když píseň, do které se vejde i kus vulgarity, náhle končí konstatováním bez lásky nejsem nic. Mohli bychom to tak možná brát, mávnout rukou a říct si, že to už tu bylo a už to na nás nejrůznější kapely zkoušely. Ale když jsem tuhle písničku slyšela po druhé, po třetí a po páté, došlo mi, že je to ještě trošku jinak. Nevím, zda je to tím, že Trabantu nadržuju, nebo je to opravdu tak, že mu podobná konstatování je možné věřit, protože znějí uvěřitelně a jsou použita účelně, na těch správných a pravých, tedy pravdivých místech. Rozhodně trofeje jsou píseň, se kterou se nejspíš bude umět ztotožnit spousta posluchačů, co jsou na tom podobně. Žijí svůj spořádaný život, chodí do práce, budují hodnoty, ale někdy zatím vším něco chybí. Ten důvod, smysl, vyústění, cíl. A proč by to nemohlo být tak, že cílem je skutečně ono poznání, že bez lásky nejsem nic? Samokonstatování samozřejmě nestačí, jde i o to, kam jde takové poznání potom, co ovlivní v mém životě, co s ním udělám. Ale už jen ty otevřené oči, ten otazník, něco mi tu stále chybí, který má svoji odpověď v onom, bez lásky nejsem nic. A výsledkem může být, no a tady už si každý musí dosadit to své řešení. Pravda? Ani Trabant ho nenabídne. Jde dál, nezastavuje se. To, co chtěl, už Jarda Svoboda konstatoval, takže můžeme pokračovat.

Promluv se mnou. To nejzřetelnější poselství písně, která právě dozněla, bude za chvíli vystřídáno voláním potichu. Je to totiž tak, že ono hledání vlastního místa, toho, proč člověk dělá to, co dělá, proč směřuje, kam směřuje, co ho určuje a proč ho to určuje, tak právě tohleto hledání proznívá mnoha písněmi na albu. A dostane se jak na výkřiky plné síly, jako například píseň Nepoužitelnej, která sice dobře mluví o tom, jaký má smysl vzepřít se rukám, které chtějí člověka vykrmit ve zlaté kleci a chytit na zlaté keci, ale pro várku dalších silných výrazů je raději necháme k poslechu těm, kdo budou chtít slyšet a v dnešním pořadu nezazní, tak tedy dostane se jednak na ty výkřiky plné síly, ale i na okamžiky nejistot a hledání, touhy zmizet, nebýt, nemluvit, jít do ticha. Není to první taková zmínka Jardy Svobody, motiv ticha a úniku z věčného koloběhu života, co se někam šine, ale někdy nevíme pořádně kam, je textům Trabandu prostě vlastní, blízký. Na Vlnobítu, albu z roku 2014, zní to tiché volání takto.

Trabant, to je v současné době Jarda Svoboda, kytara zpěv, Jana Kaplanová, trumpeta, klávesy zpěv, Václav Pohl, bicí zpěv, Robert Čkarda, tuba zpěv, Radim Huml, nový stálý host hrající na benčo, no a v jedné písně na desce se mihnou také Emma Pohlová a Emilka Kaplanová, které zpívají. Deska Vlnobít evokuje svým názvem sílu vln, moře, vody. A právě takové jsou i jednotlivé písničky. Mají v sobě spoustu správně odměřené muziky. Hudbu, která je oholená až na kost ve své nepřikrášlenosti a nestrojenosti. A přitom jde o muziku nápaditou a zajímavou. Rozhodně však ne překrášlenou a přehraně upoutávající pozornost. Zároveň se v textech, tentokrát více než jindy, objevují už zmíněné peprné výrazy a slůvka, se kterými by někteří při poslechu mohli mít potíže. Ale když budeme skutečně poslouchat, pak zjistíme, že jde o slova použitá velmi účelně, že mají svou výpovědní hodnotu a že jejich rozumná míra nebyla překročena. Snad je to dobou, ve které žijeme, že se vše přiostřuje a více vyhraňuje. A tak i Trabant.

No a pokud byste se chtěli leknout, že všechna lyrika a křehkost už se z hudby Trabandu vytratila, nedejte se zmást. Stačí poslouchat dále. Na Rádio 7 hrajeme v intervalu z alba Vlnobít skupiny Trabant.

Album skupiny Trabant Vlnobít se postupně propracovává skrze další a další vrstvy, hlouběji a hlouběji. Nejprve jsme prováděli tu první volbu, volbu mezi černým a bílým, mezi dobrým a špatným. Dělali jsme si jasno ve vlastním směřování a uvažovali o tom, proč právě tudy. Ovšem, jak se dostáváme k dalším a dalším skladbám, postupně vstupujeme víc a více do hlubokých a nejen srdcových témat. Jarda Svoboda se nebojí zkoumat motivace, nebojí se dívat se pravdě do očí a být upřímný i sám k sobě. Často právě jen zkoumá, to je jeho základní životní nastavení, být pozorovatelem a pojmenovavatelem.

Podle introspekce, kterou Trabant udělá v následující písničce Radiohit, by se mohlo zdát, že žijeme v době, kdy jsou určujícími elementy peníze, jídlo a počasí, a taky naše přání. Ale pokud je před námi píseň Radiohit, ve které zazní taky jakýsi podtitul celého alba, tedy věta o tom, že láska vítězí nad pravdou, lží a nenávistí, je třeba jedním dechem dodat, že volba je na každém člověku. Nedat se. To je to podstatné.

0: 1711 korun. Jak to vidíte, Hanko, že jste na tom v tuhle chvíli?
1: Balík v balíku, abychom byli přesnější, posluchačka uhádla přesnou částku.
2: Přesnější na severozápadě Čech, teploty do 18.
3: Hlavní je, abyste si pochutnali a my se samozřejmě tady...
4: ...blokovali. Pořádkové složky s obušky a pepřovými spreji rozehnali dav studentů a na 40 z nich zatkli. Také rozebrali...
3: A jdeme na úplně poslední přání dnešního vydání písniček na přání. Kdo pak se mi to dovolal?

Pokud něco kapelník Trabandu Jarda Svoboda umí, pak je to skutečně ono pozorování. Pokusí-li se v textech svých písní nabídnout nějaké řešení či vyústění, udělá to velmi nenápadně. Nejčastěji tak, že pozorovatelsky shromáždí velmi barevnou skupinu lidí, takové malé CDčkové panoptikum, jakýsi Betlém současnosti. Při jeho sledování vám před očima budou jako na orloji přecházet jednotlivé postavy a postavičky. Tu více a tu méně barevné, tu více a tu méně vyhraněné. Letmý detail, pár slov jakoby do větru, jen krátká charakteristika a zase cváláme dál. A až se míra dovršuje a postav je více než dost, přichází rozuzlení. Kratičká nabídka cesty ven. Ber, chceš-li. Vydej se po ní, chceš-li. I tak budeš muset přemýšlet o tom, co vlastně je míněno poslední větou písně Vidím tě. Kde jsi ty? Tam jsem taky já.

Procházejíc jednotlivé písně Vlnobítu, čím dál víc ve mně rostlo přesvědčení, že to nejdůležitější sdělí poslední skladba. S čím nás chce kapela opustit? Jakou informaci, jaké sdělení považuje za nejdůležitější, za nosné pro celé album? Co si má posluchač odnést z nahrávky? A ano, je to tam, však uslyšíte. Trabandu se podařilo natočit desku velmi sevřeného tvaru. Nenajdete zde díru, nepropadl by tu ani špendlík. Nutí mě mít oči do kořán, vidět drobnosti, nezapomínat na maličkosti. Pořád dokola si definovat, co je podstatné a nad čím je možné mávnout rukou. A nevím, proč bych pod podtitul, který desce dala sama kapela, připsala ještě verš z knihy proroka Izajáše. Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Ta radost. Od mikrofonu mává Lucie Endlicherová.

0: Tužba. Krátce po 18. hodině vás od mikrofonu Rádia 7 zdraví a hezký a klidný podvečer přeje Kateřina Hodecová. Otevírá se před námi více než 6-hodinová plocha večerního vysílání Rádia 7, ve které toho pro vás máme připraveného docela dost. Ale začneme takovou malou ochutnávkou všeho, tedy pokračováním cyklu Bible Guide, pod kterým je podepsaný Jiří Zdráhal, pastor církve ICF.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel, 22. kapitola. Prorok ohlašuje příchod soudného dne, zničení Jeruzaléma. O město, jež proléváním krve přivolává svůj soudný den, provinilo se z krví, kterou si prolilo. To můžeme jistě vztáhnout na Ezechielovu dobu, kdy bylo město zničeno. Předpověď vyhnání Izraele mezi všechny národy nám ale text spojuje s Ježíšovým proroctvím o zničení Jeruzaléma po svém ukřižování. V Ezechielovi čteme: rozptýlím tě mezi národy, rozpráším tě po zemích a s tvou nečistotou skoncuji. V očích národů budeš v opovržení a tehdy poznáš, že já jsem Hospodin. Ježíš před svým ukřižováním předpověděl zkázu Jeruzaléma a následné vyhnanství Izraele podobnými slovy. Čteme: tak na vás padne veškerá spravedlivá krev prolitá na zemi. Budou padat ostří meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní. Verš 14 z této kapitoly Ezechiele o blížícím se soudu použil autor knihy Poutníkova cesta John Bunyan pro vykreslení duchovního stavu člověka před svým obrácením se k Bohu. Ve verši 14 čteme: zdali pak zůstaneš tak smělé a silné, město Jeruzaléme, ve dnech, kdy s tebou zúčtuji. Bunyan ve své alegorii velmi trefně a biblicky popisuje vnitřní boj toho, kdo touží po Bohu a přestává si být jistý sám sebou. Pojďme si přečíst úryvek, který tuto vnitřní přípravu k přijetí Krista popisuje. I viděl jsem ho, poutníka hledajícího spásu, jak chodil po polích a četl si v knížce. Byla na něm vidět silná vnitřní úzkost. Když četl, tak propukl v hlasitý pláč a volal: co mám dělat, abych byl spasen? Viděl jsem ho, jak se dívá, kterou cestou se dát. A viděl jsem, že se k němu blíží muž, který se jmenoval Evangelista. Ten se ho zeptal: proč tak smutně voláš? On pak odpověděl: pane, z této knihy, kterou držím v ruce, jsem porozuměl, že jsem odsouzen k smrti a že bude soud. Nechci ale zemřít a na soud nejsem připraven. Evangelista mu na to odpověděl: proč nechceš umřít, když tento život provází tolik trápení? On odpověděl: bojím se, že břemeno, které mě tíží, stáhne mě níž než je hrob a já skončím v pekle. Nejsem připraven jít do vězení ani k soudu, protože se bojím, že nesnesu svůj rozsudek. Když na to pomyslím, úzkostí pláču. Evangelista na to řekl: jestli jsi na tom takhle, proč ještě stojíš a čekáš? Poutník odpověděl: nevím, kam mám jít. A evangelista mu dal list pergamenu, na kterém bylo napsáno: uteč před budoucím hněvem. Četl dál v tom listu a pak se tázavě otočil na evangelistu: kam ale mám utéct? Ten mu ukázal přes široké pole a řekl: vidíš tam tu těsnou branku? Nevidím, odpověděl poutník. Vidíš tedy tamto světlo? To se mi zdá, že vidím. Dobře, řekl evangelista, nespouštěj svůj zrak z toho světla a běž přímo k němu. Tam dojdeš k bráně, když na ní zatlučeš, řeknou ti, co máš dělat. Poutník se vydal za světlem evangelia, prošel úzkou branou a vydal se na cestu spasení. Bunyan takto obrazně popisuje stav člověka před přijetím Kristovy spásy. Na příkladu Ezechielova verše ukazuje na důležitou součást duchovního hledání. Když se duše člověka blíží k poznání Boha, tak narazí na zeď. Tato zeď, kterou musí zdolat, je uvědomění si vlastní hříšnosti. V té chvíli člověk cítí svou křehkost, nedokonalost a špatnost. Předtím, než získá jistotu od Boha, musí svou vlastní jistotu ztratit. Proto objevování Boha není spojeno jen s pozitivními duchovními zážitky. Objevování Boha je totiž spojeno s objevováním sebe. Nemůžu plně vidět Boha bez toho, abych neviděl plně také sám sebe. A to nebývá příjemná pozitivní zkušenost. Světlo evangelia ozáří naše vnitřní já, náš myšlenkový svět a oblast našich přání. Ve světle evangelia nevidíme jen tu úzkou bránu, kterou máme projít, ale také svá pevně uzamčená temná tajemství. Když ale přijmeme pravdu o sobě, tak přijmeme také slavnou pravdu evangelia. Ježíš řekl, vcházejte těsnou branou, prostorná brána a široká cesta vede do záhuby. A kdekdo tudy kráčí? Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málo kdo ji nachází.

0: Poznávat Bibli můžete s pastorem Jiřím Zdráhalem zase v pondělí v 8 hodin ráno. 8 a 18, to jsou časy relace Bible Guide v každém pracovním dni. No ale teď už pojďme k přehledu pořadu, které vás čekají v programu Rádia 7 dnes večer. Oddílové akce pořádané zvlášť pro kluky a pro holky nabízejí prostor pro hlubší sdílení i zábavu šitou na míru. Jak je připravit, proč mají smysl a co na nich děti nejvíc oslovuje? O zkušenostech i programu mluví sourozenci Johanka a Natanael Joklovi v rozhovoru s Ondrou Malým v pořadu Štafeta od 6:30. V Kanafásku v 19:15 uslyšíme další příběh Radka Daniela v podání Marcely Dýrové. Máte pokušení si ho poslechnout? Doufám, že ano, protože dnešní vyprávění vám nabízí doslova lákavé pokušení. Tak tedy ve 7:45. O vedení, autoritě i pokoře bude další úvaha z celoročního seriálu kazatele Jaroslava Pokorného, který zpracovává pro pořad Nejen chlebem. Vysíláme ve 7:45. To 44 tisíc zachráněných z vyvoleného národa doplní obrovské množství božích služebníků ze všech ostatních koutů světa. Právě takhle to bude vypadat boží misijní dílo v období velkého soužení. Tak ho popisuje 7. kapitola knihy Zjevení. A na něj se podrobněji zaměříme v dnešní relaci Světem Bible, kterou vysíláme 15 minut po 20. hodině. Před týdnem jsme se ve večeru pod lampou na Rádiu 7 poprvé zaposlouchali do čtení z knihy Davida Louly České studny, ve kterých mapuje ctnosti, které našim předkům umožňovaly žít praktický a zbožný život. Dnes bude řeč o studně uctívání a pracovitosti. Poslouchejte v 9 večer. Bůh svou přítomnost jasně ukazuje na svém stvoření, ve svém slově a na svém synu, Pánu Ježíši Kristu. Proč je tady pořád tolik lidí, kteří nechtějí uvěřit? Příčiny zkoumá Charles Stanley v relaci Doteky po 10. večerní. V minulém dílu čtení na pokračování z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová, služebnice boží, jsme sledovali, jak se Wesleyova rodina přestěhovala do Edportu, kde se sem stal farářem. Byla to příležitost k novému začátku a zlepšení rodinných poměrů, ale nepodařilo se. Místo toho pohádce sem Wesley odešel od rodiny. Vrátí se? Poslouchejte 15 minut po 23. hodině. Tak tohle je stručný přehled pořadů, které jsme pro vás dnes večer připravili. Chceme vám být dobrými společníky i průvodci, a tak doufám, že si z téhleté nabídky vyberete. Dobrý poslech a dobrý večer.
1: Posloucháte Rádio 7.

Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdný, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří.

pátečním podvečeru vám hraje Rádio 7. Před námi je skupina Nad čarou, která připomíná synovství Ježíše Krista, ale také synovství naše.

On je láska, bude znít v následující písni Lucy Grimble a ta nás dovede k 6:30 a času relace Štafeta.

0: Klíčovou součástí klubového života jsou výpravy. A kromě táborů, puťáků a společných výletů se dá podnikat i jeden velmi atypický a v dnešní době možná trochu kontroverzní typ výprav, kterým se v naší klubové hantýrce začalo přezdívat Lady Club a pánská jízda. Co to je? Moje jméno je Ondřej Malý a na tuto otázku si dneska odpovíme nejen s jedním hostem, ale dokonce se dvěma. Sedí tu se mnou sourozenci Johanka a Anat Joklovi. Přátelé, vítejte.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: S Johankou vás na tom se známe celý život vlastně. Nata znám celý svůj život a Johanku znám celý její život. Potkali jsme se v církvi bratrské na Praze 13 a společně jsme pak chodili do klubu Robinson a později postupně jsme se všichni i nějakým způsobem podíleli na jeho vedení a právě na přípravě pánských jízd a lidi klubu. Opakuju ten termín pořád dokola. Mohli byste objasnit, co to znamená?
2: Tak pánská jízda nebo Lady Club je nějaká akce, která je jednodenní, vícedenní, s nějakým přespáním třeba, a je rozdělená na kluky a holky. To znamená, že kluci mají zvlášť svůj program, tu svoji pánskou jízdu, a holky mají zase nějaký ten Lady Club.
1: Tak já k tomu ještě doplním za holky, že to je akce, kde jsme prostě spolu a děláme to, co máme rádi, což může být vlastně úplně cokoliv. Může to být něco kreativního, odpočinkového, nebo naopak úplně akčního, ale hlavně je to prostor, kde jsme jedna pro druhou.
0: Ty jsi už mi na to částečně odpověděla, ale chtěl bych se ještě zeptat, jestli byste mohli nějak doplnit, proč vlastně takový typ akce dělat? K čemu je to dobrý?
2: Tak jeden dobrý důvod je, že jak kluci, tak holky mají nějaká společná témata, které se hodí nějakým způsobem komunikovat společně v rámci té skupiny. A pro kluky to může být třeba, jak zvládat svoji vlastní sílu, která prostě přichází v tomto období, pro holky něco jiného.
1: Jo, já za hlavní smysl považuji, že vlastně je díky tomu možný jít mnohem víc do hloubky, než během nějakého malého small talku po dorostu. Tenhle prostor jít do hloubku může vytvořit takovou atmosféru přijetí a bezpečí, což si myslím, že je v tom nejdůležitější, nějaký safe place, kde může člověk říct otevřeně úplně cokoliv.
0: A tohle je zajímavé. Zažili jste někdy naopak, že to děti nevnímali jako bezpečný prostor, kam chtějí, ale jako něco, kde je vlastně štve, že to druhý pohlaví tam není a kde vůbec nechápali, proč by měli mít akci kluci sami a holky sami?
1: Jo, určitě. Já si myslím, že rebelie k tomuhle věku patří. Takže je takový to říct, že hej, proč to děláme, tak je úplně běžný. Ale myslím si, že když se podaří vytvořit prostě tu atmosféru, vyhecovat děcka, ať tam jdou, takže když to pak jednou zažijou, tak že můžou změnit na to ten pohled.
2: Souhlasím.
0: Jsou ty akce od sebe, kromě toho, že jsou organizované pro opačné pohlaví, nějak odlišné?
2: Nutně nemusí být. Kluci i holky můžou mít podobné zájmy. Není v tom žádné pravidlo. Myslím si, že neškodí, když se kluci naučí trochu vařit. Stejně tak, jak když to umí holky. Ale asi si snaž dokážu představit, když spolu kluci budou štípat dříví, než když to budou dělat děvčata. Asi tak.
1: Jo, já začnu tím, v čem si myslím, že jsou podobný, že podle mě u obojího jde nějaký hledání, podpoření a rozvinutí naší identity, což je podle mě přesně ten čas, kdy to děcka začínají řešit v tomhle věku, takže to může být i vlastně propojený s tím, kým jsme jako muži a ženy. To objevení nějaký originality, potenciálu, který v nás leží. A na té praktické rovině bych řekla, že už to shrnul nad, no.
0: Ještě mě zajímá, jestli myslíte, že má smysl takové akce dělat, i když jsou pohlaví v klubu hodně nevyrovnaná početně. Třeba když na klub chodí 11 kluků a 3 holky.
2: Určitě. Myslím, že když jich tam těch děcek je míň na té akci, tak to může být komornější, můžou se budovat lepší vztahy. A naopak, když jich je víc, tak to může podpořit k nějakým jako lepší partě, k tomu by se třeba lépe ty děcka poznali.
1: Rozhodně se přidávám, že jakýkoliv počet má cenu. Naopak si myslím, že možná pro nějakou diskuzi tak je i lepší menší skupinka, takže možná třeba dát společný program ve velkým a potom se rozdělit i na nějaké povídání, na sdílení třeba do menších skupinek.
0: Abychom nevyvolali falešný dojem, jak často si myslíte, že je vhodné takovou akci dělat? Je třeba možný dělat jenom genderově oddělené akce, nebo je to otázka jedné akce za rok, jedné akce za dva roky?
2: Mně by určitě připadalo škoda, kdyby se jak dělali jenom tyhle akce, tak kdyby se nedělali vůbec. Připadá mi, že to má svoje místo. Co si vzpomínám, tak my jsme to dělali tak jednou, dvakrát ročně podle kapacity vedoucích a děcek. A myslím si, že to byla docela dobrý interval, v jakém to dělat.
0: Kdo takové akce plánuje a kdo je potom vede? Dělá to celý tým dohromady, bez ohledu na pohlaví, nebo je jenom plánují dohromady? Jakým způsobem je vyřešená organizace?
1: Mně přijde super si třeba datum a místo domluvit dohromady jako celý tým, aby i vlastně jak kluci, tak holky věděli, kde pak budou, ale potom už samozřejmě jako ten program jako takovej, tak se můžou v těch rozdělených týmech řešit.
2: Jo, je to i výrazně podle mě praktičtější, když kluci to plánují potom pro kluky a ženy pro děvčata.
0: Musí být takové akce vždy rozdělené po celou dobu, nebo si dovedete představit nějaký hybrid, kde půlku víkendu jsou skupiny oddělené a pak se třeba sjednotí na stejném místě?
1: Jo, to jsme taky určitě dělali, že jsme měli třeba rozděleně večer holky a kluci. Byl to takový víc čas jít do hloubky popovídat si a pak jsme se další den sešli třeba na bouldru nebo na frisbíčku nebo na nějakým výletu.
0: Vzpomínáte si na první pánskou jízdu a lady club, který jste se účastnili?
1: Tak já si na svůj první lady club pamatuju moc dobře. Odehrával se vlastně v Praze na Soukenický a začínal společným večerem. Oblíkli jsme si černý oblečení, nahodili jsme kapuci a když už se tak nějak začalo vyprazňovat město, tak jsme vyrazili sprejovat. A bylo to prostě spojení takového toho pocitu rebelie, který jsme si hrozně užívali, ale současně prostoru pro kreativitu, mít prostě před sebou tu prázdnou stěnu a na ní vytvořit cokoliv jsme chtěli. Něco jsme dělali i společně pak. Možná vás teda teď trošku zklamu, že to byla legální stěna. Byl to John Lennon's Wall tady v Praze. Tak když se třeba spojíte s nějakým pražským dorostem, tak vám třeba poskytnou i nocleh. Ale myslím, že to, co mě tehdy hlavně oslovilo, tak byl ten čas semknutí, dělat něco společně, bejt si blízko a mít možnost bavit se o věcech, na který možná není normálně čas.
2: Já jsem teda dlouho pátral v paměti, jaká byla první akce. Určitě si nejsem jistý, ale ta první, kterou si pamatuju, myslím, bylo, že jsme byli někde v lese jako kluci a stříleli jsme po sobě airsoftkama. Ty bys mě možná i Ondro opravil, která byla první.
0: Já si vím, co myslíš, ale taky nevím, co bylo první, jsme starý.
2: A musím říct, že to bylo super, protože jsme se skvěle vyblbli, potom jsme měli nějaký jednoduchý zamyšlení a popravdě si myslím, že jsme potom se už rozešli, že to bylo takhle všechno, nebo jestli jsme měli nějaké jídlo, ale pamatuju si, že to byla docela jednoduchá akce a rozhodně to bylo jako hrozně moc zábavy.
0: My jsme se určitě potom hned nerozešli, já si totiž docela pamatuju, pokud teda myslím tu stejnou akci, že jsme pak přišli k vám domů a jeden z vedoucích, tvůj starší brácha, nám tam udělal pečenou krůtu. A mě tehdy poprvé v životě připadalo vaření mužný. Tak to byl takový silný zážitek z pánské jízdy.
2: Jo, tak tu krutu si samozřejmě taky pamatuju. Nevím, jestli to byla tato, ale to je pravda.

0: Tématem dnešního dílu jsou Lady Kluby a pánské jízdy a mými hosty jsou Natanael Jokla a Johanka Joklová, zkušení organizátoři těchto akcí. A já se přiznám, že nemohu nevyužít jedinečnou příležitost, která se mi tady naskytla, protože když jsem byl dorostenec, tak mi moje sestra vždycky odmítala říct, co se na Lady Klubech děje. A dneska jsem po 12 letech konečně zjistil, že se tam sprejuje, tak teď už možná chápu, proč mi to nikdy nechtěla říct. Ale teďko, Johanko, musíš. Co se tam dělá?
1: Takový background teďka. Když jsem začala chodit do dorostu, tak vlastně byly nejdřív jenom Lady Kluby. Takže se mi líbí, Ondro, že když se vám nepodařilo z nás teda dostat, co děláme, takže jste si založili svý vlastní akce podle svých představ. Ne, teďko vážně. Myslím, že program může být fakt úplně cokoliv. Že primárně jde o to ty holky znát a vědět, čím žijou, co je baví, co je zajímá, co by třeba rádi zkusili. Možná i díky vlastně tomu ten potenciál v nich rozvinout a můžou zkusit díky tomu něco novýho. Abych nemluvila úplně jenom tak obecně, tak řeknu za sebe, že mám hrozně moc ráda společný vaření nebo pečení, dělat něco dobrýho a u toho si prostě povídat. A navíc si myslím, že většina z nás má ráda dobrý jídlo, takže jakoby i ty lidi, co se nechtějí zapojit do procesu vaření, tak minimálně ten výsledek potěší. Navíc to jídlo může mít i přidanou hodnotu, že se dá využít pro někoho dalšího, třeba upíct na neděli na občerstvení po bohoslužbě, nebo na Vánoce jsme šli třeba do domova důchodců, kde jsme potom rozdali perničky, co jsme nazdobili. Nebo třeba i zajít za někým, kdo má nějakou náročnou situaci ve sboru, je nemocnej, za nějakým seniorem udělat mu radost a něco mu tam takhle přinést.
0: Povedlo se nám někdy udělat, že to pečený a vařený jídlo pak snědli ty kluci?
1: To by byla dobrá akce, že Ondro?
0: Mně se to líbilo, akorát si nevzpomínám, jestli jsme to někdy udělali, anebo jestli je to jenom moje dětské přání.
2: Já myslím, že to jednou určitě bylo. Ale už si asi taky přesně nevybavuju, z jakých okolností. Pamatuju si, že kluci měli nějaký survival a holky snad měly soutěž Masterchefa a pak mělo dojít k hodnocení jídla právě vyhladovělými kluky. Ale nevím, jestli to přesně tak dopadlo, nebo jestli to prostě jenom schramstli.
1: Taky si nejsem jistá, jestli to vydrželo, protože to bylo určitě výborný.
0: Ne, promiň, jsem tě přerušil. Co dělat, když holky nejsou ten typ, co by chtěl jenom stát u plotny a dělat takové ty tradiční holčičí aktivity?
1: Jo, myslím si, že rozhodně to není právě o těch tradičních aktivitách, což jsem chtěla tak dost zdůraznit a dostat se k tomu ještě, že si myslím, že to fakt může být úplně cokoliv. Může to být nějaký sporty, může se jít na stěnu, frisbee, volejbal, piknik, jít na výlet do jump parku, nebo prostě si zahrát unikovku. Klidně i pokud jsou to hodně akční holky, tak jít třeba na Survivor. Přijde mi super i nějaký aktivity, co podporují kreativitu, ať už prostě focení nebo točení nějakého videa, reelska. Teď se nám osvědčilo s dětskama z Dream Academy, z Mezinárodního vězeňského společenství, tak jsme natáčeli reklamní video nějakého produktu a mělo to úspěch, tak si myslím, že i cokoliv takového, co třeba se dá použít pak pro dorost do sociálních sítí i možná jim dát v tom víc takovou výzvu, že můžou i reálně vytvořit něco, co se pak použije, nebo prostě udělat nějakou výstavu jejich děl, vernisáž.
0: Občas žiju v naivní představě, protože holčičí kultuře nerozumím, že pro holky není program až tak důležitý jako pro kluky. Že kluci jsou víc orientovaní na aktivity a holky, aspoň jsem to tak často vnímal, přirozeně tíhnou spíš ke konverzaci a k tomu trávit čas spolu. A to je pro ně priorita. Máš taky ten pocit a projevuje se to nějak při plánování té akce?
1: Jo, řekla bych, že rozhodně je to nejvíc fakt o tom společném času, že ten program vytváří spíš takový podkres pro ty rozhovory, pro to, aby jsme se nějak víc poznali a důvěřovali si, ale že samozřejmě to popovídání tam vlastně dělá úplně nejvíc a ten program asi je trochu druhotný.
0: Zároveň bez těch činností se těžko akce připravuje a může se stát, že skupina holek v oddíle je zájmově hodně nesourodá. Že je tam skupina těch, které by nejradši pekly a moc se u toho neušpinili od třeba bláta, zatímco jiné holky ze všeho nejradši si hrajou na vojáky a běhají ultramaratony. Co dělat s tím, když se v kolektivu objevují takto protichůdné temperamenty?
1: Když jsou tam fakt rozdílné skupiny holek, tak si myslím, že je určitě možnost to rozdělit a zkusit udělat to i to a pak se zase na nějakou činnost třeba spojit, nebo je i vyhecovat možná do toho, aby zkusili něco, co předtím nikdy nedělali, ať už je to akční, anebo to kreativní a můžou buď zjistit, že je to třeba mega baví, anebo naopak, že je to vůbec nebere, ale že to vlastně tím pádem fakt dělat nebudou, ale možná se nebát i v tomhle zkusit něco novýho.
0: Pro klučičí skupinu, alespoň pro tu naší, když jsme byli malí, byl program vždycky hodně důležitý. Chtěli jsme vědět, co se bude dělat, to nejčastější otázka, kterou jsme pokládali. Co budeme dělat teď? Co tebe přitahovalo na pánských jízdách? Ať už co se týče programu, nebo to třeba bylo něco úplně jiného?
2: Mně určitě vždycky se líbilo, že jsem tam byl s kamarádama. Ten kolektiv byl skvělý. Líbilo se mi, že jsme vyrazili často někam do přírody.

0: nadšený do nějaké aktivity, můžu typicky do nějaké outdoorové aktivity nebo survivalu nebo do něčeho takového, ale děti v dorostě ne. Klubové děti v dnešní době by často nejradši seděli za počítačem a povídali si o Robloxu nebo já nevím, co teď frčí. Zase častěji, teď nechci stereotypizovat, ale častěji podle mě muži jsou v tomhle trochu natvrdlí a když jsou nadšení do outdooru, tak prostě chtějí dělat outdoor s dětma. Je to dobrá cesta, nebo je potřeba to nějak řešit a víc přemýšlet, co zajímá děti a více jim přizpůsobit?
1: Já si myslím, že to je taková dvoustranná věc. Jedna věc je, musíme být schopní jako vedoucí se dostat do toho prostředí dětí, proto ani, aby oni i měli vůbec zájem o to se podívat do toho, co my jim nabízíme. Zároveň je tam nějaká výchovná složka, kdy se snažíme to, co my vidíme, že je dobré a třeba vidíme nějaké hodnoty z Bible a z toho, jak jsme jim byli vychovaní, tak předat jim. Takže určitě to vyžaduje nějakou přizpůsobivost. Když jsou kluci nadšený do her, tak je necpat jenom na nějaký bojiště, ale třeba zkusit se spojit s rádci, pokud máte v dorostě, a s mladšími vedoucími, zkusit se to, co třeba děcka hrajou, pomoct zorganizovat nějakou LAN party nebo prostě nějakou gaming night a prostřídat to. Podle mě je velice důležitá ta pestrost, protože i v tom věku to pomáhá rozvíjet i děcka hrozně moc. Je to, bych řekl, nebezpečné jít furt jenom jedním směrem, pak se může úplně zapomenout na nějaký talent dítěte, který se prostě neobjeví.
0: Já předpokládám, že se to stává i na lady klubech, že se třeba neprotne zaměření vedoucích s dětmi. Stejně tak i ty ostatní otázky, co jsem pokládal, tak jsem je sice směřoval na jednoho z vás, ale vlastně si dovedu představit, že obdobné situace se můžou vyskytnout na obou dvou typech akce. Napadá někoho z vás něco, co byste chtěli doplnit k odpovědím toho druhého?
2: Já možná ještě navážu na to teďkon, že myslím si, že nadšení je nakažlivý, takže pokud vedoucí má prostě nějaký zájem velký a chce ho dětskám předat, tak je to super, ale fakt je podle mě důležitý i hodně sledovat právě, co tu danou skupinu baví, čím žije a nějakým způsobem v tom je právě podpořit a pokud možná i ten vedoucí úplně to necítí jako svoje téma, tak mi přijde super pozvat nějakýho hosta. Pozvat třeba u těch holek nějakou další inspirativní ženu, která může něco předat. Nebo jsou některé akce už připravené, třeba jako Eva Evě, kdy je možný jít víc na hloubku a řešit určitý témata, který řeší většina holek v tomhle věku. Takže možná se nebát i takhle někoho oslovit, ať už je to někdo, kdo umí něco, co ty holky bude bavit, nebo kdo má co předat, co jim říct.
0: Já si vzpomínám, že s klukama jsme několikrát přizvali jednoho chlapa ze sboru, co byl policajt a prostě byl velký a odvážný a kluci ho žrali a časem se i přidal do vedení dorostu a vlastně se stal vedoucím v průběhu celého klubového roku. Takže i s tímhle máme podobnou zkušenost i na klučičí straně. Je něco, co byste na pánské jízdě nebo na lady klubu s takto genderově vymezenou skupinou určitě nedělali?
1: Asi ani ne. Pokud to není něco, co by bylo vyloženě naprosto mimo běžný selský rozum, neskákal by s nima z 8-metrový skály do lomu, ale jo, přesně, i dobrý dopřát rozmanitost, jak už jsme říkali.
2: Jo, přesně, za mě úplně cokoliv, že to je přesně ono, že to není o tom, že se dělají nějaké určitý činnosti, které jsou typické pro holky nebo pro kluky. Myslím, že nejde o to podporovat nějaký stereotyp, fakt spíš rozvinout, co vlastně v nich je a hlavně strávit ten společný čas.
0: Je průběh akce Pánská jízda a Lady Club pro účastníky klubu opačného pohlaví tajný? Nebo se to může říkat?
1: Je přísně tajný.
2: Jo.
1: Já bych řekl, že nějaké utajení může podpořit takové to vybudování

0: komunity a nějaké větší blízkosti navzájem mezi kluky nebo holkami, ale zároveň to jako není něco nutného, ale určitě si myslím, že platí taková ta zdravá poučka, že co si poví ty lidi tam, tak se nevynáší ven, když to jsou nějaké citlivé věci, baví se o něčem, co se jich týká nějak víc osobně.
1: Ondro to už se naznačoval, nesmí se to dozvědět nikdy. Takže to vzkazuju všem posluchačkám. Ne, ale myslím, že to safe place je strašně důležitý, vytvořit tam nějaký bezpečný prostředí toho, že ty rozhovory osobní, co tam vzniknou a osobní témata, které holky sdílejí, tak aby si prostě mohly navzájem věřit i příště, tak vědět fakt, že to prostě nebude říkat to nikdo nikomu dalšímu.
2: Tak já si cením toho, že jste mi dnes tolik prozradili. Mluvili jsme o tom, k čemu pánské jízdy a lady kluby jsou, co to vlastně je, jak často by se mohly dělat a jakým způsobem. A teď by mě zajímalo, jestli je něco, co byste chtěli vzkázat vedoucím klubů, kteří nás dnes poslouchají a třeba přemýšlí, že by pánský klub nebo lady jízdu někdy udělali. A nebo si naopak říkají, že to nestojí za to. A třeba vás napadá něco, čím byste je mohli motivovat.
1: Dělejte akce pro holky, má to cenu.
0: Určitě, za to bych se podepsal. Má to smysl budovat i zvlášť. Pokud to ty děcka nebudou vidět hned, tak to ocení po první akci a budete vidět, že to má smysl.
2: Díky moc. Mými hosty dnes byli Nat a Johanka Joklovi. Já vám děkuju za rozhovor.
1: Děkujeme taky.
0: Díky za pozvání.
2: Od mikrofonu se loučí Ondřej Malý.

0: končí štafeta, pořad, který vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Premiéru dalšího pořadu naladíte zase ve čtvrtek v 11 hodin a 15 minut. A tentokrát vám nabídneme čtvrtou část současné série s názvem Zahranice všedních dní. A ta čtvrtá část má podtitul Jak zorganizovat tábor.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Bylo 19 hodin, s vámi je Rádio 7 a u mikrofonu Kateřina Hodecová. Za necelých 15 minut pozvu k poslechu nejen vás, dospělé, kteří pořád máte rádi pohádky, ale hlavně a především vaše děti. Bude to pravidelný kanafásek. Ve 19:45 pak nabídnu relaci nejen chlebem a v ní další úvahu kazatele církve bratrské Jaroslava Pokorného, který se tentokrát zaměří na vedení, autoritu i pokoru.

0: O chvílích strávených v boží náruči zpívala Jiřina Džina Čunková a v další písničce Jany Peštové a Petra Mačka zamíříme do biblické knihy Žalmů. Uslyšíte zhudebněný Žalm 77.
1: Když volal jsem, hlas můj v Bohu zněl, aby vyslyšel. Hledal jsem Pána den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích.

Znělka zve k poslechu všechny děti. Začíná Kanafásek. Znáte slovo pokušení? Je to chvíle, kdy nás začne lákat nějaká špatná věc. Ať už je to touha porušit zákaz rodičů, strávit u počítače víc času, anebo někomu třeba ošklivě vynadat. Pokušení samo o sobě ještě není hřích. Závisí na našem rozhodnutí, zda mu podlehneme nebo ho zaženeme. Protože je ale těžké odolat vlastní silou, učí nás Pán Ježíš v modlitbě prosit, neuveď nás v pokušení. Je to prosba, aby nás Pán Bůh chránil nejen před špatným činem, ale i před samotným lákáním k němu. Jedno z takových nebezpečných lákadel čeká i na hrdinku Klárku v dnešním příběhu. Vyprávění Radka Daniela čte Marcela Dýrová. Knížku vydalo nakladatelství Advent Orion.

0: Hele, Jindro, koukej, co mám. Vyhrkla Klára rozrušeně, když se spolu zavřeli v pokoji. Na dlaní ležely dva bílé, podlouhlé válečky se žlutým proužkem.
1: Je, cigarety, kde jsi je vzala?
0: Divila se Jindra. Včera večer jsem je vytáhla bráchovi z kapsy. Určitě nic nepozná.
1: Co s nima chceš dělat?
0: Zeptala se Jindra zvědavě.
1: No co asi? Vykouříme je.
0: Podívej, mám i zápalky. Jindra se mračila.
1: Máma mi říkala, že to není zdravé. Můžeš dostat rakovinu a umřít. To jsou jenom řeči. Můj brácha kouří přinejmenším už 2 měsíce a žádnou rakovinu nemá.
0: Hájila se Klára. Podívej, lidi, co kouří, vypadají báječně. Tady v tom časopise je jedna známá zpěvačka a této náramně sluší, řekla a nalistovala příslušnou stránku. Cigaretu si vsunula mezi rty a zatvářila se důležitě. S cigaretou vypadám jako ona.
1: Já to chci taky zkusit,
0: přidala se Jindra a už se obě mačkají před zrcadlem a dělají na sebe obličeje. Najednou si připadají strašně dospělé. Cigareta teprve dodá člověku to pravé kouzlo, myslí si. Všichni lidi v časopisech a na reklamách vypadají krásně a šťastně. Něco na tom přece musí být, jinak by to nedělali. Děvčata špulí rty, chechtají se a piští. Předvádějí se před zrcadlem a snaží se vykouzlit dospělácké obličeje. Bílé trubičky je zaměstnaly natolik, že zapomněly na okolní svět. A když se dveře pokoje náhle otevřely, trhly sebou samým leknutím skameněly. Cigarety tiše spadly na zem. Ve dveřích stála Klárčina maminka a se zájmem si je prohlížela.
1: Ale, naše malé kuřačky!
0: Kde pak jste ty cigarety vzali, holky? Ptala se přísně. Klára nebyla schopna slova.
1: No jejda, brácha by jí dal, kdyby na něj cokoliv prozradila, jenže co teď honem říct?
0: No tak, šup, dozvím se to, zvýšila maminka hlas. Děvčatům se do vyprávění moc nechtělo, ale nakonec musela s barvou ven. Seznámili maminku s touhou vyzkoušet, jaké to je, když člověk kouří.
1: Tolik lidí kouří, tak jsme to chtěli také zkusit, přiznávají neochotně.
0: Maminka se na ně vážně podívala a pak řekla. Největší vina leží na nás dospělých, protože jsme to my, kdo ten zlozvyk podporuje. Všude je samá reklama, kouří skoro každý, tak se není co divit, že vás to láká.
1: Když mi bylo o 4 roky víc než vám, taky jsem to jednou zkusila a jaké to bylo?
0: Skočila jí dychtivě do řeči Klára. Hrozně jsem kašlala, motala se mi hlava, dělaly se mi mžitky před očima, bylo mi na zvracení. Ještě 2. den mě bolelo břicho, přiznala se maminka.
1: Víte co? Zítra vás vezmu za svojí kamarádkou, je lékařka. Určitě vám o kouření něco zajímavého poví.
0: 2. den po škole vyrazila děvčata s maminkou do nemocnice. Velká nemocniční budova se hemžila lidmi v pruhovaných županech a bílých pláštích. Občas někoho vezli na vozíku nebo na velkém kovovém lůžku. Všude byla cítit dezinfekce. Před jedněmi dveřmi se máma zastavila a zaklepala. Příjemný hlas je pozval dál. Děvčata nesměle vstoupila.
1: Ahoj, holky. Tak jak se vede?
0: Pozdravila je usměvavá paní doktorka. Slyšela jsem, že vás zajímá kouření. Posaďte se tady na lavici, hned se vám budu věnovat. Klára s Jindrou pozorovali ordinaci trochu vyjeveně. Byla tam spousta přístrojů, světelných tabulí a prapodivných obrázků. Paní doktorka Vondráčková chvíli koukala do nějakého spisu, potom psala do velké knihy v černých deskách. Nakonec vzhlédla, usmála se, tlustý notes zavřela a dlouhým milým pohledem se na ně zadívala. Tak holky, dáme se do toho. Co by vás nejvíc zajímalo?
1: Maminka říkala, že Že z kouření může člověk umřít, je to pravda? Zeptala se odvážně Jindra.
2: To víš, že je to pravda. Člověk ovšem neumírá po první cigaretě.
1: Právě to je na kouření nejzrádnější. Takový kuřák si nejdříve připadá jako nějaký hrdina. Myslí si, že je s cigaretou kdo ví jaký frajer. Jenže cigarety jsou pěkně záludné. Obsahují nikotin a jakmile jednou někdo začne, nikotin způsobí, že je obtížné přestat. Po čase se kuřákovo zdraví začne zhoršovat. Cigarety mu zašpiní plíce a zanesou takové malé trubičky, kterými proudí vzduch. Kuřák najednou nemůže do schodů. Při dobíhání autobusu sotva stačí s dechem a častěji kašle. Pak se začnou objevovat plicní nemoci. Záněty průdušek, bronchitída, astma, rozedma plic nebo dokonce rakovina. Tím končí všechna legrace. Při těch slovech paní doktorka vstala od stolu a vzala velký černý film, který připnula na svítící tabuli. Tak tohle je obrázek plic člověka, který nekouří. Vidíte? Spousty bílých cestiček, kanálků a jeho plíce jsou čisté. A teď se podívejme na kuřáka. Ten je má zanesené jako komín. A opravdu, plíce na obrázku byly samá skvrna. Všichni kuřáci se toho obávají, ale nic na to nedbají. Děvčata se nestačila divit. To je hrůza, co všechno taková malá trubička dokáže, uklouzlo vyděšené Kláře z úst. Ano, a není to zdaleka všechno. Cigarety zabíjí i malé děti, které se vyvíjejí u mámy v bříšku. A taky zacpávají cévy, kanálky, kterými proudí krev. Tím pak trpí srdce, hlava a často i nohy. Někdy to dojde tak daleko, že člověk může zemřít. Dívky kroutí nechápavě hlavou. Ale proč to tedy všichni dělají, když je to tak nebezpečné? Vydechne nechápavě Jindra. Nechají se nalákat hloupou reklamou nebo kamarády. Chtějí před druhými vypadat dospěle a zajímavě a nakonec zaplatí vlastním zdravím a mnohdy i životem, dodala paní doktorka.
3: To je hrůza. Ještě, že jsme to neskusili, viď, Jindro?
1: Buďte rádi, protože i když by vám jedna cigareta neublížila, je lepší držet se od kouření dál. Nestojí to za to. Na světě je spousta krásnějších a zdravějších věcí. Važte si toho, že můžete běhat, skákat a dovádět a nechte cigarety na pokoji. Nic dobrého vám do života stejně nepřinesou. Každý den se setkávám s lidmi, kteří jsou vážně nemocní, sotva se belhají, sípou, chrchlají, kudy chodí a ze života nemají nic. Žít se dá hezky i bez cigarety. Jindra s Klárou zamyšleně přikyvovali, pak poděkovali, rozloučili se a vyřídili se nadšeně z ordinace. Hurá, jsou zdravé a nic je nebolí. Radostně se skákali všechny schody, až jim máma nestačila. Venku se zhluboka nadechli. Pak se na sebe podívali, jako by se chtěli vzájemně ujistit. Ano, na cigarety už nesáhnou.

Z knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den od 16:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Orion.

Je 24. července a kalendář dnes připomíná ženské jméno Kristýna či Kristina, chcete-li. Toto půvabné jméno vychází z latinského přídavného jména s významem Kristova, náležející Kristu. Tak milé Kristýny a Kristýnky, přejeme vám vše dobré a také to, aby to vaše jméno opravdu odráželo váš charakter a životní zaměření.

0: Kalendárium.
1: 24. července roku 1911 byla objevena plošina Machu Picchu v džungli v Peru. Je to tedy 115 let. A v roce 1969 vesmírná loď Apollo 11 úspěšně přistála ve vodách Tichého oceánu po návratu z mise na Měsíc. V roce 1725 se narodil John Newton, anglický teolog a autor mnoha písní. Opravdu z jeho pera vzešlo množství písňových textů, mimo jiné i snad jedna z nejznámějších křesťanských skladeb Amazing Grace. Předtím, než se stal anglikánským duchovním, působil v obchodu s otroky. Po svém obrácení proti otroctví bojoval a zdůrazňoval nevhodnost vykořisťování člověka člověkem. V roce 1802 se narodil francouzský romanopisec Alexandre Dumas starší, autor slavných Tří mušketýrů, Hraběte Monte Krista a dalších historických románů. Rok 1860 pak připomíná Alfonse Muchu, českého secesního malíře. Jeho nejslavnější období na přelomu 19. a 20. století je plné tvorby plakátů, obalů na čokolády, sušenky, cigarety, návrhů kalendářů a dekorativních zástěn a dalších předmětů. Celý život snil o realizaci cyklu velkoformátových obrazů nazvaného Slovanská epopej. Ten měl zhrnovat dějiny slovanských národů. Cyklus velkých pláten maloval na zámku Zbiroch od roku 1910 a dokončil jej o 18 let později. Od léta 2021 je epopej k vidění na zámku v Moravském Krumlově. Zde by měl být umístěn přinejmenším do letoška. Do té doby Praha přislíbila vybudovat vhodnou expozici pro vystavení celé slovanské epopeje. V roce 1874 se narodil skotský baptistický kazatel a evangelista Oswald Chambers. Zemřel ve vojenském táboře u Káhyry, kde sloužil jako vojenský kaplan. Dodnes je velmi populární jeho kniha To nejlepší pro jeho slávu. A v roce 1941 se narodil Stanley Hauerwas, americký teolog. Časopis Time jej v roce 2001 ocenil titulem Nejlepší teolog 20. století. Hauerwas reagoval lakonicky. Nejlepší není teologická kategorie. Přidejme ještě dvě výročí úmrtí. To první se týká roku 1973. Tehdy zemřel český spisovatel, dramatik, karikaturista Adolf Hofmeister. Od roku 1927 spolupracoval s Osvobozeným divadlem. Později pracoval jako redaktor v Lidových novinách. V roce 1920 se stal zakladatelem Svazu moderní kultury Devětsilu. V letech 1965 až 67 byl předsedou Svazu československých výtvarných umělců a předsedou Československého pen klubu. No a poslední výročí připomíná židovského spisovatele polského původu, usazeného ve Spojených státech, totiž Izáka Bašewise Zingra. Ten zemřel v roce 1991. Psal výhradně v jidiš. Jeho povídky i romány jsou četně vydávány také v češtině. Za své dílo obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Tak tolik. Kalendárium Rádia 7, které pro vás připravuje Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

I když máme právě teď školní prázdniny, nahlížíme tento měsíc do Ježíšovy školy. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že se v této škole učí celý život, a to jak z vlastních zkušeností, tak od druhých lidí. Důležitou metodou výuky je zde sdílení, ke kterému jsou potřebné důvěrné a upřímné vzájemné vztahy, otevřenost pravdě Božího slova a odvaha k vykazatelnosti. Avšak to není všechno. Vzpomínám si na jednoho mého dávného kamaráda na Slovensku, Palka. Byl součástí skupinky křesťanů, kteří hořeli nadšením pro Ježíše a byli z určitých důvodů na odchodu z jedné církevní denominace. Žili jako domácí církev velmi intenzivním způsobem. Učili se, sdíleli, sloužili, i pro mne bylo super se s nimi potkávat. Jenže jim cosi podstatného chybělo. Po nějaké době, kdy už jsem s nimi nebyl v kontaktu, jsem se s Palkem potkal a on se smutkem sdílel. Oni v té naší skupince říkají, že jsem jejich vedoucím, ale vůbec mne neposlouchají. A tady nešlo o to, že by Palko se cítil být nějakým guru, kterého musí všichni bezmezně poslouchat, ale spíše, že tu chyběla křesťanská disciplína. Každý dělal, co se jemu zdálo dobré. Proč je to, co tam chybělo, tak důležité? Podíváme se teď do Bible, do novozákonní knihy listu Židům. V její poslední 13. kapitole autor povzbuzuje čtenáře k věrnosti, lásce a vytrvalosti. A v 17. verši píše: Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní. Bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí a ne s naříkáním. To by vám přece nebylo prospěšné. Mluví se zde o vztahu křesťanů k jejich vedoucím. Podle Bible Bůh ustanovuje řád, jehož součástí jsou i ustanovení vedoucí. Bůh sám jako absolutní a nejvyšší autorita přináší požehnání všemu a buduje to, čemu dává život. Zároveň ustanovuje autority nižší, které také mají přinášet požehnání těm, kteří jsou jim svěřeni. Můžeme vidět čtyři oblasti, ve kterých Bůh deleguje lidem určitou autoritu. Jsou to rodina, zaměstnání, společenské zřízení a církev. Protože naším tématem je nyní Ježíšova škola, budeme se v této chvíli zabývat jen autoritami v církvi. Autorita, kterou Bůh deleguje vedoucím v jeho církvi, by měla naplňovat tři základní úkoly. Zodpovědnost za služby, vedení společenství a ochrana před duchovním nepřítelem. Autor listu Židům vyzývá členy církevních společenství, aby své vedoucí poslouchali a podřizovali se jim. Asher Intrater, mesiánský Žid, občas vyučující i v Polsku a Česku, ve své knize o autoritě popisuje křesťanský postoj lidí nacházejících se pod autoritou v kterékoliv z o něch čtyř výše zmíněných oblastí. Podle něj správný postoj křesťanů by měl zahrnovat tyto tři charakteristiky. Za prvé, křesťan má mít respekt vůči všem legitimním formám autority. Za druhé, křesťan by měl být podřízený vůči autoritám, v jejichž sféře se nachází. Za třetí, křesťan by měl poslouchat svou autoritu, tedy dělat to, co mu ona říká, samozřejmě pokud mu nenařizuje něco, co je hříchem. Poslušnost Bohu má vždy přednost před poslušností lidem. V každém případě poslušnost je podstatným znakem ve společenství Ježíšových učedníků v církvi. Církev je skupinou lidí, které Ježíš uděluje něco ze své autority, ale zároveň je toto společenství pod autoritou v první řadě Ježíše a v druhé jeho delegovaných vedoucích. A tak tady máme první dnešní závěr. Učedník Ježíše Krista se podřizuje svým autoritám. Milí posluchači, nyní ještě jednou otevřeme Bibli
a přečteme z ní další krátký úsek, tentokrát z novozákonního prvního listu Petrova, 5. kapitoly. Je to poslední kapitola celého listu a začíná tím, že apoštol Petr vybízí církevní vedoucí, v novém zákoně většinou nazývané starší, aby se starali o jim svěřené členy církve dobrovolně, nezištně a pokorně. A poté ve verších 5 a 6 se obrací k ostatním a hned poté ke všem lidem, tvořícím společenství věřících Ježíšových učedníků. Vy mladší se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku a on vás v pravý čas povýší. Autor listu apoštol Petr nejdříve dává výzvu podřizovat se starším, přičemž to originální řecké slovo starší může znamenat nejen úřad vedoucích v církvi, ale také lidi opravdu starší věkem. Nicméně z kontextu předchozích veršů vyplývá, že tady jde spíše o úřad vedoucích, kterému se mají podřizovat. Hned na to však zaznívá výzva,

Dag Hammarskjöld, švédský diplomat, historicky druhý generální tajemník Organizace spojených národů a laureát Nobelovy ceny míru v roce 1961, takto definoval pokoru. Pokora znamená prožívat, že před Bohem nejsem ničím, ale Bůh je ve mně. Biblická pokora vychází ze správného postoje před Bohem a významně se projevuje ve vztahu k lidem, například tím, že podřízení poslouchají své vedoucí a ti zase svým podřízeným naslouchají. Apoštol Petr v citovaném textu zdůrazňuje, že pokorné mezilidské vztahy mají být žity pod mocnou Boží rukou, tedy podřízenost a pokora jsou úkony víry v Boha, který deleguje lidem něco ze své autority, ale zároveň jsme všichni v jeho ruce a budeme se jemu zodpovídat za výkon autority, kterou nám on delegoval. Petr uvádí v oné zkoumané pasáži i Boží zaslíbení pro pokorné. Pokorní budou zahrnuti milostí a v pravý čas povýšení. Vybavuji si, jak kdysi před lety Bůh se mnou začal určitý proces, který kromě vnitřních výrazných změn také úplně proměnil, tak říkajíc, vnější kulisy mého života. A vše začalo tím, že jsem se při modlitbě v malé skupince rozhodl, nepochybně díky Boží milosti, změnit svůj vnitřní postoj. Místo kritického pohledu na jiné v moci postavené křesťany jsem prosil o milost, abych já byl takovým, jakým mne Bůh chce mít. Teď už můžeme doplnit shrnutí dnešního poselství. Učedník Ježíše Krista se podřizuje svým autoritám a projevuje pokoru vůči Bohu i lidem. Milí přátelé, každý z nás žije ve svém konkrétním prostředí pod nějakou delegovanou lidskou autoritou. Zkuste si teď pojmenovat, kdo je vaší autoritou v rodině, v zaměstnání či škole, ve společnosti, v církvi. A potom se rozhodněte za ně děkovat. Ne proto, že jsou dokonalí a vše dělají dobře, avšak minimálně proto, že by to pravděpodobně mohlo být ještě mnohem horší, kdyby na jejich místě stál někdo jiný. Vedle rozhodnutí za své autority děkovat, rozhodněte se ale také jim podřizovat a být poslušní. Přemýšlejte, co konkrétně by to ve vašem vztahu k ním znamenalo, zvláště pokud by to od vás vyžadovalo nějakou změnu proti současnému stavu. Za druhé, možná mnozí z nás sami jsme v té pozici delegované autority v rodině, zaměstnání, společnosti či církvi. Potom děkujme Bohu, že nám takovou pozici vlivu svěřil a přemýšlejme a modleme se, jak nejlépe tuto autoritu od Boha využít, abychom byli pro nám svěřené lidi požehnáním k jejich budování. A za třetí, spousta lidí kolem nás není vůči nám v pozici autority či podřízenosti. Ptejme se sami sebe, jak projevujeme pokoru vůči lidem kolem a v čem konkrétně bychom se v této oblasti mohli nějak posunout vpřed. Stojí to za to, protože pokora a poslušnost voní samotným Ježíšem Kristem. On byl a je takový.

Přicházíš svatý, dáváš a bereš a nikdo není jako ty. Před tvojí tváří neobstojím. Než přijde konec můj poslední dech, chci složit své zbytky.

tvoje oběť, tvé probodené ruce, tvá svatá.

Život v hojnosti. To je název celoročního seriálu, který pro pořad Nejen chlebem připravuje kazatel církve bratrské Jaroslav Pokorný. Příští část, kterou vám nabídneme ve čtvrtek v 8.30, bude mít podtitul V Ježíšově škole se slouží. Znělka ohlašuje 8. večerní, posloucháte Rádio 7, od mikrofonu vám klidný a pohodový večer přeje Kateřina Hodecová. Zároveň doufám, že pořady, které jsou ještě před námi v programu Rádia 7, pro vás budou takovým vnitřním osvěžením a inspirací. Za necelou čtvrt hodinku vás pozvu k poslechu další části cyklu Světem Bible. V ním se tentokrát věnujeme té poslední biblické knize, knize Zjevení. A jsme aktuálně v 7. kapitoli. Tak pokud chcete, nalistujte si, ve čtvrtek začínáme.

Znát Boha je velká životní výhra. Ne, že bychom ho mohli poznat dokonale, vždy mu rozumět, chápat jeho úmysly, ale tu tendenci, ten směr, ten je o Bohu dobře čitelný. To, jak přemýšlí. A všecko to definuje jeho svatost, ale i jeho dobrota a blízkost. A tak sláva Bohu za to, že se nám dává poznat. V míře, které jsme schopni ho skutečně poznat můžeme.

0: V dnešním pořadu Světem Bible se zaměříme na 7. kapitolu knihy Zjevení. Teolog John Vernon McGee nám přiblíží její prorockou vizi, která líčí velkolepou nebeskou scénu. Uvidíme v ní nesčetný zástup lidí ze všech národů a jazyků. K jejich chválám se nakonec připojují i samotné zástupy andělů. Čte Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, máme-li v našem čtení písma svatého pokračovat tam, kde jsme posledně přestali v našem pořadu, pak to bude 9. verš 7. kapitoly knihy Zjevení. Potom pohleděl jsem, píše Jan, a aj zástup veliký, kteréhož by žádný přečíst nemohl, ze všech národů a pokolení, i lidí, i jazyků, ani stojí před trůnem a před obličejem Beránka, oblečení soudce v bílé roucho a palmy v rukou jejich. A volali hlasem velikým, řkouce, spasení jest od Boha našeho na trůnu sedícího a od Beránka. To byl starý překlad kralický a teď pro doplnění ještě překlad ekumenický. Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem, díky spasiteli Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovi. Někdo bez pochyby dnes namítne, chcete mi namluvit, že lidé nejsou schopni ten dav spočítat? Je tu řečeno, že žádný, ani jeden člověk by nedokázal spočítat ten zástup, ale není tu zmínka o počítači. Zástup je tak obrovský, že jedinec by ho nespočítal. Netroufal bych si udělat jakýkoliv odhad, ale nepochybně jde o úžasné množství. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků. Jsou to tedy nejen Židé, nejen lidé z vyvoleného národa, ale také pohané, lidé ze všech ras a národů pod sluncem. To znamená, že v čase velkého soužení bude evangelium království kázáno skutečně po celém světě. Znovu chci zopakovat, 144 tisíc svědků v oněch 7 letech vykoná možná větší kus práce, než vykonala církev za celé minulé období. Nebuďte tedy příliš pyšní na svůj misijní program, jako by to byl vrchol úspěchu, povídá starý zvěstovatel evangelia. Jistě, toužíme potom, aby lidé přišli k Pánu a aby jich bylo co nejvíc, ale nedělejme si iluze, že právě my a právě v našich dnech získáme pro Krista celý svět. Tak je to totiž někdy slyšet z úst různých nadšenců. Celý svět zasáhne a nespočetný zástup získá až evangelium království.

Veliké shromáždění lidí, kteří přišli z velkého soužení, se raduje ze svého spasení. Jsou zachráněni. V čase velkého soužení věrně obstáli. Dovolte, abych znovu řekl, že slavné dny Božího spasení leží v budoucnu, upozorňuje náš biblista. Možná, že většina účastníků tohoto velikého shromáždění byla během velkého soužení umučena, zůstali však věrní až do konce. V rozhovoru na hoře Olivecké se Pán Ježíš zmínil o tomto zvláštním období slovy: ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Matouš 24.13. Vydrží ti lidé, protože budou zatínat pěsti anebo skřípat zuby? Rozhodně ne. Bůh vždycky plnil svůj slib, že bdí nad těmi, kteří ho vzývají, a že je posiluje. Bílé roucho zmíněné v těchto verších představuje Kristovu spravedlnost, do níž byli tito bezpočetní lidé oblečeni, vysvětluje symboliku náš učitel. Před Boha se totiž nikdo nemůže postavit ve své vlastní spravedlnosti, protože naše spravedlnost je před Bohem jako špinavé hadry. Palmové ratolesti, či v řečtině doslova palmy, jsou znamením vítězství. Vítězství v Kristu. Když Pán Ježíš vjížděl do Jeruzaléma na oslátku, spíš se to podobalo triumfálnímu odchodu než příchodu, povídá komentátor. Neboť Pán Ježíš byl připraven záhy odejít ze země. V té chvíli šel vstříc kříži. Tenhle zástup, o kterém si tu čteme my v knize Zjevení, je připraven se účastnit slavného triumfálního příchodu krále, který se uskuteční při Kristově návratu na zem. Tak triumfální věst se v skutku ještě nikdy nekonal. Od doby jízdy Pána Ježíše na oslátku se zhromáždil obrovský zástup jeho následovníků a pak ještě přibude jiný velký zástup, který vznikne během velkého soužení. Až se Pán Ježíš vrátí na zem, připojí se k účastníkům prvního vzkříšení velké zhromáždění mužů a žen, umučených pro něho ve velkém soužení. Otevírá se před námi překrásný, slavný pohled.

A všichni andělé stáli okolo trůnu a starců i čtyř zvířat. I padli před trůnem na tváři své a klaněli se Bohu. Řkouce, amen. Požehnání a sláva a moudrost a díků činění a čest a moc i síla Bohu našemu na věky věků. Amen. Tolik 11. a 12. verš v 7. kapitole knihy Zjevení podle kralického překladu. Tohle je přímo fantastická scéna, při níž veškeré stvořené bytosti vzdávají poctu Bohu. Bohu Otci a Beránkovi. Je tu církev, reprezentovaná svými 24 staršími, jsou přítomni starozákonní svatí i svatí z let velkého soužení. A k ním se ve chvalách připojují i andělé. Na tomto místě bych rád řekl jednu či dvě poznámky o andělích, vsouvá svůj pohled náš přednášející. Nechci dělat závěr a s nikým bych se o tom nepřel, ale nikde v písmu není řečeno, že andělé zpívají. Z našeho verše vyrozumíváme, že něco říkají nebo že volají. Nicméně je důležité povšimnout si, že zatímco ostatní zástupy lidí Bohu děkují za vykoupení, například slovy spasení je od Boha našeho, andělé se o vykoupení nezmiňují. Velebí Boha pro jeho vlastnosti a pro jeho dobrotu. Neděkují však za spasení. Proč? Jsou bezhříšná stvoření a spasení nepotřebují. Andělé nejsou vykoupenými hříšníky. Nemyslím, že to budou andělé, kdo budou moci zpívat, ale pevně věřím, že to bude Vernon McGee, kdo bude schopen v onen den zpívat. Teď zpívat neumím, přiznává náš starý řečník, ale jsem si jist, že spolu s tím slavným shromážděním pak budu moci zpívat i já. Doufám, že se vám při našich úvahách rozšiřuje představa, co to vlastně je nebe. Hodně lidí si myslí, že jenom oni budou v nebi, nebo jejich malá skupina, církev, či naopak jejich veliká denominace. Nuže, příteli, ve svůj čas se tam objeví i jiní vykoupení lidé, kromě církve. Myslím, že bude překvapením pro mnohé ze svatých, až to v nebi zjistí. Přál bych si, abychom to mohli objevit už tady na zemi.

Jeden z těch starců na mne promluvil. Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu? Řekl jsem, pane můj, ty to víš. A on mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi beránkově. Tento úsek písma nám mnoho osvětluje. Jeden ze starších, nebo tedy z těch starců, přistoupil k Janovi a položil mu otázku. Kdo jsou tihle věřící, seřazení zde a oblečení v bílý šat? A apoštol Jan mu odvětil, pane, ty víš. Myslím, že dnes používáme vyjádření v podobném smyslu, i když snad jinými slovy. Položí vám někdo otázku, na kterou neumíte odpovědět, jen pokrčíte rameny a řeknete, nemám ponětí, což znamená nevím. Podobně tu přiznává i Jan. Ty to víš, já nevím, řekni mi to. A on řekl mi, jsou to ti, kteří přišli z velikého soužení. Kdyby ti zhromáždění lidé zde byli církví, apoštol Jan by snad někoho z nich poznal. Vždyť mezi spoustou věřících pobýval, sloužil jim a také jim psával dopisy. Ale toto společenství Jan nepoznává. Starší, který s ním rozmlouvá, je představitelem církve, která je nyní v nebi. Jde tedy o úplně jiné společenství. Jsou to lidé, kteří přišli z toho velikého soužení. Nenapovídá vám to, že církev velkým soužením neprojde? Toto je zvláštní společnost lidí ze všech ras, jazyků a národů, kteří přišli z velkého soužení. Žijeme v době, kdy Bůh lidstvo rozděluje. Jedna mimořádně významná dělící čára vede mezi spasenými a ztracenými lidmi. Samozřejmě to je to nejzávažnější rozdělení lidského rodu. Apoštol Pavel Korinské věřící ve svém listu upozorňuje však na tři skupiny lidí. Jsou to Židé, pohané a církev boží. A žádnou z nich nemají korinští věřící nějakým způsobem urážet. 1. Korinským 10.32 podle ekumenického překladu. Nebuďte kamenem úrazu ani Židům, ani Řekům, ani církvi boží. To je jedno hledisko, jak se písmo dívá na lidstvo. Rozdělení na Židy, pohany a církev dosud platí. V letech velkého soužení však budou jenom dvě skupiny, Židé a pohané, neboť církev bude se svým pánem. Zatímco se před námi odvíjejí události velikého soužení a toho, co následuje, církev je tedy v nebi s Kristem. Apoštol Pavel píše v 1. Korinským 12.13. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Bůh si v naší dnešní době milosti povolává z těch dvou skupin, tedy ze Židů i z pohanů, svůj lid nesoucí jméno církev.

Bůh si ve všech dobách z tohoto světa povolává svůj lid. Apoštol Jan dostává zcela jasné vysvětlení, že zástup, který v nebi vidí, není církví, ale tvoří jej ti, kteří prošli velkým soužením. Dovolte, abych připomněl, že termín velké soužení pochází od samého Pána Ježíše Krista. Někoho by mohlo napadnout, že ten výraz vymyslel nějaký zatrpklý, plešatý fundamentalista. Není tomu tak. Ale sám Pán Ježíš Kristus o té době otevřeně hovořil jako o velkém soužení. Zde jsou tedy jeho slova. Nebo bude tehdáž soužení veliké, jakého nebylo od počátku světa až do té chvíle, aniž kdy potom bude. Kralický překlad Matouše 24:21. V Matoušově evangeliu i ve zjevení je v řečtině použit výraz, který stojí před přídavným jménem velké i před podstatným jménem soužení, jako člen. Doslovně přeloženo to tedy zní asi takto, to soužení, to veliké. A tím je dosaženo zdůraznění, jinak řečeno, veliké soužení bude nesrovnatelné, v skutku ojedinělé. Lidé, které apoštol Jan vidí ve svém vidění, ve svém zjevení, které má od Pána Ježíše, měli bílá roucha znázorňující Kristovu spravedlnost. Jak k té spravedlnosti přišli? Takže Kristus prolil svou krev. Jediným důvodem, pro který kdokoliv z lidí bude moci před Bohem obstát, může být skutečnost, že pokutu za naše hříchy zaplatil Kristus. On zemřel, abychom my, ty i já, mohli žít. A totéž platí zde pro tento zástup, i když cesta jejich spásy bude potvrzena nepředstavitelným utrpením a zkouškou jejich věrnosti až do konce. Nicméně vždycky platilo, že existuje jen jedna cesta k záchraně lidstva, a tou je smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Apoštol Pavel svým současníkům v době milosti, čili v naší době, napsal: Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval a které jste přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal. Apoštol Pavel tím vyjadřuje, že evangelium se nezrodilo v něm, že je sám nevymyslel, nevytvořil. Bylo mu dáno, bylo mu svěřeno, byl jím pověřen. A to evangelium, které apoštol Pavel od samotného Pána Ježíše přijal, je toto. Kristus zemřel za naše hříchy, podle písem, čili podle starého zákona, byl pohřben a byl vzkříšen třetího dne podle písem. Evangelium milosti, které je tu v našem citátu z 1. Korinským 15 zřetelně popsáno, tedy neznamená, že by Bůh od vás žádal, abyste něco dělali, ale naopak, Bůh říká, že On pro vás něco udělal. Evangelium milosti neznamená, že vy máte Bohu něco dávat, ale že Bůh něco velikého dává vám. Tím jeho darem je život věčný v Kristu Ježíši. Tím jeho darem je odpuštění všech hříchů. Jak to můžete získat? Důvěrou, anebo chcete-li vírou. To je jediný způsob, jak je možno přijmout jakýkoliv dar. Představte si, že za mnou přicházíte, zasnívá se zase náš praktik křesťanství, a nabízíte mi dárek. Doktore McGee, tady je něco pro vás. Neurazil bych vás, kdybych se vám pokoušel ten dárek zaplatit? Dejme tomu, že bych z kapsy vytáhl pár centů výměnou za váš dar. To by byla urážka. A nebo bych vám mohl navrhnout, tak já přijdu a poseču vám za to trávník. Ale vy odpovíte, nechci, abyste sekal trávník, tohle je dar. Co tedy musím udělat, aby bylo jasné, že jsem váš dárek přijal? Inu vzít si jej
a k tomu snad ještě pěkně poděkovat. Dnes v té oblasti evangelia a přijetí Pána Ježíše panuje mezi různými věřícími velký zmatek. Mějme na paměti, že evangelium je zvěst o tom, co pro nás udělal Bůh. Evangelium je Božím darem. Apoštol Pavel píše také věřícím v Efezu. V němž máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů podle bohatství milosti jeho. Efeským 1:7. U Boha je hojnost milosti a ta se projevila v Pánu Ježíši Kristu. Může vás spasit bez ohledu na to, kým jste. Pokud si o sobě myslíš, že jsi špinavý, mizerný hříšník, který není hoden už ničeho dobrého, to je právě ono. Takové lidi Bůh zachraňuje. A takový jsme všichni, bez ohledu na to, zda si to připouštíme. Je třeba to jen uznat, přijmout Pána Ježíše a za nabídnutý dar upřímně poděkovat.

0: Pořad Světem Bible končí. Jeho autorem je americký kazatel a evangelista John Vernon McGee. Tento i další díly v mnoha světových jazycích najdete také na stránkách ttb.bible. Víme, že někteří z vás jsou pečlivými a pravidelnými posluchači tohoto pořadu. Budeme moc rádi, když nám napíšete, čím vás tento pořad oslovuje a co vám přináší. Naše adresa je pořád stejná. radio7@radio7.cz.
1: Tento pořad už teď na podcastu Rádia 7. podcast.radio7.cz.
0: Tak pokud se už chystáte spát, přejeme vám dobrou noc, klidné sny, odpočinek a také hezké probuzení do dalšího nového dne. Ať je Pán Bůh s vámi. No a vy, kteří zůstáváte u poslechu Rádia 7, tady je písnička skupiny Timothy a po ní budeme pokračovat.

0: ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sluboval.
1: Tohle byla Sima Magošinová, před námi je skupina Souznění Adoráre, nebo také Benjamín Drápal. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7.

jako kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Ať jsem s tebou, bože, kamkoliv ty kráčíš, ať se moje srdce tlačí.

0: Zpátku 24. července uplynulo už 21 hodin a já vás teď znovu po týdnu vítám u poslechu relace Rádia 7 Večer pod lampou, ve které postupně posloucháme knihy, které by nás neměly minout. Minulý týden jsme se vrátili k titulu Davida Louly České studny aneb Hloubání o české identitě, která se zaměřuje na odkrývání toho, co lidem v historii naší země pomáhalo žít praktický, zbožný život. Knihu nastudovali Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 4. Studna uctívání.
1: Ale přichází hodina. Ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. Janovo evangelium, 4. kapitola, 23. verš. Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu celá země. Žalm 96. 1. verš. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu. Naše rty nechť vyznávají jeho jméno. List Židům, 13. kapitola, 15. verš.

Píseň byla v dějinách vždy znamením probuzení. Kdekoliv Pán otevřel nebe a vylil své požehnání, tam se rodila nová chvála. Kdykoliv byla lidská srdce přemožená Boží láskou, nezůstala prázdná, ale přetékala obdivem ke Kristu. Obdivování Boha našlo konkrétní podobu v nových písních Zamilovaných. Byly to písně, které se počínaly v důvěrném spojení s Pánem, v jeho posvátné přítomnosti. Proto mocně zjevovaly jeho dobrotu, milost, jeho nádherný charakter i slavné skutky. Lidé měli hluboké zjevení Ježíše a to se promítalo do písní, které tvořili. Při zpěvu se cítili prostoupení Bohem, zažívali nebe na zemi. Nevěřící lidé byli též silně ovlivněni touto chválou a uctíváním a obraceli se ke Kristu. Uctívání Boha uvolňovalo Boží moc na zemi. Podobně jako ve Skutcích apoštolských, když Pavel a Silas ve vězení chválili Boha, nastalo zemětřesení a lidem padaly okovy. Tak i v Čechách Pán otřásal po nebesím i zemí a padaly okovy hříchu, jakož i pevnosti v srdcích. Když se církev sjednotila v uctívání, v duchu a v pravdě, otevíralo se nebe. Boží působení hýbalo životy lidí.

Mistr Jan Hus rád zpíval a také druhé k tomu povzbuzoval. Byl nepřáteli osočován, že podporuje společný sborový zpěv během bohoslužeb. To však nebylo dovoleno, neboť zpívat směl pouze kněz a ještě k tomu latinsky. Aktivním zapojením věřících do bohoslužby byla ohrožována autorita církve a jejich služebníků kněží. Roku 1378 vlivem Milíčovým jedna prostá pražská služka jménem Kačka složila vlastní modlitbu, kterou si snad i zpívala. Když se na to přišlo, byla obžalována a vyslýchána, jako by se dopustila zločinu. V době Husově se již takovéto projevy osobní zbožnosti nedaly potlačit. Zcela spontánně se chvalospěvy staly součástí všedního života. V mnohých domech i vesnických chalupách se při společné práci ozývaly písně oslavující Boha a jeho skutky. Již nebyly omezeny jen na bohoslužby o nedělích a svátcích.

0: Křesťanské písně byly též velikou posilou v těžkých dobách. Vítězný společný zpěv dodával odvahy umdlévajícím. Mistr Jan Hus zpíval chvály, když šel na hranici, stejně tak jeho přítel Jeroným Pražský. Mocný zvuk společně zpívaných písní zaháněl na útěk mocná a početná vojska nepřátel Čechů. Bůh způsobil zmatek a strach v jejich srdcích, takže se obracela na ústup mnohdy i bez velkých bojů. Byla to veliká boží milost. Škoda, že se husité tak brzy od pána a jeho milosti odvrátili. Jednota bratrská od svého vzniku kladla značný důraz na uctívání Boha. Dokladem toho je několik zpěvníků, kancionálů, které vydala. Písně skládali vedoucí chval, kantoři, ale neméně i kněží a prostý lid. Nebyly to tedy staré písně, nýbrž nové, zjevující Boha nově a čerstvě. Nesmíme zapomínat na důležitý výchovný a poučný význam křesťanských písní. Nejenže Bible byla tehdy vzácným pokladem, ale stále bylo dost těch, kteří neuměli číst. Proto písně obsahovaly celé pasáže z Bible a lidé se je tak snadno naučili nazpaměť. Při společném zpěvu proklamovali Boží slovo a připomínali si Boží skutky, ve kterých krásně viděli pánovu dobrotivost. Téměř všechny velké postavy jednoty skládaly písně. Lukáš Pražský, Jan Augusta, Jan Blahoslav i Jan Amos Komenský. Jan Augusta, biskup jednoty, byl od roku 1548 v těžkém vězení na hradě Křivoklátě celých 16 roků. Ačkoliv byl mučen, trápen výslechy i nemocemi, nezoufal, ale psal knihy a skládal písně. Během těch let jich složil 216 a přirozeně je Bohu i zpíval. I Komenský složil několik písní. Rád si také hrál s češtinou a proto upravil některé žalmy do různých básnických stylů. Své manželce Magdaléně napsal krátký spis Rozjímání o křesťanské dokonalosti, kde píše:
1: Naposledy rád člověk s Bohem spojený žalmy svaté a duchovní písničky zpívá, srdcem i hlasem plésaje a Boha vždycky oslavuje. Rád i sám umíli na čest Pánu Bohu písně skládá a tudy horlivost svou v sobě rozněcuje, říká je s Davidem, zpívati budu Hospodinu, dokud živ jsem. Žal mi Bohu svému, zpívati budu, dokud mne stává. Libé bude o něm přemýšlování mé vždycky, rozveselím se v Hospodinu.
0: Nejmohutněji vytryskl pramen uctívání v obnovené jednotě bratrské. Již obrácení moravského Mojžíše, Kristiána Davida, bylo podmíněno jeho setkáním s pravými ctiteli. Když Kristián jako tesařský učeň pracoval v Holešově na Moravě, setkal se tam s tajnými evangelíky. Ti byli pro svoji víru uvězněni ve sklepě radnice. Kristián ve svém životopise o nich píše:
1: V tomto městě žili také počestní, poctiví lidé, kteří celým svým srdcem hledali Boha. Ctili jej a shromažďovali se tajně k pobožnostem. Pro tato tajná shromáždění a pro zakázané knihy, které tajně ukrývali a drželi ve svých předcích, byli vyzrazeni a 12 mužů bylo za to uvězněno ve sklepě radnice. Ve svém vězení nenaříkali, ale zůstali radostné a dobré mysli, zpívajíce a modlíce se k živému Bohu celé dny a noci tak srdečně, že mnozí lidé, poslouchajíce je, byli velice pohnuti, protože je mohli dírou ve sklepě dobře poslouchati. Spousta lidí se tam stále shromažďovala. Někteří jedinci je proklínali, ale většina posluchačů byla dojata k slzám.
0: Mezi těmi dojatými byl i Kristián David. Po čase intenzivního hledání i on nalezl pokoj s Bohem. Aby tento pokoj s Bohem a svědomím uchránil, rozhodl se opustit vlast a svobodně Bohu sloužit. Saský hrabě Zinzendorf ho přijal na své panství a dovolil mu tam vybudovat osadu Herrnhut. Kristián tam od roku 1722 přivedl ze své vlasti stovky lidí.

Od slavných letnic roku 1727 byl Herrnhut novou písní doslova prostoupen. Duch chvály a uctívání byl závojem halícím celé společenství. Lidé pánu zpívali, ať již byli na shromážděních, či doma, nebo v práci. Herrnhutský sbor byl velmi ukázněný, tvrdě pracující a modlící se ve dne i v noci. Neexistovalo tam rozdělení života na světský a náboženský, nebo soukromý a společný. Pouze doba od 11 do 4 byla určena odpočinku a spánku. V tu dobu ponocní ohlašovali celé hodiny písní a ti, co drželi modlitební stráž, bděli a modlili se. Vroucí duchovní život Herrnhutských se projevoval i takzvanými Singstunden, hodinami zpěvu. Singstunden založil hrabě a sám v tom byl ve svém živlu. Každý den večer se křesťané shromažďovali k těmto nešporám. Obvykle začali předzpíváním těchto písní a pokračovali zpěvem jednotlivých slok, jež byly pohotově a spontánně vybírány tak, aby vytvořili jednotné téma. Svobodní bratři měli zase večerní zpěvy na ulicích obce. Písně se mohly obměňovat, neboť vznikaly stále nové. Hrabě se obzvlášť snažil povzbuzovat ve skládání ty, o nichž se domníval, že k tomu mají obdarování. Dělal to tak, že zadal několika lidem témata, na která měli složit písně. Pak se společně sešli, aby porovnali výsledky. Setkání často přinesla nové podněty a vznikly z nich dobré písně.

0: Co se to však s touto studnou uctívání stalo? Zdá se, jako by vyschla. Nebo ji nepřítel zasypal kamením a prachem. Je možné ji obnovit a vyčistit, aby z ní vyvěral pramen vody osvěžující Boha, zemi i lidi. Bůh hledá pravé ctitele, kteří ho budou uctívat v duchu a pravdě. Ne tělesně, jen formou či obřadem, ne falešně či povrchně, ale duchovně a skutečně, opravdově. Pán usilovně hledá ty, kdo se stanou chválou jeho slávy, kteří otevřou prameny vášnivého, zamilovaného uctívání. Pokud je nalezne, rozveselí se a zaplaví zemi svým požehnáním a jeho sláva naplní zemi, jako vody naplňují moře. Kde jsou ti, kteří půjdou obnovovat prameny uctívání v naší zemi? Pán jim ukáže, kde začít. Nepřítel hodil do čisté studny velký kámen. Tímto balvanem je vlažnost, nasycenost světem. Pokud křesťan říká, jsem bohatý, mám všecko a nic už nepotřebuji, zavřel pramen uctívání ve svém srdci. Pán mu říká, vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Vnější těžkosti, nedostatky, trápení a pronásledování, jak je vidět, tuto studnu nezanesly. Naopak, světská rozkoš, sytost, bohatství a bezpečí, ano. O lidech, kteří na těchto věcech lpí, písmo říká:
1: Mne opustili pramen vod živých, aby sobě vykopali cisterny, cisterny děravé, které nedrží vody.
0: Kdykoliv byla církev v tlaku, zněla chválou více než v období klidu. Díky Bohu za čas pokoje. Je ovšem nutné žít v závislosti na Boží milosti a nikoli v závislosti na pozemských věcech. Dalším kamenem ve studni je určitý pragmatismus. Pokud rozumování nahradí zjevení Pána, jeho vlastností a skutků, máme třeba správné informace o Bohu, ale náš duch je lhostejný. Pravá chvála nevyvírá z rozumu, ale ze srdce. Je velký rozdíl vědět, že Bůh je dobrý a uznávat to, či mít zjevení Boží dobroty ve svém duchu, být si jist, být tímto poznáním přemožen. Je třeba si cíleně připomínat Boží skutky, stavět si před oči jeho dílo, pamatovat na Pánovu svatost, vzpomínat na jeho sliby a žít v jeho přítomnosti. Jistě pak lidský duch zajásá nad tajemstvím Božím, kterému Pán odhalí.
1: Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Žalm 25. 14. verš.
0: Třetím kamenem znečištění je lidská sláva. Kdo ji miluje a nechce se jí vzdát, nemůže Boha uctívat v pravdě. Král David se jí vzdal a jen v lněném efodu tancoval radostí z Boží přítomnosti před očima všech. Nestyděl se za Pána, naopak Bůh byl jeho chloubou, ozdobou. Nezalekl se ani pohrdání své ženy Míkol, která mu vyčítala, že se před izraelskými ženami obnažoval. Podobně činí před Božím trůnem 24 starců. Vzdávají se svých korun, své slávy, se slovy:
1: Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest.
0: Pojďme a čiňme také tak.

0: české studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 5. Studna pracovitosti.
1: Ruka pilných bude vládnout, kdežto zahálka vede do poroby. Přísloví 12. kapitola, 24. verš. Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem. Přísloví 13. kapitola, 4. verš. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. 2. list Tesalonickým, 3. kapitola, 7. a 8. verš.

Čeští bratři byli známí svojí pracovitostí a podnikavostí. Šířit Boží království na zemi a dělat radost nebeskému Otci pro ně bylo silnou motivací k smysluplné práci. Dá se říci, že česká reformace žila v napjatém očekávání, že Ježíš přijde každým dnem. Podobně jako prvotní církev ji hnalo vědomí, že je málo času. Toto vědomí nutilo k činům a tříbilo životní hodnoty. Nepodstatné věci šly ze života pryč. Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova, Jan Hus, čeští bratři i Moravané si byli jisti tím, že Pán přijde brzo, že se toho zřejmě dožijí. Očekávání Pána spjaté s naléhavostí činu bylo průvodním rysem každého probuzení. Proto si myslím, píše autor, že je Boží vůlí, abychom v tom žili i my v tomto čase. Na rozdíl od některých křesťanů v Tesalonice, kteří čekali Pána a přestali pracovat, čeští křesťané vyhlíželi Pánův příchod v pilné práci. Uměli dobře spojit práci duchovní a tělesnou. Při svých živnostech sloužili Bohu modlitbami, chválami i svědectvím a naopak při službě duchovní byli velmi praktičtí a obětavě si navzájem pomáhali. S pracovitostí úzce souvisela podnikavost. Podnikavost je odvaha uskutečnit myšlenku či vizi a začít něco nového, zatímco pracovitost je pilná, vytrvalá činnost vedoucí k cíli. Českým reformátorům nechyběly ani nápady od Pána, ani odvaha je realizovat, ani vytrvalost k dokončení plánů do konce. Velkým příkladem může být Milíč z Kroměříže, který se bez prostředků pustil do budování Nového Jeruzaléma v Praze. Šlo o kapli, školu a jakousi ubytovnu pro studenty a obrácené prostitutky. Při stavbě stihl ještě každý den kázat, několik hodin denně se modlit, zhánět finanční sponzory, zpovídat a navštěvovat nemocné a nuzné. Když mu někteří namítali, jak chce sehnat tak velikou částku peněz, sám je napomínal a povzbuzoval, že se nikdy nemá zoufat nad Božím milosrdenstvím. Ač měl mnoho nepřátel, přece se mu podařilo dílo dokončit a vybudoval 2 roky před svou smrtí Nový Jeruzalém, malou komunitu těch, kteří se odvážili žít po vzoru jeruzalémské církve a o všechno se dělit.

0: Též mistr Jan Hus byl Bohem proměněn v pracovitého člověka. Po svém obrácení litoval, že mnoho času promarnil při hraní šachů a vysedávání v hospodách. Měl na sebe zlost, že
1: se ta husa na hostinách mnoho krmila a chudých robotu žrala.
0: Pak se z husa stal pilný a horlivý kazatel, ale též politik bojující za pravdu páně a svobodu. Za 15 let jeho služby se Praha změnila. Desetina obyvatel Prahy chodila na jeho kázání a to bylo znát nejen na smýšlení lidí, ale i na jejich životech. Ve skutečnosti Hus kázal v Praze pouhých 10 let, od roku 1402 do roku 1412, kdy na něj byla vyhlášena kladba a král Václav se postavil proti němu. Hus proto z Prahy raději odešel. Pouhých 10 let intenzivní práce v pomazání Ducha Svatého Husovi stačilo, aby zasel hluboko do českých srdcí lásku k pánu i lásku k pravdě. Rovněž Milíčovi stačilo 10 let pilné činnosti, aby získal stovky duší pro Krista. Když povstala Jednota bratrská, měla od počátku pracovitost jako hlavní zásadu. Reagovala tak na tehdejší skaženost kněží i mnichů, kteří se řídili zásadou co nejvíc peněz za co nejmíň práce. Bratří se shromáždili v Kunwaldu, aby žili pilným, pracovitým životem v opravdové zbožnosti, tichosti a skromnosti. Bratr Řehoř Krajčí, zakladatel jednoty, se vyučil krajčovskému řemeslu, aby měl na živobytí. Nebyl placeným kazatelem. Tak tomu bylo v jednotě zvykem ještě dlouho, aby každý kněz měl i vyučení v nějakém řemeslnickém oboru. Tím byla zajištěna jejich nezávislost na příjmech lidí a zároveň i kontakt s prostým lidem. Je pravda, že se v jednotě téměř po celou její existenci kněžím nedoporučovalo manželství a proto nepotřebovali nijak velké příjmy. Bratří znali i společné podnikání. Měli bratrské kovárny, barvírny, tkalcovny a další domy, ve kterých provozovali svá řemesla. Byli jednoho srdce i jedné mysli, děti jednoho otce v nebi. A tak žili spolu jako jedna rodina. Moc krásně toto společenství svornosti popsal Jan Amos Komenský v Ráji srdce.
1: Ale křesťan daleko jinak činí, kterýž ohradě jen srdce dobře, aby se v svobodě své samému v Bohu chovalo, jiné všecko k bližního potřebám obrací. Jakož jsem viděl a poznal, že nad člověka Bohu oddaného nic v světě služebnějšího a nech třeba dím otročtějšího není, kterýž i v nejmenší služby, za něž by se světem opojený styděl, rád s ochotností vydává. Když jenže co bližnímu prospěti muž vidí, nic se nerozpakuje, nic neodkládá, nic sebe nelituje, nic konané své služby nezveličuje, neodrhá, nepřestává. Buďže vděčnost neb nevděčnost vidí, předce slouží pokojně, vesele. Z strany statku viděl jsem, že ač na větším díle chudí byli, toho, čemuž svět zboží říká, málo mající a dbající, měl však vždy předce každý téměř svého vlastního něco. Tak však, že se s tím neskrýval a před jinými, jakž se ve světě děje, neututlával, než měl to jako na obec hotově a ochotně, když komu potřebí bylo, poskýtaje a propůjčuje.
0: Není proto divu, že měla jednota tolik vlivných ochránců i příznivců mezi šlechtou. Vždyť páni měli z bratří mnohý hmotný užitek a zřejmě si uvědomovali i přínos mravní a duchovní. Věděli jistě, že se na členy jednoty mohou spolehnout, že jsou to lidé věrní, poctiví, pracovití, čestní a vcelku charakterní. Proto neváhali mnozí páni jednotu bránit před katolickým i utrakvistickým duchovenstvem, ale též před samotným králem. Ukázalo se to zřetelně, když král Vladislav Jagellonský roku 1508 vydal svatojakubský mandát, kterým jednotu bratrskou zakázal a postavili ji tak mimo zákon. Nařízení se neuskutečnilo právě díky pánům, kteří na svých panstvích nedovolili jednotu potlačit.

0: O pracovitosti a píli jednoty bratrské by bylo možné psát mnoho zajímavého, neboť měla ve svých řadách nemálo extrémně schopných, nadaných až geniálních osobností, které svými dary neskrblily, ale velmi plodně sloužily druhým. Pojďme však nyní ke studni pracovitosti do Hernhutu, abychom se podívali, jak se projevují ti, kdo pijí z tohoto požehnaného zdroje. Těžko se dá dnes odhadnout, proč byl Hernhut finančně soběstačným a prosperujícím společenstvím, když většina ostatních českých exulanských osad stěží bojovala o existenci. Přistěhovalci si nic nepřinesli sebou, jen své ruce a zkušenosti, a proto museli tvrdě pracovat na živobytí. Hernhut v tom vynikal. Možná proto, že měli štědrého pana hraběte. Možná proto, že se naučili dávat z toho, co měli, druhým. A pán to rozmnožil podle svého slibu. Dávejte a bude vám dáno. Avšak nejspíš to bylo tím, že byli velmi pracovití a přitom žili skromně. Moravští exulanti byli vesměs řemeslníci, tkalci, ševci, tesaři, kováři, pláteníci, hrnčíři a jiní. Harmonii duchovního života a fyzické práce výstižně ilustruje tento dopis Martina Dobera, prostého moravského řemeslníka.
1: Vedl ranní bohoslužby o 5. v kaplici Rodčince. Mezi návštěvníky byli významní a vzdělaní lidé. Po 9. hodině, ať ho navštívil hrabě, nějaký šlechtic či profesor, našli ho bosého v jeho krámku. Bylo naprosto přirozené, že se posadili před hrnčířský kruh a naslouchali jeho slovům. Takto se projevoval Duch svatý ve starém Hernhutu.
0: Frederik neboli Bedřich Martin, jiný moravský uprchlík, který byl pro svoji víru na Moravě vězněn a boží milostí se mu pak podařilo uprchnout do Hernhutu, byl vyslán na ostrov svatého Tomáše v západní Indii. Jelikož nedostával od hernhutských žádné peníze, protože hrabě Zinzendorf považoval za velice důležité, aby si misionáři vydělávali na živobytí sami a tak učili domorodce hodnotě práce, musel Frederik nalézt způsob obživy. Pán mu dal nápad, jak získat obživu, a zároveň možnost svobodné misijní činnosti, totiž, že koupí plantáž i s otroky. Jinak to ani nebylo možné, neboť otroci byli považováni za integrální součást plantáží. Martin si půjčil peníze od blízkého plantážníka a svůj plán uskutečnil. Považoval to za nejlepší způsob, protože na pozemku mohl postavit kostel. Nemusel celý den pracovat v potu tváře, ale mohl se pilně věnovat duchovní práci. Dále byl svým obráceným stále na blízku a mohl jim sloužit. A navíc mohl jít jiným plantážníkům příkladem a ukázat jim, že otrokář nemusí být tyran. Samozřejmě řešil otázku, zda nemá otroky osvobodit. To by ovšem znamenalo, že by byl z ostrova vyhoštěn. A k tomu měl za to, že kdyby obrácené černochy osvobodil, mnozí by se chtěli stát křesťany jen za tímto cílem. Frederik Martin získal během své činnosti pro Krista 700 duší. Všem misionářům, ať už šli k indiánům v Americe, černochům v Africe a Indii, eskimákům v Grónsku, záleželo především na zvěstování evangelia ke spasení. Přesto kladli velký důraz na co možná největší přiblížení se k lidem praktickou pomocí. Proto se věnovali zaprvé vzdělávání, učili je číst a psát, překládali Bibli do jejich mateřských jazyků a mnohdy jim sestavili gramatiku jejich jazyka. Za druhé řemeslům, učili je plést čepice, svetry, šít boty, vařit jídla, obdělávat efektivně půdu, chovat domácí zvířata. Za třetí kultuře, učili je mravům, společenskému chování, týmové práci, tvůrčí činnosti, podporovali hry a zájmy s účelem posílení vztahů s Bohem i navzájem. Učili je milosrdenství k nemocným, starým a strádajícím. Též je vedli k počestnému manželskému životu a slušnému oblékání. Naopak se misionáři učili od domorodců mnoha praktickým zkušenostem a zvykům a uměli se přizpůsobit jejich kultuře.

0: Kde je nyní tento pramen v české zemi? Jistě není zcela naplněn prachem a kamením, neboť dosud jsou ve světě známé zlaté české ručičky. Češi jsou při práci vynalézaví, umějí improvizovat v náročných podmínkách, jsou nápadití a podnikaví. Zatím však jen pro svůj prospěch, okamžitý zisk. Píle a vytrvalost, stejně jako poctivost a čestnost, není v módě. Pokud Češi nemají dostatečnou motivaci k smysluplné práci, jsou líní a pohodlní. Ztráta motivace je kamenem v prameni pracovitosti. Kéž pán otevře křesťanům v Čechách oči, aby opět zřetelně viděli práci, kterou Bůh pro ně připravil. I odměnu v nebi, i na zemi pro pilné. Vždyť je psáno, že
1: pilné jejich ruka obohatí.
0: A opět,
1: kdo je věrný v mále, pán mu svěří mnoho.
0: Nebo naopak,
1: trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si, a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.
0: Lenoši schudnou a pilní zbohatnou. K lenochům přijde bída, chudoba a nouze a bude nad nimi panovat. Kdo Bohu nechce sloužit, bude okraden i o své duchovní bohatství. Lenost je druhým kamenem ve studni pracovitosti. Lenost vede do otroctví a hřích získá vládu a moc nad línými. Král David, člověk podle Božího srdce, podlehl pokušení v době, kdy měl jít do války. Lenošil ve svém paláci a scizoložil s manželkou svého rytíře Uriáše. Naopak pracovitým pán svěří autoritu, moc i vládu nad hříchem, zemí, národy i duchovním světem. Toho jsme si mohli všimnout na moravských bratřích, kteří tuto vládu získávali svojí věrnou a vytrvalou službou.

0: Třetím kamenem ve studni je strach z neúspěchu, prohry či vlastních chyb. S tímto tísnivým pocitem se potýkala většina velkých božích mužů i žen. Mojžíš, Jeremiáš a další bojovali s pocitem nedostatečnosti. Poslechneme-li si Mojžíšovi argumenty proti božímu povolání, můžeme z nich poznat, jak se Mojžíš cítil. Namítal Bohu:
1: Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta?
0: Bůh ho ujišťuje o tom, že bude s ním, ať se nebojí, a zjevuje mu své jméno. Mojžíš však znovu namítal:
1: Nikoli neuvěří mi a neposlechnou mě, ale řeknou: Hospodin se ti neukázal.
0: Bůh se Mojžíšovi zjevuje jako mocný, proměňuje před jeho očima hůl v hada a způsobí Mojžíšovi malomocenství na ruce a opět ho uzdravuje. Přesto se Mojžíš dál brání.
1: Prosím, panovníku, nejsem člověk výmluvný. Nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk.
0: Tak se Mojžíš vzpíral svému úkolu, který byl skutečně veliký.
1: Lenoch říká, venku je lev. Na náměstí by mě zadávil.
0: Ďábel, lev, zastrašuje křesťany stále stejným způsobem. Snaží se je přesvědčit, že když výjdou ze sebe a vstoupí do centra Boží vůle, na náměstí, že je sežere. Ukazuje hory překážek, armád, hradeb a Goliášů, které nejsme schopni ve své síle překonat. A v tom má pravdu. Ne silou ani mocí, ale duchem mým, praví Pán.
1: Neboť v tobě proběhl jsem vojsko a v Bohu svém přeskočil jsem i zeď,
0: vyznává David. A že děláme chyby, něco pokazíme? Vždyť s tím Pán ve svých plánech počítá. On se našich chyb nebojí, pamatuje, že jsme stvoření, že jsme prach, a umí nás doplnit, kde potřebujeme. Pokud se v boji nevzdáme, Pán slíbil, že za nás zápas dokončí sám. Boží pomazaní v Bibli, v historii církve i v současnosti se dopouštěli chyb a selhání. I ti největší. Přesto se z nich Pán raduje, že si troufli na náměstí Boží vůle a nedali se zastrašit strachem ze selhání. Říká se, kdo nic nedělá, nic neskazí. A je to pravda. Ale takový také v životě ničeho nedosáhne.

0: Čtvrtým kamenem ve studni je nedůslednost, nedbalost, ba lenost. Jedna věc je přijmout vizi a zaslíbení a něco začít, a druhá věc je dílo také dokončit. To druhé je častokrát těžší než to první. Před nedbalostí písmo varuje.
1: Kdo je nedbalý v práci své, bratr jest mrhače.
0: Tu jde přímo o spronevěru. A lenost?
1: Lenoch sáhne rukou do mísy, ale k ústům už ji nevrátí.
0: Něco začít pro svůj prospěch a požitek umí i lenoch. Ale dotáhnout věc k cíli je výsadou pilných.
1: Nestrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.
0: Pojďme, Češi, spolu k prameni pracovitosti a pijme plnými doušky. Jistě nás to občerství tak, jak Krista Pána, jenž dal napít ženě a sám nežíznil do rána. Jak praví staré české přísloví, kdo pracuje, má koláče.

V této chvíli uzavíráme čtení z knihy Davida Louly České studny aneb hloubání o české identitě, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Samuel. Četli Kateřina Hodecová a Pavel Hromádka. A k poslechu dalších částí jste zváni zase za týden. Záznam už od vysílaných částí hledejte na webu radio7.cz v archivu pořadu ke stažení.

Zbavuješ mě pout melodií svou, chrání mě tvé písně prout.

Už jen jedna píseň nás dělí od 10. večerní. To vás posuvu k dalšímu zamyšlení a hloubámění nad životem i nad Biblí v pořadu Doteky.

0: Dotýkat se lidských životů Božím slovem, to je biblické vyučování Charlesa Stanleyho. Existuje mnoho křesťanů, kteří kdysi Boha hluboce milovali, často četli jeho slovo a usilovně mu sloužili. Dnes už se ani nemodlí, ani nechodí do společenství a někdy i propadli nejrůznějším závislostem. Ze všech možných úhlů pohledu se to jeví, jako kdyby zapomněli nebo zavrhli na svůj závazek k Pánu Ježíši. Možná jste přesvědčeni, že vám se nikdy nic takového nemůže stát, ale než začnete odsuzovat druhé a posuzovat jejich život, pozorně si vyslechněte dnešní vyučování Charlesa Stanleyho. Překlad Míly Markové čte Pavel Hromádka.
1: Jak byste vysvětlili, že jsou lidé, kteří stále znovu a znovu slyší evangelium, částečně ho pochopí, budou schopni vám zopakovat, co slyšeli, a přesto k pozvání evangelia řeknou svoje ne? Jak je tohle možné? A co takoví křesťané, kteří uvěřili Ježíši Kristu jako svému zachránci a spasiteli, a po čase je vidíte, jak je život unáší kamsi jinam? A nejen, že je to unáší, oni dokonce hájí svůj způsob života v hříchu. Omlouvají to a vysvětlují. Do shromáždění věřících už nechodí. Bibli odložili na poličku, kde ji postupně pokrývá prach. Přesto kdysi Pánu Ježíši uvěřili jako svému spasiteli. Jak byste vysvětlili takové jednání? Právě o tom dnes budu mluvit v pořadu, který se jmenuje Nebezpečí tvrdnoucího srdce. Prosím, najděte si 3. kapitolu dopisu Židům. Začneme číst od 7. verše. A chci to s vámi přečíst až do verše 19. Nejdřív vám ale nastíním, o čem tady vlastně autor epištoly mluví. Pravděpodobně si vzpomenete na situaci, kdy Bůh Židy vyvedl z egyptského zajetí. Přešli Rudé moře a pokračovali dál do pouště. Netrvalo dlouho a začali naříkat a reptat a stěžovat si na chleba, vodu a vůbec na všecko. Jejich srdce se zatvrdila, přestože právě osobně zažili úžasný boží zázrak. Pak se dostali do zaslíbené země. A Mojžíš poslal na výzvědy 12 špehů, aby si tu zem prohlédli a ujistili se, že je jim jasné, co je čeká, s čím se tam setkají a co budou muset řešit. Po návratu jich 10 mluvilo o obrech, o pevněných městech a tak dále. Dva z nich, Jozue a Káleb, mluvili o skutečnosti, že jim tu zem Bůh dal a že by si ji tedy měli vzít. Možná si vzpomínáte, že lid popřál sluchu tomu negativnímu hlášení. V důsledku toho pak bloudili pouští 40 let, dokud nevymřeli všichni dospělí od věku 20 let a starší, kteří tehdy reptali proti Bohu. A tady máme text z Bible, který se dotýká právě vyjmenovaných událostí a který nás opakovaně vybízí, nezatvrzujte svoje srdce ve vzdoru. Takže čteme od 7. verše a všímejte si, co je tam řečeno. Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako v den pokušení na poušti. Tady je řeč o tom, o čem jsme právě mluvili. Kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem, jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. Ve svém hněvu jsem přísahal, nevejdou do mého odpočinutí. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadlo od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu jen, když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením? A na koho se Bůh hněval po 40 let? Zdali ne na ty, kdo zhřešili a jejich štěla padla na poušti? A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, neli těm, kdo se vzepřeli? Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru. To je vážné varování. A platí nejen pro lidi, kteří ještě nikdy Pánu Ježíši neuvěřili, ale je to varování i pro nás věřící. Ze všeho nejdřív bych se s vámi rád podíval na jednu věc. Co tím myslí, když říká, aby lidé nezatvrzovali svá srdce? Co je to zatvrzelé srdce? Kdybyste si to našli v hebrejštině a v řečtině, našli byste tam výrazy jako pevný a silný. To znamená srdce, na které Boží slovo přestalo působit. Je to srdce nepoddajné, neohebné a neochotné. Je tady řeč o srdci, které se obrnilo proti pravdě Božího slova. Srdce, na kterém vyrostla hroší kůže a po kterém se Boží slovo jen tak po povrchu sklouzne. A autor tady čtenáře upozorňuje, aby dávali dobrý pozor, nebo by se jim to mohlo stát také. Možná řeknete, tak to přeci není. Když člověk slyší evangelium, jen srdce hynoucího člověka se může zatvrdit. No podívejme se, jestli to tak opravdu je. Najdeme si několik textů z Markova evangelia. Jsou to oddíly, které jste už možná četli, ale ještě nikdy jste o nich v tomto světle nepřemýšleli. V Markově 6. kapitole v 52. verši si poslechněte, o co jde. Ježíš jde za svými učedníky po vodě a oni si myslí, že je to duch. A tak na něj volají. V tu chvíli, ale to si přečteme ve verši 51, vstoupil k něm na loď a vítr se utišil. I byli celí ohromení úžasem. A teď sledujte, jak je to dál. Nepochopili totiž, jak to bylo s chleby, neboť jejich mysl byla zatvrzelá. To je velmi zajímavý výrok o učednících Pána Ježíše. Teď spolu přeskočíme do 8. kapitoly a tam si s vámi chci všimnout dvou věcí. Osobně si z toho můžeme něco vzít, protože se tam možná trošku najdete. Tak od verše 14. Zapomněli si vzít sebou chleby. Na lodi měli jen jeden chléb. Domlouval jim. Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. Ježíš se nachází právě uprostřed procesu, kdy svoje učedníky učí nesmírně důležitý princip. A oni si spolu začali povídat o tom, že sebou nemají chleba. Ježíš se tady snaží varovat je před farizeji a to první, co je napadne, je, že si uvědomí, že zapomněli na chleba. Místo, aby se poučili a vzali si k srdci nový princip, dělá jim starosti skutečnost, že nemají chleba. A poslouchejte, jak je to dál. 17. verš. Když to Ježíš spozoroval, řekl jim, proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá? Věřící člověk může prožívat i to, že se jeho srdce začne zatvrzovat. Proto vás na to chci upozornit hned na začátku a uvedu několik příkladů. Řekněme, že chodíte někam do kostela, už několik týdnů a možná i měsíců. A pokaždé se na konci bohoslužby ozve pozvání. Je to výzva, aby lidé přijali Pána Ježíše jako svého spasitele. Je možné, že vy jste to zatím ještě nikdy neudělali. A tak slyšíte to pozvání. Slyšíte ho a příště ho slyšíte zase znova. A nějak si počase pomyslíte, že tohle už jste přece slyšeli. A zanedlouho to přestanete vnímat. Už to neslyšíte. Nebo jsme se znovu a znovu obraceli na některé lidi, aby se zapojili do služby Pánu. Možná vás Bůh volá. Možná vás osobně oslovil. Možná jste prožili jeho povolání. A tak jeho apel posloucháte opakovaně a počase už vás to vůbec neoslovuje, jako kdyby to neexistovalo. V podstatě jste se totiž svým způsobem rozhodli, že už to nechcete poslouchat. Víte, co se stalo? Srdce vám začíná obrůstat krystaly. Místo toho, aby bylo měkké, otevřené a citlivé, začínáte se vzpírat. A tenhle odpor se může obrnit proti Božím věcem a nastavit hroší kůži Božímu poselství, kterým Bůh chtěl oslovit právě vás. Je nebezpečné vzdorovat Boží opakované výzvě, kterou adresuje vašemu srdci. Když se tedy podíváme na náš text, znovu se tam opakuje to, co říká Duch Svatý. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Nezatvrzujte svoje srdce jako tehdy, když mne provokovali. V podstatě tím vyjadřuje, když svoje srdce zatvrdili ve starozákonní době a provokovali Hospodina svou vzpourou, totéž platí i dnes. Bohu jistě nedělá radost, když volá do našeho srdce a my ho provokujeme tím, že se proti němu zatvrdíme. Zbývá otázka. Když se tohle může stát, jak k tomu dojde? Jak to, že se tohle v životě člověka stane? Jak je to možné, když člověk chodí do církve nebo poslouchá náboženské pořady v rádiu či v televizi, nebo si poslouchá nahrávky, které mu někdo půjčil, týden za týdnem slyší evangelium, ví, že je to pravda, a přesto řekne, víš, já o to vlastně nestojím. Jak se to může stát? Není to tak, že by k tomu došlo nenadále. Je to záležitost, ke které se nějaký čas schyluje. Jak plyne čas, člověk se pokaždé rozhodne stejně. Ne, Bože. Ne, Bože. Ne, Bože. Proč ne? Víš, prostě si nemyslím, že by to bylo nutné. A v tu chvíli se s lidským srdcem cosi začíná dít. Začíná se zatvrzovat proti Božím věcem. Dokonce se k tomu může dopracovat i člověk, který už dřív spasení přijal. Sami jste slyšeli, co Ježíš řekl svým učedníkům. Je to ve 12. verši. Dejte si pozor, bratři, ne cizí lidé, ne nevěřící. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Vyjadřuje to tedy tak, že srdce, které nevěří, je nevěrné a zlé. A tady máme výsledek. Děje se to v důsledku opakovaného odmítnutí Boha. Když se stále znovu a znovu opakovalo. Takže tady došlo k tomu, že se cosi s lidským srdcem stalo. Změnila se jeho kapacita, jeho schopnost slyšet a citlivě reagovat. Jaksi se celé zcvrklo. Takže je to takhle. To si zapamatujte pro chvíle, až zase budeme přemýšlet, jak k tomu může dojít. Například si myslíme, máme člověka, který nejenže slyšel evangelium a řekl k němu svoje ne. Máme tu člověka, na kterém Bůh stále usilovně pracuje. Na jeho píše a aroganci. Bůh se snaží se s tím vypořádat a nakonec je srdce člověka tak zamotané do svých výmluv a vlastní spravedlnosti, že už Boha neslyší. Třeba člověk, který nedokáže a nechce odpustit. A kterému Bůh říká, musíš být ochotný odpustit, bez ohledu na to, co se děje v životě toho druhého. Všichni potřebujeme odpuštění Boží. Proto bychom si také měli vzájemně odpouštět. Počase si ale člověk svoje neodpuštění natolik ospravedlní, omluví a vysvětlí, že nakonec přestane Boží hlas slyšet úplně. Nezáleží na tom, o co jde. Bůh s člověkem může jednat v záležitosti podnikání, zaměstnání či finanční situace. Bůh říká, tohle po tobě chci. Takový člověk to pak už ale neslyší. Obrní se proti Božímu hlasu. Může se to stát hynoucímu člověku, který slyší evangelium, ale stejně se to může stát věřícímu. Je to nebezpečná známka toho, že člověk zatvrzuje svoje srdce před všemocným Bohem, a před Božím slovem. Přesně to se ale stane. Jak? První krok k nevěrnému srdci je nedověra. Tak to vždycky začíná. Bůh říká, pojďte ke mně všichni, kdo pracujete a jste obtíženi. A já vám dám odpočinout. On také říká, že nás od Boha oddělil hřích. A Bůh také říká, že potřebujeme odpuštění svých hříchů. Potřebujeme spasení. Člověk však na to odpovídá, víš, je mi jasné, že to Bůh říká. Vím, že to je v Bibli. No a co? A začne se vymlouvat a vysvětlovat. A tak místo, abychom Bohu řekli svoje ano, nevěříme mu. Nedověra říká, nějak se do nebe dostanu, k Ježíši se obracet nemusím. Nepotřebuji Boží slovo. Nepotřebuji ani církev. To všechno se začíná odvíjet, když člověk cítí nedůvěru. Nezáleží na tom, proč jsme se postavili proti Bohu. Začíná to nedověrou. Z jakéhosi záhadného důvodu si myslíme, že to zvládneme bez Boha. Známe lepší cestu, než je ta Boží. A tak se v nás nedověra usazuje. A bobtná. Další stádium je živit v sobě myšlenky, které Bohu nedělají žádnou radost. V takovém případě se člověk rozhodne nevěřit tomu, co Bůh říká, a začne si pohrávat s myšlenkami a zabydlí se v takových, k které směřují k čemukoliv jinému, jen ne k Boží radosti. Až nakonec tyto věci zaujmou nejvyšší postavení v myšlenkách takového člověka a ten na ně zaměří svou pozornost. Jaký je pak výsledek? Hřích se stane opakovanou součástí jejich životního stylu. A to mne vede k tomu, abych se zeptal. Co bude s lidmi, které známe a o nichž víme, že přijali spasení, a přesto ve svém životě vyvinuli takový životní styl, který je naprosto bezbožný? Byli vůbec spaseni nebo ne? Ono totiž je možné, aby se věřící člověk zapletl do bezbožného způsobu života. Proč? Je to výsledek trvalého a opakovaného rozhodování ke hříchu, který vede k bezbožnosti, protože se takovým lidem stalo to, že se začali znovu a znovu stejně rozhodovat pro hřích, až už nakonec neslyší. Což mne přivádí k další fázi. Tou je, že ignorují svoje svědomí. Ignorují svoje svědomí a nevšímají si ho. V době, kdy k němu Boží duch mluvil, slyšeli a svědomí je hryzalo. Po čase je jejich nedověra dostala až do takového stupně pýchy a arogance, že už Boha neslyší. Už ho neslyší mluvit. Co se stalo s jejich svědomím? Když Duch Svatý mluví, mají velice napilno s vymlouváním, vysvětlováním a ospravedlňováním. Nebo je pohltí něco úplně jiného místo toho, aby přiznali skutečnost, že se Bůh pokouší jim něco sdělit. A to nás přivádí do další fáze. A tou je ospravedlňování vlastního hříchu. Určitě znáte lidi, kteří v životě Boha neposlouchají a umějí si to velmi dobře ospravedlnit, umějí to vysvětlit. Někteří poukazují na ostatní se slovy, podívej se na něj a podívej se, jak se v životě má. A tak ospravedlňují tyto opětované činy. A to nás přivádí k dalšímu stádiu zatvrzování. Jde o odmítání výtky. To znamená, že když Boží duch začne v jejich srdci pracovat, postaví se tomu na odpor. To se pak následně promění v návyk. Výsledkem toho je, že je s nimi velice špatné pořízení. Proč? Protože v odmítání Boží vůle čas hraje důležitou roli. Proto se tak často stává, že když mladí lidé přijmou pozvání k Bohu a ten je pak zavolá do misijní práce nebo ke zvěstování evangelia, je nesmírně důležité se o ně duchovně starat hned z počátku, dokud jsou ještě mladí. Možná si pomyslíte, Bůh se jejich života chopil hned na začátku, takže u nich není žádná zatvrzelost. Jsou otevření a tvární, jsou pro Božího ducha jako čerstvý tmel. Pak ale přijdou třicátníci, čtyřicátníci, padesátníci, nebo i sedmdesátníci. Proč je pro starého člověka tak těžké uvěřit Kristu? Je to kvůli všem těm uplynulým létům, kdy celé roky opakovali stále stejné rozhodnutí. Ne, ne, ne, ne. Ospravedlňování. Vysvětlování. Ne, ne, ne. Tak dlouho, až se dostaví další fáze. A tou je necitlivost. Celá léta vzdorujete Bohu. A myslíte si, jednou, až se na to připravím, uvěřím Pánu Ježíši Kristu jako svému spasiteli a zachránci. Přátelé, to nejde. Když se Boží duch s pozváním na vaše srdce neobrací a neusvědčuje vás a neukazuje vám pravdu. Ptáte se, co pak to nemohu udělat kdykoliv, kdy se mi bude chtít a až se proto rozhodnu? Ne, nemůžete. Spasení není k dispozici vždycky a každému. Je k dispozici všem? Ano, to je. Ale dokud vás Boží duch nezačne zvát, dokud vás nepřitáhne a dokud si pod jeho vlivem neuvědomíte, jak zoufale potřebujete Krista, dokud vám nepomůže pochopit, o co tady vlastně jde, tak nemůžete přijmout spasení. A v tom tkví to obrovské nebezpečí, že když odmítáte a vzdorujete, a zase vzdorujete v postoji nepoddajném a zatvrzelém k Božím věcem, když vám takhle stvrdne srdce, nakonec nebudete Boha vůbec chtít znát. Nebudete chtít Boha znát, nebudete stát o nic, protože se vaše srdce tak silně obalí hroší kůží. Třeba řeknete, chceš mi snad tvrdit, že až mi bude třeba 70, už pro mne nebude záchrany. Ne, nic takového netvrdím, jen vás upozorňuji, že čím starší budete a čím déle budete opakovat svoje staré rozhodnutí říkat Kristu svoje ne, tak to pak nebude tak lehké, jak si myslíte. A právě proto, právě teď, jestli pocítíte, že s vámi Bůh mluví a něco vám říká, když v duchu pocítíte, že vás varuje nebo k něčemu vybízí, naléhám na vás jménem Pána Ježíše. Nečekejte na příště, ale proste Boha, aby vám odpustil hřích a zachránil vás. On sám se o tom vyjadřuje slovy: dnes je den spasení. Nikdy od něj neuslyšíte: přijmi spasení zítra nebo příští měsíc, nebo ještě lépe na přes rok. Proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Co tím myslím? Jednoduše toto: když Bůh promluví k vašemu srdci, nezatvrzujte ho. Je velice nebezpečné na volání Božího ducha odpovídat záporně. Nezáleží na tom, jestli se jedná o volání ke spasení, o připojení k církvi, o dávání desátků nebo o službu Bohu. Často se setkávám s lidmi, kteří říkají: kdysi dávno, když mi bylo 16 nebo 25, Bůh mne volal ke službě a já jsem šel na školu, možná dokonce na seminář. A pak jsem si nějak uvědomil, že vlastně chci v životě něco úplně jiného. Takže jsem se pak rozhodl jinak. Přátelé, jsem tu teď proto, abych vám řekl, že to, co jste udělali, bylo, že jste vykročili velmi nebezpečným směrem. Obvykle lidé v takové situaci honem něco začnou horečně dělat, aby tím nahradili to, k čemu je Bůh původně zavolal. A pustí se do toho s vervou. Vydají ze sebe to nejlepší, budou pracovat s mimořádným nasazením, jen proto, aby dosáhli úspěchu ve věci, ke které je Bůh nikdy nevolal. Často jsem si v případě takových lidí také všiml, že se z nich stávají cynikové. Nebo jsou zase velmi kritičtí na adresu Boží práce, velmi kritičtí ve vztahu k ostatním věřícím, kritičtí na kázání evangelia. Proč? Protože kdesi hluboko uvnitř jim to nedá pokoj. Ať vás Bůh zavolal k čemukoliv, jestli vás volá kázat evangelium, nebo jít do misijní práce, nebo cokoliv jiného, jakmile vás jednou k něčemu zavolá, nikdy se mu nestane, aby řekl: ouvej, tady jsem se spletl. Bůh svoje rozhodnutí nemění. To povolání je pořád ve vzduchu. A vy se můžete třeba stavět na hlavu, abyste ho nahradili něčím jiným. Poslušnost Bohu však ničím nahradit nelze. Proto jestli u toho chcete zůstat, musíte to obalit hroší kůží. Není totiž možné zůstávat v neposlušnosti bez následků. No, někdy to vypadá, jako že to jde. Ale takoví lidé museli zabalit svoje srdce do hroší kůže. To znamená, že Bohu stále říkají ne, ne, ne. Tak to jde do té doby, než dojde k čemusi nesmírně zavádějícímu, co postupuje pomalu, zákeřně, zhoubně a nenápadně, že si člověk vůbec neuvědomí, co se děje. Odehrává se to postupně až do chvíle, kdy si člověk nakonec řekne: víš, já, Bůh ke mně kdysi sice mluvil. A začnou předefinovávat, co tehdy Bůh řekl. A pak v podstatě přepracují celý příběh. Jejich dnešní svědectví není už to, co to bylo kdysi, když se to skutečně stalo. Protože jim to dodává lepší pocit. A lépe to zní, když si myslí: asi jsem se tehdy zmýlil. Tenkrát jsem se spletl. Nějak na mne Bůh mluvil a já měl pocit, že mne posílá kázat evangelium, nebo že mne posílá do misijní práce, nebo jsem si myslel, že mne posílá, abych se zapojil do některé vzdělavatelné služby. Myslel jsem si, že mi to říká, ale to jsem se asi spletl. Kdepak, tak to není. Jde tu o to, že se v srdci zabydluje tvrdost. A když k tomu dojde, tak hroší kůže je pak tak silná, že dokonce ani Boží duch pod ní nepronikne do hloubky, aby toho člověka zlomil a nechal ho padnout na tvář před Bohem se slovy: Bože, chci jen tvou vůli, ať to stojí, co to stojí. Je velmi nebezpečné vzdorovat Božímu duchu. A proto je potřeba, abychom v duchu chodili každou chviličku svého života, den za dnem. Proto Bůh říká, abychom se vzájemně povzbuzovali. Máme se povzbuzovat, abychom svoje srdce nezatvrzovali. Vídám mladé lidi, kteří prohlašují, věřím, že mi tohle říká Bůh. Přátelé, jestli tomu věříte, že je to Boží vůle, pak se nezabývejte ničím jiným, dokud si nebudete jisti, k čemu vás Bůh volá. Boží vůli není možné nahradit vůbec ničím jiným.

0: V dnešním pořadu Doteky nám Charles Stanley řekl, že jediná cesta, jak si nenechat stvrdnout srdce, vede skrze poslušnost Bohu. Když Božím příkazům vzdorujeme nebo je ignorujeme, srdce může stvrdnout velmi, velmi snadno. Jestli k vám dnes skrze toto vyučování Bůh promluvil, odpovězte mu prostou poslušností. Premiéru pokračování tohoto zamyšlení vám nabídneme v neděli ve 20 hodin a 15 minut. Budeme také velmi rádi, když nám napíšete, jestli a jak k vám úvahy Charlesa Stanleyho mluví. Pokud máte chviličku čas, sedněte a napište nám. Ideálně e-mailem na adresu radio7@radio7.cz.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Tohle byla skupina Prázdný pro tebe a s další skladbou je to uskupení s názvem Love and the Outcome a ti budou zpívat o zkouškách, o našich slabostech, ale taky o boží záštitě.

Hebrejština teď zněla večerním vysíláním Rádia 7. U nás zaslechnete různé jazyky, samozřejmě nejčastěji češtinu, slovenštinu, angličtinu, ale nevyhýbáme se mnohým dalším. A dokonce vítáme i tipy na zajímavou muziku.

Bylo 23 hodin a to znamená, že je před námi posledních 60 minut z pátku 24. července. Posloucháte vysílání Rádia 7, od mikrofonu vám klidné chvíle přeje Kateřina Hodecová. A za necelou čtvrt hodinku zvuk poslechu další části čtení na pokračování z knihy Sandy Denglerové Suzana Vesliová, Služebnice Boží.

Tohle bylo uskupení Time, což je zkrátka Tomáš a Jolanta Michálkovi. Zpívali, nebo ta jejich skladba měla název Kudy kam. Z další písni je to teď Pavel Dirda se svým Spolem.

0: Je 11:45, čas pro čtení na pokračování. A tak přijměte pozvání k poslechu další části čtení z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová, služebnice boží. V minulém díle jsme sledovali, jak se Wesleyova rodina přestěhovala do Epworthu, kde se Sam stal farářem. Susana byla nadšená z velké trojpodlažní fary i ze zahrady. Sam se pokoušel farmařit, ale nebyl úspěšný a brzy se opět přihlásil nedostatek peněz a dluhy. Rodina byla znovu vystavena velmi těžkým časům. Susana porodila dalších 5 dětí, které postupně zemřely. Ve sboru se lidé neobraceli ke Kristu. Nedařilo se jim opravit dům ani upravit zahradu. Sam psal básně, které se mu nedařilo prodávat. Hledal stále nové zdroje příjmů, ale jednoduše se nedařilo. Dluhy rostly a proto Susana začala hospodařit sama. Tak zabezpečila rodině aspoň základní potravu. V důsledku toho ale měla málo času a vzdalovala se od Boha. A tak se rozhodla věnovat každý den 2 hodiny čtení z Bible a modlitbě. Vnitřně hluboce toužila po změně. A pak došlo k zásadní roztržce mezi ní a manželem. Každý měl jiný názor na to, kdo by měl být tím vedoucím. Oba byli neústupní. Sam se na svou ženu rozlobil a s přísahou Bohu vyřkl, že se své ženy už nikdy nedotkne, dokud se mu neodmluví. A druhý den ráno odcestoval. Z knihy Sandy Denglerové Susana Wesleyová, služebnice boží, čte Rosita Mertová.
1: Žlutá obálka obsahovala 3 jednolibrové bankovky. To bylo vše. Co si sama myslel? Jak dlouho asi vystačí s 3 librami, když je každý obchodník ve městě upomínal kvůli dluhům? S povzdechem vložila peníze zpět do obálky. Březnový vítr pronikal chladnými prsty mezi volné záhyby její šály. Březen zatím ještě nepřinesl žádné náznaky jara, ani teplo, ani slibné vůně. Ne, jaro si tentokrát zřejmě dávalo na čas. Zklamaná se vrátila do domu. Sammy seděl vedle ohniště a vzhlédl od břidlicové tabulky. — Vrátí se tatínek brzy? — zeptal se jako vždy. — Nic o tom nepsal. — odpověděla jako vždy. Chlapci bylo nedávno 12. Susan pochybovala, že by věděl, co je manželství, ještě s ním o těchto věcech nemluvila. Byl však dosti starý na to, aby si uvědomil, že rozchod rodičů nebyl přirozený. Musel na něho doléhat. Doléhal také na Susan. Služebná se vrátila z nákupu. Zavřela dveře před větrem a odhrnula si kapuci. Dnes bude pršet, cítím to. Velké novinky. Král William zemřel před týdnem, 8. Anne je královnou. Služebná se odmlčela a pokračovala pak hlasem plným naděje. Je to přece Stuartka, ne? Správná královna, že? Ano, správná královna. Ale prosím, mluvte v celých větách, alespoň před dětmi. Ano, paní. Teď už neexistuje žádný problém. Vy a pan farář se můžete shodnout na tom, kdo má vládnout. Velice doufám. Susan poslala Emílii k jejím početním úkolům, procvičovala z Molly abecedu a číslice a poslouchala Suky, která se musela naučit báseň na spaměť. Tato činnost zaměstnávala její vědomí, avšak její podvědomí se už celých 5 měsíců trápilo. Sam byl paličák a Susan byla svým způsobem neméně paličatá. To však bylo něco, v čem nehodlala povolit a ani povolit nemohla. William totiž už nebyl kamenem úrazu. Nebo přece jen byl? Byla Samova věrnost Williamovi pravým důvodem nešťastného rozdělení, nebo zatím vězelo něco, co už se možná nedalo změnit? Velikonoce připadly v tomto roce na 5. dubna. Velikonoce byly oslavou života a obnovy v duchovním i přirozeném smyslu. Ze sporu, který začal tak nevinně, se mezitím stal požár, který se vymkl kontrole. Ne požár, ale ledová smršť, která mrazí srdce i duši.

0: Jak se Susan obávala, trvalo ještě notnou dobu, než se zima úplně vzdala. Dokonce i velikonoční neděle byla ještě chladná. Mladý, pomocný duchovní měl velikonoční kázání, které bylo stejně lajdácké jako jeho oděv. Sem totiž odešel do Londýna. Susan byla trpce zklamána a napsala dopis doktoru Georgi Hikesovi. Ten byl pro své náboženské a politické přesvědčení pronásledován a získal si v té době její respekt. Věděla, že i Sam ho respektoval. Možná, že moudrá rada zvenčí pomůže překonat jejich potíže. Ve svém dopise zmínila jméno ženy, která ji na doktora Hikese odkázala. Byla to její přítelkyně. Susan vypsala, jak nejlépe dovedla své i Samovi důvody roztržky. Prosila doktora Hikese, aby se stal mezi nimi prostředníkem. A pak už jen čekala na odpověď. Vzpomněla si, jak kdysi doma už zdaleka poznala kroky poštovního koně v době, kdy čekala na dopisy od své velké lásky, Sema. Mladá láska. Ta mladá láska zestárla a vyzrála. Její láska teď byla jiná. Miluje ještě svého muže? Zkoumala své srdce a došla k závěru, že ano. Milovala ho i s jeho paličatostí a neschopností hospodařit s penězi, o co všechno se pohádali. A také ve výchově dětí byli málo kdy stejného názoru a přece ho milovala. Toužila po jeho blízkosti, po jeho optimismu, když se jí život zdál těžký. A toužila také potom, aby ji zase vzal do náruče. K tomu došlo už dávno. Hodně dávno. 29. dne v měsíci dostala od doktora Hikese odpověď. Začala zase ožívat, neboť bylo zřejmé, že doktor Hikes stál na její straně. Samuelova přísaha je v rozporu s jeho manželským slibem a proto je neplatná, psal. Byla to falešná přísaha a pokud se jí Samuel bude držet i nadále, je vinen falešnou přísahou. Radím vám, abyste konzultovala arcibiskupa v Yorku a biskupa v Lincolnu. Budou-li se mnou souhlasit, že přísaha je nezákonná, poproste je, aby Samuelovi uložili, ať se zřekne falešného závazku, který odporuje božím i lidským zákonům. A i kdybyste neuspěla, chtěl bych vás povzbudit, abyste zůstala pevná. Zůstat pevná. V tom už byla Susan vycvičena, i když to pro ní bylo v poslední době stále těžší. Rada doktora Hikese jí dodala novou odvahu a sílu, kterou nenalézala ani ve svých každodenních pobožnostech. Zůstat pevná. Doktoru Hikesovi se to dobře řekne. Je to tak těžké. Ve stručném dopise, k němuž připojil příliš málo peněz, jsem striktně odmítl přijmout zprostředkování třetí strany. A zmínil, že se bude ucházet o místo duchovního na válečné lodi. Susan se snažila najít na tom něco kladného. Sam bude dobře vydělávat a bude jí posílat peníze, když bude na moři. Ona bude spravovat peníze a Sam nebude mít možnost je utrácet. Možná se jí potom podaří dát finance zase do pořádku, avšak Sam bude daleko na moři. Strávila odpoledne v pláči a ani po večerní pobožnosti se jí nevedlo lépe než předtím. Vždycky jí bylo jasné, že jenom Bůh může najít východisko. Nikdy mu však k tomu nedala příležitost. Poprvé v životě Susan Ansley Wesleyová přiznala, že je v koncích. Sam nebyl ochoten povolit a ona také ne. Její postoj, pokud šlo o boží přikázání, byl správný. To potvrdil i doktor Hikes. Problémem už nebyla otázka, kdo seděl na anglickém trůnu. Problémem byla Samova přísaha. O tom už nepochybovala. Mohl na ní trvat jen s tichým božím souhlasem. Susan se rozhodla, že složí ruce do klína a přenechá celou záležitost Bohu. A v tomto zmatku porodila své 14. dítě, dceru. Královna Anna byla právoplatnou královnou a její nástup na trůn by měl vlastně vyřešit tragický rozkol, kdyby oba paličáci nebránili řešení. Ať tomu bylo jakkoliv, Susan dala té maličké jméno N. Nastal červenec. Slunce vycházelo brzy a svítilo dlouho. Teplo dělalo Susan dobře a pomáhalo jí zapudit vzpomínky na chladné a hořké jaro. Susan načas vysadila výuku dětí a šípkové růže ukázaly dlouho očekávané květy. Tentokrát potřebovala po porodu neobvykle dlouhou dobu, aby se zotavila. Po řadě týdnů v posteli mohla konečně vstát a trochu se procházet po zahradě. Také tohoto večera vstoupila čerstvě natřenou brankou do zahrady, která už nebyla tak spustlá. Podél cest byl plevel vytrhán, i když v zadní části zahrady bylo ještě mnoho práce. Susan se rozhodla pověřit Molly úkolem vytrhávat plevel a bodláky. Ta mohla při svém zmrzačení vykonávat jen činnosti, při nichž mohla posedávat. Bylo jí teď 6 a bylo na čase, aby začala pomáhat v domácnosti. Ty její šípkové růže, které začínají rozkvétat. Hluboce vdechuje jejich vůni, je to nádherné. Když život přináší těžkosti, trochu vůně znamená mnoho. Jak nesmyslné to musí připadat Bohu, když se lidé hádají, uvažovala. A jak musí být potěšen vůní poslušných služebníků. Jsme Kristovou libou vůní. Kde to jen stálo? Asi v 2. listu Korinským, vzpomínala si. Pak zaslechla kroky v zahradě. Rychle se otočila. Zatajil se jí dech. Seme! Siuky! Jeho jezdecké kalhoty byly celé zaprášené, zřejmě právě dorazil. Toužila ho obejmout, zůstala však stát, kde byla. Už si viděl naši nejmenší? En? Emilie mi to řekla. Opravdu krásné dítě. Jedno z našich nejhezčích. Navlhčila si rty jazykem. Musí teď být opatrná, hodně opatrná. Myslela jsem, že N je jméno, se kterým budeme oba souhlasit. Ano, jistě. Předpokládám, že oba souhlasíme, že královna Anna je právoplatnou nástupkyní trůnu. Sem šel k záhonu, aby si prohlédl lilie. Tvé lilie ještě nekvetou. Je ještě brzo. Příští měsíc. Šel dál a zastavil se u západní zdi, kde byl keř rozmaríny. Kde kvete rozmarína, tam vládne žena. Susan toto přísloví slýchala často a znala i jiné. Kdo pomine rozmarínu a neutrhne snítku, na lásku ženy nedbá a dbát nebude, co bude živ. Sem se obrátil a podíval se na ní. Jeho oči se leskly a vrásky kolem nich se prohloubily. Co si však myslel? Utrhl větévku rozmaríny, přičichl k ní a hluboce vdechl její vůni. Pak ji hodil své ženě a šel dál. Susan zachytila snítku oběma rukama. Lístky se při trhání zlomily. Vůně zatlačila vzpomínku na vůni šípkových růží. Susan byla praktická, přímá žena a nevyhýbala se problémům. Nechoďme to v zahradě jako kočka kolem horké kaše. Přišel si, abys zůstal? Uvidíme. Obrátil se a pohledil jí do očí. Jsi ochotna podřídit svou vůli mé, a to v každém ohledu, jak se sluší na správnou manželku? Chceš tím říci, zda jsem ochotna vzdát se jakéhokoliv vlastního názoru? Byly doby, kdy jsi s mých názorů cenil, i když neodpovídali tvým. Přestala jsem být osobností. Muž je hlavou a pánem domu, a ty se zdráháš to uznat. Vždy jsi byl pánem a hlavou, a já si troufám tvrdit, že kdybys nespravoval finance, neměli bychom dnes o něch více než 250 liber dluhu. Možná nesouhlasím s tvým názorem na krále nebo na výchovu, ale tvé názory se stejně vždycky prosadí. Jsou to tvoje modlitby, které děti slyší, pokud si ovšem zde.
1: Uhýbáš. Mluvím o podanosti ženy.
0: Ne, jde o víc. Prostě nedokážu věřit, že to je pravý důvod tvého chování. Jsme víc než 12 let spolu. A není to poprvé, co mám jiný názor než ty. Hledáš jen výmluvu, aby ses vytratil? Je Lincoln a Londýn o tolik krásnější než Epworth?
1: Semovy rysy, už tak velice napjaté, se stále více zachmuřovaly. Prozradili víc, než by bylo řeklo 1000 slov. Otočil se a zase se věnoval květinám. Tam mě respektují. Jsem poslancem diecéze. Udávám tón. Mluvím-li o symbolickém obsahu knihy Job, naslouchají mi. Mohu sedět v kavárně a mluvit o knize, kterou jsem četl, a určitě se najde někdo, kdo ji četl také. Zde nikdo neumí číst a lidé se nebaví o ničem jiném než o počasí a o ceně vajec nebo pšenice.
0: Mohu ti připomenout, že ti tento sbor nesvěřili lidé, ale Bůh? Ty patříš sem.
1: Pomalu šel po cestě, aby si prohlédl levanduly. Její nádherná vůně zvítězila nad vůní sousední routy. Roky už kážu obnovu, probuzení, ale v této bohem opuštěné divočině žádné probuzení není, jen nevědomost a hloupost. Lidé, kteří jsou na svou nevědomost hrdí a vzdělaností pohrdají. Bohatství jen ústy a mě nechtějí. Kdybych sem skutečně patřil, byl by mi dal Bůh nějaké znamení.
0: Napsal si, že ses ucházel o místo námořního kaplana. Myslíš si, že to je místo, kam patříš?
1: Možná. Svou žádost jsem dosud nestáhl.
0: Obrátil se a pohleděl na ni.
1: Byla bys dobře zaopatřena. Dostávala bys můj plat a sama si tvrdila víc než jednou, že s penězi umíš zacházet lépe. Byla by to příležitost, abys to dokázala.
0: Pokud na moři zahyneš, já tu zůstanu opuštěná, se 6 malými dětmi, bez střechy nad hlavou a s kupou dluhů.
1: To chceš pro své syny a dcery? Probuzení chci, Sjuky. A zde v Epworthu žádné probuzení nepřijde.
0: A na moři ano? Na jedné lodi za druhou?
1: Susan cítila, že se jí zase dělá nevolno. Šla k lavici, která stála vedle Mařinky, a sedla si.
0: Jak víš, napsala jsem několik dopisů. Doktor Hikes naléhal, abych se obrátila na arcibiskupa a na biskupa. Zatím jsem to neučinila. Chtěla jsem tě poprosit, abychom své problémy předložili těmto...
1: Ne! Odmítám řešit věc před cizími lidmi. Týká se to jenom tebe a mne. Výhradně nás dvou, nikomu do toho nic není.
0: Ani tvému biskupovi a arcibiskupovi?
1: Nikomu.
0: Dobře, pak už není o čem mluvit. Přesto tě prosím, aby sis alespoň přečetl dopis od doktora Hikese. Měl bys vědět, jak se dívají na věc jiní, ať souhlasíš se zprostředkováním či nikoli. A před večeří bys mohl strávit trochu času se Semim. Často se na tebe ptá.
1: Stál těsně před ní. Jeho stín padal na její tvář. Ty všechno kroutíš tak, jako by to byla jenom moje vina, jako bych jenom já byl tvrdohlavý. Kdybych měl svou Bibli po ruce, zamával bych jí před tebou. Boží prst ukazuje na tebe, Sjuky.
0: Odešel do domu. Boží prst. Přece vzala si, že ještě ten večer bude hledat v Bibli, co říká o Božím prstu.

Byla ona tím problémem? Byla to skutečně ona? I když začala trochu pochybovat, čím více o tom uvažovala, tím méně tomu věřila. Sem byl na útěku z farářského místa, které nebylo ideální, před lidmi, se kterými se nezhodl. On to byl, ne ona. A ještě jedno pochopila. Nikdy ho nezmění. On nedá na nikoho. Musí vše přenechat Bohu. On se stará o polní ptactvo, on dává růst lílijím na poli, on se postará o její děti. Musí mu důvěřovat. Chtěla mu důvěřovat. Bůh dá řešení. Sem zůstal 2 dny, aby uspořádal svůj dům, jak se vyjádřil. Spal nahoře, v Semiho pokoji. Přísahal, že se své ženy nedotkne, pokud Boha a jeho nepožádá o odpuštění, a za svou přísahou stál. Neměla nejmenších pochyb o jeho paličatosti. Další den brzy ráno, právě když začali zpívat ptáci, vyrazil do Londýna. Navždy. Susan proplakala celou ranní pobožnost. Že byl v domě, ale ne u ní, to bolelo víc, než kdyby byl 50 mil daleko v Lincolnu, nebo 200 mil daleko v Londýně. Cítit jeho blízkost, vidět pohyby jeho rukou, slyšet jeho hlas, to bylo víc, než dokázala unést. Což už vůbec nic necítí? Všechno, co mezi nimi bylo, už skončilo? Zřejmě ano. Alespoň zase neotěhotněla. Sousedka paní Vyplíjová vždycky tvrdila, že Susanino chatrné zdraví je důsledkem stálých těhotenství. Tato žena neuměla číst ani psát a nebyla vzdělaná v duchovních věcech, avšak o zdraví věděla víc než doktoři. Měla-li pravdu, pak Susan bude zdravější, až bude vyhozena na ulici. Dokončila svou pobožnost o hodinu později než obvykle. Nechtěla, aby jí její roztěkanost oloupila o zbožné myšlenky. Poslala Molly a Suky plít plevel, musela však vyjít ven, aby jim vysvětlila, co měli vytrhnout a co nechat. Bodláky pak musel vytrhat Semi, protože děvčata se jich odmítala i jen dotknout. Poslala služebnou k pekaři na druhém konci ulice. Za tu dobu, kdy byl Sem doma, zásoba chleba se stenčila dříve než jindy. Když všechny zaměstnala a zůstala sama, šla do chléva, aby prohlédla zanícené vemeno stračeny. Pak si vzala šití a sedla si na lavičku, aby spravila díru v Semiho kalhotách. Husté, temné mraky zakrývaly slunce a den byl chladný. Díra v Semiho kalhotách byla větší, než si myslela. 2x se je hloupíchla do prstu. Toho dne se jí nic nedařilo. Jak taky, když jí manžel právě navždy odešel? Zase měla slzy na krajičku. Kvůli dětem se však ovládla. Stín jí prozradil, že někdo vstoupil do zahrady. Sem se vrátil. Položila jehlu a nit a pohleděla mu do očí. Také děti ho spatřili a přiběhli. Polaskal je, řekl jim něco milého a poslal je zpátky k jejich práci. Suky, vzpomínáš na starého faráře, který někdy projíždí vesnicí na koni? Ano, vím, koho myslíš. Když jsem dnes ráno vyjížděl ze vsi, on právě přijížděl. 5 minut jsme spolu mluvili a já jsem se zmínil, že mám v úmyslu odejít navždy. Naléhal na mne, abych zůstal a plnil své povinnosti jako farář. Řekl, že náhradní kazatelé, které sem církev posílá, nejsou dobří. Měl pravdu. Jsou to prázdné hlavy. Nemají biblické znalosti. Mluví o politických otázkách, kterým nerozumí. Kromě toho způsobují, že lidé jsou pak proti tobě ještě zaujatější, prostě proto, že patříš k St. Andrews. Přesně to řekl. Kýval jsem a dodal tichým hlasem. Rozhodl jsem se proto, že se zase ujmu svých povinností jako farář. Ale jenom jako farář. A k té přísaze... Doktor Hikes říká, a já s ním souhlasím, že je neplatná, protože je v rozporu s tvým manželským slibem. Nepřestoupím ji. Hlas se mu zlomil. Nemohu. Je-li to tak,
pak by mi bylo milejší, kdybys tu nebyl. Susan si šla toho večera brzy lehnout, avšak její unavené tělo se bránilo spánku. Slyšela vrzat schody. Sam šel konečně nahoru. Když v zápětí uslyšela vrzat podlahu vzadu na chodbě, věděla, že šel dál. Schody do druhého poschodí už byly tiší. Stráví noc v Samyho pokoji. Susan chvíli plakala, nakonec usnula. Vzbudila se, když z dálky slyšela dětské hlasy volající hoří. Co to říkají děti o ohni? Pak ucítila, jak jedno z dětí tahá za její přikrývku. Chlad způsobil, že si ji přitáhla k sobě. Mami, hoří, rychle vstávej! Ječivý hlas ji konečně probral. Emília odtáhla přikrývku a loncovala s ní. Co se děje? Sam ji silnými pažemi vyzvedl z postele na svou teplou, širokou hruď. Stačila ještě sáhnout po přikrývce a omotat si ji kolem sebe. Sam šel k oknu a volal do temné zahrady. — Seme, je moli u tebe? — Ano, tati. Susan se namáhavě vypotácela z pokoje. Chodba byla plná kouře. Spíše po paměti než po hmatu se jim podařilo sejít dolů. Něco za nimi spadlo na zem. Susan pálily oči i plíce. Horko jí sálalo do tváře. Neslyšela nic než praskání dřeva. Její krásná kuchyně byla jediným mořem plamenů. Plameny zablokovaly dveře do zahrady. Pod schodištěm byly ještě jedny dveře, které používali zřídka. Byly zkroucené a nedaly se otevřít. Sam se do nich opřel celou vahou svého těla. Konečně pobolili. Susan běžela co nejrychleji ven. Zase jí uchopili Samovi paže a táhli jí dál, když jí docházely síly. Konečně chladný vzduch, neustále běželi. Pojďte všichni sem! Hlas pána domu byl pevný a dodával odvahu. Služebná tu stála s pohledem plným zděšení. V náručí jí držela malou N. Byl zde Sammy, také Molly. Hety se chytla Emílie, nechyběla ani Siuky. Byli všichni. Sousedé křičeli a zmateně pobíhali kolem. Susan však věděla, že je nevyhnala ven ochota pomoci, nýbrž strach, aby se požár nerozšířil na jejich domy. Susan kašlala a plakala zároveň. Snažila se ovládnout, nedařilo se jí to. Sam tiskl její tvář smáčenou slzami k sobě a pokoušel se jí utěšit lacinými frázemi. Hromová rána obrátila její zrak k domu. S ohlušujícím rachotem se zřítila část střechy. Sprška jisker se rozlétla kolem. Plameny šlehaly do temného nočního nebe. Okna byla doruda rozpálena, okenice létaly kolem, jako by zasažené dechem nějakého draka. Odtrhla se od Sama. Fráze. To je vše, co jí může nabídnout? S pláčem ukázala na to, co bývalo jejím domovem. Tady vidíš, Sam Wesley, co si nebeský soudce myslí o tvé přísaze. Toto je prst Boží.

Z knihy Sandy Denglerové Suzana Wesleyová Služebnice Boží četla Rozita Mertová. Knihu vydala v roce 2004 Evangelická církev metodistická. No a pokračování tohoto děje vám nabídneme už v pondělí ve 12 hodin a 15 minut.

0: Boh stál blízko pri mne, pomáhal mi, ukazoval správnu cestu očividne. Bol tam vždycky pre mňa, jak pre nejakého známeho. No tak iba pripomínam, nezabúdaj na neho.
1: Přišel, byl tu, odešel, přijde. Všechno o Božím synu na Rádiu 7.

Hned po půlnoci vám v programu Rádia 7 nabídneme Akademii a v ní dnes přednášku Davida Nováka, který se zaměřuje na násilí a pacifismus. Asi k násilí většinou máme určitý vnitřní odpor, nějak tušíme, že není dobré se prát a vyvolávat rozbroje. Jenže jsou chvíle, kdy se potřebujeme bránit. Je vhodné zůstat neaktivní, když hrozí nebezpečí? Právě etických dilemat týkajících se pacifismu a vůbec celého toho rozsáhlého tématu se bude týkat Akademie, ve které tedy nabídneme záznam přednášky Davida Nováka, kazatele Církve bratrské.

hudebním playlistu mám před sebou poslední písničku, kterou vám v tomto večerním vysílání Rádia 7 nabídnu. A tak je čas se loučit. Od mikrofonu odchází Kateřina Hodecová, byla jsem s vámi moc ráda a těším se na další

0: Krásný nový den v sobotu 25. července vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Aneta Lofítková a začneme rovnou dalším pořadem. Do etických dilemat týkajících se pacifismu nás zavede v akademii přednáška Davida Nováka, která zazněla na Broadfestu.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Téma toho semináře je ta otázka pacifismu. A já nebudu mluvit jenom o válce.

0: Ale ten pacifismus je teda snaha nějakým způsobem zachovat mír za každou cenu. Zároveň ten pacifismus není jenom otázka zabíjení, válek, ale vůbec jako násilí. To znamená, to trošku rozšířím, jestli teda jako křesťan můžu použít jako násilí, jestli to je legitimní. Přičemž to nejhorší násilí je někoho zabít nebo se pokusit zabít a řekněme na té druhé straně spektra může být verbální násilí nebo i třeba nějaký fyzický násilí, ale ne ze snahou toho člověka kupně zlikvidovat. Samozřejmě tahle ta otázka ještě nově naskočila, když začala válka na Ukrajině, kdy v ukrajinské armádě řada kluků, který, nebo i žen, který jsou normálně znovu zrození křesťani. A úplně jinak se to diskutuje někde na západě, kde je to pořád pro nás jako otázka teoretická. Ta válka nás neklidňuje, ale pořád daleko. A není to reálná otázka, tak jako pro ty Ukrajince, kteří na tu frontu budou odvalení a zabíjet budou muset. Zajímavý je, že pro mnohý z nich tohle to vlastně ani otázka není. Pro ně to je věc, která je vyřešená, ne všichni, ale někteří z nich, nebo řada z nich říkala, že samozřejmě tím, když tam jdou, tak počítají s tím, že budou i zabíjet. A asi v této situaci jim říkat, hele, jste křesťani, nedělejte to, oni ty Rusové se s váma nějak domluvějí, když na ně budete hodný, tak asi cítíte, že by tahle ta odpověď asi plně neobstála. A já nechci řešit otázku Ukrajiny. Jenom chci říct, že někdy se to jinak říká, když člověk v nějaký teoretický situaci, nás se spíš týká ta otázka násilí verbálního nebo fyzického. Tady asi nebudeme díky bohu teďka v té situaci, že bychom někoho měli zabíjet. Ale zároveň třeba můj syn se připravuje na to, že bude policista, že já chodím na fotbal a říkal jsem, představ si, že budu teda samozřejmě na té správné straně spektra, to znamená v tom slavistickém kotli, tam jsou ty křesťani, ty nekřesťani jsou ty spartani. A teďka ty tam prostě přijdeš s těma těžkooděncema a tvůj otec tam bude prostě proti tobě, tak udeříš tím pobuškem. No tak zatím jsme to úplně nevyřešili, tu otázku. Chápete to, jo? Že tady jenom vidíte jako bizár, kdybychom řekli, jako, hele dědo, křesťanství, to je pacifismus, ty jsi měl zachovávat mír za každou cenu, se to vůbec neměl plíst. Ty jsi měl jít do duchovního boje, ty jsi měl za ně modlit. Ale tu špinavou práci měli udělat ty nevěřící. Jo, tak asi cítíte, že tady něco úplně nehraje. Možná si řeknete, že trošku vyhrocuju tu situaci, ale pojďme se podívat do písma, aby jsme neargumentovali jenom takovýma drastickýma případama. Jo? Protože my nebudeme nikdy, snad nebudeme vystaveni takovým drastickým kauzám. Můžeme jako křesťani používat násilí. A nejenom teda fyzický, ale třeba verbální. Když se podíváte do Bible, tak v Izajáši v 9. kapitole v 5. verši je napsáno, že Ježíš je vládce pokoje. Je to proroctví, který ukazuje na Mesiáše. A jeden z těch charakteristik Mesiáše je, že bude vládce pokoje. Tak to nejde úplně dohromady s násilím. Blahoslavenství čteme, že blahoslavení, kteří činí pokoj. Zase to nejde dohromady s násilím. Ale ty, kteří jsou blahoslavení, jsou činitelé pokoje. Když se podíváme na Ježíše, tak nevím o žádném textu, kde by Ježíš jako vyzýval k násilí. Je pravda, že řekne učeníkům, že si mají vzít sebou meč na ty cesty. To tam trošku ty příznivce pacifismu jako zneklidňuje. A potom ty učeníci to tak pěkně řeknou, a máme si vzít dva meče, a Ježíš jim řekne, to stačí. Tak to je zvláštní rozhovor. Zvláštní, že Ježíš jim říká, si vezmou meč, ale tak řekněme, že to říkal jenom na svou sebeobranu. Ale určitě Ježíš nikde jako explicitně nevyzývá k násilí. No, prosaďte to násilí, protože není to Mohamed, není to islám. To až pak jeho následovníci to vzali. Další takový text je, když třeba Petr usekne jednoho z těch lidí, kteří chtěli zatknout Ježíše, jmenoval se Malchos, no tak jeden z, myslím, Petr mu usekne ucho. A my tam známe ten příběh, kdy on ho uzdraví, toho Malchosa, a řekne mu, tak já to řeknu svýma slovama, ty, kdo s tím mečem šermujou, tak nakonec na to i sejdou. Řekne to jinak, ale rozumíte. Nebo potom vlastně i řekne, zastrč meč do pochvy. To znamená, neříká Petře ještě, nejenom ucho, ale i hlavu. Řekne mu, ne Petře, klídek, zastrč meč do pochvy. To je ve dvou případech, je to teda u Jana a potom ještě Lukáš to popisuje, tady ten samý příběh, tam to takhle není, ale je tam řečeno to slova, kdo se chápu meče, mečem zajdou. Takže máme tam jasný texty, který by jakoby řekli, ano, křesťani mají být činitelé pokoje a u Ježíše to vidíme. Jo? Ježíš není nějaký člověk, bohočlověk, který by řinčel mečema nebo který by řinčel zbraněma. Mnohem víc je to osoba, já říkám osoba, protože nemyslím Bůh nebo člověk, obojí, takže bytost, můžu to tak říct, který vlastně spíš máme pocit, že by člověka přivinul do svého náručí, že není jako násilný. Samozřejmě tam ten moment, když tam jde do chrámu, a převrací tam ty věci, které tam byly, ale to jenom jednou. A zase nepůsobí na mě Ježíš teda násilně. Nevím, jak na vás, ale asi ne. To znamená, není to nějaký bojovník. To neznamená, že je srab. Ale rozhodně není agresivní. Dokáže se postavit, že tam ty muži mají ty připravený kameny, že budou kamenovat ženu, tak on se tam postaví, jo. Ale není to prostě agresor. Takže to jakoby spíš nahrává těm, který říká, jako křesťanství a násilí k sobě prostě nejde, protože Ježíš je ten, který říká, buďte činitelé pokoje, a Ježíš k násilí prostě nikde nevyzývá, a když je nejhůř, tak se zastane, ale není jakoby proaktivní v tom násilí a neučí nás to. Tak to je jedna strana mince. Pak je ale druhá strana mince, kdy Ježíš nikde neříká, aby někdo odešel z armády. To znamená, příklad je třeba setník, který mu Ježíš uzdraví sluhu. V té době ta armáda nebyla jen pro okrasu. Jo, nebyla od toho, aby jako ta armáda chodila někde na přehlídky. Jo, tam se ukazovala. V té době ta armáda skutečně jako ty lidi, co byli v armádě, tak se počítalo s tím, že ten meč budou používat, protože ty různý převraty a různý občanský nepokoje, ty byly jako běžný. Zvláště v té provincii, kde byl Ježíš, to znamená v Judeji. To byla velmi nepopulární provincie, nikdo tam nechtěl jít. Pilát tam byl vlastně za trest. To znamená, že tam skutečně to násilí propukalo velmi často a počítalo se, že ten voják za svého života určitě ten meč jako použije. Je to podobně jako dneska, když je policie někdo, ale tak se použije, že někdy ten policajt bude muset prostě ten obušek vytáhnout. Tam oni teda používali meče a někdy někoho i třeba i zabili. V tomhle tom ta společnost byla jako tvrdší než je dneska. A Ježíš tam neříká, hele, ti uzdravím sluhu, ale ty musíš z armády hochu, protože se dopouštíte násilí. Nebo jiný příklad je Jan Křtitel, tak tam se ho ptají, co mají dělat. A ty lidi kolem mě, a ptají se ho taky vojáci. Je to v Lukáši ve 3. kapitole, ve 14. verši. A zajímavý, on jim neřekne, hele, odejděte z armády. My jsme tak čekali, jo. Zase byla i římská armáda, to znamená, to byla i armáda opravdu těch, kteří byli okupanti. No, tak bychom čekali, že Jan řekne, odejděte z armády. A myslím si, že by jim ulehčil i leckterý morální dilemata, který normální člověk, který v armádě nebyl, by se řešit nemusel. No a Ježíš jim řekne, nečiňte násilí, nikoho nevydírejte a spokojte se se svým žoldem. Jo, to znamená, jak chcete být v armádě a nečinit násilí? Nějaký násilí činit musíte. Nějakou míru. Třeba to je nevynucený násilí. A když na vás zautočí někdo, no tak musíte prostě se nějak bránit. Jo. Musíte někoho bránit, což už znamená vlastně násilí. Být pasivní násilí. Ale už je to násilí. To znamená, on jim jako to neulehčuje tím, že by odešli, ale říkáte, ano, budete muset tady do těch morálních dilemat vstupovat jako křesťani. Kdybychom to tady převedli do té mluvy naší, v té době ještě to slovo křesťani jako neexistovalo. Jako Kristovi následovníci, možná spíš. Jak jsem říkal v Lukáši 22:36, dokonce Ježíš řík, poradí jim, což je velmi těžký výrok, tak aby si na své cesty koupili meč. No tak si člověk říká, možná kdyby někdo byl pacifista, no tak řeknu, to mají na to, aby prostě loupali pomeranče třeba tím mečem, jo? Nebo nevím, co se dá ještě dělat. Nebo kdyby na ně skočil nějaká dravá zvěř, tak aby se teda bránili. Jo? Ale myslím si, že trošku by to bylo přitažený za vlasy. Jo? Že i ten důvod, aby měli meče, aby ten meč prostě, když bude nejhůř, tak ho použili. S tím, že určitě ne k tomu, aby šířili evangelium, tedy do všech koutů země, jako s mečem v ruce. To potom jejich následovníci takhle jakoby kreativně promysleli. Ale ne proto, aby na někoho útočili, ale kdyby na to přišlo, tak aby se bránili. Takový výklad je některých lidí, těch pacifistů teda, nebo kteří zastávají pacifismus, že je to jenom symbolický pokyn, který Ježíš dává, skrze který Ježíš ukazuje na stoupající nebezpečí a nenávist vůči jeho učedníkům. Jo? Že to říkám jako symbolicky. Jo? Ten roste nebezpečí, vemte si meče, vlastně tak nemyslí. A mně tohle to přijde, jako, že ta Bible není psaná pro takovýhle lidi, kteří to nějak v tom vidí, nějaký symboly. Prostě když někomu řeknete, vezmete si meč, tak tím mu řeknete, vezmete si meč. To je asi podobný, jako řeknu, jeďte na Broadfest, tak to nemyslím symbolicky. Prostě, jo? Rozumíte, jo? Že většinou to jako nezduchovňujeme Bibli až příliš. Jo? Prostě to bylo psané lidem, jako jsme my. Jo? A tu učeníci nebyli nějaký chytřejší, hloupější, ale když někomu řeknete A, tak prostě musíte říct A. Řeknete, vezmi si meč, no tak tím nic nenaznačujete. Prostě. Takže já bych tom neviděl žádný hlubší symbolik. Zajímavý taky je, že jedním z prvních pohanů, který uvěřili, víte, kdo to byl? V Bibli, jeden z prvních pohanů. Že? Původně křesťanství se formulovalo spíš jako nějaká židovská sekta a i první křesťani chápali sami sebe jako ty, kteří vlastně mají uvěřit z Židů, že to je jenom odbočka židovství. I pro ně bylo strašně složitý, že by měli někdy uvěřit pohaně, to už bylo moc. Víte, kdo byl první? Kornelius. To znamená, on uvěří, stane se to pod vlivem Petra. A to byl římský voják. To znamená, čem bych to přirovnal, tak kdybych to dal ze svého života, tak já jsem ještě zažil teda, sloužil v armádě, byl jsem v armádě, nechtěně samozřejmě, tak bylo povinný, dvouletá služba. No ale v té době tady byli prostě ještě Rusové, jako tady měli své posádky. Jo, to znamená, lidi neměli rádi. No samozřejmě, že jo, to byla jako armáda, kterou tady nikdo nechtěl. No. Naše vláda ji tady chtěla, ale jako normální lidi nechtěli. No a tak ten Cornelius byl v této pozici. To byl jako ruský voják tady, když jsem byl teda ve vašem věku. Lidi se od něj odvraceli, byli z nich jako otrávený z těch ruských posádek. Oni se teda taky nechovali úplně korektně vždycky. No ale proč to říkám, že takovýhle hajzlík v očích Židů uvěří. No a Petr, pravověrný Žid. Žid tak poleno. Tak místo, aby mu řekl, hele, Kornélie, dezertuj. Nebo skonči svoji vojenskou kariéru. Tak nic takového neříká. Vůbec jako nespochybňuje to jeho zaměstnání. Jinde Pavel píše, že ne nadarmová vláda meč. To v Římanům ve 13. kapitole. Všimněte si, že ve skutci, když Pavel je v ohrožení života, tak tam dojde teda k tomu, že oni mu usilují o život, Židi chtějí ho zabít. No a Pavel využije ochrany římských jednotek. To znamená armády. Násilní skupiny. Která vlastně Pavlovi, Židovi, zachraňuje vlastně život. Jinak ty Židi by ho rozsápali. A on ochranou římské jednotky, on se dostane z té šlamastiky ven. Já jsem neargumentoval starým zákonem. Tam by jasně nebyl problém to neargumentovat. Jo. Ale možná jediný text, který bych uvedl, je z mudroslovné literatury, ne z těch příkladů, jak Izraelci dobývají zaslíbenou zemi, to bych nechal na jinou přednášku. Ale kazatel taky říká, jo, že je čas pokoje a je taky čas boje. Taky zajímavý. No. Takže tady všechno vidíme, že je to jako komplikovanější a že jako v novém zákoně Bible vlastně se nestaví, Ježíš a Pavel a Petr se nestavějí proti meči, proti ozbrojeným složkám, což znamená proti násilí, ale dávají ho do nějakého kontextu, nějakých hranic. To znamená jenom tak říct, že křesťan by o tom měl dát ruce pryč, vlastně to není biblický. Protože když tyhle ty texty čteme, tak je nemůžeme jako přeskakovat, ignorovat nebo zduchovňovat. Ale zároveň tam jsou ty texty o pokoji a teď jak to společně nějakým způsobem smířit. No, vždycky my musíme posuzovat veškeré věci v etice, v nějakém kontextu. Když budete soudit, no posuzovat, jak se ten člověk měl zachovat, musíte vždycky znát ten kontext. Já vám to dám z jiného k soudku. Někdy se mě lidi ptají, Davide, ty jsi předseda Rady církve bratrský, co si církev bratrská myslí o? A už mají přesnou odpověď, vědět, co mám odpovědět. A teďka já říkám, díky bohu, že církev bratrská, že není tak, aby vydávala nějaký encykliky, protože ten život je komplikovanější. A já říkám, církev bratrská se o tom nemyslí nic, ne proto, že na to nemá názor, ale církev bratrská, aby jsme k něčemu mohli zaujmout postoj, já potřebuji znát kontext. Dám vám příklad, abyste se to dovedli jako nějakým způsobem víc představit. Otázka potratu. Nesouhlasím s potratem jako takovým. Myslím si, že život je posvátný a neměl by se a už při početí. Ale jsou určitý situace, kdy rozumím tomu, že tomu potratu dojde. Znásilnění a další věci. Ohrožení života matky. Když mi někdo řekne, ne, ta matka ať prostě klidně zemře, protože život je posvátný, tak já s ním nesouhlasím. Když dojde k znásilnění, tak jako kdo jsem já, abych tu ženu prostě sudil? Ne, musíš. I kdyby se z toho měla zbláznit, tak prostě musíš. Jako kdo jsem já, abych tady tohleto jí řekl? Rozumíte mi? To znamená, já potřebuji znát ten příběh. A to je vždycky ve všech etických věcech i pastoračních věcech, že bez znalosti kontextu, bez znalosti příběhu je velmi problematický něco posuzovat. To znamená, ano, pravda je, když jsme teda v tom otázce pacifismu, že život je posvátný. Člověk by neměl zabít. Ani se dopouštět násilí. Protože člověk život nestvořil. Člověk je božím obrazem a jakýkoliv násilí ten boží obraz poškozuje. Ať je to násilí verbální, ať je to násilí fyzický, nebo, nedej bože, ať je to zabití. Člověk nestvořil, člověk nesmí vzít. Člověk není tvůrcem, člověk nemá poškozovat ten boží image. Imago Dei, to znamená obraz, ne image, ale obraz boží, rozumíte mi, který se poškozuje násilím. Ale jak jsem říkal, vždycky, v každé etické otázce, v každém chování existuje nějaká výjimka. A není to proto, že jsme relativisti. Jsou vlastně dva póly. Jeden ten pól je dogmatismus, znamená vždycky za každých okolností bez kontextu. Jo, to znamená, když to přeženu, tak prostě v obci je 50 a tu 50 nesmíš překročit, i kdyby šlo o život člověka, který ho vezeš do nemocnice. Protože je tam 50, tečka, tak pravý zákon. To je dogmatismus. Rozumíte? A pak je relativismus, který říká, je to vlastně vždycky věc jenom pocitu. Rozhodni se, jak to cítíš. A na obou dvou stranách takhle se rodí fanatismy. Ať je to ten pravicový nebo levicový fanatismus. Ať je to ten liberální nebo konzervativní fanatismus. A od takových lidí biča pryč. To jsou fanatici. Relativismus a dogmatismus. A mezi tím právě někde my se pohybujeme a hledáme vlastně ten kontext, s kterým se ta záležitost odehrává. Znamená, pokud chráníte něčí život a není jiná cesta, než použít násilí, tak může být násilí někdy ospravedlnitelný. Ale není to proto, že násilí je dobrý, a protože není jiná cesta. Není to normální způsob řešení. Není to ani správný způsob řešení, ale není jiná cesta. A může to být ten extrém, může to být zabití, ale může to být samozřejmě fyzický násilí při řešení konfliktu. Chráníte sebe, chráníte druhého člověka, není vzbití, tak použijte nějakou přijatelnou míru násilí. A je úplně jedno, jestli jste křesťani nebo nejste. Bible proti tomu nevystupuje. Proto tam máme ty texty, které neříkají, hele, zahoď meč a nebuď v armádě a to, od toho dej ruce pryč. Bylo by to mnohem jednodušší vlastně. My jsme nemuseli ty morální dilemata řešit. Ale my jako křesťani jsme solí, světlem v tomto světě. A my si nemůžeme jako mejt jen tak ruce, to za nás vyřešejí nekřesťani. A ten problém je, že ten agresor většinou neustoupí. A ten přesně hřeší na to, že lidi ustupují jemu, že jsou vlastně boje. A všichni ty psychopati se dostali k moci díky tomu, že ty slušný lidi neustále ustupují, že se jich vlastně boje. Všichni ty šéfové, takový ty grázlové, kteří prostě jedou, a tak je to proto, že ty lidi se jich boje, protože nikdo nechce do konfliktu. Ale na tom není nic křesťanského, když Ježíš ano říká, nastavte druhou tvář, ale musíte nejdříve nějakou druhou tvář mít. Tvář znamená identitu. Když žádnou identitu nemám, když jsem kus hadru, tak to není žádný umění. Prostě za mám přijde nějaký, víte, kdo byl Muhammad Ali? Byl ten slavný boxer, jo? Nebo Vémola. To znáte, ne? Takže vám prostě na facku je Vémola, tak jako není žádný umění jako nastavit druhou tvář, protože vám si to nezbývá, že jo? A ještě říkat, že jsem pokorný, no lepší, nebo že uteču, že to je známka pokory. Naopak, u mě byste vysoce stoupili, kdybyste ho zmlátili. Ne, rozumíte, jo? Že chci říct, že někdy je mnohem větší odvaha se tomu zlu postavit, než před ním ustoupit. Takže ten agresor, to není jako jednoduchý. A nikdo z nás, pokud nejste psychopati, tak nevyhledáváte konflikty a bojíme se přirozeně konfliktu. A často lidi, kteří právě mají tyhle ty psychopatické rysy, tak se lišejí od nás právě tím, že oni se tomu nebojí těch konfliktů. Že to říká ten Radkin Honzák, který se hodně zabývá, český psycholog, psychiatr, takový popularizátor psychologie, mimo jiný taky velký znalec psychopatů, nebo psychopacie, tak říká, víte, čím se liší psychopat od normálního člověka? Psychopat, když máte most, nebo když máte prkno, který je 5 metrů nad zemí, tak ten psychopat to normálně prostě projde, že on se nebojí. No a vy to budete líst po 4. Rozumíte? On se nebojí, on jde prostě se nebojí. A lidi jsou, a pak se ptala ta redaktorka, no prosím vás, co máme dělat, když máme psychopata? No dělej to nic, musí to utíct. S tím se nedá vyhrát. Tak přehání, ale chápete to. A to je vlastně i v konfliktu. Že někdy to chce mnohem větší odvahu do toho konfliktu jít, než ustoupit. A myslím si, že když se dívám zpětně na svoji práci předsedy církve a na svoji práci tajemníka pro mládež, tak největší chyby, které jsem dělal, a které mě opravdu mrzí, že jsem nešel do některých konfliktů. Že jsem některý lidi s prominutím nesejmul. A byli to zlí lidi, kteří potom kosili další lidi. A já jsem je nesejmul a ten důvod byl, že jsem se bál. Bál jsem se konfliktu tady s těma lidma. Nesejmul, nemyslím samozřejmě fyzicky, rozumíte, ale to ještě v církvi naštěstí nechodí. Si myslím, že vždycky ty věci posuzujte v tom kontextu a za určitých okolností máme právo, je správný použít násilí. Přičemž jakoby, že ten kontext, nebo to spektrum je strašně široký. To znamená, teďka se asi nebavíme o zabití, ale spíš fyzickým a nebo aspoň verbálním násilí. Samozřejmě ideální by bylo, kdybychom to nemuseli používat, ale realita je, že prostě my žijeme v padlém světě, který je ovlivněný hříchem. A ten hřích budí násilí. Tím pádem my se tomu nemůžeme vyhnout a prostě jeden z těch způsobů, jak se tomu ubránit, je tím, že tomu násilí prostě se postavíme taky násilím. Rozumně, neagresivně, ale přesto násilím. Není to jediný řešení, ale je to jedno z řešení. Je to krajní, je to nehezký, ale je to taky řešení. Samozřejmě, když mi někdo řekne, to se dá zneužít. No samozřejmě se to dá zneužít. Já nejsem propagátor násilí. Ale o to víc právě jako křesťan bych měl hledat tu mez, abych to nezneužil. Samozřejmě taky jsem slyšel názor. Kdyby byli všichni pacifisté, tak by bylo na světě krásně. Jako to můžu říct, že amen. Samozřejmě, jo. Stejně, jako kdyby všichni zachovávali desatero, no, ale nějak úplně zatím ještě všichni pacifisté nejsou. Dokonce i v té naší holubičí slovanské povaze se s nimi setkáváme. Vidíme, že Ježíš nebyl pacifista, ale vedl lidi k pokoji. To je rozdíl. Když chcete být pacifista, tak vlastně vy vycouváváte tady z těch dilemat, který musí řešit lidi, kteří nejdou tady tohletou vlastně snadnou cestou. Zajímavé, že taky lidi, kteří to jsou většinou lidi takového levicově orientovaní, tady ty pacifisti, že jsou velmi agresivní na sociálních sítích. To mě jako fascinuje, že jako jsou velmi pacifističtí a běda, když se dostanou sociální sítě, jo, tak ty to jsou největší jako opaky pacifistů. Jo. To jsou už predátoři potom. Jo. Tak taky jsem na to narazil, když jsem psal o pacifismu, tak na mě potom narazil jeden z takových poměrně známých křesťanů. A ten mě tam teda jako zhejtil neskutečným způsobem. Jsem říkal, jestli také teda fungují pacifisti, tak asi máme jiný pohled na to, co teda pacifismus je. Bible není pacifistická, vede k hledání cest jednoho k druhému, to si neprotiřečí. A zároveň vlastně vede k poznání toho, kdo přináší pokoj, to znamená k Ježíše, ale zároveň prostě mluví do světa, kde pokoj není. A nikdy nebude. Jo, ten bude až jednou. Tam bude pacifismus, tam už to bude něco jiného. S tím souvisí taky, jak se dívat na ty lidi, kteří jsou v různých silových složkách. Tak není to jenom armáda, že jo, je to i policie, jsou to potom různý takový ty speciální jednotky. Tak já myslím, že tyhle ty lidi řeší určitý svý morální dilemata. Vy řešíte jiný morální dilemata. Jo? Prostě něco, co řeší voják, nebo co řeší policista, nebo co řeší někdo jiný. V těch silových složkách prostě jedna věc, jiný dilemata řeší právník, jo, etický, jiný dilemata řeší doktor. A těch dilemat, no, všichni máme nějaký dilemata, jo. Kdy to není úplně vždycky černobílý, snadný se rozhodnout. Dokonce i kazatelé mají občas nějaký své dilemata. No, to znamená, války, násilí prostě byly, jsou a budou, protože to zlo, které je v nás, my nedokážeme zvládnout úplně. A to zlo se nikdy netýká jenom nás samotných. Zlo se přenáší na druhý lidi, i v podobě toho, že druhý lidi jsou nějakým způsobem utlačovaní. Nějakým se nás utlačuje. Zlo není individuální. Málo kdy se zlo týká jenom mě. Vždycky to ovlivňuje někoho dalšího, kdo tím taky trpí. A to zlo se projevuje právě násilím, od válek až po násilí fyzický. My můžeme být vděční, že prožíváme čas, kdy teda ty nejhorší podoby zla se nám většinou vyhýbají, podobí jako teda války, ale jiný podoby zla se nám taky nevyhnou. Znamená, bychom v rámci svého vlivu, tam, kde jsme, měli eliminovat ty, který vyzývají k tomu, aby se zlo používalo, který násilí oslavujou. Mimochodem, tak je zajímavý, když se díváte na některé postupy v politice, tak většinou fyzický násilí nikdy nezačíná fyzickým násilím, většinou začíná verbálním násilím. Vy nejdříve verbálně z toho člověka uděláte pražského sluníčkáře, veš, tak já z prostý slova mě napadají, ty nebudu tady říkat, to prostě není to člověk, dáte mu nějaký přívlastek. Jo? A pak, když vlastně už to není člověk, potom vlastně přichází ta druhá fáze, ta fyzického násilí. Jo? To bylo v koncentrákách. Ty Němci, co tam byli, taky nedali, nebo ty Rusové, aby jsme nemluvili o Němcích, mluvíme o Rusácích na gulazích. Tam zemřelo víc lidí, než zemřelo v těch koncentračních táborech v Německu. To znamená, mluvíme o Rusku. Ty Bachaři nezačínali jenom tím, že by jim dali facku. Oni říkali, nejdříve z těch lidí jsme udělali číslo. Číslu dáte snáš jako facku. Jo? A nebo že z nich uděláte nějakou vyloučenou třídu. Už to není člověk, už to není Franta Pepik, je to gulag. Gulag. Gulag, to tam nám potom šel. Je to boháč. Je to něco, jo, nějaká, je to veš, je to, když se živí na něčí úkor, jak se tomu říká, příživník. Příživníkovi, kulákovi, něčemu, jo, židákovi, potom nějakému číslu, toho spíš jako udeříte. To už nemá duši. Kráva nemá duši. To spíš jako praštíte krávu než člověka. Znamená, ten druhý stupeň je potom fyzický násilí. A z fyzického násilí potom už to jde dál. I toto násilí, jakože můžete i zapít. Ale začíná to verbálně násilí. Proto je to tak nebezpečné. Když třeba posloucháte některé politiky, které začínají tímhletím, zahrávají si s něčím, co dokáže potom v těch dějinách udělat strašný jako zlo. Člověk může říct něco z prostýho, hrubýho, ale měl by se mě zaseknout. Když to začne používat jako normální prostě způsob jednání, tak to má velký potenciál. To znamená, tady ty lidi v rámci svého vlivu bychom měli nějakým způsobem omezovat, hlavně to nerozšiřovat. A to zlo nerozšiřovat, asi to nebudeme dělat tak, že někdy budeme chodit a budeme rozbíjet v okna, ale ani na sociálních sítích, no, kde to zlo má taky veliký potenciál se šířit. Znamená to, abychom přemýšleli, co posílat dál, co neposílat, co zastavit, co třeba i nějakým způsobem na co upozorňovat, že to je prostě lež. Tak nakonec ano, Bůh setře každou slzu z očí, budeme v novém zemi a v nový nebi, ale to nás nemá víc k pasivitě, ale vlastně zodpovědnosti za náš svět, za úsilí, aby se to zlo nerozšiřovalo, s tím, že někdy budeme muset taky použít násilí. V tom kontextu, v kterém se nacházíme. Myslím násilí, nemyslím hnedka pěsti, zbraně, ale ten násilí má spousta podob.
1: Myslím, že to má je podobnost k tomu, když třeba lidi se hádají, že lhát se nemá, je to špatný, ale pak právě příběh, kdy třeba někdo uschvával, že to za druhý svojí války a lhal na systému, že nemá. A najednou člověk je morální jakoby umlže, ale zároveň dělá jakoby strac morálně.
0: Je to něco podobného. Podívejte se, máte to, se říká i v Bibli, jo? Buď to berete Bibli doslova nebo vážně. Když budete brát Bibli doslova, i nový zákon, tak prostě vám někdy vyjdou úplně bizarní scénáře. Bible, třeba otroctví. Nový zákon ani v jednom textu neodsuzuje otroctví. Jediný, co dělá, je, že, jako říká, páni, buďte ke svým otrokům milosrdní. Ale nikde neříká, že otroctví je hřích. A když se diskutovalo o abolici, o zrušení otroctví, tak to byli křesťani, kteří argumentovali Biblí, že takové je řád stvoření. Ty verše tam prostě jsou. To znamená, ty vždycky musíš to vnímat v nějakém kontextu, v kterém se to prostě nacházíš. To nebudeš dělat, co má ženy. Tak je to, že tady nesedíte v šátcích. Takhle to tam je napsané. Tečka prostě. Jak to, že když něčemu, až budete vdaný, tak by bylo to jasně napsané, že něčemu nerozumíte, jinak nesmíte teda ve shromáždění mluvit, takže držíte bobříka mlčení. A druhá věc je, že když něčemu nerozumíte, tak se máte svých manželů zeptat až doma. Takhle to tam leží, běží. Tečka. Co s tím udělat? Jo, tak to je s tou lží. To znamená, jako samozřejmě, že nemáme lhát, ale prostě nastanou situace, kdy naopak nezalhat by znamenalo hřích. Že bych vyzradil někoho, kdo... A nemůže to být ani takhle drastická situace. Jo? Takže ano, určitě tohle to je vždycky posuzovat v kontextu té situace, která nastala. Existuje milosrdná lež. Představ si, že máš nějakého člověka. Měli pravdu, že jeho bratr byl, že měl velký nos? Samozřejmě, že měli. No a je to správný mu to říkat? Byť říkám jenom pravdu. Je lepší, no, takže myslím, že si rozumíme. No, otázka?
2: Ne, trošku na to navážu, protože přemýšlím, proč vlastně ta naše interpretace v současné době je lepší než těch křesťanů třeba v tom 18. století? Nebo jak si můžeme být jistý, že zrovna ta naše interpretace je lepší?
0: Protože vždycky, myslíš konkrétně okolo otroctví? Protože se musíme dívat, kde... Jednak Bible je psaná opravdu v kultuře své doby. My to tam furt jako chceme vyseparovat. Proč ty Židi tam pobíjeli ty okolo... Takhle se dřív bojovalo. Proč mnohoženství? Tak to byla kultura. My to neradi slyšíme, ale prostě tak to bylo. A proč ta kultura byla takhle zvrácená? Protože do světa přišel hřích. A člověk se musí dívat na tu intenci, ke který Bible vede. A Bible nevede k tomu, aby jen člověk zotročoval druhýho, ale aby se k němu choval slušně a ještě mluví o svobodě, o důstojnosti, o rovnosti. To je ten hlavní mainstream, kterým jde Bible. A tenhle ten hlavní mainstream, kterým jde Bible, potom vlastně sám o sobě některé ty kulturní prvky, které v té Bibli prostě jsou, a ty pisatelé si to ani nedovedli představit, že by to mohlo být jinak, na tom stála padala celá římská ekonomika na otroctví. 80 lidí byli otroci. Takže kdyby řekli, všichni můžete domů, tak se to tam... To znamená, v tom kontextu, v té době, v té kultuře, vlastně to znamená, aspoň to nějakým způsobem zličtěte. Ale ta intence, to směřování Bible vlastně jde dál a čím dál tím víc odhaluje ty věci, které, jako jsem říkal, důstojnost, rovnost a tak dále, až prostě některé tyhle ty prvky se prostě musí nutně smazat. Je to ten tok, kam Bible směřuje. Ne ten veršíček, který si vezmu a z toho veršíčku já prostě dělám teologii. A žel takhle mě mnozí křesťani uvažují. No tady je verš, to máš taky tady napsaný. Jako samozřejmě, že jo, ale člověk musí znát ten tok, kterým je Bible psaná. Dává to trošku smysl? No?
3: Jak vnímat ten verš
0: No, takže dvě věci. Jedna ta věc je, že tvář souvisí s identitou. Zase jsme u identity. Četl jsem v různých moudrých knížkách o výchově, že když teda ty děti trestáme, to ještě bylo v době, teda, kdy se děti směly jako trestat fyzicky, tak říkala, nikdy ty děti nesmíte praštit do tváře. To je strašně ponižující. To je jedna věc. To znamená, tvář je identita. Jo. I v Bibli se takhle používá obraz tváře. Zříme na Boží tvář. Zná, jako Boha nikdo nemůže vidět, ale vede to k nějakým poznání, k hlubokému poznání. A když mě tady do toho někdo praští, uhodí, tak mě to ponižuje vlastně. Na tvář si dáváme pusu. Jo. Hladíme se po tvář. Zná, je to víc než prostě rameno, než bok. Jo. Tvář je víc. A teďka jde o to, že aby mě, že já musím nějakou tvář nejdříve mít. A myslím si, že pokud mám nějakou tvář, mám nějakou identitu, tak i to, že mě potom někdo, a ten člověk ví, kdo nějak si mě váží, tak i když mě nějakou obrazně řečeno udeří, já si nemyslím, že to znamená tady, to je podobně jako vyloupni si oko, jo, nebo uřízni si, nevím co, když si to svádí, jo, tak, že vlastně já, když jde o mě, takže to unesu. Jo, že mu to nebudu vracet. Že se nebudu mstít. No, že to prostě unesu. Zároveň je tam jenom jednou, když mě udeří. Zároveň se ne, že se mám nechat mlátit. Ale víceméně jako nemsti se, že to znamená. A spíš z toho konfliktu vycouvej, neřeš to, že to bude, že se budeš mstít. Ale to, co je důležité, ty musíš nějakou tvář mít. Když ji máš, tak potom, když člověk pevnej v Kristu, když má tvář, tak se taky jen tak nenechá něčím rozhodit. A hnedka se nehroutí, když ho někdo třeba zkritizuje. A druhá věc je, jako takhle, když mě někdo napadne nebo verba, tak já se nesnažím se nemstít. A nemyslím teďka jenom napadne fyzicky, to se mi nestává, jo, ale na sociálních sítích nebo i verbálně, tak prostě něco unesu, něco, jo, tak OK, dobrý. Zároveň to neznamená, že se jako nesnažím argumentovat, že se nesnažím vůbec bránit. Přirozená reakce, když někdo udeří, no tak je prostě, ne, prostě tam stát, jo, ještě, jo, ale prostě tak se nějak bráním se, ale prostě když, ale nebudu s ním jako, nebudu se mu mstít, nemsti se. Že pak se vlastně roztáčí ten korotoč msty, který je nekonečný. Takhle tomu rozumím.
3: Ten rozdíl toho unést něco a jak jsi říkal, že lituješ, že jsi nějaký jako zlý lidi vlastně.
0: Protože často se to týkalo lidí, kteří škodili druhým. A myslím si, že když vidím jako zlo, tak to neznamená, že budu vůči tomu zlu mlčet. Jo, to znamená, že budu dělat jako, že není. To i když ten člověk mě jakoby udeří, tak já bych neměl říct, ale to je příjemný, dej mi ještě jednu. Já ho mám konfrontovat. Já ho mám říct, mně to je nepříjemný, to, co děláš. To, co děláš, je prostě zlý. A jestli to budeš takhle dělat dál, tak já se jako nebojuji sám za sebe. Já to unesu, ale bojuji za druhý. A já se ti pokud, teď já to říkám jako svýma slovama, jo, a já ti ty hranice prostě chci jako nastavit. A budu dělat všechno pro to, abych tě nastavil. Já nemyslím si, že nastavení druhý tváře, že tady budeš prostě jako, že budeš tady ničit mládež. Jo, nebo že budeš ničit vztahy druhých lidí. Jo, znamená, já to unesu, mě si udeřil, mě to bolí, já se ti nebudu mstít, ale zároveň budu i třeba s ostatníma bránit tomu, aby si tady škodil. Aby si dělal, aby si to zlo vlastně šířil. Kde je potom přesně ta mez, nevím. Myslím, že to člověk musí vycítit podle té konkrétní situace. Ale moje zkušenost je taková, že ta mez je v okamžiku, kdy se bojím. Já to cítím, že nakonec ten důvod, proč se mu nepostavím, není v tom, že nastavuju druhou tvář, ale prostě se bojím. Bojím se konfliktu. A tam já vnímám, že je ta mez. Že jsem srap. Byly momenty, kdy jsem fakt vnímal, že toho člověka nedávám, tak jsem třeba požádal někoho jiného. Je to tak vyhrocený konflikty, že to byly někdy takový psychopati, že jsem řekl, pak jsem i třeba řekl, to bylo třeba ve sboru, tak jsem řekl jednomu starším, jsem řekl, hele, chlapi, já ho nedávám prostě, jo. Já se normálně bojím. A to bylo super, že oni mi říkali, jsi kazatel, tak se pochlápa, nebo ty jsi sráve. Oni říkali, jo, pohoda, tak no to pohoda, teda to neřekli, ale řekli, my to s ním nějak vyřídíme. No. Ale musel jsem to přiznat.
3: Kde je ta hranice mezi tím, že se řekneme, jo, to je ta historická doba, ta kultura, co se týče Bible, a tohle je něco, co prostě chceme, čemu se chceme dělat.
0: Zase záleží, o co jde, jo. Když třeba se podíváme na ženy konkrétně, jo, tak Ježíš někde se stavil velmi, když to bylo hřích a ta kultura to přijímala, tak Ježíš jde proti. To znamená, říkal, tam bylo běžný, že muži byli ženám nevěrný. měli ženy narození dětí a měli ženy na sex. V tom vytvířím si. A Ježíš říká, ne, prostě ta kultura je, a řekne, budete prostě svý ženy milovat, budete jim věrný, budete je, prostě jak to tam všechno je, jo. Podřizujte se jedni druhým, no to je jak jedni druhým, prostě to, to absolutně jako je nonsense, jo. To znamená, jako když ta kultura je, je hříšná, jde proti duchu písma, tam si myslím, že musíme říct jako ne. Jo? A když to je jenom věc kulturní, to poznáme. Pak záleží prostě na té konkrétní dané situaci, že tam můžeme to prostě akceptovat. Z nás strašně záleží na tom případu, jestli máš něco na mysli. Nejčastější přirovnání, teďka střílím už patrony, které budou na tým dalším, a nejčastější přirovnání vztahu Hospodina a Izraele a Krista a církve je co? Je to ženich a nevěsta. Je to ne ženich a ženich, nevěsta a nevěsta. A teďka říkáš, to je kultura. To není kultura. V židovství byla mnohem běžnější polygamie a v Novém zákoně byla velmi běžná pediastrie anebo homosexualita. Když se Ježíše ptají na manželství, tak Ježíš se neodkazuje k Abrahamovi, k Izákovi, k Jákobovi, to znamená k těm patriarchům, kde bychom to čekali, ale ku podivu se odkazuje do Genesis na Adama a Evu. Tam mluví o manželství. Neodkazuje se na kulturu, ale jde k řádu stvoření. A řád stvoření a celý duch písma a to vyvrcholení potom je zase svatba Beránkova. Muž a žena. To znamená, že to přijde nefér argumentovat tady v tomhle tom kulturu, protože ta kultura nebyla, byla polygamní a nebyla homosexuální, konkrétně teda v tom, jako v Římě, no bylo to velmi běžné. A my nemáme ani jeden příklad v Biblii, jeden jediný příklad v Biblii, že by se to, tenhle ten svazek jako dával, jako, že v pořádku, že je normální. Prostě jediné, to znamená, my to vždycky, takže často ty odpůrci jdou dezinterpretací těch textů, že to je kultura, kultura, kultura, a teďka prostě to rozeberou těch 6 nebo 7 textů, ale my nemáme žádný pozitivní příklad. Takže v tom já si myslím, že to není věc kulturní, ale že to je věc zakotvená v řádu stvoření. A ani nemusím rozebírat ten text z Římanů. Dává to trošku smysl? Tím ale absolutně nějak neodsuzuju lidi, kteří to mají nastavení jinak. Já jenom říkám, jak to čteme, nebo jak to čtu. A to, že něco čtu jinak, neznamená, že někoho nemám rád, nebo že s ním pohrdám, nebo že jsem netolerantní. Prostě absolutně to nechci říct. Ale mám to taky jako vyfutrovaný nějakýma textama, nebo a zase nemám to vyfutrovaný veršíčkama. To je ten rozdíl, jak se na to ptal. Že chyba tady těch lidí, že beru jeden zase veršíčku. Vezmu ty veršíčky a teďka to různě toče. Ano, máte celou tu intenci, jak kudy směřuje Bible, a to je prostě jiná. Bible, která je většina Bible je o poligamii. Jo. Druhá část Bible je psaná v kultuře, která naprosto běžně schvalovala různé alternativy k manželství. Tam to není. Tam pořád ta Bible jako lpí na tom. Muž a žena, to znamená, je to prostě antikulturní v tomhleto. Takže nevršíčkujme, ale zase běžme v tom kontextu, v tom, kudy celá ta biblická message v tomhletom jde. A tady tím směrem.
2: Nějaký zlý člověk, nebo nějaké zbo, pokud je skladná sebevědomí, nebo nějaké postavy.
0: Ano.
2: Ale pořád nemám jasno, jak je to teda s tou válku a vojáky s povolání. Protože když, jako já, když představím sebe v nějaké válce, tak budu proti člověku, který ve skutečnosti je úplně stejný jako já. Vlastně není zlý, ale můj úkol jako to, co mě očekává, je ho zabít, protože bojuje to špatnou stranu. Jak to člověk může najít nějakou jako vnitřní jako svobodu? Nebo...
0: Já si myslím, že jsou dvě věci. Jedna ta věc je, že je otázka, v těch armádách to někdy bejvá, když to nejsou ta totalitní, že tam ta výjimka svědomí. Prostě, ale řekněme se dostaneš do situace, kdy ta výjimka svědomí není, a nebo to znamená, že zabijenou budeš zabit. V válkách to takhle je. A nejenom ty budeš zabit, ale bude zabitá možná tvoje rodina. A to si pak musíš rozmyslet. To není, prostě tam není jiná jako alternativa. To znamená tam opravdu zase z těch ukrajinských, ale to nejsem Ukrajinci prostě, jo, to zažili mnohý lidi. To je pro mě otázka potom jiných věcí, který nevím. Jo, to nechci řešit, to je nechápu. Když třeba ty americký letci prostě bombardovali Drážďany s modlitbou na rtech, jo, a teďka tam 10 000 lidí, tam sypeš ty bomby na ty civilisty, tak to je špatný, nebo to s tím bych nesouhlasil, nebo asi bych teda hodně se bránil tomu, abych tam musel jako ty bomby sypat. Ale potom v tom brutálním konfliktu, který nastane, třeba teďka, který nám nejblíž, tam to není pro ně jako otázka. Teďka jsem byl v Soulu a tam prostě mluvili ty Ukrajinci a oni říkali, nemodlete se za mír. Modlete se za spravedlnost, a to říkal pastor. Jestli si myslíte, že to tak jenom skončí, jo, a my si tak jako poklepeme po rameni a to takhle vy to vidíte, takový ty pacifisti evropsky naivní, a my jsme spravedlnost. Jo, tak pro nás je to takový, jak, a přesně neřek už, co to znamená v jeho očích, jo, ale Bůh je Bohem spravedlnosti. Vy mluvíte jenom o pokoji a nemluvíte o spravedlnosti. Já v té situaci nejsem, ale těch lidí si vážím, ty lidi jsou hluboce věřící a může nastat situace, když ty nebudeš zabit, když ty nezabiješ, budeš zabitej. Když ty nebudeš zabíjet, zabijou pak tvoji rodinu. A tam to už si pak musíš asi nějak srovnat. No.
1: Tam je třeba jakoby o to, že já třeba Bůh by jakoby nesestřílel, tak nejde jakoby, už si řeknu, že já si umyju jakoby ruce, ale jakoby zemřel ty ostatní, co se na mě jakoby spolehají kolem mě. Takže když se už jakoby taktika nebo ty konflikty a tak dále, tak tam je to o tom, že lidi spolíhají jakoby navzájem a já si nedokážu představit, že by vlastně jako tak, já teda jako jsem jako ten správný, to jakoby neudělám, ale kvůli tomu zemřel 3-4 lidi kolem mě, to je jakoby jedna věc. A pak jako jo, souhlasím, jak jsi říkal, ty lidi nejsou jakoby lepší nebo horší, ale je to prostě jako by ta realita, do kterých se člověk prostě někdo stane, je to realita toho světa, který není dokonalý. Ale nakonec bych řekl, že prostě Bůh je svrchovaný, jestli on si jakoby povolá jakoby z toho světa jako mě nebo toho druhého, to je jako boží rukou. Já to věřím, že prostě nakonec, když já si můžu snažit jakoby sebe víc, tak jako může to být dá, jakoby dopadne jako první. Jo, ale to si myslím, že nakonec jako ta realita, do které se člověk může dostanou jako by své potí na Ukrajinu.
0: Čiže, kdyby neexistovaly ozbrojené síly, ozbrojené složky, které můžou zabíjet, no, tak to vládne Hitler nebo Stalin. Nakonec to, kdo ho zastavil, byli lidi, kteří zabíjeli. To je realita. Ale protože jsme v padlém světě, není to... Závěrem by nemělo být, pojďme a zabíjejme. A jsou to krajní polohy, do kterých se někdy můžeme dostat. A v těch krajních polohách někdy prostě člověk musí volit krajní řešení. Ale nemůže z nich udělat princip, to je ten problém. Jak se z nich udělá princip, tak pak je to fanatismus.

I když máme pevné postoje ohledně pacifismu, nenásilí, nikdy nevíme, v jakých souvislostech se ocitneme. Přednáška Davida Nováka zazněla na Broadfestu. Premiéru si můžete pustit dnes v 19 hodin, kdy hovořit bude Dana Drábová o energetické budoucnosti.

Nic není nemožné, když jsi na tomto místě, ale největší zázrak je to, že jsi tu. Jsi svatý, co více můžu říct, zpívala zpěvačka Taja, kterou právě teď vystřídá Jana Zibalová.

Ladíte sobotní noční vysílání na Rádiu 7, kterým vás teď provází Aneta Lofítková. Pojďme se společně podívat, jaké další pořady kromě Akademie jsme pro vás připravili. Celý červenec patří v intervalu nahrávkám skupiny Trabant. Poslední řadovou deskou tohoto uskupení je album Vlnobít z roku 2014. Deska břitká, ostrá, ale ve své přímočarosti zároveň velmi pravdivá a nepřikrášlená. Písně o tom, jak láska zvítězila nad pravdou, lží a nenávistí, zazní v intervalu od 1 hodiny. Máme svobodu slova. I v samotné ústavě České republiky je zakotveno, že můžeme vyjadřovat své náboženské přesvědčení na veřejnosti slovem nebo písmem. Jak tuto svobodu a možnost využívá pouliční kazatel Evangelia Pavel Žalio, přiblíží v letní repríze Hlásky od 2 hodin 15 minut. Každá země má svá specifika. Tomáš a Eliška Vachutkovi dorazili na své cestě kolem světa do prostředí, kde jsou lidé velmi drzí, chtějí na vás vydělat a musí

Musíte velmi dávat pozor na to, co jíte či kde se pohybujete. Asi nejdobrodružnější zastávka na jejich cestě nás čeká v další pořadu Za obzor. Ve 3 hodiny navštívíme Indii. Sedmidílný seriál s názvem Já jsem, v rámci kterého můžete v talk show No Filter slyšet kromě Tomáše a Milana Michalkových také Lukáše Kryška, pokračuje Ježíšovým příběhem, ve kterém se staví do role dveří. Reprízu 3. dílu vysíláme 15 minut po 16:15. Jako setkání Ježíše se samařskou ženou může působit vyprávění Marie Komendové, které v 5 hodin 15 minut nabídne relaci Život víry. Tolik z dnešního přehledu pořadu, které se na vás těší v následujících hodinách, a teď už začne interval. Vzpomínkové procházení tvorbou skupiny Trabant nabízí v těchto týdnech interval a dnes je před námi poslední řadová deska této kapely. Deska o tom, že... Ale to už raději přímo v intervalu Lucie Endlicherové. Dobrý poslech.

Dobrý den. Interval se hlásí svou tradiční znělkou a od mikrofonu posílá tradiční pozdrav Lucie Endlicherová. Interpret, jehož skladby budou dnešním pořadem znít, je vlastně taky tradiční. Rozhodně z oněch 7 nahrávek, které má skupina Trabant na kontě, se podstatná část objevila taky v našem vysílání, v tomto programu. A tak je všechno vlastně na svém místě a vše, jak má být. Teď je jen otázka, jestli je všechno, jak má být, taky u Trabandu. Pauza od poslední vydané desky byla přece jen trošku větší. Předchozí řadovka Neslýchané spatřila světlo světa na jaře 2011 a o to zajímavější tedy bude sledovat, co se mezi tím s kapelou událo. Navíc Trabant slaví 20 let své existence, desku Vlnobít vydal v listopadu 2014 a opatřil ji pod titulem Láska vítězí nad pravdou, lží a nenávistí, a tedy jasným odkazem na oslavy výročí sametové revoluce. Prostě spousta nejrůznějších konotací, které už dopředu určují, jakým způsobem bude posluchač k desce přistupovat. Nebude lepší, než shromažďovat data, prostě poslouchat?

Jarda Svoboda je bezesporu velmi obratný textař. Jeho schopnost zkratky a vypíchnutí toho podstatného, cit pro detail, radost ze života, to vše v každé písni zaslechnete po prvních tónech, po prvních slovech. Už po první písni alba Vlnobít je jasné, že půjde o nahrávku plnou energie, takovou, na kterou jsme přece jen chvíli čekali. Tahle poloha Trabandu sluší. Energie, hutné tóny, radost z muziky, vyhrávky, které objevíte někdy při prvním a někdy až při xtém poslechu. Tak co tam máme dál? Aha, Kabát 66. Taková písničková autobiografie.

Není třeba příliš hloubat, aby bylo jasné, že svoboda zpívá sám o sobě a proto se do 60. let vrací hudebně, aranžemi, ale přes klávesy přesně ve stylu 60. let se nese banjo, nástroj, kterému rozhodně tehdejší doba nepřála tolik a dnešní doba mu v mnohém holduje. Ale text o zvířeti, které ještě žije, a o kráse a harmonii ukazuje na to podstatné. Po čem toužíme? Co v životě skutečně chceme mít? A na druhou stranu, až si to uvědomíte a nadefinujete, stejně budete muset onen žebříček hodnot obhájit a vystavovat ho běžné realitě. Jaká je ta realita v roce 2014? Třeba taková, jako o ní zpívá píseň Trofeje?

Tak nevím. Je to klišé, když píseň, do které se vejde i kus vulgarity, náhle končí konstatováním: bez lásky nejsem nic. Mohli bychom to tak možná brát, mávnout rukou a říct si, že to už tu bylo a už to na nás nejrůznější kapely zkoušely. Ale když jsem tuhle písničku slyšela po druhé, po třetí a po páté, došlo mi, že je to ještě trošku jinak. Nevím, zda je to tím, že Trabantu nadržuju, nebo je to opravdu tak, že mu podobná konstatování je možné věřit, protože znějí uvěřitelně a jsou použita účelně, na těch správných a pravých, tedy pravdivých místech. Rozhodně trofeje jsou píseň, se kterou se nejspíš bude umět ztotožnit spousta posluchačů, co jsou na tom podobně. Žijí svůj spořádaný život, chodí do práce, budují hodnoty, ale někdy zatím vším něco chybí. Ten důvod, smysl, vyústění, cíl. A proč by to nemohlo být tak, že cílem je skutečně ono poznání, že bez lásky nejsem nic? Samokonstatování samozřejmě nestačí, jde i o to, kam jde takové poznání potom, co ovlivní v mém životě, co s ním udělám. Ale už jen ty otevřené oči, ten otazník, něco mi tu stále chybí, který má svoji odpověď v onom, bez lásky nejsem nic. A výsledkem může být, no a tady už si každý musí dosadit to své řešení. Pravda? Ani Trabant ho nenabídne. Jde dál, nezastavuje se. To, co chtěl, už Jarda Svoboda konstatoval, takže můžeme pokračovat.

A když už nemám nic,

Mluv se mnou. To nejzřetelnější poselství písně, která právě dozněla, bude za chvíli vystřídáno voláním potichu. Je to totiž tak, že ono hledání vlastního místa, toho, proč člověk dělá to, co dělá, proč směřuje, kam směřuje, co ho určuje a proč ho to určuje, tak právě tohleto hledání proznívá mnoha písněmi na albu. A dostane se jak na výkřiky plné síly, jako například píseň Nepoužitelnej, která sice dobře mluví o tom, jaký má smysl vzepřít se rukám, které chtějí člověka vykrmit ve zlaté kleci a chytit na zlaté keci, ale pro várku dalších silných výrazů je raději necháme k poslechu těm, kdo budou chtít slyšet a v dnešním pořadu nezazní, tak tedy dostane se jednak na ty výkřiky plné síly, ale i na okamžiky nejistot a hledání, touhy zmizet. Nebýt, nemluvit, jít do ticha. Není to první taková zmínka Jardy Svobody, motiv ticha a úniku z věčného koloběhu života, co se někam šine, ale někdy nevíme pořádně kam, je textům Trabandu prostě vlastní, blízký. Na Vlnobítu, albu z roku 2014, zní to tiché volání takto.

Trabant, to je v současné době Jarda Svoboda, kytara zpěv, Jana Kaplanová, trumpeta, klávesy zpěv, Václav Pohl, bicí zpěv, Robert Čkarda, tuba zpěv, Radim Huml, nový stálý host hrající na benčo, no a v jedné písně na desce se mihnou také Emma Pohlová a Emilka Kaplanová, které zpívají. Deska Vlnobít evokuje svým názvem sílu vln, moře, vody. A právě takové jsou i jednotlivé písničky. Mají v sobě spoustu správně odměřené muziky. Hudbu, která je oholená až na kost ve své nepřikrášlenosti a nestrojenosti. A přitom jde o muziku nápaditou a zajímavou. Rozhodně však ne překrášlenou a přehraně upoutávající pozornost. Zároveň se v textech, tentokrát více než jindy, objevují už zmíněné peprné výrazy a slůvka, se kterými by někteří při poslechu mohli mít potíže. Ale když budeme skutečně poslouchat, pak zjistíme, že jde o slova použitá velmi účelně, že mají svou výpovědní hodnotu a že jejich rozumná míra nebyla překročena. Snad je to dobou, ve které žijeme, že se vše přiostřuje a více vyhraňuje. A tak i Trabant.

No a pokud byste se chtěli leknout, že všechna lyrika a křehkost už se z hudby Trabandu vytratila, nedejte se zmást. Stačí poslouchat dále. Na Rádiu 7 hrajeme v intervalu z alba Vlnobít skupiny Trabant.

album skupiny Trabant Vlnobít se postupně propracovává skrze další a další vrstvy, hlouběji a hlouběji. Nejprve jsme prováděli tu první volbu, volbu mezi černým a bílým, mezi dobrým a špatným. Dělali jsme si jasno ve vlastním směřování a uvažovali o tom, proč právě tudy. Ovšem, jak se dostáváme k dalším a dalším skladbám, postupně vstupujeme víc a více do hlubokých a nejen srdcových témat. Jarda Svoboda se nebojí zkoumat motivace, nebojí se dívat se pravdě do očí a být upřímný i sám k sobě. Často právě jen zkoumá, to je jeho základní životní nastavení, být pozorovatelem a pojmenovavatelem.

Podle introspekce, kterou Trabant udělá v následující písničce Radio Hit, by se mohlo zdát, že žijeme v době, kdy jsou určujícími elementy peníze, jídlo a počasí, a taky naše přání. Ale pokud je před námi píseň Radio Hit, ve které zazní taky jakýsi podtitul celého alba, tedy věta o tom, že láska vítězí nad pravdou, lží a nenávistí, je třeba jedním dechem dodat, že volba je na každém člověku. Nedat se. To je to podstatné.

0: 711 korun. Jak to vidíte, Hanko, že jste na tom v tuhle chvíli?
1: Balík v balíku, abychom byli přesnější, posluchačka uhádla přesnou částku.
2: Je přesnější na severozápadě Čech, teploty do 18.
3: Hlavní je, abyste si pochutnali a my se samozřejmě tady...
4: Blokovali. Pořádkové složky s obušky a pepřovými spreji rozehnali dav studentů a na 40 z nich zatkli. Také rozebrali
3: A jdeme na úplně poslední přání dnešního vydání písniček na přání. Kdo pak se mi to dovolal?

Pokud něco kapelník Trabandu Jarda Svoboda umí, pak je to skutečně ono pozorování. Pokusí-li se v textech svých písní nabídnout nějaké řešení či vyústění, udělá to velmi nenápadně. Nejčastěji tak, že pozorovatelsky shromáždí velmi barevnou skupinu lidí, takové malé CDčkové panoptikum, jakýsi Betlém současnosti. Při jeho sledování vám před očima budou jako na orloji přecházet jednotlivé postavy a postavičky, tu více a tu méně barevné, tu více a tu méně vyhraněné. Letmý detail, pár slov jakoby do větru, jen krátká charakteristika a zase cváláme dál. A až se míra dovršuje a postav je více než dost, přichází rozuzlení. Kratičká nabídka cesty ven. Ber, chceš-li. Vydej se po ní, chceš-li. I tak budeš muset přemýšlet o tom, co vlastně je míněno poslední větou písně Vidím tě. Kde jsi ty? Tam jsem taky já.

nad čím je možné mávnout rukou. A nevím, proč bych pod podtitul, který desce dala sama kapela, připsala ještě verš z knihy proroka Izajáše. Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Ta radost. Od mikrofonu mává Lucie Endlicherová.

Se skupinou Trabant se ještě neloučíme, i když dnešní interval patřil její poslední nahrávce. Příští týden představíme výběr z tvorby Trabantu, který na konci června vyšel pod názvem Montáž 1996 až 2014. Je krátce po 14:00 a posloucháte Rádio 7, kterým vás provází Aneta Lofítková. Za 15 minut k vám přistane další pořad, konkrétně Hláska, ale ještě předtím vyplníme ten prostor a čas hudbou. Začneme písničkou Verný Boh. Je to velmi hluboké a upřímné vyjádření vycházejícího z každodenního živého vztahu s Ježíšem. Tahle píseň obsahuje jasnou deklaraci o boží věrnosti v našich životech. V textu se vyskytují poetické obraty, které krásně doplňují poselství celé písně.